0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás na tuto sobotu připravili? Tak nejprve navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. To se vám bude líbit. Potom poradíme s chovem fretky a zaměříme se také na údržbu zahradního grilu. Nebude chybět několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o česání třešní. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Exotická zahrada v Přibicích u Brna je oázou, kde máte pocit, že jste v jiné, skutečně exotické zemi. V jezírku se prohánějí barevní kapři, voda zurčí a kolem vás je řada zajímavých rostlin, které znáte jenom z času své drahé zahraniční dovolené. S mikrofonem se zapěstiteli i nadšenci pro nevšední zeleň vypravila naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Banánovníky, 400letý olivovník, citrusy, kiwi, čínské datle, melouny a třeba i 80 druhů palem. Tohle všechno se skrývá v exotické zahradě v Přibicích, kde mě vítá dvojice odvážných mužů, Jiří Michna a Miroslav Effenberger.
3: Ten nápad vznikl už možná před 30 lety a doma už jsme si pěstovali svoje fíkovníky, různé druhy palem a podobně a postupně se ta vášeň přetavila až v takové šílenství naše a tím, že jsme potřebovali tu plochu podstatně zvětšit, aby se to, co tady je, všechno semka vešlo, tak jsme vybudovali tady toto krásné místo s jezírkem. Máme tady i největší palmy v České republice, které mají přes 10 metrů.
2: Jak zvládají exotické rostliny naše zimy?
4: Tím, že už se klima mění, řekl bych v náš prospěch, tak většina rostlin, co dovážíme, tak jsou velice odolné. Dovážíme rostliny převážně ze severního Španělska, takže když to řeknu, olivovníky u nás bez problémů vydrží do minus 12 stupňů.
3: Jeden z těch nejzajímavějších kousků je takzvaná medová palma, to je Jubea chilensis, je to chilská palma. Ona zvládá taky teploty kolem minus 10 až 12 stupňů na list, je bez poškození a plodí nádherné plody ve velikosti menší švestky, které mají právě tu medovou příchuť.
2: Mají Přibice s ohledem na to, že to je nejsušší místo na Moravě, ideální podmínky k pěstování exotických rostlin?
3: My se posunujeme s tím klimatem tak, že to, co bylo před 30 lety v severní Itálii, máme dneska tady u nás. Vydrží bez problému granátové jablko, které tady dozrává do výborné zralosti. Už koncem srpna uvidíte v naší zahradě zralé plody. Máme tady kaki, čínské datle, potom asiminu, což jsou vlastně indiánské banánovníky. Toto všechno jsou jakoby exotické plody, které tady se dají pěstovat. Nemají tady tolik škůdců, tak jako ve své domovině.
2: Právě ta péče celoroční o ty rostliny, radíte lidem i na co si dát pozor?
3: Dalším zásadním činitelem, který může negativně působit tady na ty rostliny, je zvýšená vlhkost a to zejména v tom zimním chladném období. Pokud odejdou, tak zpravidla vždycky tady u nás v naší oblasti odejdou na to, že jim odehní kořeny.
2: Jsme ve skleníku a teď momentálně se díváme na co?
3: Tady vidíte po jednotlivých letech, jak ty rostliny vypadají. Jo, takže je to běh na velmi dlouhou trať, je potřeba mnohem víc trpělivosti. U té palmy to trvá mnoho i desítek let, než třeba poprvé vůbec vykvete.
2: Najdeme tady i vaši vlastní odrůdu fíkovníků.
3: Ano, je to odrůda pálava, kterou máme po mém strýci, který v obci Perná na Pálavě ji pěstoval už minimálně od roku 1960 a je to odrůda, která už se tam daleko dřív pěstovala.
1: Bez nadšení by se tomuto projektu asi nedařilo. Pokud si chcete užít pohodu ve stínu palem a zažít příjemný výlet na jižní Moravu, exotická zahrada v Přibicích má v létě otevřeno ve všední dny od 10 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 13 hodin. Co nás čeká za chvíli? Tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Máme tady první dotaz a píše nám posluchač Libor z Meziměstí. Asi před 15 lety jsem si na zahradě zasadil třešeň Prunus avium. Dorostla do velkého stromu a každý rok je obalena květy. Většinou ale dozraje pouze několik třešní. Asi před 4 lety jsem se radil v zahradnictví a doporučili mi každý podzim rozházet na zem po obvodu koruny stromu hořký borax a na jaře ve dvou fázích udělat postřik stromu přípravkem Topaz 100 EC. Dále jsem měl na zahradě arboristu, který udělal odborný prořez. To bylo před 3 lety. Stav se trochu zlepšil, ale stejně bylo třešní jenom pár. Loni na podzim jsem zase rozhodil borax, ale na jaře jsem už postřik nedělal. Třešeň opět bohatě kvetla, objevily se první malé plody, ale většina z nich se postupně scvrkla a opadaly. Přikládám několik fotografií, na kterých je vidět celý strom i nedozralé scvrklé třešinky. No a my jsme o odpověď na tento problém požádali pardubického zahradníka Františka Hlubockého a ten nám doslova napsal: dle mého názoru už zbývají jenom dvě možnosti. Třešeň kvete v době, kdy už není v okolí žádná v květu a tudíž nemá žádného opylovače v blízkosti, anebo bude mít asi podobného škůdce, jako mají švestky, tedy pilatku. Tam pomůže postřik i hned po odkvětu. A ještě jeden malý doplněk, tady píše František Hlubocký. V minulých dnech jsme se byli podívat nedaleko nás v Pardubicích, kde ty ptáčnice rostou, a jsem si téměř jistý, že opad plodů má podobný důvod jako u švestek. Tady to bude nejspíš vrtule třešňová, takže by mohl pomoci postřik na mladé plody. Tady jich bylo napadeno také dost. Tak snad jsme trochu pomohli. A máme tady další dotaz.
1: Můžu starodobicích pěstovat nektarinku, nebo bude lépe broska?
0: Tak s tím by nám mohl poradit Ivan Dvořák z časopisu Zahrádkář.
2: No je to na uvážení. Jestli máte zahradu někde, kde jsou kolem spousty brzkvoní a velmi dobře dozrávají a jsou krásné, sladké, chutné, pak si vysaďte nektarinku. Ale jestliže máte zahradu a začínáte s ním a široko daleko není nic z takových, řekněme, teplomilných peckovin, radši si vysaďte broskev, abyste nebyla zklamaná.
0: A ještě jeden dotaz tady máme a na to se naši posluchači, zahrádkáři, často ptají.
3: Zda se keřičkovi rajčata zaštipují, nebo jak asi?
0: Na správné zaštipování rajčat, což se může právě v těchto dnech hodit, jsme se ptali plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
4: Tak já bych jenom chtěl říct, že k zaštipování rajčat můžeme otevřít téma, které jeden uvidí takto a druhý úplně obráceně. Já osobně bych vám doporučil u keřičkových rajčat ty rajčátka nezaštipovat, nechat je tomu svému růstu a tomu svému vývoji, maximálně potom někdy ke konci toho léta, začátkem podzimu, tak bych se snažil o to z toho keříčkového rajčete vylámat, vyštípat ty listy nebo ty výhony, u kterých víme, že i kdyby tam prostě ten květ vykvetl a ty rajčátka začala růst, že už stejně nedozrají do konce té sezony a spíš bych se na to podíval tak, ať ta rostlina má dostatek tepla, sluníčka a síly na to, aby vyživila ty plody, které tam do konce té sezony můžou dozrát. Na ten podzim nebo ke konci léta bych se na to podíval tímhle tím způsobem.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Křeček, morče, zakrslý králíček, užovka nebo cvrčci. Prostě nejen děti chtějí doma chovat kde co. Možná se rozhodnou, nebo rozhodnete, pro domestikovaného tchoře, tedy pro Fredku. Tuším, co vás napadne jako první, naše hobby redaktorka Jolana Nováková také tak nějak nakrčila nos a zaběhla se zeptat na to podstatné k odborníkům.
2: Smrdí Fredky, to je otázka, kterou si asi položí každý, kdo by si chtěl Fredku pořídit. A tak jsem zašla za Magdalenou Šlikovou z klubu chovatelů a příznivců Fretek, která má s chovem bohaté a dlouholeté zkušenosti, abych jí tuto otázku položila.
3: Mokrý pes, tam ten pach je taky docela výrazný, takže ano, Fredky mají svůj pach.
2: Co budu pro Fredku potřebovat? Něco k jídlu, něco pro zábavu a asi klec.
3: Ideální je chovat Fredku v kleci. Pokud ji máme na volno, tak v bytě opravdu na ní číhá hodně nebezpečí. Fredka je zvídavá a vleze všude, je schopná vlézt na okno a vylézt otevřenou ventilací ven. A protože Fredky nemají odhad výšky, jsou schopné skočit třeba ze třetího patra a ty následky potom bývají fatální.
2: Prostě když nejsme doma, tak pobyt a pohyb Fredky by měl být zabezpečený, klec by měla být dostatečně velká, alespoň metr na 80 a na 50 centimetrů.
3: Musí být vybavená záchůdkem, na který se Fredka naučí velmi rychle chodit. Musí být vybavená napáječkou, závěsnými hamaky a miskou s granulemi. A k těm granulím ona musí mít přístup 24 hodin denně, protože na rozdíl od psa ona není schopná se takzvaně předspat.
4: A vy jste říkala závěsnými, cože?
3: Hamaky. Jsou to závěsné pelíšky. Milují různé prolézačky, igelitové tašky, hračky, ovšem musíme dávat pozor na hračky gumové, protože většina Fretek gumu má moc ráda ji žvíká a rozkousá a je schopná kousek té gumy sežrat, ucpe se jí střevo, pak to taky nedopadá dobře.
2: Fredka je spáč, prospí klidně 20 hodin denně, to jí někteří z nás asi závidí, ale alespoň na 2 hodiny bychom jí měli pouštět ven z klece a věnovat se jí, protože je to hodně kontaktní zvířátko. A ještě mě napadá otázka. Pořizují si lidi častěji kluky nebo holky?
3: Já bych neřekla, že to je takhle. Já třeba vždycky jsem měla samce. Protože ten samec po té kastraci tak jako zmedvídkovatí, je víc mazlivější a holky jsou takový jako neřízený střely. Prostě se samičkou fakt se nenudíte, no ale ono se nenudíte ani se samcem.
2: Směje se předsedkyně klubu chovatelů a příznivců Fretek Majda Šliková.
1: No a já už jenom dodám, že reportáž, máte-li tu možnost, najdete také na webu našeho pořadu. A za chvíli se pustíme do grilování, tedy jak na to, a bude to s odborníkem a tím bude plzeňský šéf-kuchař Martin Havlík.

vlastního klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Když je všechno hotové, práce udělána, pak začíná odpočinek. A tím je v těchto dnech určitě grilování, které se stalo dalším českým národním sportem. Ať už na klasických grilech na dřevěné uhlí, nebo na grilech plynových. Martin Havlík, šéfkuchař Gourmet klubu Bezejmená a také učitel odborných předmětů na hotelové škole v Plzni na Borech, griluje velice rád. Vedle domu má velkou pergolu s posezením, kuchyňskou linkou a vším, co je ke grilování zapotřebí. Tam ho také navštívil náš hobbyredaktor Jirka Šobr a chtěl vyzvědět několik rad o údržbě grilu, tedy jak na to, jak často by se měl gril čistit.
2: Asi průběžně, protože sice negrilujeme po celý rok, ale pokud ten gril je na zahradě a máte tam nějaký život, podívejte, my tady máme teďka spoustu pilu, i na podzim nebo na jaře je aktivní hmyz, který vyhledává jakýkoliv zbytečky, tak já doporučuji vlastně průběžně. Používám plachtu úplně neznačkovou za 120 korun z nějakého e-shopu, aby se to nevolepilo tím pilem, aby si tam sršní nebo vosy neudělali pěkně hnízdečko na jaře. No a před tím spuštěním prostě sundáte plachtu a základně očistíte.
3: To není grill, to je Rolls Royce.
2: Prostě od toho prachu, případně od nějakých napečení, nepoužívám zase žádný speciální nářadí, prostě drátěný kartáč. Pokud máte teda nějaký smaltovaný rošty, tak je lepší mosaznej nebo na obyčejnou litinu klidně nerez. Mechanicky očistíte ten zbytek napečenin, případně zase obyčejnou špachtličkou na sádru, poškrábnete. No pak se musí samozřejmě taky šáhnout dovnitř, protože pod ty rošty nám padá spousta věcí, které pak můžou začít hořet. Takže jednou za čas, neříkám po každém grilování, ale krásně mechanicky odstranit ten bordílek, který by vám tam potom mohl chytit při tom grilování, když do toho nakape nějaká ta mastnota, případně takový ty kryty na hořáky, očistit a pak samozřejmě ideálně jednou za čas pořádně vypálit, nechat pěkně zavřený, zapnutý naplno, ať se to vypálí a pak zase trošku mechanicky dráťákem anebo nějakým starým hadrem, já tady mám vyřazený roztrhaný ručníky, pak se to očistí. No a u těch obyčejnějších kovových grilů zase ošetřit jedlým olejem, takže pěkně do sucha očistit, natřít olejem, trošku vypálit a vlastně máte připraveno.
3: Máte krásný obrovský gril, můžete grilovat jak na hlavní ploše, tak i na vedlejších.
2: Já mám určitě rád tu plnou litinovou desku, která pěkně naakumuluje teplo. A když dělám třeba plátky masa, tak napřed z prutka na té litinové desce to zatáhnu a pak to dopejkám pomalejš na těch mřížkách. A na té litině se dělá v létě třeba i ta cuketa dobře. Malinko tuku, ono se to nepřilepí, trvá to chviličku, ale zase to je pak chutný a pro rodinu ideální.
3: Ono je tam potom výhoda ta, že si můžete regulovat právě i teplotu, což u dřevěného uhlí dost dobře nejde.
2: Je to tak, to má zase svý jiný kouzlo, to dřevěný uhlí, přeci jenom to tomu přidá trošku takovou tu vůni lepší a tu kůrčičku, ale praktičtější na ovládání určitě ten plyn.
3: Já si myslím, že naši posluchači nepohrdnou pořádným kusem uzeného nebo zauzeným párkem či klobásou, kterou koupíme a mnohdy ani tu udírnu ty uzeniny neviděli.
2: Je to tak, tady to můžete vylepšit nějakým pomalým ohříváním, pokud je libový, tak určitě bych doporučil nějakou marinádu, super je třeba s přidáním švestkových povidel a pak už teda jenom nepřipálit, ty párečky pak zase můžou trošku na vyšší teplotu.
3: Přiuzujete také?
2: Taky občas, je to opravdu jenom zaudit, tenhle ten grill je kombinovaný dřevěný uhlí nebo plyn a na tu vanu, která se dá nad hořáky, se dá přihodit štěpka, ale ono to hodně utíká, ten kouř a i ta teplota rychle klesá, není to klasická udírna, ale zaudit se to dá navonit hezky.
3: Štěpku v tom plechu namočíte a dáte na ty hořáky?
2: Tady nedávám namočenou, ona má tak ten centimetr, to jsou opravdu centimetrový kostičky, tak 3 mm tlustý, takže spíš to rozpálím, hodím tam štěpku, snížím plamen, aby to nechytlo plamenem a pak ji nechám doutnat a musí se teda každých třeba 10 minut přihodit kousíček.
1: A od Martina Havlíka, šéf kuchaře Gourmet klubu Bezejmená, tady mám ještě dvě rady. Při každém zauzování se od štěpek na zauzovací vaně vytvoří vrstvička dehtu. Tu čistit nemusíte, ničemu neškodí. Pozor si ale dávejte u grilu na dřevěné uhlí. Uhlí hoří hodně dlouho, stačí ale poryv větříku, vylétnou jiskřičky a můžete zapálit třeba suchou trávu v okolí. Proto gril po skončení grilování vždy dobře uhaste. Zbydou-li v popelu kousky nezhořelého dřevěného uhlí, tak to skovejte, nechte vyschnout a můžete to použít znovu. Popel z dřevěného uhlí se hodí k pohnojení zahrádky. Nás už čeká po písničce jenom zahrádkářský kalendář a tam se pustíme do trhání, nebo lépe do česání, ale úplně nejpřesněji do stříhání třešní.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Český kalendář.
1: Všude je sucho a kdo chodí občas do lesa, tak si možná všiml, že potoky tečou čůrkem. Takže tu mám pro vás jednu nadějnou pranostiku na 10. července, to bude až v pátek a je to svátek sedmi bratří a to se říká, že prší-li na sedm bratří, sedm neděl střecha neuschne. A také se říká, to je horší pranostika, déšť na sedm bratří, hníjí brambory. Tak snad u vás bude pěkně a brambůrky budete mít jedna báseň. Nastala sklizeň, třešní a višní. Na jihu dozrávají také meruňky a našel jsem jednu radu a ta praví, že třešně ze stromu se neškubou, ale odstřihávají. Pokud si totiž urvete krátké větvičky, polodonoše, tak příští rok bude úroda menší. Nebo dokonce zahradníci radí udělat letní prostřih třešně tak, že větve odstřihnete a pak teprve oberete na zemi. Také řešení. Nemusíte šplhat po žebříku. Mám jednoho kamaráda, co natahoval ruku pro poslední dvě hrušky nahoře na stromě, na větvi a spadl z toho žebříku a zlomil si obě nohy. A další zajímavá rada. Jestli nechcete, aby se vám odpařovala rychle zemina okolo ovocných stromů, tak tam sypejte v kruhu okolo kmene posekanou trávu. Prý si takto obložené stromy potom budou mlaskat blahem. Tady to přirovnání jsem objevil někde na internetu, což je mnohdy snůška nesmyslů. Oni totiž zahradníci varují, že pod takovou tlející vrstvou trávy se mohou držet různé plísně a kdo ví co ještě, a že to tomu stromu moc prospívat nemusí. Pokud ze stromu spadne nějaké ovoce na zem, a jsem u toho u nás na zahrádce dříve než moje rodina, tak to zásadně dávám do sudu na kvas, protože co zahrádkář, labužník připraví přes léto, tomu bude dělat radost v zimě v podobě třeba chutné slivovičky, hruškovice nebo kalvadosu. A tady to je důležité. Kořenová zelenina v těchto dnech potřebuje hodně vláhy. Naopak cibuloviny nemají vlhko rády, takže až budete zalévat a zalévat a zalévat, tak je dobré na to pamatovat. Co bude příště v Hobby magazínu? Zaměříme se na datle, fíky a kaky na vaší zahradě. Poradíme, jak se stát rybářem a vypravíme se do obchodu nakupovat skutr, tedy na co si přitom dát pozor. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítám vás a zvu vás do malebných východních Čech. Rád bych vás i Patrika Rozehnala pozval na místo, kde žije moje rodina už od poloviny 19. století. Zvu vás do Kostelce nad Orlicí, do nádherného klasicistního zámku, kterým vás rád provedu a prozradím i pár zajímavostí z naší rodiny.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: František Kinský se už podruhé rozhodl, že nám představí šlechtické rodiny, soukromé majitele historických rodových sídel a krásné zámky, které můžete přes léto sami navštívit. A jak už zpíval Stanislav Hložek, těch speciálních návštěv zámků bude celkem 9.
1: Zámecké léto.
0: A začneme u něj doma. V Novém zámku v Kostelci nad Orlicí, kde bydlí hrabě Mária František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský z Vchynic a Tetova. To je jméno, co říkáte? Kdo u nich v rodině měl vůbec to nejdelší?
2: Já nevím, určitě já si myslím, dovedu si představit, že třeba můj dědeček, ale nevím ho všechna. Můj otec ani neznal všechna svoje jména. Takže zatím jako z toho, co víme, z toho, co známe, tak jsem asi nejdelší já.
0: Čím to?
2: Protože to je jediný, co si pamatuju.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Podle jakého klíče dávala šlechta jména svým dětem? Je na to nějaký jasný mustr, nebo každá rodina to měla jinak?
2: Určitě v každé rodině bylo nějaké jméno, které se tam jako co nejvíc opakuje. Samozřejmě v některé rodiny, obzvlášť řekněme takové ty velké rodiny, potom třeba měly takového jako domácího svatého, který se pak opakoval ve všech jménech, ten takzvaný největší přímluvce. My Kinští jsme si vybrali toho nejlepšího přímluvce, jakého vůbec můžeme vybrat, a to je Matku Kristovu, takže my se všichni jmenujeme Maria.
0: Není to zvláštní mít pro chlapa jméno takovéhle?
2: No, není, ale je to tak. U nás se příchodem rodiny Mensdorf do naší rodiny při vdáním se přes ženy se najednou začaly množit Alfonzové. Velmi často je to, že se vlastně ty jména objevují ob generaci. Dědeček se jmenoval Bedřich Karel, jeho vnuk se jmenuje, jak překvapivě, Bedřich Karel, což je zrovna třeba v našem případě. Můj dědeček se jmenuje František, já jsem František. Takže takhle se ta jména tam jako velmi často objevují. No a pak jsou to jména, která si tam obyčejně, tak jako která najednou vypadají, jako kdyby přišla odjinud, tak to jsou jména, která je to svátek příslušný k tomu dni, který třeba dostáváte jméno svatého v den vašeho křtu nebo v den vašeho narození. A pak jsou to právě ty různě se tam přidávající prababičky a pradědečci a tak dále, takže ta jména tam nesete prostě průběžně dál.
0: Kdo zkomolil poprvé, v které generaci to v Chinští na Kinský?
2: To byl Vilém Kinský. On byl jeden ze 30 direktorů stavovských, to jsme prosím v době stavovského povstání, a on po prohrané bitvě na Bílé hoře prchá do Saska. To znamená do německy hovořícího prostředí, protože do té doby vlastně česká aristokracie mluvila mezi sebou česky. Němčina nebyla jazykem aristokracie české. A pro německy mluvícího člověka, který nezná češtinu, je zhluk hlásek vchynský z Vchynic prostě absolutně nevyslovitelný. Takže on to příjmení, to první, to vlastně to rodové jméno Vchynský, zjednodušil gramaticky a byl první, který se začal psát Kinský.
0: Jako první použili přídomek z Vchynic synové Bohuslava z Žernosek, který převzali od názvu vesnice a tvrze, které se nacházely nedaleko Lovosic. Mezi nejvýznamnější představitele rodu Kinských patří třeba hrabě Jan Oktavián, kníže Štěpán Vilém nebo nejvyšší kancléř Václav Norbert Oktavián, který je posledním společným předkem všech nynějších Kinských.
2: Myslím, že kdo byl taky jako určitě velmi laskavý a skvělý člověk, byl kníže Rudolf Kinský, což je starší bratr prvního majitele Kostelce. No a pak už se dostanu k těm nejbližším, pak se dostanu ke svému dědečkovi a ke svému otci, kterých si jednoho vážím víc než druhého a druhého víc než prvního.
0: Říká se, že některé vlastnosti i zjev člověk dědí ob generaci. Vnímáte to, že máte něco z toho dědečka víc než táty?
2: No, musím říct, že nevím. Protože kdybych měl něco po svém dědečkovi, tak bych byl vlastníkem geniální paměti, protože on si pamatoval úplně všechno, já už nic si nepamatuju. Kdybych byl po svém otci, byl bych majitelem geniální paměti, protože tu měl můj otec a já ji nemám. Takže nevím. Ale ještě ke všemu jsem ani nezdědil výšku, takže jako já nevím, co jsem po nich zdědil, protože oni oba byli dvoumetroví. Takže tam potom byl můj bratr a já mám pocit, jestli ten můj bratr neměl lepší paměť než

0: nášel, aby to těch 190 bylo, ale mám pocit, že poctivých to nikdy nebylo.
1: Mimochodem, jakými vlastnostmi oplývají kinští? Mají něco společného skrz generace?
0: Na to musím říct jednu generální charakteristiku, kterou používal můj dědeček. A ten vždycky říkal, do té doby, než se krev kinský smísila s krví kerpenů, byli kinští malí, oškliví, zlí, ale chytrý. A od té doby, co došlo k tomu smísení těch dvou krví kerpenů a kinských, od té doby jsou kinští vysocí, krásní, hodní. A teď použiju slovo svého dědečka, ale blbý. Což samozřejmě není pravda, nebyl to ani on, ani můj otec.
1: Jakou měli neřest?
0: Já musím urputně přemýšlet, co měl můj dědeček, co měl za neřest. Byl kuřák. Můj dědeček celý život kouřil. Cigarety přestal kouřit v okamžiku, když zjistil na jedné z mnoha svých cest po světě, ještě před první světovou válkou, ještě před tím, než se oženil. V Egyptě se prodávaly, v té době se prodávaly cigarety, kterým se říkalo egyptky, a byly baleny v krabicích po stovce. A přestal kouřit cigarety v okamžiku, kdy zjistil, že tu krabici vykouřil za den. Tak pak přestal kouřit cigarety a do konce svého života kouřil fajfku nebo lulku. Podle toho lulka to je krátká, fajfka je dlouhá. A já mám můj otec, jestli měl můj otec nějaké neřesti, byl vášnivý sběratel všeho krásného, ale to není neřest, to je přece krásná věc, bavit se nádhernými věcmi.
1: Tak já nevím, jestli třeba někdo něco prohrál v karbanu, nebo měl nějaké jiné vlastnosti, nebo třeba nespolehlivý, nebo kdo ví?
0: No tak měli jsme jednoho strýčka, což byl, ten se jmenoval Wolfgang, to byl v generaci mého pradědečka, to byl mladší bratr mého pradědečka, který za svůj život nadělal takový dluhy, že když se jeho starší bratr rozhodl, že je za něj uhradí, tak musel dokonce na kostelec uvalit hypotéku, protože neměl dostatek peněz v hotovosti a prodávat samozřejmě kvůli bratrovi nechtěl.
1: Už tehdy byly hypotéky?
0: Už tehdy byly hypotéky, ano. Už tehdy se dalo v pance půjčit peníze a ručit svým vlastním majetkem za to.
1: Mimochodem, tenhle dům, ve kterém dnes jsme, říkáme dům, pro vás je to dům, zámek, nový zámek v Kostelci, tak ten byl postaven čistě z peněz, které kinští měli, anebo si taky na to brali půjčku a muselo se to splácet?
0: Já nikdy jsem nikde nenašel žádný záznam, že by se kvůli výstavbě tohoto domu brala jakákoliv podpora. Ten kostelec na Torlicí koupil dědeček toho stavitele tohoto domu, v kterém sedíme, což byl kníže Josef Kinský, a tento koupil od rodiny, která se jmenovala Kavriány, což byli tehdejší majitelé Kostelce, a ti zcela určitě prodávali proto, protože ten majetek není dostatečně velký na to, aby byl atraktivním způsobem dělitelný. Ono, ty Kavriáni byli čtyři bratři. Takže proto se asi rozhodli, že to prodají a rozdělí si radši peníze.
1: A proč jste to koupili vy?
0: Protože kinští zrovna v tu dobu, myslím, že to byl čtvrtý kníže Kinský, myslím, že tehdy o to měl zájem, nebo projevil zájem, protože vlastnil hnedka vedle, nebo nedaleko odsud, panství Choceň. Takže koupil nejbližší další panství, když bylo na prodej, tak určitě to prostě bylo zajímavý pro něj. Rozšířil takový to državo ve východních Čechách, co měl, protože oni vlastnili Heřmanův městec, Choceň, Kostelec tady ve východních Čechách, ve středních Čechách, potom Zlonice, kde tehdy bylo to sídlo, kromě toho palác ve Vídni, palác v Praze, a pak samozřejmě velký rozsáhlý panství Česká Kamenice a tam nahoře. On ten knížecí majorát byl poměrně rozsáhlý.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zameckeleto.cz.
1: Dnes jsme na návštěvě u hraběte Františka Kinského na jeho zámku v Kostelci nad Orlicí. Jeho tatínek Josef Kinský se narodil už v roce 1913. Jako malý na zámku ale příliš času nepobyl. Nejdřív se o něj staraly vychovatelky, pak domácí učitel a po dosažení 10. narozenin ho, jak bývalo zvykem, rodiče poslali do internátní školy v Alpách do Bavorska. Jeho starší bratr jel dokonce až do Švýcarska.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Kostelec nad Orlicí.
2: Pak vlastně kromě toho nejstaršího, který po svém otci převzal jako správu rodového majetku, tak pak každý musel vyrazit někam do života jinam. A tak můj otec tehdy odešel do Ústí nad Labem. Jsme v období ještě před druhou světovou válkou, otec je ročník 13, do Ústí nad Labem, do firmy Schicht, což byly slavné to tukové závody, Sana vlastní sestra Máslat, nebo mídlo s jelenem, to jsou ty slavné produkty továrny Schicht. No a jenom, aby si někdo ještě dovedl představit, nastoupil na půl roku jako volontér, se tomu říkalo, což bylo zaměstnání na zkoušku bez mzdy. Takže vy jste půl roku pracoval na zkoušku bez mzdy. A když jste se osvědčil, tak vás teprve zaměstnali a dostal jste mzdu. Takže jak si teďka někdo představí, že přijde někam a první, na co se ptá, kolik bude brát, tak to tehdy tak nebývalo.
1: Takže toho zámku v Kostelci si tolik neužil váš otec?
2: Vlastně ne, a ani ti jeho další bratři prostě sjížděli se sem jenom při svátcích. Normálně pánové museli hezky pěkně pracovat, žádný poflakování.
1: Co vy potom, vaše dětství, Františku, byl jste spíš rošťák nebo mazel?
2: Já si myslím, když na sebe tak hledím na fotografie, tak jsem byl, když jsem byl úplně malý, tak jsem byl takový docela oplácaný. Jako na mé postavě se žádná bída 50. let neukazovala moc. Byl jsem statné to dítě. Já jsem byl spíš hodný, jenom jsem měl jednu takovou vadu, že když jsem se něčím, nějakou hrou zabral příliš dlouho, tak jsem zapomněl na čas. Takže já měl permanentní problémy s včasnou docházkou domů ze hřiště. Protože se řeklo, přijdeš domů, přijdeš v 6. A pak se mi někdy stávalo, zvlášť v letních měsících, že jsem viděl ze hřiště v 8 hodin, jak se z dálky blíží postava mého otce, která mi jde připomenout, že už jsem měl být 2 hodiny doma. Vždycky to bylo nepříjemné. To myslím, byla taková jako zásadní moje neřest. Vzpomínám si, že když jsem jednou svému spolužákovi dal první pěstí, jako klasickou pěstí, do obličeje a vím, že mě to bylo strašně nepříjemný. Že doteď cítím ten hrozně nepříjemný pocit, že jsem vlastně udělal něco hrozně, hrozně špatně.
1: Mimochodem, zůstaly některé výchovné prostředky z těch dřívějších dob, co se u Kinských drželo, i ve vašem případě, že byste pocítil to, jak se vychovávala mládež a děti tehdy?
2: No tak samozřejmě, ano, přetrvávali jako mohutně. To jo, a to bylo to klasické, to jsme prožili všichni, každý jeden, to jsou ty slavný tyšmanýrn, to je to chování u stolu, že jo. To jsme měli všichni, to bylo úplně absolutně pravidlem, seď pořádně a furt něco a drž to pořádně a proč to děláš tak komplikovaně, když to je tak jednoduše, takže to jo, to všichni.
1: Dobře, ale dřív byly i ty vychovatelky, ti učitelé, to už jste asi neměl.
2: Ne, samozřejmě, já už jsem žádné vychovatelky neměl. Bylo možná, že by mě to docela bavilo to mít, ale neměl. Ne, já už jsem byl pod kuratelou svých rodičů, teda nejdřív své matky, protože otce jsme doma neměli, ten byl zavřený. Takže pod dohledem mé matky a moje matka uměla být nesmírně laskavá. A současně byla přísná. Moje matka připomínala v případě nějakého ručního napomenutí, abych to řekl takhle, připomínala hada. Ona útočila bez vyzvání. Vy jste dostal facku, ani jste netušil proč, jako cákalo. Je, a pak jste si teprve uvědomil, co jste provedl. Jako. Ona nebyla taková, jestli to uděláš ještě jednou, tak ne, z ničeho nic, plác, a měl jste jí přes celý ksicht. Takže, jak říkám, ona útočila jako had, ale jinak byla úžasná, těch hadích útoků jsem za život zažil opravdu jenom pár.
1: Prý ale byla taky legendárně krásná.
2: Já to samozřejmě můžu posoudit jako syn. Byla nádherná. Ale když se teďka dívám na její fotografie a tak, ona musela být nesmírně přitažlivá. Ona byla vysoká. Moje matka byla jako sošná. Měřila těch 176 nebo takového něco, což bylo na ženu tehdy jako hodně. A měla krásný tmavý oči, ona byla jediná vlastně s hnědýma očima u nás doma. Vždycky bylo líto, když nám koukala do těch našich modrých kukadel, tak vždycky bylo líto, že vlastně se ta její barva těch hnědých očí nikdy neprosadila a vždycky říkala, furt ty Kinský modrý oči, proč ne taky jednou nějaký krásný hnědý, ale to prostě není, no. Ne, ona byla opravdu, všeobecně se o ní jako Onety, ona se jmenovala Bernadetta, říkalo se i Nety. Onety se hovořilo jako mimořádně krásné ženě, to je pravda. Můj otec měl velký štěstí.
1: Věděla to?
2: Vy si nedovedete představit, ona byla krásná už jako dítě. A když jsme tak jako mluvili jako o výchovách a o takových věcech, jaký to bylo, tak moje matka byla vychovávána velmi přísně. Moje matka byla vlastně vychovávána k tomu, že projevovat emoce, to se nedělá. A vlastně by na vás nemělo být vidět žádné jako výrazné pohnutí, ano, smát se a tak, ale jako nějaké zásadní změny nálad. Jako moje matka pohřbila svého syna, tak jako to je jedna z věcí, která je pro matku to nejhorší, co může být, protože je to její dítě. A já ji neviděl plakat. Vůbec. Moje matka uměla udržet absolutně kamennou tvář. A to bylo z té výchovy, kterou měla. A navíc, všichni v domě, kde ona byla nádherným dítětem se skučeravými vlasy, ohromným hnědý oči, byla krásná, tak byl přísný zákaz vyslovit před ní, že je hezká. Nikdo nesměl před ní říct, ty seš hezká. To byl jako absolutní zákaz v rodině, aby náhodou nespichla. Jo, takže to bylo, a dokonce se to jako ještě při tomu kompenzovalo trošku, že když se o ní před ní mluvilo, tak se o ní dokonce mluvilo jako, že je taková trošku pomalejší, že jo, jako to prostě bylo tak, no. Takže ona, co se tohohle týče, že to celý přežila bez pindráku, klobouk dolů před ní, byla to silná osobnost.
1: Po únoru 1948 byl tatínek současného majitele, Josef Kinský, obviněn, souzen ve vykonstruovaném politickém procesu a zatčen. Skončil v Jáchymovských uranových dolech. František Kinský v té době žil s maminkou u dědečka v rodovém sídle v Kostelci nad Orlicí. Bylo jim povoleno obývat pouze dvě místnosti, ale v roce 1951 byli vystěhováni úplně. Přes odpor orgánů památkové péče a kulturní veřejnosti byly do hlavní zámecké budovy umístěny provozy vznikajícího výzkumného ústavu pro chov prasat. Na konci 80. let minulého století byl zámek téměř před zhroucením.
2: Můj otec byl trošku pesimista vždycky. A tak na to pohlížel jako s takovým jako odstupem, byl důchodce, měl svou chalupu, byl spokojený. No a pak přišly ty restituce, tak toho okamžitě samozřejmě zaujalo. protože když se objevila ta možnost jako vzít si kostelec zpátky, tak samozřejmě ano. Jenom se chtěl vyhnout jakýmkoliv komplikacím a tak to udělal tak, že navštívil postupně své sourozence, kteří byli starší než on, protože respektoval to rozhodnutí jeho otce, protože tím, kdo už během války a tak se stal správcem, byl jeho nejstarší bratr, tak vyrazil za nejstarším bratrem do Londýna a řekl, hele, je tady tahle možnost, jdeš do toho. Ten řekl, promiň, ty jsi se zbláznil, já jsem 40 let žil jinde, můj život je jiný a jinde. Dobře, tak fajn, další v pořadí, to ten řekl, jsi spadl z višně, Josef. Mě vůbec víš sám, že jsem jako ještě měl, tam byl třeba jako trošku vyhraněný nebo komplikovaný vztah syna a otce. Víš, že jako měl kostelec někdy jako, že jsem byl radši vždycky pryč, než abych byl v kostelci. Tak dobře, tak to převezmu já, ale převezmu to pouze já. Jo, jistě. Trošku přehlídl svého mladšího bratra, dobře, ale on byl třetí v pořadí, jak jsem to já. Mladší bratr, který žil v Americe, ten by vůbec o to nezajímal, takže jako ani v nejmenším. A pak jsem přišel a ten první pohled v tom domě, to bylo jako opravdu pro mě, za mě, ať ten dům spadne, mně to je jedno, co se s tím stane. Na tohle to jedno potom začíná ten jeho příběh o tom, že samozřejmě mu to jedno nebylo a začal dělat všechno pro to, aby ten dům se zase stal z popela. No.
1: Tatínek Františka Kinského navázal na tradici Kinských v Kostelci a rozhodl se postavit úplně novou cihelnu a pálit cihly z vlastní hlíny. Z výtěžku z prodeje plánoval platit opravu svého zámku. Půjčil si tedy závratných 50 milionů korun a dal se do práce.
2: A tak koupil tehdy, bylo, jak já vždycky říkám, byl mladý, bylo mu 80, což je ten pravý okamžik začít podnikat. No a začal to dobře vydělávat a začalo to fungovat. A to byly ty peníze, z kterých se začal generovat oprava. Ještě ke všemu otec byl ten typický podnikatel, že nejdřív vracím dluhy a pak teprve si užívám, což v jeho případě nejdřív vracím dluhy a co mi zbyde, to vracím do zámku, který opravuju. Ne, že jedu na Bahamy, ne, to není nikdy, opravuje se zámek. Takže tak to celý jako vlastně začalo. A ta kostelecká cihla je pořád úžasná, já ji mám rád, já ji miluju, protože my máme poměrně vysoký obsah železa ve spraši a proto je kostelecká cihla pořád ta krásná červená. Není týdne, abych se v cihelně nezastavil, abych v tom tak rád, takový, mám takový, takový určitá míra hluku jakási. A jak se ta hlína sype do těch násypek a tak dále. Pak vidíte to těsto vlastně, z čeho se ta cihla dělá. A mám to rád a jdu rád okolo té pece a tak si člověk na ní šáhne. A hrozně rád mám a dělám to taky vždycky, když vyjede ten peční vůz a zrovna tam jako u toho jsem, tak tam je taková schránčička a v té schránce je velká matka. Taková ten matka, šroubomatka, jo. A tu pak vemete a tak jako poťukáte na tu cihlu a tam musí zvonit. To je zvuk, který miluju, že vemu tu matku a tak tjong, tjong, tjong, zabouchám na tu cihlu a teď jako to zvoní, říkáte, výborně, skvělý výrobek, tak to mám rád.
1: Saháte si někdy i na ten dům, na zámek?
2: Jakože bych šel okolo a pohladil ho, nedělám to už teď, ale dělával jsem to. Fakt jsem to dělal, že jsem šel okolo a tak jsem jako položil na něj prst a jel jsem takhle, jako bych ho cítil, ten dům. Už to nedělám, ale dělal jsem to, že jsem si ho hladil. Ano.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Zámecké léto a vyprávíme si příběh Kosteleckého zámku a Františka Kinského. František Kinský během svého života vystřídal řadu zaměstnání. Pracoval jako projektant, asistent produkce a režie v České televizi a pak na dlouhý čas zakotvil u reklamy. V roce 2003 převzal správu rodového majetku po svém otci. Dnes bydlí v budově naproti zámku, v bývalých hostinských pokojích. A u svého rodinného sídla pořádá i různé kulturní akce. Na konci července to bude třeba novozámecké hudební léto s koncertem se slavnými sbory z oper a Carmína Burana. A na konci prázdnin, v sobotu 29. srpna, bude v Zámeckém parku probíhat Food Festival, na kterém se s velkým programem a autogramiádami VIP osobností představí také pochoutkový rok Českého rozhlasu. Říkám si, má vůbec František Kinský čas odpočívat? Já být jím, tak si nejraději lehnu s knížkou do pohodlného křesílka, takového, na které si můžete natáhnout i nohy.
2: A to je takzvaná dlouhá židle, neboli šezlon, jak se tomu říká. To je ta židle, kde si vyhodíte nohy nahoru a je vám tam, je to nejpohodlnější kus nábytku, jaký existuje. A já k tomu mám vztah už jenom z toho prostého důvodu, protože na jednom z obrázků akvarelů, které vznikly krátce poté, co se rodina nastěhovala, tak v tom pánském pokoji, pán domu, Josef Kinský, to dole napsáno pod tím obrázkem, právě sedí v tom šezlon a rozpráví se svými přáteli. Nevím, jestli to je to, ten šezlon, který tady stojí dva v prostoru, ale jako dovedu si představit, ano, teď jsem se nastěhoval a první kus nábytku, co si strčím do baráku, je prostě pohodlná židle.
3: Já jsem si vždycky myslel, že to je nábytek pro dámy, takže i pánové mohli.
2: I v pánském pokoji byl šezlon, samozřejmě. I pán sedí na tom a kouří fajfku.
3: Bývalo zvykem si dát přes den takzvaně 20, nebo to bylo proti bontonu?
2: Helejte, můj dědeček, který měl absolutně pravidelný způsob života, tak dopolední spánek patřil k jeho úplně naprostému pravidlu. Stával už ve 4 hodiny nebo kdy, vždycky v 7 hodin do kostela. Po kostele šel nakoupit, miloval chodit nakoupit, s bandaskou šel pro půl litru mlíka a takové věci tady po kostelci. A pak snídaně, anglická, taková ta dlouhá, vydatná. Moje matka vždycky říkala, když mu chtěla dát něco k obědu, ne miláčku, já jsem bohatě snídal. A moje matka vždycky říkala, tak bohatý to nebylo, ale trvalo to dlouho. A pak si zapálil fajfku, lulku a četl si. Tak dlouho, dokud ji nevykouřil. Pak odložil, zavřel oči a pravidelně hodinku, hodinu a půl spal.
1: Svůj dům, barvy šenbrunské žluté, zámek v Kostelci nad Orlicí, František Kinský miluje. A dokáže o něm krásně vyprávět. Ví třeba i, jak je zámek vysoký?
2: Nikdy jsem ho neměřil. Několikanásobně vyšší než já.
3: Kdy naposledy přijel sem k zámku kočár tažený koňmi?
2: A myslím, že nějaká svatba takhle dorazila a to je tak 2-3 roky zpátky.
3: Kolik koní tu bývávalo ustájeno?
2: Podle stání bych řekl až do 10.
3: Je to nějaká místnost bez oken?
2: Ne.
3: Propukl tu někdy požár?
2: Zaplať pánbu, ne.
3: Ani historicky?
2: Ne, ani historicky. Nikdy tady nehořelo. Přestože tady hořely otevřené ohně v krbech, zaplať pánbu, nikdy tady nehořelo.
3: Kolik tu máte schodišť?
2: Jedno velké vnitřní, jedno vstupní a jedné z baltři.
3: Řemeslník, na co se nejhůř schání pro zámek?
2: Na cokoliv.
3: Byl jste někdy na střeše zámku, úplně nahoře?
2: Ano. V době, kdy se stavil, tak jsem si vylezl až ke komínům. Ale teďka už bych tam nelez.
3: Měl jste strach?
2: Ne, okolo bylo lešení.
3: Které květiny patří k zámku? Jsou nějaké, které jsou s ním spojené typicky?
2: Každopádně, myslím tím hlavně Ano, zámek stojí v parku a ten park má bledule a rododendrony a teď i růže.
3: Jste trochu i zahradník?
2: Já musím říct, bohužel ne. Já nemám zelený prsty.
3: Jaké psí plemeno je spojené s rodem Kinských?
2: Hrubosrstý jezevčík.
3: Jak to vzniklo?
2: Moje babička byla strašně slavná chovatelka psů. Měla chovatelskou stanici, která se jmenovala Stradina. Kromě jiného byla první irské vlkodavy, kdo v Čechách vůbec choval, byla moje babička. Ale ten pes byl buď münsterlenský ohař, anebo hrubosrstý jezevčík. Já si pamatuju hrubosrsté jezevčíky.
3: Do kterých míst se bojíte chodit?
2: Já mám pro strach uděláno, nebojím se nikam.
3: Kde byste chtěl mít umístěnou jednou svoji bystu?
2: Už je tady jedna, nikoliv moje bysta, ale při vjezdu na parkovišti je pomník chovatelům prasat. Tak možná, ne, netrpím slavománii, žádnou bystu tady mít nechci.
3: A třeba ji budou chtít jednou vaši potomci, tak abyste doporučil místo.
2: Tak ať si ji dají kam chtějí.
3: Kde to nejvíc klouže?
2: Po Kaiserbartu dolů.
3: Kde máte na zámku televizi?
2: Nemám.
3: Který strom v parku je nejstarší?
2: Já bych řekl, že to jsou v dolní části parku duby, který už tady stály dřív než ten zámek. Ale co se horního parku týče, tady je několik stromů, kterým je 200 let, což znamená, byly založeny společně, ten park je založen společně se zámkem. Takže nejviditelnější je 200-letý platan stojící v louce.
3: Kolik je na zámku obrazů?
2: Nikdy se mi nepočítal, hodně. Tak zkusím 100. Už jenom proto, protože jenom na Vrátilu je tady, myslím, asi 28, protože je sbírám.
3: Koliká ta generace v pořadí Kinských jste vy, Františku?
2: Kosteleckých? Já musím počítat. Myslím, že jsem 7.
3: To je šťastný číslo?
2: No právě proto.
3: No a provázíte rád, protože vy máte i ty prohlídky hodně dlouhé. Pořád vás to baví?
2: Kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. Mě to musím říct, že je mi těch návštěvníků líto, že mě to tak baví. Ale už jsem zkrátil, už to umím za 2,5 hodiny.
3: Provedete i nás?
2: Zcela určitě.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Těm, kteří přijmou teď mé pozvání a poslouchat vydrží dál, pár příběhů dám. Z těch, které, jak znám, jsem prozatím nepovídal. Všechny jsem slyšel a ten pocit mám, že málo který z nich se stal. Tak raději hned to říkám už teď, aby nikdo neřekl, že jsem lhal.

0: dej radě.
1: Jen ještě jednou teď připomínám, že málo který z těch příběhů se stal. A to pro případ, že někdo by snad tvrdil, že jsem vás nevaroval.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zameckeleto.cz.
4: Zamířili jsme do východních Čech, kde najdete zámek Kostelec nad Orlicí. Ten byl postaven v letech 1829 až 1833 podle plánu vídeňského architekta Jindřicha Kocha. Prohraběte Josefa Kinského, kterému nevyhovoval starý, chátrající zámek ve městě. Nový zámek stojí uprostřed krásného anglického parku nad srázem nad řekou Orlicí. A před jeho kdysi hlavním průčelím, dnes obráceným na východ, najdete i velkou kašnu nebo jezírko, jak to nazvat.
5: To je výmysl mé babičky.
6: Babička milovala vodu, plavání nebo?
5: Já nevím, asi mám pocit, že se někde inspiroval, nebo jí to přišlo takový zvláštní, že ta terasa, protože vlastně za tím jezírkem už je přirozená terénní vlna a to se vlastně tady ta terasa vyšší v toho údolí, se prudce láme dolů na úroveň té řeky, což je divoká Orlice, a taky to přišlo tak jako určitě, že by to mohlo hezky vypadat před tím domem.
6: Babička byla zakladatelkou dnes tolik populárních hotelových bazénů s takovým, jak říkají, nekonečným horizontem.
5: Přesně tak. Úplně to tak vypadá. Ano, ona je první, která postavila bazén s nekonečným horizontem.
6: A ten vodotrysk, co tam máte, ten byl z té doby taky, nebo?
5: Ten vodotrysk tam samozřejmě byl a teď zrovna tryská, nebo netryská?
6: Teď
5: není.
6: Tryskal.
5: Takže on byl součástí toho celého už od samého začátku. Nebyla to jenom ta klidná voda, je ta spodní, ta čeřená voda je ta horní.
4: Zámek v Kostelci nad Orlicí můžete navštívit během léta denně, kromě pondělí od 10 do 17 hodin. A když budete mít štěstí, provede vás i někdo z rodiny Kinských a ukáže vám 14 krásných místností. Jednou z těch nejtišších je zámecká knihovna s více než 6000 svazky. Která kniha je tou největší?
5: Největší kniha, tak velká, je zcela určitě Cesta po horním a dolním Nilu od francouzského akademika Devona. Devon byl předsedou Francouzské akademie věd v době Napoleonovy a doprovázel Napoleona na jeho cestě do Egypta. Cesta na válečné výpravy do Egypta. A při té příležitosti viděl jako poprvé egyptské památky, tak se zamiloval do toho, že to všechno, co bylo vidět, on nekopal, ale co bylo vidět, tak zaměřil, zakreslil, tedy nechal a velké množství těch egyptských památek odvezl do Francie, proto má Louvre jednu z největších sbírek staroegyptského umění vůbec na světě, což je právě ta věc toho Devona. Egypťani mu to, myslím, až doteď nemůžou zapomenout. No a to jsou docela řádně těžké a řádně velké knihy. A navíc jsou mimořádné tím, že to je první vydání z roku 1802. A kam moje paměť a kam má představa o historii rodiny vede, tak fakt nemám tušení, koho napadlo si koupit v roce 1802 první vydání této Devonovy cesty po horním a dolním Nilu.
6: Byl to někdo z učitelů, kdo chtěl, aby budoucí mladý Kinský ovládal historii?
5: Nedovedu si to představit. Opravdu netuším, pro mě je to takový naše tady zámecký zjevení.
6: Musí tady vážit opravdu několik kil, odhaduju, a rozměrově, no tak kolik to může být? To je tak aspoň 50 na 80 centimetrů?
5: No myslím tak zhruba 50 na 80, když bude zavřená. rozložená, má jako rozevřená, má poctivý metr.
6: To vám zabere běžný stůl doma?
5: Je to kniha jako stůl, tak bych řekl.
6: Když vidím i zbraně tady, napadá mě, zažili kinští někdy v historii i takové ty souboje? Že někdo urazil někoho, vyzval?
5: Já dokonce vím, že při nějaké příležitosti dokonce byl i můj dědeček vyzván k souboji. Což znamená patrně v té době, když byl jednoročním dobrovolníkem, mladí rozdivočelí důstojníci. A on ten souboj odmítl. Jako ano, ono se dalo přijmout výzvu a nebylo nikdy nutné jako po sobě opravdu střílet, protože v podstatě jste nestratil čest. Pokud byste k tomu souboji přišel a jak vy, tak váš protivník vystřelí do vzduchu, to je v pořádku. Zúčastnil jste se souboje.
6: Co bylo důvodem toho druhého na souboj vyzvat tehdy?
5: Blbost. V mnoha případech naprostá blbost. Ale helejte, existuje jeden, který bohužel nevím, kdo to byl, ale vím, kdo teda byl vyzván na ten souboj. A to byl taky, když to člověk říká teďka, tak jako je to opravdu úplně nesmysl. Jako. Kvůli tomu se člověk neměl ani poprat. Dámy, jak jistě víte, to je někdy taky ještě před první válkou někdy. Tehdy bylo naprosto běžné, že na plese jste měl takzvaný taneční pořádek a tam jste se mohl zapsat, že ty orchestry hrály podle toho tanečního pořádku a vy jste se do toho tanečního pořádku zapsal na tanec k té mladé dámě na tédy a na tédy. A protože to byly tak jako, někdy to byly deníčky, tak ty dámy si tam třeba od těch pánů nechali něco vepsat. A jeden z těch pánů byl Lobkovic a napsal tam heslo Lobkoviců, pomni popel seš a popel budeš, jo. Ta dáma jako do toho hleděla, říká, že samozřejmě nerozuměla česky, se zeptala, jako co to znamená a přiskočil právě tenhle, ten jehož jméno mě vypadlo, můj otec by ho věděl, tak jako známý vtipálek a ten říkal, kontesko, já vám to přeložím a přeložil to do němčiny a řekl, ich bin ein Popel und wer immer ein Popel sein. A v němčině popl znamená suché z nosu, že jo? Takže a ten Lobkovic se samozřejmě okamžitě vyzval na souboj, že jo?
4: Rodovým heslem Kinských je Bůh, čest, vlast. Ta slova dokážou obsáhnout tolik věcí a myšlenek. František Kinský při nich často myslí nejen na svou rodinu, blízké, ale na Čechy vůbec. Co by jim přál, aby jim bylo dobře?
5: Víte, že to je hodně těžká otázka, protože samozřejmě, že si všichni strašně přejí, aby se měli dobře. A já bych jim samozřejmě přál, aby se měli dobře. Já doufám, že se budou mít dobře. Ale musí si uvědomit, že to nejde samo. A já přeju Čechům, aby pochopili, že nemají věřit každému slibu. Protože slib, to vás nic nestojí. Ale dar vás něco stojí. A na dary musíte mít.

Rod Kinských je jedním z nejvýznamnějších aristokratických rodů v naší zemi. Příslušníci se do našich dějin zapsali zvlášť jako mecenáši věd, umění a důležitých národních institucí. Svou zemi milovali, ctili a kultivovali. Tak, jak to dělá dnes František Kinský, který nás v dalších týdnech vezme za příslušníky dalších rodů na jejich rodová sídla. Buďme jako oni, hrdí na svou vlast.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Klíšťata jsou v těchto dnech aktivnější, varují meteorologové. Planá nad Lužnicí zrušila výběrové řízení na přestavbu Sokolovny. Historický elektrický vůz Elinka bude jezdit mezi Táborem a Bechyní. Dnes naměříme maximálně 25 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré jutro. Meteorologové varují před klíšťaty. Na většině území je jejich aktivita kvůli větší vlhkosti na 4. stupni z 5. To znamená vysoké riziko. Situace se v příštích dnech na některých místech ještě zhorší, upozorňuje Český hydrometeorologický ústav.
2: Třeba na Mostecku, Chomutov nebo na jihu Čech, České Budějovice, okolí Vysočina. Souvisí to jako i s tou teplotou a se srážkama.
3: Říká Martin Možný z Českého hydrometeorologického ústavu. Lidé by proto měli používat repelenty, nesedět v trávě a po návratu domů se prohlédnout, říká vedoucí Národní referenční laboratoře pro lymskou boreliozu Kateřina Kibicová.
4: Zvlášť právě v těch městech, protože tam klíšťata podle těch našich nejnovějších výzkumů ve městech jsou klíšťata mnohem infikovanější než někde uprostřed lesa.
3: I letos podle Kibicové mírně přibývá případů boreliózy. Proti závažnější klíšťové encefalitidě Státní zdravotní ústav doporučuje očkování. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: Planá nad Lužnicí na Táborsku zrušila tender na stavební úpravy Sokolovny. Nezávislý starosta Jiří Rangl uvedl, že důvodem opětovného vypsání výběrového řízení byly nepřesnosti v rozpočtu a složitost kombinování technologií různých firem. Samotná přestavba začne příští rok. Po ní se zvýší kapacita sportoviště z 270 na 400 lidí. Novou soutěž město vyhlásí po upřesnění podmínek na konci léta. Historický vůz Elinka se dnes vrací na elektrifikovanou železniční trať mezi Táborem a Bechyní. Jedná se o jeden z nejcennějších provozních exponátů Železničního muzea Pražského národního technického muzea. Zájemci se vlakem svezou každou prázdninovou sobotu při akci Léto na Bechynice pořádané Českými drahami. Pokračuje mluvčí dopravce Vanda Rajnochová.
5: V sobotu bude v čase od 8 do 8.30 také mimořádná příležitost vidět a vyfotografovat pohromadě parní lokomotivu Šudibelka, křížíkův historický elektrický vůz Elinka a historickou elektrickou lokomotivu Bobinka seřazené za sebou v lokomotivním depu Tábor u Točny.
0: Letní jízdy parních vlaků musely České dráhy minulý týden zrušit kvůli vysokému riziku vzniku požáru. Dnes se proto první zájemci svezou párou taky na Třeboňsku, Vitorasku a Kaplicku. A na své si dnes přijdou nejen milovníci té velké železnice, ale i ti, kteří se věnují její modelové variantě. Štiftrův pošumavský spolek ve Vimperku má den otevřených dveří. Začíná úderem 10. hodiny a bude trvat do 16. V suterénu městské knihovny v ulici 1. máje bude k dispozici i spolková knihovna. Sport. Čeští basketbalisti prohráli ve Stockholmu v kvalifikaci mistrovství světa se Švédskem 76-87. Promarnili tak šanci zajistit si před závěrečným kolem skupiny H postup do další fáze. Češi uzavřou skupinu v pondělí v Brně zápasem proti Estonsku. K postupu potřebují porážku Švédů ve Slovinsku. V případě výhry Severanů i Česka bude rozhodovat celkové skóre.
1: Počasí.
0: Počátku jasno až skoro jasno, odpoledne polojasno. Večer očekáváme přibývání oblačnosti a slabý déšť nebo přehánky. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách k 21. Slabý severozápadní vítr přechodně zesílí na mírný. Biozátěž je na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Opravy dvou mostů přes řeku Nežárku omezují provoz na Jindřichohradecku. Neprojedete po silnici 3. třídy z Novosedel do Hatína u Jemčiny ani ve Stráži směrem na Plavsko. Sledujte dopravní značení a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Pět hodina, k tomu ještě 4 a 3/4 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a to v sobotu 4. července. Tak dobré ráno a hezký celý den i víkend přeje ze studia Luboš Voráček.

Helena Vondráčková dospívává 9 minut po 5. hodině. Dobré ráno, dnes je sobota 4. července, ten dnešní den už je s tím 85. dnem roku a svátek dnes mají Prokopové. Prokop je jméno řeckého původu, které vzniklo vzbuď z řeckého prokopto, což tedy znamená prospívající, nebo zdárný, anebo průkopníka, nebo také cestu razící. Latinské prokopius, které je odvozeninou, nebo respektive odezvou na řecké prokopios. A nebo teda také mohlo případně vzniknout z řeckého prokopos, což znamená pohotový a také připravený k boji. Tak Prokopům k svátku všechno nejlepší. V roce 1054 právě 4. července v souhvězdí Býka byla pozorována supernova, jejíž zbytky dnes tvoří krabí mrhovinu. V roce 1782

V roce 1967 zemřel Ondřej Sekora, známý to malíř a spisovatel, autor Ferdy Mravence. V roce 1982 zemřel rodák z Trhových Svinů Karel Waldauf, hudebník a skladatel, autor více než 150 písní. Roku 2000 zemřel herec Vladimír Ráš, bylo mu 77 let. O 11 let později, tedy v roce 2011, zemřel Otto von Habsburg, korunní princ rakouský a český a uherský. A ještě vzpomeňme rok 2019, to zemřel Vladimír Kučera, novinář, publicista, scénárista, který v posledních letech života byl známý zejména jako moderátor televizního pořadu Historie CS. 4. července roku 1937 se narodil Václav Matějka. A tento scénárista, režisera, spisovatel, rodák z Katovic, má dnes tedy 89. narozeniny. 85. narozeniny má Pavel Sedláček, rockový zpěvák, kytarista a skladatel. 81. narozeniny má rodák z Nové Včelnice, Miloslav Topinka, básník a esejista. A ze všech daleko nejmladší je ode dneška 79-letý výtvarník Jiří Slíva. Vám, kteří také dnes máte narozeniny, tak k výročí vašeho narození tedy všechno nejlepší, ale hlavně hodně zdraví.

0: počasí.
1: Je 4:15, tak tomu ještě minuta, máme pro vás informace o počasí. V noci bylo jasno, anebo skoro jasno, a nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 13 až 10 stupni Celsia. Na horách bylo 11 až 8 stupňů. Přes den nás čeká přibývání oblačnosti. Bude jasno, anebo skoro jasno, odpoledne bude pak polojasno. Večer začne od severozápadu přibývat další oblačnost a pozvolna i slabý déšť, anebo přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Vár by měl slabý severozápadní vítr, během rána pak zesílí na mírný, rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu a později večer pak bude vítr opět slábnout. Rozptylové podmínky budou dnes velmi dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1 a to je mírná zátěž. Dobré ráno.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Národní divadlo poprvé v historii uvede světovou premiéru své inscenace ve Francii. Laterna Magika už dnes představí na festivalu v Avignonu hru inspirovanou dosud téměř neznámým textem Václava Havla. Za chvilku k tomu řekneme víc, ještě předtím bude zpívat Jaroslav Uhlíř.

0: Jeden muž, jedna vězinská cela a 7 dní života. Libreto Perpetuum mobile napsal na jaře roku 1989 Václav Havel ve vězení na Pankráci. Teď i na jeho motivy také vznikla nová inscenace Laterny magiky Národního divadla. Perpetuum Havel. Světovou premiéru má dnes odpoledne na festivalu ve francouzském Avignonu. Pro Národní divadlo jde o historicky první premiéru ve Francii.
1: Fraška o 7 dnech vězně pana A.
2: Říká režisér Petr Boháč, který se při psaní scénáře inspiroval nejen Havlovým textem, ale třeba také zážitky a projevy v soudních síních současných ruských a běloruských politických vězňů.
1: My jsme vzali jednu věc, která je relativně neznámá, a napsal jí z vězení, napsal o vězních. My jsme ji trošku upravili, protože jsme se bavili se současnými vězni, které prošly Lukašenkovým peklem vězenským. A díky tomu jsme to mohli nahlédnout, ten jeho text, aktuálně a současně. A jsem rád, že ji můžeme teďka vidět v Avignonu, že ta premiéra v Avignonu právě téhohle kusu může konfrontovat jiného diváka než českýho, a to je vždycky dobře.
2: Jediné libreto pro nonverbální divadlo z pera Václava Havla převede na scénu performer Roman Zotov-Mikšin. Podle něj je potřeba mluvit o tom, jestli je svoboda stále svobodou a kde jsou hranice pravdy a lži.
3: Chci, abychom tou inscenací znova otevřeli ten dialog. Pro mě to je příležitost mluvit za všechny politické vězně, co sedí v tuto chvíli neprávem ve vězení. Vzpomínat na ty, co seděli a co zemřeli, co byli zabity a co stále sedí po celém světě.
2: V Avignonu nevystupuje Roman Zotov-Mikšin poprvé. Na tamní divadelní přehlídce se představil už v loňském roce s inscenací The Last of Soviets, která získala pozitivní ohlasy i od zahraniční kritiky.
3: Se moc těším, až se to potká s místním publikem, protože pokaždé s každým publikem je to jinak a jsem zvědavý, jak se ta inscenace obohatí o podněty, které budou přicházet od lidí, od diváků.
2: Tým Laterny magiky Pražského národního divadla uvede novinku Perpetuum Havel na avignonské scéně La Manufacture. S inscenací tam vystoupí celkem 8krát, naposledy 20. července. Česká premiéra se pak uskuteční 10. září v Pražském paláci Akropolis. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.

0: Briana Adamse střídá teď Lukáš Pelikán. Jsou tu zprávy.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů jednal v Budapešti s šéfkou tamní diplomacie Anitou Orbánovou. Mluvili o procesu přistoupení Ukrajiny do Evropské unie nebo o oživení Visegrádské čtyřky. Podle Macinky by se společné zasedání české a maďarské vlády mohlo konat na podzim. Na ostrově Rodos zemřel 19-letý Čech, kterého v osobním autě srazil 61-letý Řek. S odvoláním na policii to uvedl řecký server Rodiaky. Neštěstí se stalo na silnici v pobřežní obci Afantu na severozápadě ostrova, po které šel mladík pěšky. Čech na místě podlehl svým zraněním. Řecká policie řidiče zadržela a zahájila proti němu trestní stíhání. Kaple Panny Marie Lurdské v Chrobolech na Prachaticku hostí malou lesní pouť. Slavnostní mše začne ve 14 hodin, následovat bude setkání u svatého pramene a od 15:30 koncert dudáků ze Strakonic. Po celé odpoledne bude možné shlédnout fotografie zvířat Marka Mejstříka. Jak uvádí obec na svých webových stránkách, program připravili k letošnímu 800. výročí úmrtí svatého Františka z Assisi. Dobrovolní hasiči v Žíteči u Chlumu u Třeboně na Jindřichohradecku dnes pořádají vítání léta. Program od 13 hodin nabídne soutěž dvojic v hasičských sportovních a dovednostních disciplínách o putovní pohár. Jak za sbor informovala Jana Marešová, v 5 hodin odpoledne začne taneční zábava s kapelou Limit. Tenistka Karolína Muchová porazila ve Wimbledonu Savankekovou z Thajska 6-2, 7-6 a v osmifinále ji čeká předloňská šampionka Barbora Krejčíková. Ta si poradila v českém derby s Nikolou Bartuňkovou 2-0 na sety. Dnes bude slunečno, večer ale dorazí víc oblačnosti a tvořit se můžou přehánky. Naměříme maximálně 25, na horách 21 stupňů Celsia. Fouká slabý, přechodně mírný severozápadní vítr a biozátěž je na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Silnice z Holkova směrem k dálnici D3 je až do srpna úplně uzavřená. Práce souvisí s výstavbou dálničního přivaděče. Řidiči neprojedou úsekem od železničního přejezdu v Holkově a prostředními Svinci. Objízdné trasy jsou značené, dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je půl šesté a k tomu 2 3/4 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, tak hezké sobotní ráno. Vzpomínáte? Nemohli jsme volat, nenabili jsme si elektroniku, neodjeli jsme vlakem, v Praze tedy ani metrem, a tramvaje se zastavily uprostřed silnice. Nefungovaly lednice, mrazáky, prostě nic. A právě tak přesně před rokem vypadal blackout, který zasáhl velkou část České republiky. Co přesně se tehdy dělo a co problémy způsobilo? Za chvilku se k tomu vrátíme, ale ještě předtím dáme v sobotu ráno trocha hudby. Je připraven František Nedvěd s písní Franky Dlouhán. Dobré ráno.

0: Přesně před rokem zasáhl Českou republiku rozsáhlý výpadek proudu. Bez elektřiny se tehdy na několik hodin ocitl milion odběratelů, hlavně v Praze a také ve středních a severních a také východních Čechách. Minulý týden potvrdila mezinárodní expertní skupina příčiny výpadku. Šlo o několik souběžných a na sobě nezávislých technických závad. Správci přenosové a také distribuční soustavy teď navíc ještě plánují investovat desítky miliard korun, aby se podobná situace jako loni neopakovala.
1: Tady na nádraží je to jedním slovem chaos, 60, ale i 70 nebo 90 minut zpoždění.
2: Někteří si ty chvíle krátí třeba s mobilem v ruce, někteří například s plechovkou piva.
3: Na dopravním terminálu Signerova v centru Liberce, kde jsou aktuálně stále ještě zastavené tramvaje.
4: Kvůli výpadku taky v Praze musí hasiči vyprošťovat lidi z výtahů a řeší.
2: Takhle jsme o blackoutu informovali přesně před rokem. Výpadek proudu na několik hodin postihl asi milion odběratelů. Kromě domácností zasáhlo průmyslové podniky.
5: Své technologie musela odstavit i společnost Lovochemie, která zásobuje město Lovosice teplem a teplou vodou.
2: Nebo i obchody, restaurace a kavárny.
6: Dáváme jenom co můžem, co se týče pití. S maskou jsme museli uklidit do těch víc zmrzlých mrazáků, aby se to vlastně nerozteklo. Píšeme to do papírek, pak to snad domarkujeme a přijímat vlastně můžeme jenom hotovost, což skoro nikdo nemá.
2: Za výpadek mohl podle správce páteřní přenosové soustavy ČEPS souběh několika na sobě nezávislých technických událostí. Minulý týden závěry potvrdila i mezinárodní expertní skupina ve své zprávě, ze které citujeme.
7: K události došlo po nečekaném poklesu výroby v části sítě po jinak zvládnutelném pádu vodiče. Během několika minut snížení výroby způsobilo přetížení sítě.
2: Některá opatření ČEPS přijal hned po blackoutu, říká mluvčí Ondřej Krátoška.
8: Jednalo se například o mimořádné technické kontroly, nové scénáře pro výcvik dispečerů a oblast plánování provozu.
2: Podle ČEPS se budou nároky na dodávky elektřiny zvyšovat, a to na celém území Česka. S tím bude nutné posílit přenosovou soustavu a její kapacitu. ČEPS proto v následujících letech plánuje výstavbu nových dvojitých vedení velmi vysokého napětí v klíčových koridorech, například modernizace transformovny Slavětice pak umožní napojení plánovaného nového bloku jaderné elektrárny Dukovany. A v Praze vzniká nová transformovna velmi vysokého napětí Praha-Sever.
8: Nárůst potřeby elektřiny vyžaduje nový napájecí bod. Jinak by mohlo dojít k budoucímu poklesu spolehlivosti dodávek elektrické energie do hlavního města Prahy. Stavbu jsme zahájili v loni a se zprovozněním počítáme na podzim roku 2027.
2: Uvádí Ondřej Krátoška. V příštích 10 letech plánuje ČEPS investice do rozvoje páteřní soustavy ve výši zhruba 13 miliard korun ročně. Miliardové investice do modernizace sítí plánují taky distributoři. Jakub Vik, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 6:15, tak tomu ještě čtvrt minuty. Máme pro vás informace o počasí. V noci bylo jasno anebo skoro jasno a nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 13 až 10 stupni Celsia. Přes den bude přibývat oblačnosti, bude jasno anebo skoro jasno, odpoledne pak polojasno, večer začne od severozápadu přibývat další oblačnost a pozvolna i slabý déšť anebo přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách pak 18 až 21 stupňů Celsia. A vád by měl. Slabý severozápadní vítr během rána ale zesílí na mírný rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Později večer pak bude vítr opět slábnout. Rozptylové podmínky budou dnes velmi dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. Zítra v neděli očekáváme proměnlivou oblačnost od severozápadu s občasným deštěm anebo přehánkami. Ojediněle se zítra vyskytnou také bouřky, později večer pak i oblačnosti bude přechodně ubývat. Nejnižší noční teploty z dneška na zítřek 16 až 12 stupňů a nejvyšší denní teploty zítra 21 až 25 stupňů Celsia. A zítra by měl vát slabý, během dne pak mírný západní až severozápadní vítr rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu, který v intenzivních přehánkách bude zesilovat. To bude zítra, teď se vrátíme k dnešnímu dni, víkend teprve začíná. Dívám se na SMSky a přišla nám zpráva z trhových svinů, kde je šedivo, 8 stupňů, a pohodový den všemi do studia přeji a zdraví Boža. Bože, děkujeme, do trhových svinů zdravíme. A ještě tu mám také zprávu z Větřní, kde je 11 stupňů, zatím jasno, zdraví Zuzka, Honza a k tomu dva pejsci. Taky do Větřní děkujeme za SMSku a přejeme hezký víkend.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Tipy pro volný čas.
1: 8,5 minuty před 6 hodinou raní pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít. V Záboří u Protivína začnou ve 13 hodin oslavy 135 let místních dobrovolných hasičů. To výročí spojí se setkáním rodáků a přátel osady. Zahraje dechová kapela Babouci a celé odpoledne pak bude patřit vzpomínkám, muzice i sousedskému povídání. Milovníci železnice mohou nastoupit do parního vlaku Všudy Bylka. Z Tábora vyjede v 9 hodin a 40 minut přes Soběslav, Veselý nad Lužnicí a Třeboň do Českých Velenic. Kdo zůstane odpoledne v Třeboni, může si v 17, v 18 nebo pak ještě v 19 hodin prohlédnout lokomotivu s průvodcem. Jenom nezapomeňte na předchozí rezervaci. Na hradě Zvíkov dnes čeká den plný šarmu a divadla. V hradním parku u Černé věže zahraje písecká společnost Rival představení Inspektor. V 11, ve 13 hodin a 30 minut a pak ještě v 15 hodin a 30 minut. A chybět navíc ještě nebudou pak ani ukázky historické zbrojnice. Volinské koupaliště od 10 hodin a 30 minut ovládne festival Letopruhy. Vedle pohádek, divadla, novocirkusové akrobacie a koncertů kapely Huso od 18 hodin také nabídne výtvarné dílny a krojogu kreativní program pro děti. Večer pak přinese hudbu také do Českých Budějovic. Festival Můzy na vodě rozezní od 9:30 večer Soutok Vltavy a Malše koncertem Rozálie Havelkové s kapelou a otevře další festivalový program. Do Kestřan na Písecku od 13 hodin zamíří rytíři a válečníci. Bitva Kestřany nabídne šermířské souboje, hlavní střed bude v 17 hodin, program pro děti bude celý den a večer pak uzavře ohnivá show Synů bouře. Příjemný hudební večer slibuje kostel svatého Víta v Soběslavi. Festival setkání s hudbou tam od 19 hodin představí kytaristku Barboru Kubíkovou, violončelistu Václava Žáka a marimbistu Matouše Nováka. Pokud dáváte přednost sousedskému setkání, zaměřte do Žítče u Chlumu Třeboně. Dobrovolní hasiči tam od 13 hodin připravují léto, soutěže dvojice v hasičských disciplínách a v 17 hodin naváže pak taneční zábava s kapelou Limit. No a zoologická zahrada Dvorec ta dnes bude oslavovat. Narozeniny má oblíbený hroch Buborek, který dostáhl plnoletosti. Samozřejmě dostane také dárky. Gratulace oslavenci, předání dortu a také mimořádná komentované krmení bude ve Dvorci ve 13 hodin a 30 minut.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Kreml tvrdí, že jeho jednotky dobily ukrajinské město Kostiantynivka. Prvorepubliková plovárna ve Volyni dnes hostí rodinný festival Letopruhy. Prvoligoví fotbalisti Bohemians mají dnes první letní přípravné utkání ve Strunkovicích nad Blanicí. Bude slunečno, později s přeháňkami a teplotami do 25 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré jitro. Rusko tvrdí, že dobylo východoukrajinské město Kostiantynivka. To je nejen významné průmyslové centrum regionu, ale taky klíčový obranný bod na cestě ke strategickým městům Kramatorsk a Slavjansk, které stále ovládají ukrajinské síly. Moskva taky uvedla, že kontroluje celou Luhanskou oblast. Ani jedno tvrzení ale neodpovídá mapám serveru Deep State, který situaci na frontě od začátku války monitoruje. Přesto ruský prezident Vladimir Putin řekl, že se tak otevírá cesta pro další vojenské postup a dobytí dalších oblastí na Donbase. Kyjev se k tvrzení zatím nevyjádřil. Rodinný festival Letopruhy začíná dnes na Volyňské plovárně. Program nabídne novocirkusový soubor z Francie, který přiveze akrobatické vystoupení pod širým nebem. Chybět nebude ani koncert kapely Huso. Program přiblížila mluvčí festivalu Karolína Voráčková.
2: Čeká vás třeba i loutková zvířecí show Circus Los Animales Fantasticos, od Loutek bez hranic a divadla bratří Formanů a mnoho dalších vystoupení. Doprovodný program nabídne workshopy akrojógy, výtvarný ateliér, kde si můžete vyrobit vlastní zvířecí masky, anebo třeba kouzelný karavan z budoucnosti Písecké galerie Sladovna.
1: Program začne v 10.30 pohádkou Smolíčku v podání divadla Burst. Tradiční den řemesel se dnes uskuteční v Chanovicích na Klatovsku. Je to už 22. ročník. Zájemci můžou vidět při práci desítky řemeslníků z celé republiky a některá řemesla si na místě i vyzkoušet. Program je připravený ve skanzenu i v areálu zámku od 10 do 17 hodin, říká kurátor expozice lidové architektury Luboš Smolík.
3: Hlavní program je připraven pro zámecké nádvoří. Bude zde ukázka dravců, divadelní představení pro děti. Bude tady šermířská skupina Gloria. Na skanzenu jsme připravili vystoupení folklorního sdružení Jiskra z Plzně a to proběhne od 11 hodin a od 13 hodin.
1: Nová autobusová linka ode dneška propojuje Český Krumlov a hornorakouský Bad Leonfelden. Autobus bude jezdit třikrát denně o víkendech a svátcích až do 11. října. V Bad Leonfeldenu jsou přestupy na linku do Lince. První spoj odjede z Českého Krumlova v 8.05, další jede 5 minut po 12. a 16. hodině. Linka má číslo 485.
0: Sport.
1: Mexiko Arena ve Strunkovicích nad Blanicí na Prachaticku dnes hostí zápas prvoligových Bohemians. V prvním utkání letní přípravy změří síly s druholigovým Táborskem. Součástí programu bude taky charitativní dražba sportovních suvenýrů. Výtěžek podpoří Kristýnku, která je po dětské mozkové obrně. Čestný výkop v 11 hodin bude patřit legendě českého fotbalu Antonínu Panenkovi.
0: Počasí.
1: Zpočátku jasno až skoro jasno, odpoledne polojasno, večer očekáváme přibývání oblačnosti a slabý déšť nebo přeháňky. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách k 21. Slabý severozápadní vítr přechodně zesílí na mírný, biozátěž je na nejnižším stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: V Trhových Svinech na Českobudějovicku je uzavřený most přes Svinenský potok na Brance. Až do konce listopadu tak řidiči musí jezdit obousměrně Bezručovou ulicí kolem autobusového nádraží. Dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Šest hodin a k tomu 4 3/4 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. A to v sobotu 4. července. Tak dobré ráno, hezký den i celý víkend přes studia Luboš Voráček. Palivové články pro vodíková letadla teď aktuálně testují také čeští odborníci, kteří jsou zároveň v čele mezinárodního projektu, který se jmenuje Newborn. Jeho ambicí je do 4 let postavit funkční stroj. My jsme se byli podívat, jak testování vodíkového pohonu v mobilní laboratoře vypadá. Za chvilku všechno uslyšíte v reportáži, ale ze všeho nejdříve necháme tady zaspívat Karla Gotta. Tak hezké ráno.

0: Vodíkové letadlo, které nevypouští žádné emise, je blíže realitě. V Ústavu jaderného výzkumu v Řeži začalo testování pohonu s vodíkovým článkem o výkonu, který by stačil pro malé dopravní letadlo. Zatím jde tedy o výzkumný prototyp, který by podle odborníků do 4 let mohl být reálným strojem. Evropský projekt Newborn koordinují čeští odborníci, čeští vědci. A proto také vyrostla mobilní testovací laboratoř právě u nás v České republice, v Řeži u Prahy.
1: Ještě není opravdu odzkoušeno, že všechno funguje tak, jak má. To je ten hlavní důvod, proč to nemůže být zapnuto za přítomnosti lidí.
2: Vysvětluje Aleš Doucek z UJV Řeš, proč se testování vodíkového palivového článku odehrává tady, v odlehlé části Ústavu jaderného výzkumu.
1: Vidíte tady ty vysoké hromosvody například. Počítá se s tím, že někde mohou být nějaké technologické odfuky, může dojít k nějaké mimořádné situaci, a to také je spojeno s vypuštěním určitého množství vodíku.
2: Tak se pojďme podívat trošku blíže, protože tady vidím asi 3-4 kontejnery a ten úplně největší je otevřený a uvnitř vidím takovou změť trubek, modré, stříbrné, takže kde je tady ten vodík?
3: V těch lesklých, těch nerezových trubkách, abychom zabezpečili těsnost, v těch modrých se nachází vzduch anebo chladivo.
2: Říká výzkumník David Klištěnec a můžeme vidět ten konkrétní palivový článek?
3: Taková velká krabice, která ale bude namontovaná až trochu později, protože my potřebujeme nejprve ověřit, že ty jednotlivé systémy spolupracují a dělají to, co mají.
2: My jsme teď se přesunuli vlevo od té pohonné vodíkové jednotky, kde vidím nějakých 3, 6, 9, vlastně 18 ventilátorů.
4: Je to tak, je to 32 ventilátorů, jsou za těmi plechy, které nejsou vidět. Pavle, můžu poprosit o zapnutí ventilátorů?
5: Ano, zapínám.
4: Tohle zařízení je odporová zátěž, která slouží ke spotřebě vyrobené energie tím vlastním systémem s palivovým článkem.
2: Představujeme další z unikátních zařízení Václav Mareš z Honeywell Aerospace.
4: Vy vidíte vlastně z téhle strany ty ventilátory, nicméně z druhé strany jsou ty vlastní topné spirály.
2: Takže to obcházím, musím si dát samozřejmě pozor, abych nešlápl na něco, co není správně. No a tady vidím.
4: To jsou topné spirály, v podstatě úplně to samé, co máte doma v troubě.

0: vidět. Davide, tady je taková dřevěná krabice a ta to uchovává.
1: Takže tohle to je vlastně ten jeden 300 kW palivový článek, ale ono reálně těch článků tam je téměř 400. Jsou to vlastně tenké vrstvy, které jsou naskladané na sobě, takže jakmile propojíme tuhle tu krabici s těmi jednotlivými trubkami a hadicemi a přivedeme vzduch, vodík, tak jsme schopni generovat tu elektrickou energii.
0: Vodíkový článek pro letecký pohon se podle technického vedoucího projektu New Born Ondřeje Kotaby bude tady v Řeži testovat celé léto.
2: Jedná se o integraci komplikovaného systému, který má asi 200 individuálních funkcí. My už jsme hodně z těch rizik ověřili, že tam nejsou, že většina věcí se chová tak, jak má.
0: A pokud všechno půjde hladce, tak by evropské vodíkové letadlo mohlo vzlétnout zhruba za 4 roky. Eva Kézrová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 6:45, máme pro vás informace o počasí. V noci bylo jasno, nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 13 až 10 stupni Celsia. Přes den bude přibývat oblačnosti, bude jasno, nebo skoro jasno, odpoledne polojasno, večer začne pak od západu přibývat další oblačnost a pozvolna i slabý déšť anebo přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 18 až 21 stupňů Celsia a vár by měl slabý severozápadní vítr, který během rána ještě zesílí na mírný rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu. Později večer pak bude vítr opět slábnout. Rozptylové podmínky ty budou dnes velmi dobré a biometeorologická předpověď je na stupně číslo 1 a to je mírná zátěž. Dobré ráno.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. V Kopřivách, to je 15-dílná rozhlasová četba podle stejnojmenné detektivky českobudějovického spisovatele Jiřího Březiny. Dvě vraždy v podhůří Novohradských hor v rámci cyklu Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Poslouchejte od pondělí 29. června do pátku 17. července. Každý všední den, krátce po 18. hodině. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Chcete, aby do vás proniklo něco z Cimrmanovy geniality? Pokud ano, tak není nic jednoduššího, než se posadit na Cimrmanovu lavičku. Právě na ní tento týden herci divadla Járy Cimrmana dotočili už druhou sérii cyklu Stopy Járy Cimrmana. Za největším českým geniem vás vezmeme za chvilku. Ještě předtím zaspívá Anna Julie Slováčková.

0: Cimrmanovo ohniště, Cimrmanovo pádlo, anebo také skalní věž zvaná Jára Cimrman. Síť míst pojmenovaných po největším Čechovi je stále hustší. Herci divadla Jary Cimrmana po těch nově objevených putují už v druhé sérii České televize Stopy Jary Cimrmana. Tento týden cyklus dokončili a poslední klapka padla v severních Čechách.
1: Chce, vidíte tamhle tu lavičku?
2: To vypadá, jako kdyby ji někdo udělal z jednoho kusu dřeva.
1: Jasan.
2: Já myslím, že to bude spíš topol.
3: Cimrmanova lavička, o níž se traduje, že kdo se na ní za soumraku posadí, toho osvítí dobrá myšlenka. Usedejí na ně teď průvodce pořadem Miroslav Táborský a herec Marek Šimon.
1: To dřevo je jasan.
4: Už jsem unaven a už to asi nezvládám, blábolím nesmysly.
5: My totiž teď točíme nejdelší dialog celého dílu a Mareček tam má nejdelší věty, špalky jako šílený podpatky. A přece jenom už je taky půl deváté.
3: Marek Šimon, čtvrtý nejstarší člen divadla Jary Cimrmana.
4: Pátý,
3: pardon.
2: Ten, co mluvil o tom, že Mareček má ty nejdelší špalky, tak mu je napsal.
3: A to byl režisér a scénárista Patrik Ulrich.
5: Nyní se nacházíme v Radvanci, nedaleko Sloupu v Čechách, v Pískovcových skalách, kde jsme našli lavičku Jary Cimrmana. Dlouho se o ní nevědělo, ale našla se někde na půdě místního zámku a Radek Matoušek,
3: místní cimrmanolog,
5: místní cimrmaniak, jí takhle krásně opravil.
3: Kde jste byli ještě teď v posledních dnech?
5: Tento díl se jmenuje Cimrman ve skalách, takže jsme prakticky pobývali celou dobu v Pískovcových skalách. Nejdřív to byly Prachovské skály, potom jsme se podívali na Pískovcový masiv podél řeky Jizery, takže jsme pluli na kánoji po Cimrmanově řece. No a pak jsme se přesunuli sem do sloupského města skalního.
6: Dáme jedny Mirkovi, všechno tak, jak jsme hráli, jo?
3: Miroslav Táborský tento týden natáčí Stopy Jary Cimrmana střídavě s filmem Bobule a bobulky na jižní Moravě.
2: No je to těžký, protože to je od sebe 350 kilometrů. Když jedno natáčení probíhá ve dne a druhý v noci, tak z toho vychází, že na spánek moc času nezbývá. No.
3: V každém ze 6 dílů nové série se Miroslav Táborský potkává s ostatními členy divadla Jary Cimrmana, včetně Zdeňka Svěráka nebo Miloně Čepelky, a také s místními, kteří jsou často autory, respektive objeviteli Cimrmanových stop.
2: Objevujeme místa, kde bydlí lidé, kteří si rádi hrají, mají smysl pro humor a chtějí to jedno malé místo zkrášlit pro sebe a právě pro okolo jdoucí a taky je i trochu pobavit.
3: V dalších dílech druhé série tvůrci diváky zavedou například do Jevíčka, města, kde Cimrman opravoval hodinový stroj, do Frimburka až na dno Lipenské přehrady. Tam cimrmanologové pátrali po proslulém starobinci, v němž Cimrman dožíval, anebo do základní umělecké školy Jary Cimrmana ve Františkových Lázních. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Opět mnoho radosti z krásné hudby nabídne 23. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Třeboňská nocturna, který se uskuteční od 7. do 11. července na různých místech malebné Třeboně. O silné posluchačské zážitky se postarají laureátka soutěže Pražského jara, rakouská violončelistka Alexandra Karrer, slovenská sopranistka Adriana Kučerová, filharmonie Bohuslava Martinů Zlín s dirigentem Robertem Kružíkem, Jánoška Ansábl, kontrabasista Indy Stivín a kolegiu Stivinum, virtuózní houslista Milan Al-Ashab a v žánrovém přesahu trio The Brownies. Více informací najdete na webových stránkách festivalu. Mediálním partnerem Třeboňských nocturen je Český rozhlas České Budějovice.
1: Jsou tu zprávy a Lukáš Pelikán.
2: Sedmé.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Policisti a hasiči by na nástupní plat 50 tisíc korun měli dosáhnout v roce 2029. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO chce vláda navyšovat platy všech příslušníků ozbrojených složek ročně zhruba o 5%. Týkat by se to mělo nováčků i stávajících členů sborů. Odboráři ale očekávali po vládních slibech rychlejší navyšování. Podle Metnarova předchůdce Víta Rakušana z hnutí STAN současná vláda převzala plán té minulé. Lidé se dnes vydají na tradiční česko-německou pouť na Bučinu. Sraz pro poutníky bude v 10:30 v kostele na Kvildě a cestou poté navštíví prameny Vltavy. Trasa je dlouhá asi 13 kilometrů. Poutní mše u kapličky na Bučině začne v 14:30. Jak informují organizátoři, hůř pohybliví lidé můžou využít autobus z Kvildy nebo jít kratší cestu po silnici směrem ke státní hranici. Kostel svatého Jana Křtitele a svatého Prokopa na Starém městě v Českých Budějovicích je po dvouleté opravě. Jeho znovu otevření doprovodí slavnostní mše dnes v 10:30 dopoledne s českobudějovickým biskupem Vlastimilem Kročilem. Jak uvádí biskupství na svém webu, pravidelné bohoslužby budou v kostele každou neděli v 10:30. Tři čeští cyklisti dnes v Barceloně navstoupí do 113. ročníku Tour de France. V pelotonu slavného závodu pojedou Matias Vacek, Pavel Bittner a Jakub Otruba. V úvodní etapě je na programu časovka. Titul obhajuje Slovinec Tadej Pogačar. Bude slunečno, odpoledne ale dorazí víc oblačnosti. Pršet by dnes ale podle aktualizované předpovědi nemělo. Naměříme maximálně 25, na horách 21 stupňů Celsia. Fouká slabý, přechodně mírný, severozápadní vítr a biozátěž je na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Komplikace platí na trase ze Strakonic do Vacova. Opravují tam průtah česticemi. Osobní auta jezdí po místních komunikacích, nákladní musí objíždět přes Volyni a Čkyni. Stavební práce skončí závěrem září. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Je 6:30, k tomu 2,5 minuty, posloucháte Český rozhlas České Budějovice, hezké sobotní ráno. Antonín Panenka po 50 letech opět kopal penaltu. Jak to dopadlo, tak to vám řekneme za chvilku, ale teď necháme zaspívat Leonu Machalkovou s písní Dej zpátky čas.

0: Legendární vršovický dloubák ožil po 50 letech. Antonín Panenka si vzal míč ve Srubci, v obci, která je na kopci nad Českými Budějovicemi, ale tentokrát byl vítězem někdo úplně jiný než fotbalový tým.
1: Chvíli to vypadalo, že penaltu v charitativním zápase bude zahrávat Rudolf Otepka. Diváci si ale přáli Tondu, Antonína Panenku.
2: Ale pozor! Okutový kop a pověstný možná dloubák uvidíme. Číslem 8 Antonín Panenka v akci.
1: Dopadlo to skvěle, míč volně plachtil vzduchem, to už byl brankář dávno u tyče. Možná byli Panenka s brankářem domluvení dopředu, to ale nic neubralo na nadšení všech, kteří se rozhodli, že při fotbalovém zápase vyberou peníze pro nemocnou Silvinku.
2: Pořád mu to skvěle pálí, Antonín Panenka dává.
1: Přispěl i František Straka, byl součástí SIGI týmu a vrátil se do rodného jihočeského kraje.
3: My jsme strašně moc rádi přijeli, už nejenom kvůli Silvince, ale kvůli tomu, že můžeme aspoň něco dát těm, kteří to neskutečným způsobem všichni potřebují. To je ten účel toho všeho, proč jsme tady. A já jsem strašně rád, že jsem se zase zpátky vrátil na jich Čech, poněvadž tady jsem doma a tady jsem vyrůstal a to mě neskutečným způsobem naplňuje. Silvinko, prosím tě, drž se, bojuj, prosím tě, a musíš sama začít věřit. Nejenom ty, ale všichni kolem tebe a já věřím, že to, co my tady se snažíme udělat pro tebe, aby to mělo nějaký výsledek.
1: Poločase proběhla dražba dresů Milana Baroše, Pavla Nedvěda,
4: Honza Kučera 3,5 tisíce, 4 tisíce dokonce.
1: Hokejisty Nika Ulesena a retromíče, který podepsal Antonín Panenka. Organizátor charitativního zápasu, předseda spolku Každý gol pomáhá, Josef Škrleta, vysvětlil, proč se rozhodl poslat peníze domácímu hospicu Ledax a malé Silvince.
5: My jsme si vybrali Silvinku, protože hrajeme tady ve Srubci a Silvinka ze Srubce. Silvinka je skvělá holka a určitě potřebuje pomoc. A domácí hospic Ledax podporujeme pravidelně, takže to byla jasná volba.
1: Celkově se podařilo vybrat 306 tisíc korun ze Srubce Kamliáša. Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 6:45, k tomu ještě půl minuty. Také proto jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde drží dnes službu meteoroložka Eva Hubová. Přeji dobré ráno.
2: Dobrý den.
1: Paní Hubová, jak vypadá aktuálně situace?
2: Teď je v České republice převážně jasno nebo polojasno. Teplota se většinou pohybuje mezi 11 a 14 stupně, ale na Březníku tam je nejchladněji, jsou minus 3. V Českých Budějovicích je teď polojasno, 12 stupňů, vane jihovýchodní vítr 1 metr za sekundu, tlak přepočtený na hladinu moře je necelých 1026 hektopaskalů. Na Churáňově je skoro jasno, 10 stupňů a vítr západní 2 metry za sekundu.
1: A jak bude přes den?
2: Od západu k nám zasahuje výběžek vyššího tlaku vzduchu. Po jeho severním okraji budou přes naše území dneska i v následujících dnech přecházet jednotlivé fronty. Dneska čekáme většinou polojasno. Odpoledne od severozápadu pak začne přibývat frontální oblačnost. Teplota vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách na 18 až 21. Povane mírný severozápadní vítr 3 až 6 metrů za sekundu. Večer pak zeslábne. Vyhoje na nízké zátěži.
1: Dnes tedy žádné závratné teploty nebudou, ani v kladných, ani v záporných hodnotách. Jak to bylo v historii s teplotními rekordy právě na 4. července?
2: Maximum máme z roku 1957 a je to 34,4 stupně a minimum z roku 1902 5,1.
1: A to byla zima. Co sluníčko? V kolik vyšlo, v kolik zapadne?
2: Vyšlo v 5.04 a zapadne ve 21.08.
1: A jaká bude noc a neděle?
2: Během noci se zatáhne na oblačno až zataženo a postupně se místy vyskytne slabý déšť. Teplota ráno klesne na 15 až 12 stupňů. Během dne čekáme proměnlivou převážně velkou oblačnost, místy občasný déšť nebo přehánky. Odpoledne těch srážek plošně ještě přibyde. A ojediněle se taky může vytvořit bouřka. Teplota vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách bude mezi 17 a 20. Povane mírný západní nebo severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu a v intenzivnějších přehánkách nebo bouřkách zesílí. Bio zůstane na jedničce.
1: Tak to říká meteoroložka Eva Hubová, kterou dnes ještě uslyšíme, ale pro tuto chvíli tedy děkuji a za hodinu se těším na slyšenou.
2: Taky se těším na slyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: V nedělním Vltavínu vás čeká procházka parkem Hlaholice v Boršově nad Vltavou. Zavítáme do Horních Kněžeklad, do Stráže nad Nežárkou a na závěr si připomeneme Letce Prokopa Brázdu. Tak nezapomeňte Vltavín v neděli po zprávách v 9. K poslechu vás zve Zdeněk Zajíček.

0: Hana Hosnedlová je budějovická novinářka, spisovatelka a hlavně také trampka. Roky jsme se s ní setkávali ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Před pár dny oslavila 79. narozeniny a my si tak také Hanu Hosnedlovou přiblížíme pořadem z cyklu Jihočeši, který s ní natočila Lenka Rybáčková. Bude ho mu vysílat dnes odpoledne po 17. hodině. A spisovatelka v něm bude mimo jiné také vzpomínat na to, jak se jí proměnil život po okupaci v roce 1968, kdy se nemohla věnovat své práci.
1: Já jsem psala trošku do šublíku, trochu pro kamarády, když jsme se někde sešli, a trochu do toho samizdatu. Měla jsem odvážné kamarády, trošku mladší, než jsem byla já, kteří, jak bych řekla, přetiskovali prostě na psacím stroji, se psali na průklepákách věci od Kryla a od různých zakázaných autorů, a to se potom šířilo systémem, že každý to poslal někomu dalšímu a ten další znal zase jenom toho dalšího, kterému to poslal, takovým, by se dalo říct, řetězovým způsobem. Do toho jsem se taky zapojovala. No a samozřejmě, že jsem se chtěla nějakým způsobem uplatnit, ale bylo mi to znemožněno, protože jsem nesměla působit v žádné profesi, kde bych ovlivňovala nebo byla v kontaktu s větším počtem lidí. Takže po takových, bych řekla, smutných a těžkých dobách, kdy jsem rok nesehnala žádné zaměstnání, pak jsem pracovala jako pokladní v samoobsluze, poté jsem se snažila dostat do rozhlasu, což se mi povedlo, ale musela bych do Prahy a tam můj muž odmítl jít, tak jsem se vrátila zpátky a začala jsem pracovat v profesi textařky, propagaci domácích potřeb.
0: Hanu Hosnedlovou uslyšíte v pořadu z cyklu Jihočeši, který budeme vysílat dnes odpoledne po 17. hodině.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Sedm hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Česká a turecká policie zadržela přes 50 lidí, kteří podvedli Čechy o víc než půl miliardy korun. Historický elektrický vůz Elinka bude jezdit mezi Táborem a Bechyní. Románský kostel v Boleticích je v létě každou sobotu otevřený. Na jihu Čech k večeru přibude frontální oblačnost, teploty vystoupí k 25 stupňům. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré ráno. Čeští policisti spolu s kolegy z Turecka zadrželi 51 lidí z podvodného call centra v Istanbulu. Profesionálně organizovaná skupina se v telefonátech vydávala za policisty nebo pracovníky České národní banky. Pod nátlakem přesvědčovali oběti, aby převedli své peníze na údajně bezpečné účty. Mezi zadrženými bylo podle mluvčího Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě Jakuba Vinčálka i 6 Čechů.
2: Skupina je spojována s nejméně 11 případy podvodů na občanech České republiky, při nich vznikla škoda přesahující 500 milionů korun. S ohledem na probíhající analýzu dat zajištěných při domovních prohlídkách lze očekávat, že konečná škoda bude ještě výrazně vyšší.
1: Při třech domovních prohlídkách našla policie i padělané služební průkazy nebo technologie na vytváření digitálně upravených videí v reálném čase. Historický vůz Elinka se dnes vrací na elektrifikovanou železniční trať mezi Táborem a Bechyní. Jedná se o jeden z nejcennějších provozních exponátů železničního muzea Pražského národního technického muzea. Zájemci se vlakem svezou každou prázdninovou sobotu při akci Léto na Bechyňce, pořádané Českými dráhami, pokračuje mluvčí dopravce Vanda Rajnochová.
3: V sobotu bude v čase od 8 do 8.30 také mimořádná příležitost vidět a vyfotografovat pohromadě parní lokomotivu Šudibelka, křížíkův historický elektrický vůz Elinka a historickou elektrickou lokomotivu Bobinka, seřazené za sebou v lokomotivním depu Tábor u Točny.
1: Kostel svatého Mikuláše v Boleticích na Českokrumlovsku bude ode dneška až do konce srpna každou sobotu přístupný. Tato unikátní románská památka na jihu Čech nabídne prohlídku interiéru. Dorazit můžete vždy mezi 10. a 16. hodinou. Po celou dobu bude na místě přítomný průvodce, který zájemcům poskytne výklad o kostelu. Jak informuje obec Kájov na svém webu, vstupné bude dobrovolné. Jičín bude mít další chráněnou památku, Lipovou alej u Valštejnské loďie. Téměř 2 kilometry dlouhé stromořadí založil v první polovině 17. století vojevůdce Albrecht z Valštejna a je považované za naši nejstarší dochovanou historickou alej. Je už taky součástí soustavy chráněných území Natura 2000, a to kvůli vzácnému brouku páchníku hnědému, který žije v dutinách stromů. Sport. Čtvrtfinále Wimbledonu si zahraje minimálně jedna česká tenistka. Ve čtvrtém kole totiž na sebe narazí Barbora Krejčíková a Karolína Muchová. Krejčíková porazila 6-3, 7-5 krajanku Nikolu Bartuňkovou, Muchová 6-2 a 7-6 Savanke Kvovou z Thajska. O postup do osmifinále dvouher ještě budou bojovat Marie Bousková, Linda Nosková a Jiří Lehečka.
0: Počasí.
1: Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 6 hodin v Českých Budějovicích 1026 hektopaskalů. Na jihu Čech očekáváme převážně polojasno, odpoledne začne od severozápadu přibývat frontální oblačnost. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách k 21. Slabý severozápadní vítr přechodně zesílí na mírný, biozátěž je na nejnižším stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Semafory řídí kyvadlový provoz na silnici 4 v Horní Vltavici na Prachaticku. S omezením tam počítejte zhruba měsíc. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Sedm hodin k tomu 4,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a to v sobotu 4. července. Dobré ráno a hezký den. I celý víkend přeze studia Luboš Voráček. Hnízdící jiřičky dostaly v Benešově přednost před demolicí hlavní kancelářské budovy táborských kasáren. Dělníci můžou pracovat, ale pouze tam, kde hnízda nejsou. Jestli to demoluci pozdrží a další informace, o tom budeme mluvit za chvilku. Ze všeho nejdříve jsou tu, nebo je tu kapela Krištof.

0: Bourání hlavní kancelářské budovy táborských kasáren v Benešově se komplikuje. Důvodem jsou hnízdící jiřičky a jejich ochrana. Dělníci můžou pracovat, ale pouze uvnitř budovy. S bouráním obvodových zdí musí počkat, až jiřičky vyvedou mladé. Podrobnosti k tomu zjišťovala reportérka Věra Hajková u Martina Pařízka z oddělení ochrany přírody města Benešov.
1: Pojďme tedy říci, co teď trochu přibrzdilo možná v uvozovkách demolice budovy táborských kasáren.
2: V současné době na budově táborských kasáren hnízdí jiřičky. Hnízdí tam jiřička obecná, je tam přibližně asi 5 aktivních hnízd.
1: Když říkáte 5 hnízd, kolik si máme představit, že tam tedy bude mláďat nebo je mláďat?
2: Jiřička obecně snáší okolo třeba 2 až 6 vajec, z nich se třeba můžou vylíhnout 2 až 5 mláďat, někdy i 6, takže si to můžeme vynásobit, těžko říct.
1: Tak a měli bychom asi říct, proč je potřeba ty jiřičky takhle chránit?
2: Všichni ptáci jsou u nás chráněni automaticky ze zákona o ochraně přírody a krajiny. Je v podstatě jedno, jestli by to byl vrabec obecný, špaček nebo jiřička obecná.
1: Jaké vy jste tedy vydal to rozhodnutí, jak musí ta demoliční firma postupovat, aby nebylo ohroženo to hnízdění?
2: Rozhodnutí bude takové, že demoliční práce vlastně budou přizpůsobeny ochraně současných aktivních hnízd jiřičky obecné. Demolice bude moct být dokončena až po 15. srpnu, kdy už je předpoklad, že hnízda budou opuštěna. Nicméně před vlastním opuštěním hnízd bude probíhat kontrola, jestli tomu opravdu tak je.
1: Podle města by ani změna postupu prací kvůli jiřičkám ale neměla posunout termín dokončení demolice, což je přibližně polovina října. Připomenu, že o zbourání budovy rozhodli občané města v loňském referendu. Na místě je v plánu postavit základní školu. Z Benešova Věra Hájková, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Minutu před 7:45 pro vás máme informace o počasí. Dnes bude slunečno, odpoledne bude přibývat oblačnosti. Bude převážně polojasno, odpoledne pak začne od severozápadu přibývat frontální oblačnosti. Nejvyšší teploty dnes budou 22 až 25, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Vát by měl slabý severozápadní vítr, který během rána pak zesílí na mírný rychlostí 3 až 6 metrů za sekundu a později večer pak bude slábnout. Rozptylové podmínky ty budou dnes velmi dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. No podíváme se ještě na SMSky, zprávy nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete text té vaší SMSky a vše odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha a cena jedné zprávy jsou 3 koruny. Přišla SMS-ka také z Plané nad Lužnicí, kde je 13 stupňů, skoro jasno a klid. Všem hezký den přeje Marie. Marie, děkujeme. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je skoro jasno, klidno, 13 stupňů. Hezký den přeje Marie. I vám, Marie, děkujeme za zprávu. Ve Velešině je jasno, 11 stupňů, všem dobré ráno a pohodu přeje Andulka. Andulko, děkujeme. V Černovicích u Tábora je 15 stupňů Celsia, píše pan Folta, taky děkujeme i za tuto SMS-ku. V Brloze je skoro jasno, slabý vítr a 11 stupňů. Zdraví, hezkou sobotu přeje Marie. I vám, Marie, děkujem za zprávu. A ještě tu mám také SMSku z Vimperka, kde je jasno, 12 stupňů a vlhkost vzduchu 74%, píše a zdraví Zdeněk. Zdeňku, děkujeme za zprávu a do Vimperka také přejeme hezký víkend.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Kopřivách. To je 15-dílná rozhlasová četba podle stejnojmenné detektivky českobudějovického spisovatele Jiřího Březiny. Dvě vraždy v podhůří Novohradských hor v rámci cyklu Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Poslouchejte od pondělí 29. června do pátku 17. července. Každý všední den krátce po 18. hodině.

0: Tipy pro volný čas.
1: 8:05 pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít za rozptýlením. V Záboří u Protivína začnou ve 13 hodin oslavy 135 let místních dobrovolných hasičů. Výročí spojí se setkáním rodáků a přátel osady. Zahraje dechovka, babouci budou hrát a celé odpoledne bude patřit vzpomínkám, muzice i sousedskému povídání. Milovníci železnice mohou nastoupit do parního vlaku Všudybylka. Z Tábora vyjede v 9:40 přes Soběslav, Veselý nad Lužnicí a Třeboň do Českých Velenic. Kdo zůstane odpoledne v Třeboni, může si v 17, v 18 a naopak ještě v 19 hodin prohlédnout lokomotivu s průvodcem. Ale nezapomeňte na předchozí rezervaci. Na Hradě Zvíkov dnes čeká plný den šermu a divadla. V Hradním parku u Černé věže zahraje písecká společnost Rival představení Inspektor. A to v 11, ve 13 hodin a 30 minut a pak ještě v 15 hodin a 30 minut. Chybět nebudou ani ukázky z historické zbrojnice. Volinské koupaliště od 10 hodin a 30 minut ovládne festival Letopruhy. Vedle pohádek, divadla a novou cirkusové akrobacie a koncertů kapely Huso od 18 hodin taky nabídne výtvarné dílny, akrojogu a kreativní program pro děti. Večer přinese hudbu také do Českých Budějovic. Festival Můzy na vodě rozezní od 9:30 večer Soutok Vltavy a Malše koncertem Rozálie Havelkové s kapelou a otevře také další festivalový program. Do Kestřan na Písecku od 13 hodin zamíří rytíři a válečníci. Bitva Kestřany nabídne šermířské souboje. Ten hlavní střet bude v 17 hodin. Program pro děti také bude. Večer pak ale ten celý pořad a ten program uzavře ohnivá show Synů bouře. Příjemný hudební večer slibuje také kostel svatého Víta v Soběslavi. Festival setkání s hudbou tam od 19 hodin představí kytaristku Barboru Kubíkovou, violončelistu Václava Žáka a marimbistu Matouše Nováka. Pokud dáváte přednost sousedskému setkání, zaměřte do Žítče u Chrumu u Třeboně. Dobrovolní hasiči tam od 13 hodin přivítají léto soutěžemi dvojic v hasičských disciplínách. A v 17 hodin pak naváže taneční zábava s kapelou Limit. Zoologická zahrada Dvorec dnes bude oslavovat. Narozeniny má oblíbený hroch Buborek, který dosáhl plnoletosti. Samozřejmě dostane také dárky. Gratulace oslavenci, předání dortu a mimořádně komentované krmení bude ve 13 hodin a 30 minut v zoologické zahradě ve Dvorci. A ještě jedna pozvánka, ta je na speciální program, který Pavel Šporcel přiveze do Rožmberka nad Vltavou. Pavel Šporcel Academy je každoroční vzdělávací kurz festivalu, z toho součástí toho festivalu, kdy mladí talentovaní houslisté, také violisté a violončelisté, nejenom z České republiky, ale i ze zahraničí, absolvují mistrovské kurzy pod vedením renomovaných pedagogů. A jejich vystoupení bude právě dnes na nádvoří hradu Rožmberk. Začátek je v 19 hodin.

0: Máme pro vás zprávy, které připravil Lukáš Pelikán.
1: Půl osmé. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Aktivita klíšťat je o víkendu velmi vysoká. Podle vedoucí Národní referenční laboratoře pro lymskou boreliózu Kateřiny Kibicové by lidé proto měli dodržovat preventivní opatření, například používat repelenty, nesedět v trávě a po návratu domů se prohlédnout. V Iránu dnes začíná veřejný pohřeb někdejšího nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího. Jeho tělo s rakví bude do pondělí vystavené ve velké teheránské mešitě, pak se přesune do svatého města Kom a následně k šítským věřícím do Iráku. Samotný pohřeb bude ve čtvrtek v mauzoleu ve městě Mašhad. Chameneí zemřel při amerických útocích na Teherán už před 4 měsíci. Iránský režim ale jeho pohřeb dlouho odkládal. Kaple Panny Marie Lurdské v Chorbolech na Prachaticku hostí malou lesní pouť. Slavnostní mše začne ve 14 hodin, následovat bude přátelské setkání u svatého pramene a od 15:30 koncert dudáků ze Strakonic. Po celé odpoledne bude možné shlédnout fotografie zvířat Marka Mejstříka. Jak uvádí obec na svých webových stránkách, program připravili k letošnímu 800. výročí úmrtí svatého Františka z Assisi. Milovníci modelové železnice si dnes můžou prohlédnout kolejiště Štiftrova pošumavského spolku ve Vimperku. Den otevřených dveří začíná v suterénu městské knihovny v ulici 1. máje úderem 10. hodiny. Fotbalisti Argentiny porazili v Miami Kapverdy 3-2 po prodloužení a postoupili do osmifinále mistrovství světa. V něm se utkají s Egyptem, který vyhrál v Dallasu nad Austrálií 2-1 po penaltách. Úvodní kolo playoff zvládla taky Kolumbie díky vítězství v Kansasu 1-0 nad Ghanou. Bude slunečno, odpoledne ale dorazí víc oblačnosti, pršet by dnes nemělo. Naměříme maximálně 25, na horách 21 stupňů Celsia. Fouká slabý, přechodně mírný severozápadní vítr, biozá. Zátěže na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na Písecku bude dnes uzavřená silnice 139 z Kukle přes Stálín do Nového Dvora. Důvodem je triatlonový závod Jihočeského poháru. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je půl osmé a k tomu 2:15. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké sobotní ráno. Za chvilku se přihlásí sportovní redaktor Kamil Jáša s víkendovou sportovní pozvánkou. Ale ze všeho nejdřív je připravena zaspívat Jana Kratochvílová.

0: na víkend. Sportovních akcí je v době prázdnin celá řada. Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša. Dnes vám řekneme o dne svatbě a také vás pozveme na výlet do Prahy. Začínáme ale na fotbale. Sport na víkend. V sobotu se odehraje přípravný zápas ve Strunkovicích nad Blanicí. Čestný výkop provede legendární Antonín Panenka. Jen pro zajímavost poslechněte si, jak v červnu v Jihočeském kraji na Srubci zahrával pokutový kop.
1: Pozor! Pokutový kop a pověstný možná dloubák uvidíme. Číslem 8 Antonín Panenka v akci.
0: Dopadlo to skvěle, míč volně plachtil vzduchem, to už byl brankář dávno u tyče. Možná byli Panenka s brankářem domluvení dopředu.
1: Pozad mu to skvěle pálí, Antonín Panenka.
0: Ve Strunkovicích nad Blanicí budou hrát Bohemians Praha proti Silonu Táborsko. Součástí akce bude také charitativní dražba hraných a podepsaných dresů. Jejíž výtěžek společně s částí vybraného vstupného poputuje na pomoc Kristýnce Jirouškové, která prodělala dětskou mozkovou obrnu. Dražit se budou mimo jiné hraný reprezentační dres Adama Hloška z generálky české reprezentace proti Kosovu před mistrovstvím světa, podepsaný reprezentační dres České republiky. Začátek pořadatelé připravují na sobotní 11. hodinu. Sport na víkend. Vydat se můžete na prázdninový výlet do Prahy, spojit ho můžete s návštěvou výjimečné akce. Mistrovství Evropy v cheerleaders pokračuje trenérka klubu Shark Sledenice Veronika Pokorná.
2: To je velká akce a myslím si, že pro lidi tady v Čechách to bude něco nového, protože oni často se nesetkávají s naším sportem. Protože jsme vnitřní sport, tak je to náročné, protože musí lidi do haly, jo, a musí se ten sport trošku najít, ale takže se těšíme, že zase bude něco nového v Čechách, že uvidí, jak cheerleading vypadá. Bude to v O2 Univerzum a myslím si, že to bude perfektní.
0: Sport na víkend. Dnes pro vás máme také informaci o svatbě. V sobotu v 11 hodin si řeknou v Českém Krumlově v zámecké jízdárně ano operní pěvkyně Jana Šrejma Kačírková a jeho český vytrvalec Martin Frelich. Tak na společném maratonu životem přejeme hodně štěstí. A třeba i novomanželé se mohou těšit na pondělí, kdy na této stanici krátce po 14:30 odpoledne začnou sportovní ozvěny. Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša.
3: Sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice.

0: počasí.
1: Za 3/4 minuty bude 8:15, taky proto jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam drží dnes službu meteoroložka Eva Houbová. Dobré ráno přeji.
2: Dobrý den.
1: Paní Houbová, jak vypadá aktuálně situace?
2: V jižních Čechách převládá polojasná obloha a teplota je v dost širokém rozmezí mezi 10 a 18 stupni. V Českých Budějovicích je polojasno 14 stupňů, vane severovýchodní vítr 1 metr za sekundu, tlak přepoštěný na hladinu moře 1025,5 hektopaskalu. Na Choráňově je skoro jasno 12 stupňů a severozápadní vítr 3 metry za sekundu.
1: Jak moc špatně jsou na tom naše jihočeské řeky se stavem vody?
2: Hodně špatně. V podstatě jenom Vltava je sízná na hranici síznosti ve Vyšším Brodě. Stav je tam 58 cm a průtok 6 metrů krychlových za sekundu. Jinak jsou řeky nesízné a co se týká teploty, ta je mezi 19 a 23 stupni. Lipno včera hlásilo 25,5.
1: No a jak bude přes den dnes?
2: Od západu k nám zasahuje výběžek vyššího tlaku vzduchu. Po jeho severním okraji budou dneska a v dalších dnech přes naše území přecházet jednotlivé fronty. Čekáme dneska většinou polojasno, odpoledne od severozápadu pak začne přibývat frontální oblačnost. Teplota vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách na 18 až 21. Povane mírný severozápadní vítr 3 až 6 metrů za sekundu a večer zeslábne. Bio je na nízké zátěži.
1: A budou fronty i v noci a zítra?
2: Během noci se zatáhne na oblačno až zataženo a postupně se místy vyskytne slabý déšť. Teplota ráno klesne na 15 až 12 stupňů. Během dne čekáme proměnlivou, převážně ale velkou oblačnost, místy občasný déšť anebo přehánky. Odpoledne těch srážek plošně ještě přibyde. Ojediněle se může objevit i bouřka. Teplota zítra vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách bude mezi 17 a 20. Mírný západní až severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu v intenzivnějších přehánkách nebo bouřkách bude zasilovat, aby ho zůstane na jedničce.
1: A jaké počasí pak očekáváte na pondělí?
2: Podobné. Bude velká oblačnost a na většině území déšť nebo přehánky. Teplota ráno bude kolem 13, odpoledne tak do 24 stupňů a vítr zůstane mírný západní až severozápadní.
1: To bude vlhký svátek. Informace o počasí pro nás měla meteoroložka Eva Houbová. Tak za to děkuji pro tuto chvíli a za hodinu se těším na slyšenou.
2: Těším se na slyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Máte na zahradě místo, na které většinu dne praží sluníčko a přemýšlíte, čím ho osázet tak, aby rostliny drsné podmínky přežily? Pak si poslechněte další vydání Zelených světů. Zmíníme i některé prohřešky českých zahrádkářů a vezmeme vás na jednu středomořskou zahradu. Ptáte se kdy? V neděli po 11. dopolední. Hanka Šoberová a Pavel Chlouba vás zvou k poslechu.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Horské areály se i přes léto mění v centra aktivní dovolené. Místo lyžařů teď ale lanovky vozí turisty a cyklisty. A na šumavském Zadově lyžaře sjezdovkách nahradili horské káry. Bude o tom také řeč v reportáži za chvilku. Ale teď je tady divoký Bill.

0: nás tří.
1: Místo lyží pohorky, kola a koloběžky. Lyžařské areály se přes léto mění a také lákají návštěvníky na přírodu i adrenalinové zážitky. Například na šumavském Zadově se aktuálně po sjezdovkách místo lyžařů prohánění horské káry.
2: Budete projíždět ten slalom vždycky takhle kolem, vždycky zvenku. Takovej had se jede takhle až dolů. No, tak já vám spustím vlek.
3: Pracovnice areálu Zadov paní ale nadává návštěvnicím instrukce, jak v horských kárách jezdit.
2: Tam není nic náročného, vůbec se nebojte.
4: A pouštíme.
5: Tak pouštíš brzdu.
3: Tak těšíte se?
6: Moc se těšíme.
3: S provozním lyžařského areálu Zadov Petrem Vondrašem pozorujeme Pumu, která zrovna tahá jednu káru nahoru. Horské káry, to je vaše letošní novinka.
7: My jsme vlastně tady na dolní stanici vleků, kde je nástupní místo pro káry. A ty káry se, jak tady vidíte, tahají pomocí těch klasických lyžařských závěsů, které možná lyžaři znají ze zimy.
8: Bylo to docela rychlý.
3: Soňa Kopfová přijela se svojí rodinou, dneska s dětmi.
9: Bylo to úžasný, nejdřív jsme se teda báli, jako my maminky, ale bylo to v pohodě a kluci si to užili moc, jako děti. A přemluvili nás, takže jsme šli nakonec taky.
3: Zvládli jste to dokonce i tady s maličkou, holčičkou.
10: Řekni.
11: 6.
10: A jak se ti to líbilo?
11: Dobře. Adriana.
10: Já jsem Iva. My ještě lanovkou pojedeme jednu jízdu nahoru a půjdeme do lanového centra a po cestě máme cukrárnu tady vyhlášenou, takže zajdeme ještě do cukrárny.
12: Přijeli jsme vyzkoušet travní kárky.
3: Paní Laďka přijela až ze Zlína.
12: Byli jsme sjíždět Otavu a byli jsme na Modravě a dneska jdeme vyzkoušet ty kárky a podíváme se na Zadov.
13: Já jsem Karolína, taky jsem ze Zlína. Je to tu super, utekli jsme docela před horkem z Moravy. Těším se, snad to bude dobré.
3: Kromě horských kár nabízí lyžařský areál v létě lanovou dráhu i další vyžití. Přibližuje ředitel lyžařského areálu Zadov Luděk Sáska.
14: Provozujeme rozhlednu na bývalém Skokanském můstku. V provozu je půjčovna terénních koloběžek, které vozíme zároveň i na lanové dráze. Přepravujeme samozřejmě i horská kola, elektrokola na lanové dráze. A v provozu máme i lanové centrum, které je v lokalitě Churáňov.
3: První větší příval návštěvníků pracovníci areálu očekávají v příštím týdnu.
14: Je státní svátek, prodloužený víkend, to je většinou takový impuls pro to navštívit i české hory, nejenom moře, ale obecně první polovina července většinou je návštěvnost jakoby z těch prázdnin letních u nás na českých horách nejslabší, protože samozřejmě vyhrává jako první dovolená moře a pak teprve přijdou na řadu Čechy a České hory.
3: Letní vyžití pro návštěvníky má například i lyžařský areál Lipno. Kromě lanového parku nabízí třeba stezku korunami stromu nebo hřiště Království lesa. Ze Zadova Kristýna Baršíny, Český rozhlas.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Vláda chce do roku 2029 navýšit nástupní platy policistů a hasičů na 50 tisíc korun. Začíná festival Setkání s hudbou v Soběslavi, nabízí koncerty pro veřejnost a interpretační kurzy. Parní vlaky vyjedou o prodlouženém víkendu na Třeboňsko, Vitorasko a Kaplicko. Zpočátku slunečné počasí doprovodí na jihu Čech teploty do 25 stupňů. Dobré ráno u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Náborový plat u policistů, hasičů nebo příslušníků vězeňské služby by měl dosáhnout 50 tisíc korun v roce 2029. Vláda ho chce každý rok navyšovat o zhruba 5%, potvrdil ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Platy se podle něj mají navyšovat všem příslušníkům, nejen nováčkům.
2: Dneska ten nástupní plat je kolem 42 tisíc korun, takže my, když to takto rozdělíme, já si myslím, že to bude pomoct. Já vím, že řekněme ten platový vývoj, že se to mění se i průměrná mzda, ale tohoto chceme docílit.
0: Metnarův předchůdce Vít Rakušan z hnutí STAN ale tvrdí, že vláda slíbila okamžité navýšení platů. Tak podle něj jen kopíruje plán bývalého kabinetu. Mladí interpreti zamířili do Soběslavy na Táborsku na 18. ročník setkání s hudbou v Soběslavi. Jak vysvětluje jeho pořadatel Petr Hanzlík, jedná se o hudební přehlídku a zároveň vzdělávání mladých lidí ve hře na hudební nástroji.
3: Není to jenom festival, jsou to opravdu interpretační kurzy a zároveň, aby taky to něčím bylo užitečné, zábavné pro okolí, pro město, pro region, pro kraj, tak jsme také festival komorní hudby.
0: Dnešní program nabídne koncert v kostele svatého Víta. Zahrají kytaristka Barbora Kubíková, violončelista Václav Žák a hráč na marimbu Matouš Novák. Začátek bude v 19 hodin. Festival potrvá do 12. července. První letní jízdy parních vlaků v jižních Čechách se rozjíždí o tomto prodlouženém víkendu. České dráhy je musely minulý týden zrušit kvůli vysokému riziku vzniku požárů. Parním vlakem se nejprve svezou zájemci na Třeboňsku, Vitorasku a Kaplicku, upřesňuje mluvčí dopravce Vanda Rajnochová.
4: V sobotu pojede na trase Tábor, České Velenice, Třeboň. V neděli pojede po trase Třeboň, České Velenice, České Budějovice, Zliv, České Budějovice. V pondělí parní vlak vyjede na trasu České Budějovice, Rybník, České Budějovice, Protivín a zpět.
0: Další akce s historickými vlaky České dráhy plánují v polovině července. Koupaliště ve Volyni na Strakonicku hostí festival Letopruhy. Program začne v 10.30 pohádkou Smolíčku v podání divadla Burst. Během dne nabídne taky divadlo, loutková představení, francouzskou novocirkusovou akrobacii nebo koncert kapely Huso od 18 hodin. Doprovodný program přidá badatelské a výtvarné dílny, akrojógu pro děti, rodinné akro, fotokoutek i kreativní zónu Volínské knihovny. Mezi jednotlivými vystoupeními se návštěvníci můžou vykoupat nebo využít další program v areálu. Sport. Čeští basketbalisti prohráli ve Stockholmu v kvalifikaci mistrovství světa se Švédskem 76-87. Promarnili tak šanci zajistit si před závěrečným kolem skupiny H postup do další fáze. Češi uzavřou skupinu v pondělí v Brně zápasem proti Estonsku. K postupu potřebují porážku Švédů ve Slovensku. V případě výhry Severanů i Česka bude rozhodovat celkové skóre. Počasí. Na jihu Čech očekáváme převážně polojasno, odpoledne začne od severozápadu přibývat frontální oblačnost. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách k 21. Slabý severozápadní vítr přechodně zesílí na mírný, biozátěž je na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Opatrní buďte při jízdě po silnici 145 za Netolicemi směrem na Prachatice. U Kratochvíle je tam špalek na silnici. Dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: 8 hodin k tomu 4 a 3 čtvrtě minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, a to v sobotu 4. července. Dobré ráno, hezký den i celý víkend přeje ze studia Luboš Voráček. Pokud čekáte na dnešní rubriku Písničky z cizí kapsy a jste zvědaví, kdo dnes zaspívá českou a kdo původní verzi písně, pak jste se dočkali. Dnes u toho bude i Hana Zagorová.

Písničky z cizí kapsy. Příběhy českých coververzí. S Martinem Šustrem každou sobotu a neděli po 8 hodině raní. A to je právě teď. Dobrý den. Pro příští chvíle s Hanou Zagorovou. Co tě znám?

Ten, kdo se v 70. a 80. letech díval na televizi, asi u této melodie zpozornil. Ne, že by skladba naspívaná Hanou Zagorovou patřila k bůhví jak nezapomenutelným perlám jejího repertoáru, což jenom podtrhnul užitkově banální text Pavla Žáka, ale ta melodie. No ano, z paměti se vynořují dva už na pohled zcela rozliční chlapíci. Jeden tmavý, vousatý a poněkud přitěle, druhý šlachovitý blonďák. Jestli se rozlobím, budu zlá, napovídá nám hodně návodně názvem svého songu z roku 1977 Hana Zagorová. A jsme doma. Hodíme to do množného čísla a před očima už nám běží obrázky z jedné z nejúspěšnějších komedií Buda Spencera a Terence Hilla, hereckého tandemu z filmů, které zajisté nikdy moc nenasytili potřeby intelektuálního diváka, ale měli a stále mají nemálo příznivců. V tak nějak obvykle střelené italské komedii Jestli se rozlobíme, budeme zlí si zahráli v roce 1974 a dodali jí očekávanou porci situační komiky a úsměvných variací na téma, jak se problémy řeší ručně. Pěstmi, ale s úsměvem. Kouzlo příjemně oddychové zábavy, při níž můžete vypnout půlku mozku a třeba se i vrátit do dětství, filmu zajisté dodala i titulní a pro náladu klíčová skladba Dune Buggy, opěvující takzvanou Dunovku, plážovou buginu, která má ve snímku svou důležitou úlohu. Pod písničkou je podepsáno bratrské duo Quida a Mauricia de Angelisových. Během své hudební spolupráce si říkali všelijak, ale nejvíc se chytlo označení Oliver Onion, hlavně zásluhou zmíněné skladby, která ve šťastném spojení se stříbrným plátnem uspěla v řadě evropských hitparád. Ale bratři De Angelisové mají na svém kontě i řadu dalších tref, z nichž nemohu nevzpomenout hudbu k šestidílné italské sérii Sandokan, která při svém vysílání v tehdejší československé televizi spustila doslova mánii, dlužno dodat hlavně u dětských diváků a fanoušků. Ale zpět k Budu Spencerovi a Terence Hillovi, kteří se dovedou rozlobit, i když jen tak trochu. A zlí, zlí nejsou ani náhodou. Zdraví vás, Martin Šustr. Come with me.

0: počasí.
1: Minutu a čtvrt po čtvrt na devět přichází informace o počasí. Dnes bude slunečno, odpoledne ale bude přibývat oblačnosti. Bude převážně polojasno. Odpoledne pak začne od severozápadu přibývat frontální oblačnost. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Vát by měl slabý severozápadní vítr, během rána ale bude zesilovat na mírný, rychlostí 3 až 6 metrů za sekundu. A později večer pak bude vítr opět slábnout. Rozptylové podmínky ty budou dnes velmi dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. A naposledy se ještě podíváme na SMSky, přišla ke zpráva od Luďka a Zdeňky, kteří píší Volary, jasno, Rafanda, 12 stupňů. Tak na Volarsko zdravíme, děkujeme za SMSku a přejeme hezkou sobotu.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Hana Hosnedlová je budějovická novinářka, spisovatelka, trampka. Roky jsme se s ní mohli setkávat i ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Před pár dny oslavila 79. narozeniny a my si tak Hanku Hosnedlovou přiblížíme pořadem z cyklu Jihočeši, který s ní natočila Lenka Rybáčková. Nenechte si ho ujít v sobotu po 17. hodině.
1: Záchranáři v České republice už mají za sebou první výjezdy k dětem, které se topily v bazénech. Jak tomu můžou rodiče nejlépe zabránit? A jestli stačí třeba kruh anebo rukávky, tak o tom budeme mluvit za chvilku. Ještě předtím zaspívá Lenka Filipová a také Jindra Malík.

0: Když se ozývá z bazénu dětský smích, křik a hlasy, tak je to dobré znamení. Ovšem ticho může znamenat, že se dítě topí. Záchranáři už letos takové případy řešili. Apelují proto, aby se malé děti koupaly pod dohledem dospělého člověka.
1: Tak, druhá ruka. Tak, výborně, no paráda.
2: A teď Vojta, dívej.
1: A víš, proč máš ty rukávky?
3: No, aby jsem se nepotopil.
2: A pojď se ven, co ptáš?
1: Já jsem zvědavá.
2: Já mám tady koupat rolu. Zátka, Vojta má Spidermana, to nemá.
1: Bartoloměj, Antonie a Vojtěch už dovádí ve vodě na zahradě Jihlavského domu. Jejich matky, sestry Terezie a Kristýna, na ně dohlíží hned z okraje bazénu. Kristýně už se čtyřletá Tonička jednou topila.
4: Jednou se mi stalo, že dcera zapomněla, že na sobě rukávky nemá a v zápalu nadšení, že přišla návštěva a chtěla ukázat, jak umí krásně plavat v bazénu, tak se vrhla do bazénu bez těch rukávků, tak pochopila, že to bez toho nefunguje.
1: Terezie vyměnila nafukovací kruh pro syna Vojtu taky za křidélka.
5: Myslím si, že v tomhle je třeba výhoda sociálních sítí, protože konkrétně loňské léto obletěl Facebook video, kde se právě malé dítě topilo kvůli tomu, že uvízlo na fukovacím kruhu. Takže už se to tak nějak asi dostalo do podvědomí, že to není nejlepší pomůcka.
1: Vůbec nejlepší prevencí jsou oči a uši dospělého, vysvětluje záchranář Marek Dvořák.
6: Myslete na to, že svěřujete život svého dítěte pomůcce za 50 korun z tržnice a i ceně odpovídá i ta ochrana, kterou to tomu dítěti poskytuje, čili to je prakticky žádná a musíte na to prostě myslet a aktivně s tím pracovat. Takže velmi opatrně, jasně, křidelka nebo i kruh jsou pomůcka, kterou je možné využít při nějakých vodních radovánkách, ale je tam prostě nezbytná přítomnost dospělé osoby a naprostá kontrola nad tím dítětem.
1: K prvním případům už letos vzlétal.
6: A za poslední týden máme po České republice tuším 8 nebo 9 vzletů vrtulníků k tonutí. To jsou jako šílená čísla.
1: Krajští záchranáři na Vysočině vyjížděli loni ke dvěma případům dětí, které se topily. Obě byly dvouleté. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Prazvláštní zvířata, fascinující pokusy s obyčejným papírem a další zábavné zázraky přírody. ČT2. Příběh francouzského markíze, který se stal jedním ze symbolů amerického boje za nezávislost. Premiéra filmu Lafayette. A ČT Art. Život svérázného grafika a kreslíře Vladimíra Boudníka a jeho neméně slavných a svérázných přátel. Boleslav Polívka ve filmu Něžný barbar. Sobotní večer s Českou televizí.
2: A teď pro vás máme zprávy, které připravil Lukáš Pelikán.
3: Půl deváté.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: Na ostrově Rodos zemřel 19-letý Čech, kterého osobním autem srazil 61-letý Řek. S odvoláním na policii to uvedl řecký server Rodiaky. Neštěstí se stalo na silnici v pobřežní obci Afantu na severozápadě ostrova, po které šel mladík pěšky. Čech na místě podlehl svým zraněním. 10 koncertů na míň známých místech nabídne během léta Jihočeský komorní festival. Začíná dnes v kostele na Nebevzetí Panny Marie ve Vodňanech. O zahajovací koncert se od 18 hodin postarají houslista Jiří Vodička a kytarista Pavel Štajdl. Horní tvrz v Kestřanech na Písecku dnes obsadí rytíři a válečníci. Program bitvy Kestřany začne ve 13 hodin a hlavní železná bitva vypukne v 17. Navštěvníci uvidí taky šermířské ukázky a večer zakončí ohnivá show Synů bouře. Dobrovolní hasiči v Žíteči u Chlumu u Třeboně dnes pořádají vítání léta. Program od 13 hodin nabídne soutěž dvojic v hasičských sportovních a dovednostních disciplínách o putovní pohár. Jak za sbor informovala Jana Marešová, v 5 hodin odpoledne začne taneční zábava s kapelou Limit. Veselo bude taky u sboru dobrovolných hasičů v Záboří u Protivína. Ti si dnes totiž připomínají 135. výročí od svého založení. Spojí ho se srazem rodáků a přátel osady. Začnou ve 13 hodin koncertem Babouků. Tři čeští cyklisti dnes v Barceloně vstoupí do stého 13. ročníku Tour de France. V pelotonu slavného závodu pojedou Matias Vacek, Pavel Bittner a Jakub Otruba. V úvodní etapě je na programu časovka. Titul obhajuje Slovinec Tadej Pogačar. Bude slunečno, odpoledne ale dorazí víc oblačnosti. Pršet by dnes nemělo. Naměříme maximálně 25, na horách 21 stupňů Celsia. Fouká slabý, přechodně mírný severozápadní vítr a biozátěž je na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Dvě auta se srazila na Strakonicku na silnici 22 u Nebřehovic a záchranáři zasahují na silnici 156 u Žárského rybníku směrem na Nové Hrady. Tam havaroval motorkář. Jezděte opatrně.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je půl deváté a k tomu 2 3/4 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké sobotní ráno. Představte si tu situaci. Zbalené kufry, batohy na zádech a těšení se na prázdninové dobrodružství. A místo odjezdu na tábor se víc než stovka dětí z dětských domovů necelou hodinu před odjezdem dozvěděla, že nikam nepojede. Pořadatel tábory Aurora jim v den odjezdu pobyt zrušil. Byly mezi nimi také děti z dětského domova ve Volini. Za chvilku se za nimi podíváme, ale teď ještě je tady připravená kapela Opět a Radeček.
6: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Více než stovka dětí z dětských domovů z celé České republiky včera neodjela na letní tábory pořádané spolkem Aurora. Peníze za zrušené pobyty teď ředitelé domovů vymáhají zpět a někteří podávají také trestní oznámení. Děti ale o prázdniny nepřijdou. Během krátké chvíle totiž dárci poslali ve sbírce dost peněz na náhradní tábory. 23 dětí z dětského domova ve Volyni díky tomu odjede na jiný pobyt.
1: Kufry jsme už měli tady na chodbě, připravili všechno a teta nám řekla, že prý nikam nejedeme.
2: Popisuje Michal z dětského domova ve Volyni. O tom, že nikam nejedou, se dozvěděl asi hodinu před odjezdem.
1: Takže jsme kufry odnesli zpátky. Myslím si, že je to škoda. Hlavně bych chtěl poděkovat paní ředitelce, že se snaží nám najít další jiný tábory, aby jsme si užili trochu ty prázdniny.
3: Natália měla taky odjet.
4: No, byla jsem smutná, protože jsem se těšila. Prostě to nějak nevyšlo, ale my jsme se ještě předtím balili a šli jsme už na Inter. A jak se to změnilo, tak jsme byli smutní, ale pak nám paní ředitelka řekla, že jde byl nějaký nový tábor a jsme rádi, že to takhle je. No, baví mě tam ty kamarádi, jak se seznámím, nebo výlety a takový soutěže.
3: Kamil je dvojče, Natálie.
5: Byl jsem taky smutnej, protože jsme nejeli, ale byl jsem zase rád, že jedeme na ten nový tábor na Lipně.
2: O tom, že se tábory nekonají, ředitelku dětského domova ve Volyni Terezu Mačurovou-Mojdlovou organizátor informoval v den odjezdu e-mailem.
6: No samozřejmě komplikace to byla, nejenom proto, že jsme tady měli 9 zklamaných dětí, kterým jsme museli říct, že prostě na ten tábor neodjedou, ale samozřejmě taky proto, že prostě zajištění prázdninových aktivit je pro nás jako obrovská priorita pro děti, aby si užili prázdniny. Samozřejmě musíme řešit i dovolené našich pracovníků a tím pádem jsme prostě museli zase všechno přeorganizovat, prostě pozvat lidi z dovolených, pořešit samozřejmě stravování.
2: Za celé prázdniny mělo z Volyně na tábory Aurora odjet 23 dětí. Domov za ně zaplatil přes 200 tisíc korun a v tuhle chvíli peníze zpátky nemá. Prázdniny dětem zachránila sbírka projektu Blíž k domovu a z Nesnáze 21.
6: Podařilo se sehnat neskutečnou částku přes 2,5 milionu korun a já bych chtěla hlavně říct, že si toho strašně vážíme. A teď tím, že prostě máme vidinu toho, že budeme mít další finanční prostředky, takže prostě znovu řešíme, kam děti poslat, že nám děti odjedou. Nicméně i nám volají lidi, kteří nám nabízejí pobyty pro děti. Hotely nám volají, že by nám poskytli ubytovací kapacity, až mi to jako vhání slzy do očí, když pak víte, že to funguje.
2: Předseda spolku Tábory Aurora je Roman Kalášek z Chomutova. Na jeho adrese se nám ho ale nepodařilo zastihnout. Nereaguje ani na volání, SMS a e-maily. Z Volyně Kristýna Baršíny, Český rozhlas.

0: počasí.
1: 8:45, tak tomu ještě minuta a půl, taky proto jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam drží dnes službu meteoroložka Eva Houbová. Dobré ráno přeji.
2: Dobrý den.
1: Paní Houbová, jak vypadá aktuálně situace? Co se změnilo za poslední hodinu?
2: Teplota roste. Je skoro jasno až polojasno, no a ta teplota v nižších polohách mezi 16 a 19 stupni, na horách jsou minimata kolem 12. V Českých Budějovicích je teď polojasno 18 stupňů, severozápadní vítr 2 metry za sekundu, tlak přepoštěný na hladinu moře necelých 1025 hektopaskalů začal slabě klesat. Na Choráňově je taky polojasno 13 stupňů a vítr stejný severozápadní 2 metry za sekundu.
1: A takovéhle počasí bude přes celý den?
2: V podstatě ano. Od západu k nám zasahuje výběžek vyššího tlaku vzduchu. Po jeho severním okraji budou v následujících dnech přecházet fronty. Čekáme polojasno a potom odpoledne od západu začne přibývat frontální oblačnost. Teplota vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách na 18 až 21. Vítr pováne mírný severozápadní 3 až 6 metrů za sekundu a večer zeslábne. Bio je na nízké zátěži.
1: Jak bude v noci a zítra?
2: Během noci se zatáhne a postupně se místy vyskytne slabý déšť. Teplota klesne na 15 až 12 stupňů. Během dne čekáme proměnlivou, převážně ale velkou oblačnost a místy občasný déšť nebo přehánky. Odpoledne těch srážek ještě přibyde. Ojediněle se objeví i bouřka. Teplota vystoupí na 21 až 24, na horách na 17 až 20 stupňů. Vítr opět mírný, západní až severozápadní, 3 až 7 metrů za sekundu a byl pořád na jedničce.
1: V pondělí svátek, jak bude?
2: Bude vlastně podobně. Velká oblačnost, na většině území déšť nebo přehánky. Teplota bude v pondělí ráno kolem 13, odpoledne do 24 a vítr mírný západní až severozápadní.
1: A jaké počasí očekáváte na úterý?
2: Bude podobné, ale těch srážek bude plošně zřejmě trošku míň a bude i malinko tepleji. Velká oblačnost, místy déšť nebo přehánky, ojedinělé bouřky, teplota ráno kolem 13 a odpoledne do 26. Vítr zůstane ještě mírný západní, severozápadní. Vypadá to, že ještě ve středu něco podobného a pak už bude více sluníčka a i trochu tepleji.
1: Takže máme se na co těšit. Informace, kompletní informace o počasí pro nás měla meteoroložka Eva Houbová. Tak za to děkuji a přeji hezký den.
2: Děkuji vám taky a naslyšenou.
1: Mějte se hezky a naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: V nedělním Vltavínu vás čeká procházka parkem Hlaholice v Boršově nad Vltavou, zavítáme do Horních Kněžeklad, do Stráže nad Nežárkou a na závěr si připomeneme Letce Prokopa Brázdu. Tak nezapomeňte Vltavín v neděli po zprávách v 9. K poslechu vás zve Zdeněk Zajíček.

Daniel Hůlka rozpíval Ráj 7 minut před 9. hodinou. Je sobota, znamená to, že krátce po 9. hodině nabízíme pořad Mezi nebem a zemí a tím vás provede Daniela Pavlíčková. Ale ještě předtím za 7 minut uslyšíte zprávy, které připravuje kolega Lukáš Pelikán. No a Luboš Voráček děkuje za tu vaši ranní pozornost, přeji hezký víkend, pohodový a zítra ráno v 5 se těším na slyšenou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Poslanci si schválili změny v jednacím řádu. Ve sněmovně by se mohlo míň obstruovat. Mistři řemesel z celého Česka dnes oživí skanzen v Chanovicích na Klatovsku. Prvoligoví fotbalisti Bohemians mají dnes první letní přípravné utkání ve Strunkovicích nad Blanicí. Bude slunečno s teplotami do 25 stupňů. Později se zatáhne. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré ráno. Sněmovní jednací řád by se mohl už brzy změnit. Počítá s tím novela koaličních poslanců a některých zástupců ODS, kterou schválili poslanci. Předkladatelé si od změn slibují, že omezí obstrukce.
2: Největší debatu při projednávání novely vyvolal pozměňovací návrh opozičních starostů. Do úprav jednacího řádu chtěli přidat paragraf označovaný lex střízlivost, tedy povinnost, aby poslanci nebyli v sále pod vlivem alkoholu, pokračuje poslanec starostů Jan Berky.
3: My se tu pořád všichni tváříme, že se tu prostě nepije, že sem nechodí lidi ve stavu, kdy mají něco v sobě. Já ten dojem teda rozhodně nemám.
2: Opilého poslance měl podle návrhu vykázat z jednání předsedající schůze. To by ale bylo komplikované, říká ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
4: Předsedající schůze nemá možnost věc vlivu alkoholických nápojů na jednotlivé poslance a poslankyni jakkoliv ověřit.
2: Pozměňovací návrh u poslanců nakonec podporu nenašel. Změny jednacího řádu mají platit 15 dní po vyhlášení ve sbírce zákonů. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Slováci budou dnes v referendu rozhodovat o zrušení doživotní renty pro nejvyšší ústavní činitele, kteří odsloužili dvě funkční období za sebou. Takové podmínky aktuálně splňuje jen předseda vlády Robert Fico. Referendum má rozhodnout taky o možném obnovení úřadu speciální prokuratury a Národní kriminální agentury. Instituce byly určené na boji proti organizovanému zločinu a korupci a Ficova vláda je předloni zrušila. V historii samostatného Slovenska je to už 10. referendum. Kvůli nízké účasti bylo ale platné jen to o vstupu do Evropské unie z roku 2003. Tradiční den řemesel se dnes uskuteční v Chanovicích na Klatovsku. Je to už 22. ročník. Zájemci můžou vidět při práci desítky řemeslníků z celé republiky a některá řemesla si na místě i vyzkoušet. Program je připravený ve skanzenu i v areálu zámku od 10 do 17 hodin, říká kurátor expozice lidové architektury Luboš Smolík.
5: Hlavní program je připraven pro zámecké nádvoří. Bude zde ukázka dravců, divadelní představení pro děti. Bude tady šermířská skupina Gloria. Na skanzenu jsme připravili vystoupení folklorního sdružení Jiskra z Plzně a to proběhne od 11 hodin a od 13 hodin.
0: Kostel svatého Jana Křtitele a svatého Prokopa na Starém městě v Českých Budějovicích je po dvouleté opravě. Jeho znovu otevření doprovodí slavnostní mše dnes v 10:30 dopoledne s českobudějovickým biskupem Vlastimilem Kročilem. Jak uvádí biskupství na svém webu, pravidelné bohoslužby budou v kostele každou neděli v 10:30.
1: Sport.
0: Mexiko Arena ve Strunkovicích nad Blanicí na Prachaticku hostí zápas prvoligových Bohemians. V prvním utkání letní přípravy změří síly s druholigovým Táborskem. Součástí programu bude taky charitativní dražba sportovních suvenýrů. Výtěžek podpoří Kristýnku, která je po dětské mozkové obrně. Čestný výkop v 11 hodin bude patřit legendě českého fotbalu Antonínu Panenkovi.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekáváme převážně polojasno, odpoledne začne od severozápadu přibývat frontální oblačnost. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách k 21. Slabý severozápadní vítr přechodně zesílí na mírný a biozátěž je na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: U Žárského rybníka na silnici 156 na Nové Hrady havaroval motorkář. Dvě auta bourala u Nebřehovic na Strakonicku na hlavním tahu 22. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
6: Pokud se vypravíte na prohlídku zámku v Hošťálkovech na Bruntálsku, ukončíte ji docela jistě v zámecké kapli. Reprezentativní prostor přečkal časy válek i doby, kdy zámek fungoval jako domov důchodců či ústav sociální péče. Na návštěvu vás pozveme už za okamžik. Zavedeme vás také nad moravský Beroun ke kapli Panny Marie Bolestné, která stojí v místě bývalého hradu. Vede k ní křížová cesta se zděnými kapličkami. Farníci z Jaroměře na Náchodsku oživili Mariánskou zahradu pro veřejnost a jak zjistil Karel Sladký, mají s ní velké plány. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes ho připravil Daniel Ženatý, farář Českobratrské církve evangelické. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji příjemné sobotní dopoledne.

0: Miroslava Žbirku jsme zahráli v úvodu této hodiny v magazínu Mezi nebem a zemí. Mariánská zahrada ožila díky farníkům v Jaroměři na Valech. Na Náchodsku se pustili do její obnovy, upravili ji, vysázeli tam květiny a na místě mají i další smělé plány. Se Zdenou Broukovou, která za obnovou duchovního místa také stojí, natáčel redaktor Karel Sladký.
1: Tohle místo úplně prapůvodně založil páter Zeba, který tady působil asi 25 let, a protože to je církevní pozemek, tak tady udělal takovou jako meditativní zahradu. Ale když páter odešel do Holohlav, o tu zahradu se nikdo moc nestaral, trošičku spustla, navíc tady některé rostliny přerostly, některé se vysemenily, takže jsme ji upravili do současné podoby s pomocí přátel, s pomocí rodin našich a s pomocí farníků, který nám věnovali spoustu květin a rostlin. A ještě máme spoustu dalších plánů, co bychom s tím chtěli dál pak zase udělat.
2: Je to nádherné místo, je volně přístupné?
1: Víceméně, protože je tady jeden pán, který chodí, když je hezky ráno otevírat a zase jí třeba kolem 5., 6. hodiny večer zavře, protože máme trošku o ní strach. A jeden z plánů, který máme, je, že chceme vlastně ještě na té druhé polovině, která není oplocená, tak chceme udělat taky parkovou úpravu a lavičky, aby, když není zahrádka otevřená, aby prostě byl aspoň přístup tam a bylo to tam připravené pro návštěvníky.
2: Když se turisté z celé republiky zastaví v Jaroměři právě přes léto, tak mohou, vy jste říkala, že farníci se hodně zasloužili, že ji udržují, že díky nim tady nádherné květiny, no oni to tady úplně božský, musím říct, co tady máte všechno?
1: Původně jsou tady dřeviny jako magnolie, šeříky, liliovník, tulipáno, květý akát, a teď jsme dosazovali denivky, kosatce, cibuloviny, orlíčky, v podstatě by to tak jako mělo kvést celoročně. Hortenzie, ty jsou takové jako základ, ten kříž tady ve prostřed je vlastně hortenzie a růže. Náš pan zahradník, který trošku vymýšlel nějaký koncept, tak nám tady vymyslel takovou jako symboliku, že tamhle v rohu jsou dva tysy, což by měly být rostliny, které rostly u pekelné brány, to je to peklo. Za nimi bychom chtěli instalovat takovou fontánku nebo pítko, vodu jako očistnou, vlastně moc vody jako očistec, a okolo pak jsou vysázeny bílé lilie a konvalinky. Bílá barva by vlastně měla symbolizovat čistotu, měla by symbolizovat ráj. A v té druhé části zahrady bychom chtěli pak na podzim vysadit jabloň, okrasnou tedy, ale měla by symbolizovat ráj a strom poznání a rajské jablko.
2: No je to tady takové uklidňující, je to takové místo meditací určitě. My jsme teď taky na lavičce, takže tady lavička je možné si sednout. A tady před námi je socha.
1: Socha Panny Marie, ikonograficky je to Imakuláta, Panna Maria na nebe vzatá, což je socha, kdy Panna Maria má kolem hlavy 12 hvězd a stojí většinou jakoby na země kouli a pod nohama se jí plazí had, jakože symbol, že Panna Maria přemohla zlo, přemohla hřích.
2: Pokud budete mít cestu přes Jaroměř nebo budete přímo v Jaroměři, zastavte se v Mariánské zahrádce.
1: Tak.
2: A když bychom měli říct, kde ji najdou přesně posluchači?
1: Je to ulice Na Valech, po schodech dolů a hned pod budovou děkanství je zahrádka.
2: Nádherná, udržovaná, za to patří díky farníkům a taky Zdeně Broukové. Tak ať se daří, ať vám to tady všechno roste, kvete a krásně voní.
1: Děkujeme.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl obdržel ve Vatikánu od papeže Leva 14. pálium, součást slavnostního liturgického oděvu vysokých církevních představitelů. Stalo se tak v pondělí při mši v bazilice svatého Petra v rámci slavnosti na počest svatých apoštolů Petra a Pavla. Papež tradičně v tento den žehná pália pro arcibiskupy metropolity, kteří byli do úřadu jmenováni v uplynulém roce. Tentokrát papež požehnal pália 35 arcibiskupům metropolitům z celého světa, mimo jiné z Polska, Spojených států či Austrálie. Pália jsou bílé, vlněné stuhy zdobené křížky a vyjadřují odhodlání každého pastýře vzít na svá bedra bratry a sestry, kteří jim byli svěřeni. Archeologické nálezy v pozdně románském kostele svatého Václava v Dolním Čepí na Žďársku přiblíží komentované prohlídky o tomto víkendu. Návštěvníci si budou moci prohlédnout i dvě z pěti zásobních jam, které byly podle odborníků vyhloubené ve 13. století a byly s největší pravděpodobností na obilí. V kostele byly objeveny při průzkumu prováděném při opravách památky. Při výzkumu byly nalezeny také drobné mince Přemysla Otakara II., Jana Lucemburského a Václava IV. Prohlídky v kostele budou dnes a zítra od 13 do 16 hodin. Opravy kostela začaly vloni, už má například opravenou střechu. Obnova střechy a fasády kostela svatého Petra z Alcantary v Karviné Dolech, známého jako Šikmý kostel, skončila. Práce vyšly na 7 milionů korun. Většinu pokryla dotace z evropského programu Spravedlivá transformace. Zbytek zaplatila farnost Karviná Doly, především z výnosů ze vstupného na komentované prohlídky. Stavební firma z kostela začátkem dubna odstranila eternitovou krytinu z 90. let. Nahradila ji pálená střešní taška. Součástí stavebních prací byla i obnova fasády, kterou dlouhodobě poškozuje naklonění stavby způsobené poddolováním a oprava přilehlých hrobek. V době letních prázdnin se komentované prohlídky konají každý pátek, sobotu a neděli od 10 do 18 hodin a sezóna potrvá do konce října. I tato dobrá zpráva dnes našla své místo tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Bohatě zdobený interiér, luxusní oratoře, pozoruhodný skříňový oltářík. Tohle vše si člověk prohlédne v zámecké kapli na raně barokním zámku v Hošťálkovech na Bruntálsku. S kastelánkou Andreou Šírovou prostor navštívila redaktorka Petra Štrimplová.
1: Zámecká kaple je původní prostor, který je velmi zdobný. Dostane se sem návštěvník v rámci návštěvnického okruhu, té prohlídky. Kastelánka Andrea Šírová popíše, jak vlastně ten prostor vypadá.
2: Ano, v naší zámecké kapli končí prohlídky. Je to vlastně taková třešnička na dortu, jak já říkám. Prostor, ve kterém stojíme, tak jak byl postaven a vyzdoben v roce 1767, tak ho dneska vidíme. Je vlastně zázrak, že přežil doby válečné, poválečné a komunistickou. Autentické je nejenom výzdoba, jako co se týče štuku a nástěnných maleb, které nám tady dokládají takové vlastně mramorování, umělé mramory, když nebyli tak bohatí, aby to obkládali, tak se snažili to aspoň těmi iluzivními mramory vyzdobit.
1: Iluze je dobrá, ale musím říct.
2: Je. Ale je tady vlastně i původní vybavení, vlastně vidíte tady orámování oken oratoří, je tady skříňový oltářík, jsou tady původní barokní varhany, které byly teda i zrestaurovány v roce 2021, takže jsou plně funkční. Tady jsou zas protějšek těch oken oratoří, jsou dva velké rámy dřevěné, vyřezávané s olejomalbami a samozřejmě v čele hlavní oltář, který je teďkom chudáček takový trošku oholený, protože je v procesu restaurování,
1: ano.
2: Takže středová část s tím svatostánkem, ta zcela chybí, ta je v dílně restaurátorů, ale ta horní část, ta je velmi, si představte potom tu velmi zdobnou část, jsou tam zlacené řezby, jsou tam vázy, andělé, takže na tuto krásu se můžeme těšit snad za nějaké 3-4 roky, ale postupně na tom pracujeme.
1: Vy jste zmiňovala, paní Kastelánko, ty oratoře, čemu sloužili?
2: To byly místnosti, vytápěné místnosti,
1: ano.
2: Opět, takže tušíme, že to bylo pro panstvo.
1: Fogo.
2: Ano, měli tam teplíčko a odtud sledovali bohoslužby, takže hezky z teplíčka, z takových vlastně, představíme si to jako balkónek, zasklený balkónek a odtud sledovali bohoslužby, které se tu konaly jistě.
1: Velmi zdobný tento orámování té oratoře, no a potom jednou je ten skříňový, nebo jak se tomu říká správně, oltáříček, a to je taky jako detailní práce.
2: Určitě tam nemám k tomu moc informací, protože je to ještě prohlášeno jako movitou kulturní památkou. Tady ten skříňový oltářík, tak to mají vlastně nazváno. Je tady pravděpodobně druhotně vložen, nebo minimálně ty dvířka, protože vlastně, když to zavřete, tak tam je jenom zeď a zase myslím, jo, tak vlastně i na té okenici, kterou když zavřete a zamknete ho, tak je to mramorování, že to tady zase
1: imitace
2: pokračuje.
1: Zdi, ano.
2: Ano. A na těch dvířkách zevnitř, to otevřete, tak jsou tady ne modlitby, ale vlastně v každém tom rámečku jsou nějaké verše, takové citáty by se dalo říct, a jsou francouzsky psané.
1: Aha, tak kdo umí francouzsky, tak si tady počte, těch rámečků je celkem 12 v obou těch křídlech velmi zdobně vyvedených z té vnitřní strany. To je taková jakoby stylizovaná mřížka zlacená, v tom jsou ty rámečky s těmi veršíky. No, tehdy si s tím asi jako dali pěkně práci, bylo to ceněné, cené je to i dnes. Oltářík. A kaple je dnes v provozu, koukám, že máte výzdobu, tady se asi odehrávají obřady svatební.
2: Ano, kaple je stále vysvěcená, takže vlastně je tady možnost konání jak církevních, tak civilních obřadů, takže se tady konají svatby, byly tady i dvoje křtiny, i pohřeb jsme tu měli a samozřejmě využíváme kapli i k koncertní činnosti, většinou na podzim.

0: Také Věru Špinarovou jsme hráli v magazínu Mezi nebem a zemí na vlnách Českého rozhlasu. Novým prostorem pro evangelizaci se staly mezi mladými křesťany The Chosen Clubs, které vznikají pod Křesťanskou akademií mladých. Jedná se o nový způsob přiblížení Ježíše Krista srozumitelným a inspirativním způsobem mladým lidem, a to pomocí populárního seriálu The Chosen. Jeden takový klub navštívila a s manželi Hanou a Matyášem Hájkovými si v novém kostele Církve bratrské v Litomyšli povídala redaktorka Víta Balcarová.
1: Paní Hájková, povězte mi, co je vlastně Chosen Club?
2: Chosen Club je setkávání lidí z různých generací. Vznikl tady v České republice, ale navazuje na seriál, který byl vytvořen v Americe. Je to seriál The Chosen, který můžeme zhlídnout na platformě Netflix anebo i samostatné platformě The Chosen. Je o životě Ježíše Krista a měl takový úspěch ve státech, že u nás v České republice Křesťanská akademie mladých tento seriál vzala a vytvořila pro něj celý takový klub. Takže jsou vytvořeny materiály pro ten seriál a pro to setkávání a ke každému dílu jsou různé otázky, můžeme se sdílet v rámci té skupiny a trávíme čas spolu a přemýšlíme i nad tím seriálem, nad tím příběhem o životě Ježíše Krista.
1: Obracím se na Matyáše Hájka, který je vedoucí tady toho klubu. Jak to tedy bylo a je u vás?
3: Tak my jako klub pro mládež fungujeme už x let. Doteď jsme připravovali různé programy, ale potom se naskytla tahle příležitost, kde vlastně je takhle hezky připravený program, kterého se dá chopit a společně diskutovat nad těmi díly seriálu. A tak jsme toho využili, takže teď jdeme vlastně primárně tohle sledování.
1: Jaká je věková kategorie?
3: Jsme otevření věkově 13 až 20 let v tuhle chvíli a v dalším roce plánujeme otevřít Chosen Club i pro dospělé.
1: Jak si tedy mám představit váš páteční večer, když budete promítat?
3: Půl hodiny před samotným začátkem sem naběhnou děcka z klubu, aby připravili závěs, který jsme krásně pomalovali, Chosen Club, a připravujeme jídlo a různé další věci a materiály. Pak jsme už připraveni na to, aby mohli se přidat vlastně i hosté a spolu s námi mohli asi na začátku zahrát nějakou hru, aby se mohli s námi víc třeba seznámit. Různě to inzerujeme, kdokoliv se chce přidat, tak určitě může.
1: No a když skončí promítání, co je dál?
3: To je vlastně ta hlavní část, že máme připravené otázky, které postupně promítáme a spouštíme vlastně diskuzi společnou nad každou z těch otázek, která se vztahuje k příběhu, který jsme viděli, i vlastně k dalším věcem, které najdeme v Biblii a které se pojí s tím dějem dílu.
1: A jedna dobrá rada nakonec?
2: Tak Křesťanská akademie mladých se rozhodla uspořádat i takzvaný The Chosen Net, přeloženou síť čistě pro ty vedoucí, kteří mají zájem jakoby do toho klubu se zapojit. Vlastně od toho kamo, té Křesťanské akademie mladých, máme i hodně materiálu, oni to mají všechno i na stránkách, dá se to objednat za úplně symbolický peníz, anebo vám to pošlou i jakoby do kostela přímo na adresu, takže je to z jejich strany velká podpora.
1: Tak já vám přeju, aby vám ta chuť a elán vydržela co nejdéle.
2: Děkujeme.

0: magazínu Mezi nebem a zemí pro vás nyní máme jeden případný prázdninový tip na výlet. Křížový vrch nad Moravským Berounem má výšku 616 metrů. Na jeho vrcholu stával hrad. Dnes tu najdeme kapli Panny Marie Bolestné, jejíž stavbu inicioval malíř a sochař Lubomír Dostál, který žije v nedalekých Horních Loděnicích. Ke kapli teď zamíříme s kolegyní Ditou Vojnarovou.
1: Opravdu se to stalo tak, že se byli seznámeni s projektama, které na tu stavbu byly udělané a který arcibiskupská umělecká komise odmítla. A to mě teda tak rozčílilo. Ne, že to odmítla, že ty návrhy byly tak slabý. No. Protože jsem se znal s farářem, tak jsem mu nabídl, že zkusím udělat teda návrh podle sebe, jak si myslím. Protože to místo, kopec nad městem, ten park, starý stromy, křížová cesta, že? To zasvěcení té stavby, tak to je tolik podnětů inspirujících, že se z toho snad je možné něco udělat. No.
2: Vypráví sochař a malíř Lubomír Dostál, jak vznikal tedy ten váš návrh?
1: To bych asi mohl snad přečíst z toho letáku, co jsem vydal.
2: Bereme do rukou leták s fotografiemi, který k tomu vyšel.
1: Základním tvarem kaple je rotunda, tradiční forma vrcholových sakrálních staveb v našich zemích. Kaple je 13. zastavení křížové cesty. Ježíšovo tělo po sejmutí z kříže spočívá na klině své matky. Děj křížové cesty se odehrá na hoře Golgotě. V aramejštině znamená tento název lebka nebo místo lebek. Mě ještě k tomu napadá, že jsem někde taky četl, že dokonce ta hora má tvar lebky. Tak pozor, tvar lebek, protože na Golgotě byly prováděny popravy, zde byl také ukřižován Ježíš. Tvar lidské lebky je promítnut do půdorysu kaple. Tři kříže v průčelí stavby jsou připomínkou ukřižování Krista a dvou lotrů. Lucerna na vrcholu kaple má tvar královské koruny Panny Marie.
2: Ta kaple je vlastně 13. zastavením a můžeme bez nadsázky říct, že jste tam v podstatě každý kousek držel v ruce?
1: To jo, to se muselo všechno vynosit po 50-metrovém schodišti.
2: Tam tedy už nebyly žádné zbytky po nějaké původní stavbě v tom místě?
1: Byly tam zbytky gotické, středověké hrádek tam byl nějaký. Takže část těch kamenů, z kterých je ta podezdívka, tak ty jsou vykopané z těch základů. Mimochodem jsem tam vykopal keramickou lampičku gotickou. A to je jenom taková miska s takovým protažením a tam se dával olej a knot se tam položil.
2: Jak jste uvažoval o vnitřních prostorách, výzdobě?
1: Tam by měla být samozřejmě socha, pieta, jinak asi by to bylo jenom bílé stěny.
2: Strop, když se podíváme, ten je dřevěný a to se díváme do té koruny.
1: Jo, no on to právě není dodělaný ještě, že v části některý by měly být zabedněny a zůstala by jenom ta hvězda. A z ní by byl taky zabedněný ještě ten světlovod, takže by to tak celý svítilo. No teď to tak nevyniká.
2: A kdy bývá kaple otevřená, tušíte?
1: No nebývá nikdy otevřená a dokonce je tam teď zakázaný vstup, protože je v havarijním stavu, protože tam 15 let prší a ty krovy jsou napadený dřevokaznýma houbama.
2: Ta křížová cesta byla původně dřevěná, ale v polovině 19. století se ta jednotlivá zastavení změnila také na takové malé kapličky.
1: Mm-hmm. V roce 1989, nebo po vlastně, když se začali jezdit rodáci, tak se rozhodli, že ty kapličky byly zdevastované, tam u některých zbyly jenom základy, tak oni to sponzorsky opravili všechno.
2: A je pravda, že v roce 1989 se původní stavba zbořila, aby se postavil nový televizní vysílač na tomto místě?
1: Bylo to tak a všude to takhle klidně uvádějí, že byl potřeba televizní vysílač. Ona ta křížová cesta původní vrcholila křížem právě a pak se scházelo dolů k té kapli Panny Marie Bolestné. No a protože tam to místo už není, ti iniciátoři té stavby vymysleli, že by se ta kaple postavila nahoře. Přímo na vrcholu toho kopce.
2: Takže ona má nové místo.
1: Jo.
2: Kaple Panny Marie Bolestné stojí ve výšce 616 metrů nad mořem v místě bývalého hradu Moravský Beroun.

jeho železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je autorem Daniel Ženatý, farář Českobratrské církve evangelické. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Už je zase tady. Nikoho se neptal, dostavil se. Červenec, prázdniny, léto, dovolené a také Konstantin a Metoděj a s nimi mistr Jan Hus. Je prospěšné, že se tvrdošíně rok co rok připomíná jejich přínos českému i světovému myšlení. Je dobré si s překvapením uvědomovat, že jsou nám inspirací stále čerstvou a překvapivě aktuální. U Konstantina a Metoděje je přínosný především jejich důraz na vzdělání. U mistra Jana Husa především důraz na pravdu. Vzdělání. Také máte dojem, že se význam vzdělání zlehčuje? Na jedné straně po něm sice toužíme, chceme, aby děti a vnuci měli ty nejlepší školy. A na druhé straně přihlížíme, jak se prosazuje myšlení, hlavně ať do toho ti vzdělaní nemluví. Jen věci zdržují, vidí pořád nějaké komplikace, každému je přece jasné, jak to je, nač se tedy ptát na názor vzdělaných? No, zajímavé ovšem je, že to přestává platit tehdy, když se jedná o zdraví. Zdraví mé a zdraví mých blízkých, pak chceme toho nejvzdělanějšího, toho, který tomu rozumí. Před krátkým časem uplynulo 150 let od smrti Františka Palackého. Ve svém posledním veřejném slově, krátce před smrtí, říká: nechť nemyslí naši mladí, že když budou vlastenčit, že to dostačí. Vzdělávat se musí sebe i celý národ. A když s pravou vzdělaností pracovat budou, pak nemám strachu o naši národnost a o národ náš. A nějak to souvisí i s husovským důrazem a bojem za pravdu. Cítíme, jak rezonují jeho slova, protož věrný křesťané, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí. A říká mimo jiné také od ďábla. Milí posluchači, červenec je tady, a s ním vše, co k němu patří. Tak ať se nějak prospěšně prolne krásný letní čas s respektem ke vzdělání a touhou po pravdě. Vše dobré vám přeje Daniel Ženatý.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Stát za první půl rok na dálničních známkách vybral víc než 5 miliard korun. Románský kostel v Boleticích bude v létě každou sobotu otevřený. Prvorepubliková plovárna ve Volyni dnes hostí rodinný festival Letopruhy. Na jihu Čech k večeru přibude frontální oblačnost, teploty vystoupí k 25 stupňům. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré dopoledne. Za prvních 6 měsíců letošního roku řidiči na dálničních známkách zaplatili víc než 5 miliard korun. Oproti loňskému prvnímu pololetí jsou tržby mírně vyšší. Vyplývá to z dat státního podniku Cendis, který systém dálničních známek spravuje. Nejvíc se v prvním půlroce prodávaly desetidenní známky, následovaly roční, říká mluvčí podniku Jana Jandová.
2: Prodej všech typů dálničních známek se kontinuálně mírně zvyšuje. Letos o více než 2% oproti minulému roku. Souvisí to s rostoucí potřebou Čechů cestovat a cizinců navštěvovat naši zemi.
0: Kostel svatého Mikuláše v Boleticích na Českokrumlovsku bude ode dneška až do konce srpna každou sobotu přístupný. Tato unikátní románská památka na jihu Čech nabídne prohlídku interiéru. Dorazit můžete vždy mezi 10. a 16. hodinou. Po celou dobu akce bude na místě přítomný průvodce, který zájemcům poskytne výklad o kostelu. Jak informuje obec Kájov, na webu vstupné bude dobrovolné. Rodinný festival Letopruhy začíná dnes na Volyňské plovárně. Program nabídne novocirkusový soubor z Francie, který přiveze akrobatické vystoupení pod čirým nebem. Chybět nebude ani koncert kapely Huso. Program přiblížila mluvčí festivalu Karolína Voráčková.
3: Čeká vás třeba i loutková zvířecí show Circus Los Animales Fantasticos, od loutek bez hranic a divadla bratří Formanů a mnoho dalších vystoupení. Doprovodný program nabídne workshopy akrojógy, výtvarný ateliér, kde si můžete vyrobit vlastní zvířecí masky, a nebo třeba kouzelný karavan z budoucnosti Písecké galerie Sladovna.
0: Program začne v 10.30 pohádkou Smolíčku v podání divadla Bušt.
1: Sport.
0: Fotbalisti Artisu Brno budou v příští sezóně hrát nejvyšší soutěž. Dosud druholigový klub potvrdil, že přijal nabídku Ligové fotbalové asociace na posun mezi elitu. Artis v Šancelize nahradí Karvinou, kterou etická komise fotbalové asociace vyloučila kvůli ovlivňování zápasů. Příspěvek připravil David Nekvinda.
4: Nabídku nahradit Karvinou ve fotbalové Šancelize nejdřív dostalo Táborsko, to ale jako druhý tým minulé druholigové sezóny tuto možnost odmítlo. Na řadu tak přišel třetí Artis a ten nabídku přijal. Brno tedy bude mít v nové prvoligové sezóně dva zástupce, už na jaře totiž do nejvyšší soutěže sportovní cestou postoupila taky Zbrojovka. První derby je na programu v 8. kole v polovině září.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekáváme převážně polojasno, odpoledne začne od severozápadu přibývat frontální oblačnost. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách maximálně k 21. Slabý severozápadní vítr přechodně zesílí na mírný, biozátěž je na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Komplikace stále přetrvávají na silnici 156 z Trhových Svinů do Nových Hradů. U Žárského rybníka vyšetřují nehodu motorkáře. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás na tuto sobotu připravili? Tak nejprve navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. To se vám bude líbit. Potom poradíme s chovem fretky a zaměříme se také na údržbu zahradního grilu. Nebude chybět několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o česání třešní. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Exotická zahrada v Přibicích u Brna je oázou, kde máte pocit, že jste v jiné, skutečně exotické zemi. V jezírku se prohánějí barevní kapři, voda zurčí a kolem vás je řada zajímavých rostlin, které znáte jenom z času své drahé zahraniční dovolené. S mikrofonem se za pěstiteli i nadšenci pro nevšední zeleň vypravila naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová.
1: Banánovníky, 400letý olivovník, citrusy, kiwi, čínské datle, melouny a třeba i 80 druhů palem. Tohle všechno se skrývá v exotické zahradě v Přibicích, kde mě vítá dvojice odvážných mužů, Jiří Michna a Miroslav Effenberger.
2: Ten nápad vznikl už možná před 30 lety a doma už jsme si pěstovali svoje fíkovníky, různé druhy palem a podobně a postupně se ta vášeň přetavila až v takové šílenství naše a tím, že jsme potřebovali tu plochu podstatně zvětšit, aby se to, co tady je, všechno semka vešlo, tak jsme vybudovali tady toto krásné místo s jezírkem. Máme tady i největší palmy v České republice, které mají přes 10 metrů.
1: Jak zvládají exotické rostliny naše zimy?
3: Tím, že už se klima mění, řekl bych v náš prospěch, tak většina rostlin, co dovážíme, tak jsou velice odolné. Dovážíme rostliny převážně ze severního Španělska, takže když to řeknu, olivovníky u nás bez problému vydrží do minus 12 stupňů.
2: Jeden z těch nejzajímavějších kousků je takzvaná medová palma, to je Jubea chilensis, je to chilská palma. Ona zvládá taky teploty kolem minus 10 až 12 stupňů na list, je bez poškození a plodí nádherné plody ve velikosti menší švestky, které mají právě tu medovou příchuť.
1: Mají Přibice s ohledem na to, že to je nejsušší místo na Moravě, ideální podmínky k pěstování exotických rostlin?
2: My se posunujeme s tím klimatem tak, že to, co bylo před 30 lety v severní Itálii, máme dneska tady u nás. Vydrží bez problému granátové jablko, které tady dozrává do výborné zralosti. Už koncem srpna uvidíte v naší zahradě zralé plody. Máme tady kaki, čínské datle, potom asiminu, což jsou vlastně indiánské banánovníky. Toto všechno jsou jakoby exotické plody, které tady se dají pěstovat. Nemají tady tolik škůdců, tak jako ve své domovině.
1: Právě ta péče celoroční o ty rostliny, radíte lidem i na co si dát pozor?
2: Dalším zásadním činitelem, který může negativně působit tady na ty rostliny, je zvýšená vlhkost a to zejména v tom zimním chladném období. Pokud odejdou, tak zpravidla vždycky tady u nás v naší oblasti odejdou na to, že jim odehní kořeny.
1: Jsme ve skleníku a teď momentálně se díváme na co?
2: Tady vidíte po jednotlivých letech, jak ty rostliny vypadají. Jo, takže je to běh na velmi dlouhou trať, je potřeba mnohem víc trpělivosti. U té palmy to trvá mnoho i desítek let, než třeba poprvé vůbec vykvete.
1: Najdeme tady i vaši vlastní odrůdu fíkovníku.
2: Ano, je to odrůda pálava, kterou máme po mém strýci, který v obci Perná na Pálavě ji pěstoval už minimálně od roku 1960 a je to odrůda, která už se tam daleko dřív pěstovala.
0: Bez nadšení by se tomuto projektu asi nedařilo. Pokud si chcete užít pohodu ve stínu palem a zažít příjemný výlet na Jižní Moravu, exotická zahrada v Přibicích má v létě otevřeno ve všední dny od 10 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 13 hodin. Co nás čeká za chvíli? Tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Máme tady první dotaz a píše nám posluchač Libor z Meziměstí. Asi před 15 lety jsem si na zahradě zasadil třešeň Prunus avium. Dorostla do velkého stromu a každý rok je obalena květy. Většinou ale dozraje pouze několik třešní. Asi před 4 lety jsem se radil v zahradnictví a doporučili mi každý podzim rozházet na zem po obvodu koruny stromu hořký borax a na jaře ve dvou fázích udělat postřik stromu přípravkem Topaz 100 EC. Dále jsem měl na zahradě arboristu, který udělal odborný prořez. To bylo před 3 lety. Stav se trochu zlepšil, ale stejně bylo třešní jenom pár. Loni na podzim jsem zase rozhodil borax, ale na jaře jsem už postřik nedělal. Třešeň opět bohatě kvetla, objevily se první malé plody, ale většina z nich se postupně zcvrkla a opadaly. Přikládám několik fotografií, na kterých je vidět celý strom i nedozralé zcvrklé třešinky. No a my jsme o odpověď na tento problém požádali pardubického zahradníka Františka Hlubockého a ten nám doslova napsal: dle mého názoru už zbývají jenom dvě možnosti. Třešeň kvete v době, kdy už není v okolí žádná v květu a tudíž nemá žádného opylovače v blízkosti, anebo bude mít asi podobného škůdce, jako mají švestky, tedy pilatku. Tam pomůže postřik i hned po odkvětu. A ještě jeden malý doplněk, tady píše František Hlubocký. V minulých dnech jsme se byli podívat nedaleko nás v Pardubicích, kde ty ptáčnice rostou, a jsem si téměř jistý, že opad plodů má podobný důvod jako u švestek. Tady to bude nejspíš vrtule třešňová, takže by mohl pomoci postřik na mladé plody. Tady jich bylo napadeno také dost. Tak snad jsme trochu pomohli. A máme tady další dotaz.
1: Můžu v Pardubicích pěstovat nektarinku, nebo bude lépe broska?
0: Tak s tím by nám mohl poradit Ivan Dvořák z časopisu Zahrádkář.
2: No je to na uvážení. Jestli máte zahradu někde, kde jsou kolem spousty brzkvoní a velmi dobře dozrávají a jsou krásné, sladké, chutné, pak si vysaďte nektarinku. Ale jestliže máte zahradu a začínáte s ním a široko daleko není nic z takových, řekněme, teplomilných peckovin, radši si vysaďte broskev, abyste nebyla zklamaná.
0: A ještě jeden dotaz tady máme a na to se naši posluchači, zahrádkáři, často ptají.
3: Zda se keřičkovi rajčata zaštipují, nebo jak asi?
0: Na správné zaštipování rajčat, což se může právě v těchto dnech hodit, jsme se ptali plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
4: Tak já bych jenom chtěl říct, že k zaštipování rajčat můžeme otevřít téma, které jeden uvidí takto, druhý úplně obráceně. Já osobně bych vám doporučil u keřičkových rajčat ty rajčátka nezaštipovat, nechat je tomu svému růstu a tomu svému vývoji, maximálně potom někdy ke konci toho léta, začátkem podzimu, tak bych se snažil o to, z toho keřičkového rajčete vylámat, vyštípat ty listy nebo ty výhony, u kterých víme, že i kdyby tam prostě ten květ vykvetl a ty rajčátka začala růst, že už stejně nedozrají do konce té sezony, a spíš bych se na to podíval tak, ať ta rostlina má dostatek tepla, sluníčka a síly na to, aby vyžila.

0: živila ty plody, které tam do konce té sezony můžou dozrát. Na ten podzim nebo ke konci leta bych se na to podíval tímhletím způsobem.
1: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
2: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Křeček, morče, zakrslý králíček, užovka nebo cvrčci. Prostě nejen děti chtějí doma chovat kde co. Možná se rozhodnou, nebo rozhodnete, pro domestikovaného tchoře, tedy pro Fredku. Tuším, co vás napadne jako první, naše hobby redaktorka Jolana Nováková také tak nějak nakrčila nos a zaběhla se zeptat na to podstatné k odborníkům.
2: Smrdí Fredky, to je otázka, kterou si asi položí každý, kdo by si chtěl Fredku pořídit. A tak jsem zašla za Magdalenou Šlikovou z klubu chovatelů a příznivců Fretek, která má s chovem bohaté a dlouholeté zkušenosti, abych jí tuto otázku položila.
3: Mokrý pes, tam ten pach je taky docela výrazný, takže ano, Fretky mají svůj pach.
2: Co budu pro Fretku potřebovat? Něco k jídlu, něco pro zábavu a asi klec.
3: Ideální je chovat Fredku v kleci. Pokud ji máme na volno, tak v bytě opravdu na ní číhá hodně nebezpečí. Fredka je zvědavá, zvídavá a vleze všude, je schopná vlézt na okno a vylézt otevřenou ventilací ven. A protože Fredky nemají odhad výšky, jsou schopné skočit třeba ze třetího patra a ty následky potom bývají fatální.
2: Prostě když nejsme doma, tak pobyt a pohyb Fredky by měl být zabezpečený, klec by měla být dostatečně velká, alespoň metr na 80 a na 50 centimetrů.
3: Musí být vybavená záchůdkem, na který se Fredka naučí velmi rychle chodit. Musí být vybavená napáječkou, závěsnými hamaky a miskou s granulemi. A k těm granulím ona musí mít přístup 24 hodin denně, protože na rozdíl od psa ona není schopná se takzvaně předspat.
2: A vy jste říkala závěsnými, cože?
3: Hamaky. Jsou to závěsné pelíšky. Milují různé prolézačky, igelitové tašky, hračky, ovšem musíme dávat pozor na hračky gumové, protože většina Fretek gumu má moc ráda ji žvíká a rozkousá a je schopná kousek té gumy sežrat, ucpe se jí střevo, pak to taky nedopadá dobře.
2: Fredka je spáč, prospí klidně 20 hodin denně, to jí někteří z nás asi závidí, ale alespoň na 2 hodiny bychom jí měli pouštět ven z klece a věnovat se jí, protože je to hodně kontaktní zvířátko. A ještě mě napadá otázka. Pořizují si lidi častěji kluky nebo holky?
3: Já bych neřekla, že to je takhle. Já třeba vždycky jsem měla samce. Protože ten samec po té kastraci tak jako zmedvídkovatí, je víc mazlivější a holky jsou takový jako neřízený střely. Prostě se samičkou fakt se nenudíte, no ale ono se nenudíte ani se samcem.
2: Směje se předsedkyně klubu chovatelů a příznivců Fretek Majda Šliková.
1: No a já už jenom dodám, že reportáž, máte-li tu možnost, najdete také na webu našeho pořadu. A za chvíli se pustíme do krylování, tedy jak na to, a bude to s odborníkem a tím bude plzeňský šéf-kuchař Martin Havlík.

mástra tichýho klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně veliká, život mi utíká, nechte mě přijít.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Když je všechno hotové, práce udělána, pak začíná odpočinek a tím je v těchto dnech určitě grilování, které se stalo dalším českým národním sportem. Ať už na klasických grilech na dřevěné uhlí nebo na grilech plynových, Martin Havlík, šéfkuchař Gourmet klubu Bezejmená a také učitel odborných předmětů na hotelové škole v Plzni na Borech, griluje velice rád. Vedle domu má velkou pergolu s posezením, kuchyňskou linkou a vším, co je ke grilování zapotřebí. Tam ho také navštívil náš hobbyredaktor Jirka Šobr a chtěl vyzvědět několik rad o údržbě grilu, tedy jak na to, jak často by se měl gril čistit.
2: Asi průběžně, protože sice negrilujeme po celý rok, ale pokud ten gril je na zahradě a máte tam nějaký život, podívejte, my tady máme teďka spoustu pilu, i na podzim nebo na jaře je aktivní hmyz, který vyhledává jakýkoliv zbytečky, tak já doporučuji vlastně průběžně. Používám plachtu úplně neznačkovou za 120 korun z nějakého e-shopu, aby se to nevolepilo tím pilem, aby si tam sršní nebo vosy neudělali pěkně hnízdečko na jaře. No a před tím spuštěním prostě sundáte plachtu a základně očistíte.
3: To není grill, to je Rolls Royce.
2: Prostě od toho prachu, případně od nějakých napečení, nepoužívám zase žádný speciální nářadí, prostě drátěný kartáč. Pokud máte teda nějaký smaltovaný rošty, tak je lepší mosaznej nebo na obyčejnou litinu klidně nerez. Mechanicky očistíte ten zbytek napečením, případně zase obyčejnou špachtličkou na sádru, oškrábnete. No pak se musí samozřejmě taky šáhnout dovnitř, protože pod ty rošty nám padá spousta věcí, které pak můžou začít hořet. Takže jednou za čas, neříkám po každém grilování, ale krásně mechanicky odstranit ten bordílek, který by vám tam potom mohl chytit při tom grilování, když do toho nakape nějaká ta mastnota, případně takový ty kryty nahořáky očistit a pak samozřejmě ideálně jednou za čas pořádně vypálit, nechat pěkně zavřený, zapnutý naplno, ať se to vypálí a pak zase trošku mechanicky dráťákem anebo nějakým starým hadrem, já tady mám vyřazený roztrhaný ručníky, pak se to očistí. No a u těch obyčejnějších kovových grilů zase ošetřit jedlým olejem, takže pěkně do sucha očistit, natřít olejem, trošku vypálit a vlastně máte připraveno.
3: Máte krásný obrovský grill, můžete grilovat jak na hlavní ploše, tak i na vedlejších.
2: Já mám určitě rád tu plnou litinovou desku, která pěkně naakumuluje teplo. A když dělám třeba plátky masa, tak napřed z prutka na té litinové desce to zatáhnu a pak to dopejkám pomalejš na těch mřížkách. A na té litině se dělá v létě třeba i ta cuketa dobře. Malinko tuku, ono se to nepřilepí, trvá to chviličku, ale zase to je pak chutný a pro rodinu ideální.
3: Ono je tam potom výhoda ta, že si můžete regulovat právě i teplotu, což u dřevěného uhlí dost dobře nejde.
2: Je to tak, to má zase svý jiný kouzlo, to dřevěný uhlí, přeci jenom to tomu přidá trošku takovou tu vůni lepší a tu kůrčičku, ale praktičtější na ovládání je určitě ten plyn.
3: Já si myslím, že naši posluchači nepohrdnou pořádným kusem uzeného nebo zauzeným párkem či klobásou, kterou koupíme a mnohdy ani tu udírnu ty uzeniny neviděli.
2: Je to tak, tady to můžete vylepšit nějakým pomalým ohříváním, pokud je libový, tak určitě bych doporučil nějakou marinádu, super je třeba s přidáním švestkových povidel a pak už teda jenom nepřipálit, ty párečky pak zase můžou trošku na vyšší teplotu.
3: Přiuzujete také?
2: Taky občas, je to opravdu jenom zaudit, tenhle ten grill je kombinovaný dřevěný uhlí nebo plyn a na tu vanu, která se dá nad hořáky, se dá přihodit štěpka, ale ono to hodně utíká, ten kouř, a i ta teplota rychle klesá, není to klasická udírna, ale zaudit se to dá na voně hezky.
3: Štěpku v tom plechu namočíte a dáte na ty hořáky?
2: Tady nedávám namočenou, ona má tak ten centimetr, to jsou opravdu centimetrový kostičky, tak 3 mm tlustý, takže spíš to rozpálím, hodím tam štěpku, snížím plamen, aby to nechytlo plamenem a pak ji nechám doutnat a musí se teda každých třeba 10 minut přihodit kousíček.
1: A od Martina Havlíka, šéfkuchaře Gourmet klubu Bezejmená, tady mám ještě dvě rady. Při každém zauzování se od štěpek na zauzovací vaně vytvoří vrstvička dechtu. Tu čistit nemusíte, ničemu neškodí. Pozor si ale dávejte u grilu na dřevěné uhlí. Uhlí hoří hodně dlouho, stačí ale poryv větříku, vylétnou jiskřičky a můžete zapálit třeba suchou trávu v okolí. Proto gril po skončení grilování vždy dobře uhaste. Zbydou-li v popelu kousky nezhořelého dřevěného uhlí, tak to skovejte, nechte vyschnout a můžete to použít znovu. popel z dřevěného uhlí se hodí k pohnojení zahrádky. Nás už čeká po písničce jenom zahrádkářský kalendář a tam se pustíme do trhání, nebo lépe do česání, ale úplně nejpřesněji do stříhání třešní.

0: Moravský kalendář.
1: Všude je sucho a kdo chodí občas do lesa, tak si možná všiml, že potoky tečou čůrkem. Takže tu mám pro vás jednu nadějnou pranostiku na 10. července, to bude až v pátek a je to svátek sedmi bratří a to se říká, že prší-li na sedm bratří, sedm neděl střecha neuschne. A také se říká, to je horší pranostika, déšť na sedm bratří, hnijí brambory. Tak snad u vás bude pěkně a brambůrky budete mít jedna báseň. Nastala sklizeň, třešní a višní. Na jihu dozrávají také meruňky a našel jsem jednu radu a ta praví, že třešně ze stromu se neškubou, ale odstřihávají. Pokud si totiž urvete krátké větvičky, polodonoše, tak příští rok bude úroda menší. Nebo dokonce zahradníci radí udělat letní prostřih třešně tak, že větve odstřihnete a pak teprve oberete na zemi. Také řešení. Nemusíte šplhat po žebříku. Mám jednoho kamaráda, co natahoval ruku pro poslední dvě hrušky nahoře na stromě, na větvi a spadl z toho žebříku a zlomil si obě nohy. A další zajímavá rada. Jestli nechcete, aby se vám odpařovala rychle zemina okolo ovocných stromů, tak tam sypejte v kruhu okolo kmene posekanou trávu. Prý si takto obložené stromy potom budou mlaskat blahem. Tady to přirovnání jsem objevil někde na internetu, což je mnohdy snůška nesmyslů. Oni totiž zahradníci varují, že pod takovou tlející vrstvou trávy se mohou držet různé plísně a kdo ví co ještě, a že to tomu stromu moc prospívat nemusí. Pokud ze stromu spadne nějaké ovoce na zem, a jsem u toho u nás na zahrádce dříve než moje rodina, tak to zásadně dávám do sudu na kvas, protože co zahrádkář, labužník připraví přes léto, tomu bude dělat radost v zimě v podobě třeba chutné slivovičky, hruškovice nebo kalvadosu. A tady to je důležité. Kořenová zelenina v těchto dnech potřebuje hodně vláhy. Naopak cibuloviny nemají vlhkorády, takže až budete zalévat a zalévat a zalévat, tak je dobré na to pamatovat. Co bude příště v Hobby magazínu? Zaměříme se na datle, fíky a kaky na vaší zahradě. Poradíme, jak se stát rybářem a vypravíme se do obchodu nakupovat skutr, tedy na co si přitom dát pozor. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

Opět mnoho radosti z krásné hudby nabídne 23. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Třeboňská nocturna, který se uskuteční od 7. do 11. července na různých místech malebné Třeboně. O silné posluchačské zážitky se postarají laureátka soutěže Pražského jara, rakouská violončelistka Alexandra Karer, slovenská sopranistka Adriana Kučerová, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín s dirigentem Robertem Kružíkem, Jánoška Ansábl, kontrabasista Indy Stivín a Collegium Stivinum, virtuózní houslista Milan Al Ashab a v žánrovém přesahu trio The Brownies. Více informací najdete na webových stránkách festivalu. Mediálním partnerem třeboňských nocturen je Český rozhlas České Budějovice.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Asi pětina lidí šla do penze jako nezaměstnaná. Ukrajina odmítá ruské tvrzení o dobytí východu ukrajinského města Kostiantynivka. Historický elektrický vůz Elinka jezdí mezi Táborem a Bechyní. Na horách dnes budou mít kolem 20 stupňů. Dobré dopoledne u zpráv, přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Zhruba pětina Čechů chodila do penze z úřadu práce. U předčasných penzí jsou to dokonce dvě pětiny. Vyplývá to z analýzy Ministerstva práce, která se zaměřila na roky před COVID-19 a zkoumala motivace lidí k předčasnému odchodu do důchodu. Nejčastěji se lidé do evidence úřadu práce hlásili zhruba rok před penzí. Podle analýzy tento postup část z nich zvolila kvůli finanční podpoře od státu, která jim pomohla překlenout zbývající čas před penzí. Dřívější konec kariéry často urychlovali i zdravotní problémy. Ukrajinský generální štáb popřel tvrzení Moskvy o dobytí klíčové Kostiantynivky ruskými jednotkami. Mluvčí štábu Andrej Kovalov podle serveru Ukrajinská pravda řekl, že ukrajinské síly pokračují v obranné operaci ve městě i na přístupech k němu. Kovalov ale doplnil, že zaznamenali případy, kdy do města pronikaly malé skupiny ruské pěchoty. Kostiantynivka leží na východě Ukrajiny, má strategickou pozici na silnici, která vede k posledním velkým městům na Donbasu pod kontrolou Kyjeva. Starý výměník tepla uvolní místo parkovišti pro obyvatele sídliště ve Vimperku na Prachaticku. Stávající parkoviště se rozšíří o víc než 30 míst. Stavba za 9 milionů korun zatím postupuje bez dopravních omezení. Mluvčí města Milan Brabec informoval, že stavební práce budou trvat do konce roku. Historický vůz Elinka se vrátil na elektrifikovanou železniční trať mezi Táborem a Bechyní. Jedná se o jeden z nejcennějších exponátů železničního muzea Pražského národního technického muzea. Zájemci se vlakem můžou svést při akci Léto na Bechynice, pořádané Českými drahami. Je mezi nimi i reportérka Eva Dubská-Petrová.
2: Elinka už má první letní jízdu za sebou, zrovna přijela na Bechyňské nádraží. Vyprodaný vlak vyjel z Tábora po 9:30 s půlhodinovým zpožděním a po cestě udělal i několik zastávek. Všechna místa v něm obsadili především rodiny s dětmi a obdivovatelé historických strojů. Zatímco teď budou čekat na zpáteční spoj, můžou si prohlédnout modelové kolejiště v opravené remíze. Lokomotiva Františka Křižíka jezdí po nejstarší elektrifikované trati ve střední Evropě z roku 1903. A bude to tak i každou sobotu po zbytek prázdnin. Z Bechyně Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas. Sport.
0: V Barceloně začne cyklistická Tour de France. Na úvod čeká závodníky po 17. hodině týmová časovka. Z tého 13. ročníku se zúčastní i tři Češi, Matias Vacek, Pavel Bittner a Jakub Otruba. Titul bude obhajovat Slovinec Tadej Pogačar.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekáváme převážně polojasno, odpoledne začne od severozápadu přibývat frontální oblačnost. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách k 21. Slabý severozápadní vítr přechodně zesílí na mírný, biozátěž je na nejnižším stupni 1.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: S komplikacemi počítejte na silnici 19 z Tábora do Zárybničné Lhoty. Srazila se tam 4 osobní auta. 2 auta bourala v Lásenici na Jindřichohradecku a na stejné silnici, tedy 1/34, se zdržíte před Třeboní ve směru od Českých Budějovic. Kvůli zpracím na silnici se tam tvoří zhruba 5-minutové kolony. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Kuchařské čarování Petra Stupky.
3: Dobrý den a zároveň i dobrou chuť vám k dnešnímu letnímu menu přeje kuchařský čaroděj Petr Stupka. A cože se bude servírovat? Tak nejprve to bude lehký salátek s tuňákovou majonézou, hned potom zapečená zelenina podle řeckého způsobu zvaná briam s opečeným chlebem. A potom přijde na řadu kousek telecího masa. upečeného spolu se šalvějí a tou pravou šunkou z Itálie. Bude to saltimbocca alla romana. A k ní budou podávány máslové těstoviny. No a na závěr to sladké obstará tradiční marocký dezert, který se česky řečeno nazývá gazelí rohy a bude podáván s mátovým čajem. A k tomu všemu mějte příjemný poslech a dobrou chuť.

Když jsem před lety připravil tuňánkovou majonézu, vůbec jsem netušil, že je to slavná krémová omáčka, která se jmenuje Salsa Tonnata a je známá po celém světě díky italskému předkrmu, který se jmenuje Vitello Tonnato. Jsou to plátky telecího masa, právě podávané s lístky různých salátů a tuňákovou omáčkou. Takže tuňáková majonéza je velice jednoduchý recept a výborný fígl k těmto horkým letním dnům, protože představte si jakýkoliv salátek, ať už budou to jenom křehké lístečky nějakých lupínků, salátů, a nebo to budou plátky okurek, rajčat a další zeleniny, která se nám nabízí nejenom v létě. Nicméně, jakmile připravíte tu nějakou majonézu a jako dressing k ochucení těch lístků či jiné zeleniny ho ji použijete, tak v tu chvíli máte na talíři doslova do písmene gastronomickou slavnost. Jak připravit tu nějakou majonézu je docela snadné, protože stačí, když budete mít konzervu kvalitního tuňáka, ten olivový olej z té konzervy slijete a toho okapaného tuňáka vložíte do mixéru. Řekněme na tu jednu konzervičku, která bude mít 120 až 150 gramů, dejte 200 gramů kvalitní majonézy a trochu citronové šťávy. Záleží na vás, jestli chcete mít tu majonézu potom takovou hodně italskou, tak Italové přidají ještě 3 ančovičky a lžíci kaparů. A to všechno v mixéru rozmixujete a nakonec podle chuti výsledné doladíte trošku černého nebo bílého pepře čerstvě semletého a citronovou šťávou podle chuti. Můžete ten citronovou šťávu samozřejmě rozmixovat s tím ostatním, ale já to většinou dělám tak, že nejprve vemu tu majonézu, tuňáka rozmixuju a potom teprve s tou citronovou šťávou si tu omáčku doladím. Takže Italové to doplňují ančovičkou, tím pádem ten dressing je potom výrazně slanější, i ty kapary tomu samozřejmě dají také svébytnou chuť. Nicméně takhle připravená tuňáková majonéza je opravdu skvělá jako dressing salátu, pak do ní můžete přimíchat ten olivový olej slitý z té konzervy a stejně tak můžete vylepšit tuhle majonézu ještě posekaným předem uvařeným vajíčkem. Teď si dejme písničku a potom mezichodu hudebním nás čeká zapečená zelenina zvaná briam.

Když jsem pro dnešní kuchařské čarování připravoval menu, které vám podávám po rozhlasových vlnách, tak jsem si říkal, co dáme jako další chod. Nedáme přece hned hlavní chod, dáme ještě něco lehkého letního. A pak jsem měl tedy dilema, když jsem si řekl, bude to zapečená zelenina. Zdali to má být ratatouille, tak jak se dělá na jihu Francie. Nebo třeba italská parmigiana di melanese, kdy vlastně hlavní součástí tohohle pokrmu je lilek a bohaté vrstvy sýrů, mozzarelli a parmazánu. Španělé zase dělají třeba tumbet, to je jídlo z Baleárských ostrovů. Jednou jsem ho ochutnal v Barceloně a velmi mi to chutnalo a je to kombinace brambor, lilků, červené papriky, rajčatové omáčky, hodně česneku je v tom a dává se to do malých zapékacích misek. A ty brambory se nejprve osmaží a teprve potom se vkládají do těch misek. Také v Turecku se dělá podobná zelenina, kdy se to všechno opečené dává do vydlabaného lilku a takto se to pak dopeče v troubě. Ale nakonec jsem zvolil, jak už jsem zmiňoval, řecká tradiční pochoutka na zapečená zelenina se nazývá briam a to proto, že je velice jednoduchá a lahodná. Zase součástí je cuketa, brambory, lilek, rajčata a samozřejmě nechybí ani cibule a česnek, ale ještě se do toho dává poměrně hodně bylinek, především pak oregano. A ta zelenina se nakrájená na plátky peče pomalu. Má se pec nejprve zakrytá a nakonec dopékat odkrytá. A když bychom to řekli, tak pro 4 osoby, tak by měl být jeden velký lilek, 2 až 3 takové ty menší cuketky, 3 nebo 4 brambory a zase 3 nebo 4 rajčata. Takže v poměru tak stejné množství lilků, cukety, brambor a rajčat. A potom samozřejmě nějaké 2 cibule. V tom originálním receptu, který jsem našel na internetu, pak píšou přímo, že to má být červená cibule a 3 až 5 stroužků česneku. No a potom vlastně ta zelenina se zalívá olivovým olejem, ve kterém jsou nasekané bylinky, oregano, to především, ale i zelená petržel, tou bych nešetřil a klidně bych přidal trošku tymiánu, rozmarínu, jak máte rádi a jaké máte možnosti. A samozřejmě do toho oleje s těmi posekanými bylinkami přijde rozmačkat, prolisovat česnek. Takže vznikne takové pesto, kterým se vlastně zalije ta zakrájená zelenina. A co je důležité říct, tahle ta zelenina, briam, se podává tradičně s takovým tím tučným sýrem feta, který se drobí vlastně navrch na tu zapečenou zeleninu až přímo při tom podávání. Asi nemusím vysvětlovat pečlivě, že troubu máte předehřát na 170 stupňů a tak dál, že prostě a jednoduše se udělá ta marináda, tedy ten olivový olej, prolisovaný česnek, sůl a bylinky, případně můžete přidat i trochu pepře a tu zeleninu naskládanou do pekáčku nebo nějaké jiné zapékací nádoby, tak s tou si můžete pohrát. Zpravidla se to krájí na plátky, takové silnější a ozdobně se to skládá tak, aby to vypadalo hezky. Já jsem takovouhle zeleninu připravoval dokonce i tak, že jsem

nejdřív vyšší teplotu a potom nechat těch 140 stupňů a až na závěr na nějakou čtvrthodinku bych to dopékal otevřené, aby se to opeklo prostě. Tohle ten předkrm, nebo teplý předkrm, jak bychom řekli správně podle pravidel gastronomických, máme připraven a potom, když se podává, tak zpravidla se podává s opečeným bílým chlebem, tak jak je ve Středomoří zvykem ho péct a samozřejmě konzumovat. To bychom měli tedy předkrm teplý a po něm se můžete připravit a naladit na kousek telecího masa, které opečeme na másle a olivovém oleji spolu se šalvějí a prošutem, tedy tou kvalitní středomořskou šunkou.

Když jsem krátce po sametové revoluci vyrazil několikrát do Itálie, tak si úplně přesně pamatuju, že to bylo v městě Pordenone a večer jsme tam byli hosté kuchařů italských, my kuchaři přijíždějící z jihu Čech. A k večeři nám krom jiného nabídli jídlo, které ten tlumočník jmenoval skoč do pusy. A my jsme se teda docela huronsky smáli, co že to bude, jestli to budou nějaké žáby nebo já nevím co. A byl to pokrm zvaný saltimbocca alla romana. To znamená, že je původně někde z Říma. Nicméně v Pordenone, které je severně od Říma, nám to chutnalo stejně asi, jako kdyby to bylo v té italské metropoli. A opravdu ten překlad toho názvu, tohohle pokrmu, znamená skoč do pusy.

nebo u nás bychom asi řekli, jí se to samo, jsou to takové lahůdečky. A jídlo je opravdu výborné, zvlášť když je z dobrého telecího masa, jak má správně být. Je to vlastně přírodní plátek, který se osolí, na něj se položí 1-2 lístky šalvěje a všechno zakryje sušená šunka. A na tom plátku, jak to takhle leží, tak jemně se to prostě spíchne párátkem, aby to na tom plátku drželo při tom opékání. A potom vlastně se tenhle ten plátek z jedné strany, z té, kde není ta šunka a šalvěj, tak se ještě omáčkne v hladké mouce. A potom do pánve dáte olivový olej a máslo. Řekněme, když dáte 2-3 lžíce olivového oleje, tak k tomu dáte 2-3 deka másla, ideálně přepuštěného, ale nutné to není. A když se to rozpálí, tak do toho vložíte tyhle ty plátky takhle připravené nejprve tou stranou, kde je šalvěj a ta šunka. A pečete to z prutka, řekněme minutku, tam těžko říct, jestli to má být minuta nebo minuta a půl, ale opravdu jenom krátce. A ta šunka se během chvilinky rozpeče do křupava a zároveň ta šalvěj, která je tam, tak také se malinko osmaží a krásně zavoní. To je ten fígl toho pokrmu, že ta šalvěj tam udělá úžasnou chuť společně s tou šunkou. A v tu chvíli, jakmile je to opečené, jakmile ty okraje té šunky už jsou křupavé, tak se to otočí tou pomoučenou stranou do toho tuku a už na mírnějším ohni se to jenom krátce dopéká. Ale zase jenom krátce, protože potom se vlastně celý ten plátek dává stranou z té pánve. Dá se do tepla přikrytý, ideálně do trouby, kde se na 100 stupňů jenom dopéká takhle zvolna. Protože kdybyste to pekli dlouho, tak z toho vyteče šťáva, už to bude suché a to šťavnaté telecí maso, to si nezaslouží takovýhle zásah. No a potom do toho výpeku nalijete bílé víno. Kuchař, se kterým jsem tohle konzultoval, tak říkal, to musí být Pinot Grigio, to znamená Rulanda šedá, ale určitě nějaké suché, bílé, případně i italské víno bych doporučoval. Na tu pánev, kde budu připravovat 4 porce, tak by stačilo nějakých 100 ml toho suchého bílého vína. Z prutka to necháte pěkně odvařovat, jak se říká kuchařsky redukovat. A ono to malinko zahoustne, mezi tím všechny ty napečeniny, které tam vznikly při tom opékání těch plátků, se rozvaří a vznikne vám takováhle krásná omáčka, kterou stáhnete z ohně, přidáte čerstvě mletý pepř a přidáte do toho zase další 2-3 deka másla. A to máslo se pěkně rozpustí v té omáčce, takže jí malinko zahustí, ale to už se nevaří a to máslo se tam dává studené na kostičky nebo na plátky nakrájené a jakmile se rozpustí, zahoustne ta omáčka, tak je to hotové. A potom už se ty plátky, které mezi tím byly v teple, se přelíjí touhle omáčkou, šup s tím na talíř tedy a na talíři se to doplňuje. Tradičně v Římě, to jsem se dočetl v knize, že se to podává s opečenými bramborami a zároveň ještě s takovým dušeným špenátem, ale jenom tak jakoby spíš restovaným, jenom přírodním špenátem, případně s brokolicí, ale teď moderně se to podává s bíglou bagetou opečenou anebo i čerstvou, tak aby se ta omáčka nasákla do té bagety. Nicméně kombinace šalvěj, prosciutto a plátek masa, podotýkám tenký plátek masa, nemusí být vždycky jenom s telecím masem. Ta kombinace je výborná třeba i s kuřecím, krůtím nebo i vepřovým masem. Ale to telecí, samozřejmě, to je klasika. Tenkrát my v tom Pordenone jsme měli tady ty plátky saltimbocca, jsme měli, to si také dobře pamatuju, s máslovými těstovinami. Možná se ptáte, co to jsou máslové těstoviny. No to jsou těstoviny, které když se uvaří, tak se zalijí teplým máslem,
promíchají a nechají pod pokličkou pěkně ležet v tom másle. Takže proto jsou potom máslové. A byly navíc ještě doplněny jemně nasekanou petrželkou hladkolistou a byla to úplně báječná večeře. Ostatně ona měla 5 chodů, ale to my dnes mít 5 chodů nebudeme. Nás už čeká ten závěrečný, trošku složitější, nicméně naprosto famózní desert v podobě gazelích rohů.

Dnešní menu, které jsem připravil pro kuchařské čarování, završíme nyní sladkostí, která je z Maroka. V Maroku patří mezi nejoblíbenější dezerty, naprosto tradiční, a můžete samozřejmě nejenom v Maroku tuhle lahůdku koupit. Říká se jí gazelčí rohy, ale v překladu káp gazal znamená gazelí kotníky, ale dál už to nebudu řešit. Každopádně tyhle ty rohlíčky z křehounkého tenkého těsta naplněné mandlemi, v podstatě mandlemi, mandlovou náplní, jsou opravdu skvost. Proč jsem vybral právě je? Protože moje kamarádka Irena mi říkala, naši mladí přivezli z toho Maroka úplně úžasnou lahůdku, takový mandlový rohlíčky. Řekni v kuchařském čarování recept, jak je udělat. A tak právě Irence splním přání a věřím, že vás to může inspirovat. Každopádně je třeba připravit těsto, které je docela jednoduché, ale které je důležité v tom, že se vyvaluje na úplně tenko. Takže je třeba opravdu ho dobře vypracovat. A ten recept, který jsem v několika úrovních vyzkoušel, ten mi vyšel nejlépe tak, že jsem dal 1/4 kila hladké mouky, ale pšeničné, s vyšším obsahem lepku, takovou tu mouku na pizzu nebo podobně. Nebo na těstoviny, ale na pizzu asi nejlepší mouka. K tomu patří 60 gramů rozpuštěného másla, jeden žloutek, já se přiznám, dal jsem 2 žloutky, to těsto bylo pak s těmi 2 žloutky lepší, takové vláčnější. Pak tam tedy podle toho originálního receptu patří nějaké 2 lžíce pomerančové vody, to je voda z pomerančových květů. Tu jsem neměl, tak jsem ji tam nedal. Každopádně jsem pak pátral, kde se tahle ta pomerančová voda dá koupit, tak v těch orientálních nebo zdravých výživách jí koupíte stejně jako třeba vodu z růžových kvítků. No a malinko soli, špetka soli a vlažná voda, nemá být studená ta voda, a té mi dohromady tenkrát vyšlo nějakých 150 ml, ale záleží vždycky na té mouce, záleží také potom na té zkušenosti. Ale tohle všechno, to znamená 1/4 kila mouky, 60 gramů rozpuštěného másla, 2 žloutky a nějakých nejprve 100 ml vody vlažné dáte do mísy a v robotu to budete míchat, tak jako těsto nějaké vám z toho vyjde, a potom buď přidáte trošku vody, anebo přisypete trošku mouky, tak aby vzniklo pevné, ne úplně jako na nudle a měkčí těsto, ale hladké, nelepivé těsto. A takže je třeba opravdu to 10 minut propracovávat, aby to prostě se navázalo na sebe krásně. A potom tohleto elastické těsto se dá do folie nebo do mikrotenového sáčku a nechává se minimálně 30 minut odstát, ale ideálně to dělají i tak, že to nechávají celou noc ty hospodyně marocké a až ráno z toho těsta něco zpracovávají. A ani se to těsto nedává do ledničky, ale já bych ho klidně dal do nějakého chladu raději. Tohleto těsto se potom vlastně rozvaluje na velice tenký plát. S tím je docela práce a když jsem to zkoušel, tak se vám přiznám, že nejprve jsem moučil, tím mám to těsto se zahušťuje, takže to moučení nebylo dobré. Pak jsem se podíval na jedno video na internetu a tam používali trošku oleje a já potom nakonec jsem ten olej, to byla opravdu jenom taková vrstvička, a normálně jsem používal takovou tu potravinářskou folii, přes kterou jsem to těsto vyvaloval, a to mi šlo jako nejlépe. Ale opravdu to musí být průsvitný, milimetr silný plát těsta. No a zvlášť si musíte připravit mandlovou náplň, a ta je docela snadná, protože se používá, řekněme, nějakých 300 gramů oloupané, podotýkám oloupané, a jemně semleté mandle. Nebo můžete použít mandlovou mouku, která je také dnes už k dostání. A na tohle množství přijde nějakých 100 až 120 gramů moučkového cukru, 40 gramů změklého másla,
Zase 2 až 3 lžíce vody z pomerančových květů, ale klíďo píďo dejte jenom prostě 3 lžíce vlažné vody a docela dost skořice, řekněme 0,5 lžičky na ten poměr, o kterým mluvím. Já to dávám od voka, ale ta skořice v tom je s těma mandlema dělá opravdu vynikající chuť. Takže ještě jednou 300 gramů mandlí semletých na mouku, 120 gramů moučkového cukru, 40 gramů změklého másla, 2 až 3 lžíce vody a 0,5 lžičky mleté skořice. A to všechno jenom pěkně, důkladně promícháte. A kdo by měl doma mletý kardamom, tak může přidat i ten, vůbec by tam nebyl špatný. No a vlastně máte všechno připravené, takže extrémně tenký plát. Z toho plátu uděláte nějaký si čtvereček, nemusí být ani pravidelný. Pěkně na to položíte váleček, který je jako takové vřetínko, silnější z té mandlové hmoty. Překlopíte to těsto, pečlivě to umáčknete, zatočíte do toho měsíčku a rádlíčkem okrojíte to těsto, které vlastně bylo navíc. Takže opravdu vzniknou takovéhle půlměsíčky. Ty půlměsíčky mají mít jako zahnuté rohy mírně. A tenhle růžek se položí na plech s pečicím papírem. A pozor, tohle je velice důležité. Tyhle ty rohy se nechávají několik hodin vyloženě oschnout, aby to těsto na povrchu opravdu zpevnilo a při pečení potom nedělalo bubliny a prostě aby z toho byl pěkně hladký rohlíček. No a co je ještě důležité, před tím samotným pečením se má vzít jehlice nebo jehla a každý ten roh se má 3x-4x propíchnout z vnitřku i ze zhora, aby při tom pečení unikla pára a ty rohy nepopraskaly, aby zůstaly celé. Takže propíchat a potom do trouby 170 stupňů a pect nějakých podle velikosti 12 až 15 minut. Ale zase důležité upozornění, to bylo v tom přímo marockém receptu, který jsem potom sledoval na videu, že ty rohy se nesmí pect do hněda, jak my jsme zvyklí, že všechno pečeme do zlatova, do hněda, tak jenom ze spoda můžou být trošku do červena, ale jinak jsou vlastně bledé na pohled. No a to je všechno. A když vychladnou, tak se podávají samozřejmě s marockým mátovým čajem. Ten se připravuje ze zeleného perlového čaje společně s marockou mátou, které je poměrně hodně a přidávají i dostatek cukru do tohohle toho čaje. I ten čaj a jeho příprava je v Maroku přímo rituální, ale to probereme někdy jindy, protože dnešní kuchařské čarování už završíme pouze kuchařským kalendářem.

0: Kuchařský kalendář.
1: A s ním samozřejmě 7 nápadů a tipů pro příští dny a vaší kuchyni nebo váš stůl. Tak zůstal jsem ve Středomoří jak po celé kuchařské čarování a tak hned ten první pokrm, který mám pro vás, je opět zapečená zelenina. Ale pozor, s mletým masem, případně i rýží, zalité pěkně vše bešamelovou omáčkou a zapečené. Ano, jmenuje se to musaka a tenhle pokrm je výborný. Další tip, který mám pro vás, je ryba v tomatovém sósu. Takhle hezky jsem si to napsal, protože rád používám slovo sós jako omáčka. Ale my tu omáčku máme spojenou s knedlíky a přece jenom větší množství na talíři. Zatímco ryba v tomatech, jak se připravuje nejenom v Itálii, ale i na jiných místech na světě, se připravuje tak, že to filátko nebo plátek ryby se zprudka opeče z jedné strany, potom otočí a podlije se vlastně takovou tou tomatovou pasátou, do které se můžou přidat další suroviny, jako třeba kapary nebo nasekaná ančovička, aby se to ochutilo, okořenilo. Někdy ten tomatový sos bývá i třeba trošku s papričkami v takovém tom stylu al arabiata, jak říkají Italové, to znamená ostřejším. A ta ryba se v téhle omáčce lehce podlitá, se vlastně pomalunku zvolna dusí a pak se přidá máslo a je to hotové. A pochopitelně Italové by nezapomněli vše zasypat dostatečným množstvím nasekané petrželky. Je jedno, jestli si k té rybě dáte rýži, jako já bych ji preferoval, ale moje žena by byla určitě pro brambory, ať už vařené, či opečené. No a už jednou jsem zmínil králíka a dlouhou dobu už mám chuť na králíka. A možná přesvědčím ženu, že si ho uděláme po španělském způsobu, tedy se švestkami, podlitý červeným vínem, trošku špeku přidám do té pečeně a cibule samozřejmě nebude chybět a nechám ho pěkně zvolna dusit a ty švestky se tam, nebo můžou to být i takové ty blumy, tak tam udělají takovou výbornou šťávu a ten králík je potom opravdu famózní. Ve Španělsku přidávali do té omáčky ještě i další sušené ovoce. Jestli si dobře pamatuju, byly tam nakrájené fíky, protože ta semínka mi v puse při jídle křupala. No a další tip, který mám pro vás, je salát. Ten k létu patří. My jsme začínali dnes tuňákovým salátem, ale takový salát z Provence, takový ten nejznámější z města Nice, jak se všeobecně tvrdí, to znamená nižský, když to řeknu česky, tak tam patří vařené brambory, spousta čerstvé zeleniny podle vašich možností a také černé olivy, vařená vajíčka, a všechno ochucují ančovičky posekané zase, můžete přidat i kapary, pochopitelně olivový olej, sůl a nějaké bylinky, které vás napadnou. Prostě salát s vajíčky a olivami k večeři. A vařené brambory můžete také opect a přidat je do toho salátu opečené. To sice nebude ten pravý nižský, ale bude výborný. No a když mluvíme o Středomoří, tak nemůžeme vynechat těstoviny. A v prvním momentu jsem chtěl říct lazaně, ale už jsme měli musaku, zapečenou zeleninu s bešamilem a mletým masem, tak bych navrhoval těstoviny, které mohou být zapečené, ale jenom na pánvi, takovou špagety omeletu dělám. Je to rychlé a když tam přimícháte dost círa do té směsi, tak se vám na pánvi přímo upeče krásná omeletka, kterou stačí doplnit třeba rajčatovým salátem a máte báječnou večeři nebo i hlavní chod v poledne. No a nějaké mleté maso z Balkánu, já jsem dělával vždycky pro potěšení a radost mých dcer, kebabčata jsem tomu říkal. A byly to kuličky z mletého masa, které jsem napíchnul na špejly a byly vždycky třeba tři. Někdy jsem to udělal i ze dvou druhů masa, aby byla legrace. A takhle opečené, vlastně takové čevapčiči, ale kebabčata se mi vždycky líbilo a stejně tak i mým dcerám. Takže další tip. A ten poslední, ten už je sladký. A musím přiznat, že jsem původně si napsal sladkost, kterou jsem jedl, jestli si dobře pamatuju, myslím, ve Španělsku v Barceloně, nejenom tam, ale byl to krémový sýr. Tučný, krásný, takový, no prostě lahodný, který byl podávaný s opraženými ořechy a přelitým medem. A to fám byla opravdu velikánská dobrůdka. Ale já bych k tomu přidal ještě borůvky. To proto, že už teď dozrávají, také proto, že příští kuchařské čarování bude borůvkové. A vlastně za týden touto dobou budu na borovanském borůvkobraní přímo v reálu v zámeckém parku připravovat samozřejmě něco dobrého s borůvkami. Bude tam stánek Českého rozhlasu České Budějovice. A také se těším na křest kuchařky, borůvkové kuchařky, kterou po 20 letech borovanští znova udělali takové doplnění, reedici a budeme to tam křtít. Tak případně se můžeme sejít za týden v Borovanech. Do té doby všechno dobré, lehce borůvkové, protože to je zdravé, vám přijí ti, kdo dnes kuchařsky čarovali. Michal Kolář vládnul rozhlasovou technikou a do mikrofonu věřím, že dobré menu servíroval kuchařský čaroděj Petr Stupka.

0: Máte na zahradě místo, na které většinu dne praží sluníčko a přemýšlíte, čím ho osázet tak, aby rostliny drsné podmínky přežily? Pak si poslechněte další vydání Zelených světů. Zmíníme i některé prohřešky českých zahrádkářů a vezmeme vás na jednu středomořskou zahradu. Ptáte se kdy? V neděli po 11. dopolední. Hanka Šoberová a Pavel Chlouba vás zvou k poslechu.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Dnes vysíláme historickou nahrávku souzvuku dvou zvonů H1 a D2 z věže svatováclavského kostela v Dráchově na Táborsku. Jak je roku 1941 zaznamenal Český rozhlas pro oblíbený kulturně vlastivědný cyklus Zvony mého kraje. Zatímco větší zvon svatý Václav z roku 1503 s hlavním tónem H1 se dochoval dodnes, menší zvon Maria s hlavním tónem D2, ulitý Rudolfem Pernerem starším v Českých Budějovicích Suchém Vrbném roku 1925, byl na jaře 1942 rekvírován pro potřeby německého válečného průmyslu. Tento unikátní zvukový snímek z archivu Českého rozhlasu je jediným svědectvím, jak dva dráchovské zvony, laděné v odstupu molové tercie, zněly společně před válkou. Dobré poledne.

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Odboráři vyzývají vládu k jednání o budoucnosti bezpečnostních sborů. Klíšťata budou v následujících dnech aktivnější, varují meteorologové. Šumavský špičák hostí mezinárodní závody horských kol. Zítřek bude zatažený s přehánkami a teplotami do 24 stupňů. Příjemné poledne u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Unie bezpečnostních složek v otevřeném dopise vyzývá vládu k jednání ohledně odměňování příslušníků a zaměstnanců bezpečnostních sborů. Plánované navýšení tarifů o 5% je podle odborářů nedostatečné. Požadují navýšení aspoň o 10%, říká předseda Unie Aleš Lehký.
2: My jsme reagovali na požadavky našich příslušníků, kteří chtějí naplnit ten plán, který vlastně předvolební kampaní nastal, a my se obracíme na vládu, aby přijala rychlejší rozhodování v tom posilování toho rozpočtu na ty finanční nároky pro bezpečnostní složky, aby tomu navýšení těch platů došlo rychleji.
0: Ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO má plán, že každoročně budou nástupní platy navýšené právě o zmiňovaných 5% a v roce 2029 by měly dosáhnout hodnoty 50 tisíc korun, jak stojí v programovém prohlášení vlády. Meteorologové varují před klíšťaty. Na většině území je jejich aktivita kvůli větší vlhkosti na 4. stupni z 5. To znamená vysoké riziko. Situace se v příštích dnech na některých místech ještě zhorší, upozorňuje Český hydrometeorologický ústav.
3: Třeba na Mostecku, Chomutov nebo na jihu Čech, České Budějovice, okolí Vysočina. Souvisí to jako i s tou teplotou a se srážkama.
4: Říká Martin Možný z Českého hydrometeorologického ústavu. Lidé by proto měli používat repelenty, nesedět v trávě a po návratu domů se prohlédnout, říká vedoucí Národní referenční laboratoře pro lymskou boreliozu Kateřina Kibicová.
5: Zvlášť právě v těch městech, protože tam klíšťata podle těch našich nejnovějších výzkumů ve městech jsou klíšťata mnohem infikovanější než někde uprostřed lesa.
4: I letos podle Kibicové mírně přibývá případů boreliózy. Proti závažnější klíšťové encefalitidě Státní zdravotní ústav doporučuje očkování. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: Přes 300 jezdců z 5 kontinentů závodí o víkendu na šumavském špičáku ve sjezdu horských kol. Závod se jede na víc než 1,5 km dlouhé nejobtížnější trati v areálu. Do dalšího provozu výrazněji nezasáhnou, upozorňuje mluvčí areálu Karel Samec.
6: Víkendový provoz v celém našem areálu není během závodů pro veřejnost omezen. Lanovka bude normálně přepravovat k rozhledně nebo i přiblíží k atraktivním diváckým místům okolo závodní trati všechny turisty i nezávodící cyklisty či bikery. Další tratě v našem bikeparku budou normálně otevřeny.
0: Po celé závodní trati jsou vyznačená divácky atraktivní místa. Vstup se neplatí.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech bude polojasno, od severozápadu začne během odpoledne přibývat frontální oblačnost. Naměříme 22 až 25 stupňů Celsia, na horách kolem 20. Mírný severozápadní vítr večer zeslábne. Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 11 hodin v Českých Budějovicích 1023 hektopaskalů. V noci se místy vyskytne slabý déšť, teploty budou mezi 16 a 13 stupni. V neděli očekávejte oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami. K večeru se může objevit i bouřka. Teploty budou mezi 21 a 24 stupni Celsia, na horách kolem 18. Foukat bude mírný vítr západních směrů a biozátěž zůstane na nejnižším stupni 1.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Policie vyšetřuje nehodu 4 aut u zárybničné Lhoty směrem do Tábora na silnici 19. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
8: Dobrý den, dobré odpoledne, 12 hodin 5, no vlastně už 6 minut k tomu a právě začínají písničky pro radost Českého rozhlasu České Budějovice, tak příjemný poslech. To vám přeje Martin Hlaváček. No a já tady mám samozřejmě, protože máme sezónu, letní sezónu, tak je spousta různých akcí, kde vyhrávají dechovky. Tak například tady máme dnešní minifestival dechových hudeb v Kramolíně u Jílovic. Začíná ve 13 hodin u místní hasičárny, to bude v Jílovicích. No a budou hrát Kramolínka, Chmelovanka, Flamendři, petříkovská muzika a Regent. Pořádá myslivecký spolek Kipa Lipnice. Tak to bychom měli. Tohleto pozvání určitě se dostaneme ještě k dalším. No, ale první gratulace. Ne jedna, ne dvě, ale hned tři. No a já se k ní s dovolením přidám, alespoň touto formou, protože i já velmi rád popřeji kolegyni Helence Pokutové Hýnové, protože slaví narozeniny. Tak Helenko, já nevím, jestli tady je všude napsáno ten věk, tak jestli ti to nebude úplně vadit, můžu to říct? Můžu? Já nevím. No, 8. narozeniny. Tak, úžasné narozeniny prostě slaví Helenka, která je splané nad Lužnicí. Má tedy 58. narozeniny. No a tady je první z těch tří gratulací. Prosím o písničku od Waldou Finky pro mladou paní Helenku Pokutovou Hýnovou k jejím narozeninám. A Helenka je velice šikovná zpěvačka, moderátorka, starostlivá manželka, maminka. Milá Helenko, my ti přejeme hodně moc zdraví, štěstí, radosti z rodiny a všeho, co se ti podaří v životě. To přeje Janička a Láďa. A další gratulace. Touto cestou bychom chtěli Helence Pokutové Hýnové, naší kamarádce a také zpěvačce, hudební pedagožce, popřát mnoho zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a stálých úspěchů. Máme tě, Helenko, moc rádi, děkujeme ti za tvůj profesionální přístup a zároveň úžasné kamarádství. Za všechny muzikanty děkuje a jen vše dobré přeje do dalších let kapelník Keramičky Petr Kolář. No a do třetice. Milá kamarádko Helenko, všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, spokojenost, pohodu, radost z dětí Aničky a Jarouška. Helenko, jsi úžasná žena, co všechno stíháš. Jsi kapelnicí, zpěvačkou, učitelkou hudby, občas uvádíš písničky pro radost, pořádáš krásná setkání s muzikou a festivaly a hlavně jsi dobrá kamarádka. Helenko, ještě jednou to nejnej, ti přejí Vlasta a Pepa Nejedlí z Jarošova a všichni, co tě mají rádi. A já se s dovolením tedy, jak už jsem říkal, také přidávám. No a teď už tedy ta Waldoufinka, štěstí v písni.

Prosím o zahrání písničky Zelené bohatství od Doubravanky pro pana Miloslava Šindeláře z Božejovic, který dnes slaví krásné 69. narozeniny. Míla je velice starostlivý přítel, táta, děda, skvělý kamarád, milující své nejbližší a hezkou dechovku. Milý Mílo, my ti přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, radosti z rodiny a všech setkání na parádní dechovce. To přejí přítelkyně Jaruška s celou rodinou, fanklub Doubravanky, kapela Doubravanka s kapelníkem Vaškem Bártou a všichni, co tě mají rádi. Za všechny píše Láďa Hřídel. No a ten tedy také zvolil konkrétní písničku od Doubravanky. No i v následující gratulaci se objevila prosba, abychom zahráli písničku od Doubravanky, proto jsme tyto dvě gratulace spojili. No a ta následující je pro paní Margaretu Bartuňkovou z Rychnova u Nových Hradů. 1. července se dožila naše maminka, babička a prababička, paní Margareta Bartuňková z Rychnova u Nových Hradů, 83 let. Přejeme jí hodně štěstí, neboť v něm je víra, hodně zdraví, neboť v něm je síla a hodně lásky, protože bez ní nelze žít. Děkujeme jí za vše, co pro nás dělá a vždy se těšíme na její nedělní vítečné buchty. Přeje dcera Jana, synové Milan a Pavel s rodinami. 6 vnoučat a 6 pravnoučat posílejí babičce velkou pusu. A my písničku Zelené bohatství od Doubravanky.

Vážená redakce, jménem obecního úřadu Kluky žádáme o zahrání písničky pro pana Josefa Košatku z Kluk samozřejmě, který dnes slaví 65. narozeniny. Tímto bychom vám, pane Košatko, rádi popřáli do dalších let pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a životního optimismu. Za zastupitelstvo obce Kluky přání posílá Martina Hůlová a k přání se připojuje i paní starostka Jana Hrdinová. 69. narozeniny má dnes paní Maruška Sousová Vestec. Vše nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, zdraví a přátel přeje manžel Pavel. A my posíláme píseň Život je krásný, hraje Waldo Finka.

Než budeme pokračovat, tak tu mám další pozvání. Třeba na oslavy 100 let sboru dobrovolných hasičů Měchov. Také dnes koná se na návsi od 13 hodin. No a bude tam samozřejmě program a když jsme tady v Dechovkách, tak jenom doplním, že celým dnem provází kapela Kašovanka. Nebo tady máme setkání rodáků. Osadní výbor Hrozněhovice zve na setkání rodáků a přátel obce také dnes. Od 15 hodin začíná program v klubovně hasičské zbrojnice, kde tam výstava fotografií, grafiky, mše svatá od 16 hodin, od 17 setkání a posezení v hospůdce u komfaru. No a hrát bude kapela Ševětínka. Nám tady za chvíli bude hrát Keramička, a to na základě těchto dvou gratulací, protože jsou pro jednoho oslavence. Sbor dobrovolných hasičů Křeč, okres Pelhřimov, prosí o zahrání písničky pro svého člena pana Rudolfa Veletu, který se dnes dožívá krásných 70 let. Hlavně pevné zdraví, štěstí, spokojenosti přejí kamarádi hasiči. No a to druhé přání pro pana Veletu k 70 nám hodně štěstí, spokojenost, hlavně hodně zdraví do dalších let přeje zastupitelstvo obce Křeč a spoluobčané. A teď už Keramička.

Pan Jiří Boháč z Chrbonína slaví 72. narozeniny. Hodně zdravíčka a hospodářských výsledků přeje kamarádka Alena s rodinou. No a teď přání do veselí nad Lužnicí, paní Vlastě Kosové, k 75. Milá paní Kosová, k vašim krásným narozeninám vám celá rodina přeje pevné zdraví, spoustu radosti a mnoho slunečných dní na vaší milované zahrádce i na Šumavě, která je vašemu srdci tak blízká. Celá rodina děkuje, že rozdáváte lásku a pohodu všem, i vnoučatům a pravnoučatům. A protože ví, jak moc máte Šumavu ráda, posílí vám písničku ze Šumavy. Krásné narozeniny a ať se vám splní všechna přání. To vám ze srdce přeje přítel Josef, dcera Alena s manželem, syn Vašek, vnoučata Veronika, Vojta, Nika, Petra, Vašek, Jára a pravnoučata Emička, Radeček, Vojtík, Mia, Eliášek, Nelinka a Jonášek. Ke gratulaci se připojuje Martina Kosová a rodiny Bendova, Maxova, Višinkova a Markova. No a tady bylo přání poslat písničku Šumavo, Šumavo od Pepíka Nauše. No tady to bylo teď na mě, protože tuhletu písničku v tomto spojení kapely tady nemáme. Takže bylo na mě, abych rozsoudil a určil, co upřednostníme. Tak já jsem upřednostil písničku Šumavo, Šumavo a vy uslyšíte v podání Lipkovanky.

Za malou chvíli nám také v této hodině písniček pro radost budou hrát a zpívat Babouci. Já toho využiji, abych řekl, kde jinak také budou v těchto dnech Babouci hrát a zpívat venku. Tak třeba sbor dobrovolných hasičů Záboří u Protivína si dnes připomene 135 let od svého založení a oslavy spojí se srazem rodáků a přátel osady Záboří. Program začíná ve 13 hodin, no a k tanci a k poslechu právě bude hrát nejstarší jihočeská dechová kapela Babouci. No a Babouci budou hrát také zítra na poutové zábavě pod Lipami v Sedlovicích, pořádá sbor dobrovolných hasičů Němčice. Takže zítra 5. července od 14 hodin mše svatá, v 15 hodin k tanci k poslechu budou hrát právě Babouci. Tak. Nám tedy, jak jsem říkal, teď tady taky Mládenec se vrací. To bude ta písnička, kterou pošleme do svaté Maří, paní Mileně Melkové, k narozeninám. Mileno, přejeme ti hodně zdravíčka a uživej si poslechu tvé oblíbené dechovky Babouků. Hanka a Pepa Melkovi přejí. A ještě tohleto přání úřad městy Se Bernardice blahopřeje panu Václavu Mikoláškovi z Bojenic ke krásným 75. narozeninám. Přeje hodně zdraví a pohody do dalších let pan starosta Pavel Souhrada. Mládenec se vrací.

Dneska slaví náš kamarád Josef Máchal 80. narozeniny a pan Josef Máchal je z Olší, z části obce Opařany na Táborsku. K tomuto krásnému jubileu mu přejeme všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, hodně sil, elánu, radosti a krásných sluníčkových dnů. Josefe, ať se ti daří a splní se ti všechny sny a přání. Těšíme se na další naše setkávání, společné zážitky a spoustu úžasných chvil. Krásný narozeninový den ti přejí všichni tví přátelé ze senior klubu Tábor a zpíváme si s tebou písničku. A ta bude od Keramičky, ta písnička. No a... Ne, tak víte co, uděláme to následovně, protože koukám, že tu písničku tady mám, má být o Šumavě, takže dáme vzpomínka na Šumavu, co vy na to. Tak a panu Máchalovi přečtu ještě jedno přání k 80. narozeninám. Český svaz chovatelů v Sepekově dává zahrát panu Josefu Máchalovi k 80. a přejeme mu hlavně hodně zdraví, spokojenosti a pohody do dalších let. Josef je dobrý kamarád a všichni mu přejeme, aby se s námi nadále ve zdraví scházel na našich chovatelských akcích. Za všechny sepekovské chovatele přeje František Přibyl. Takže bude to vzpomínka na Šumavu a to od malé muziky na uše Pepíka.

Ještě vás pozvu do Jehnědna, do víceúčelového areálu, a to hned dnes od 13 hodin, tak to je tak z okolí, abyste to všechno stihli, se tam totiž bude konat dechovkový festival. Kdo bude hrát? Muzikanti z jižních Čech, Dubňanka, Vrchovanka, Motýlek a Záhorjenka. Vážená redakce, prosíme o zahrání písničky Vím, vím od řečické kapely pro paní Milušku Vlčkovou z Týna nad Vltavou, která dnes slaví kulaté 80. narozeniny. Milá oslavenkyně, k tomuto významnému výročí vám přejeme všechno nejlepší, především spokojenost a radost ze života, z dětí a z vnoučat. Až budete tedy číši zvedat a všichni se na vás budou smát, tak si vzpomeňte, že i my bychom vám chtěli štěstí, zdraví přát. To vám ze srdce přejí Hana a Vašek Čiperovi. Teď už řečická kapela.

Obecní úřad v Brloze blahopřeje panu Františku Traplovi z Brloha k 80. narozeninám. Do dalších let přejeme zdraví, pohodu, spokojenost a prožití ještě hodně hezkých chvil v kruhu rodinem a přátel. 84. narozeniny ty dnes slaví paní Anna Nepožitková z Vachova Březí. Zahrajte prosím naší skvělé mamince, babičce a prababičce k narozeninám. Přejeme ti hodně zdraví, štěstí, klidu, do dalších let přeje tvá rodina. Paní Nepožitkové a panu Traplovi posíláme písničku v podání K-klubu Můj kraj.

Před námi je poslední písnička, bude v podání Doubravanky. No a Doubravanka také nezahálí, v následujících dnech bude hrát na několika místech, tak třeba Sbor dobrovolných hasičů Bezděkov v Hradiště u Chanovic zve zítra v neděli 5. července na odpolední posezení s Doubravankou. Program začíná ve 14 hodin na místní návsi, potrvá do 20 hodin. A nebo tady máme, a vidět, ale to je zítřek s Doubravankou, také můžete ještě dnes být s Doubravankou, protože dobrovolní hasiči z Krašlovic u Vodňan pořádají dnes posezení s Doubravankou, a to od 17 hodin až do 22. Tak. A teď už Doubravanka a Babičin šťastný den, ale ještě pro koho? Bude to písnička pro paní Alžbětu Ženíškovou z Netolic, která slaví úžasné 87. narozeniny. Bětuška je velice starostlivá maminka, babička, prababička, skvělá kamarádka, milující svoje nejbližší a hezkou dechovku. Milá Bětko, my ti přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a radosti ze setkání s přáteli a skvělého pečení cukroví. To přejí kapela Doubravanka s kapelníkem Vaškem Bártou, fanklub Doubravanky, všichni, co tě mají rádi. No a za všechny píší Janička Nosková s Láďou Řídelem. Babičin, šťastný den.

Přátelé, toto uteklo rychle, co? No, nedá se nic dělat. Končí dnešní písničky pro radost Českého rozhlasu České Budějovice ve 13 hodin zprávy naší rozhlasové stanice a pak už výlety s Pavlem Kudrnou. Loučí se Martin Hlaváček, přeje hezké odpoledne.

0: Hana Hosnedlová je budějovická novinářka, spisovatelka, trampka. Roky jsme se s ní mohli setkávat i ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Před pár dny oslavila 79. narozeniny a my si tak Hanku Hosnedlovou přiblížíme pořadem z cyklu Jihočeši, který s ní natočila Lenka Rybáčková. Nenechte si ho ujít v sobotu po 17. hodině.
1: Kopřivách. To je 15-dílná rozhlasová četba podle stejnojmenné detektivky českobudějovického spisovatele Jiřího Březiny. Dvě vraždy v podhůří Novohradských hor v rámci cyklu Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Poslouchejte od pondělí 29. června do pátku 17. července. Každý všední den krátce po 18. hodině. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Asi pětina lidí šla do penze jako nezaměstnaná. Ukrajina útočila na Petrohrad a okolí. V Soběslavi začíná festival setkání s hudbou. V noci se na jihu Čech ochladí na 13 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Zhruba pětina Čechů chodila do penze z úřadu práce. U předčasných penzí jsou to dokonce dvě pětiny. Vyplývá to z analýzy Ministerstva práce, která se zaměřila na roky před covidem a zkoumala motivace lidí k předčasnému odchodu do důchodu. Nejčastěji se lidi do evidence úřadu práce hlásili zhruba rok před penzí. Část z nich zvolila tento postup kvůli finanční podpoře od státu, která jim pomohla překlenout zbývající čas před penzí. Dřívější konec kariéry často urychlovaly i zdravotní problémy. Ukrajina při útoku na Petrohrad a okolní Leningradskou oblast zasáhla přístav a energetickou infrastrukturu, oznámili to tamní úřady. Údery na sociálních sítích potvrdil taky ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Napsal, že síly zasáhly přístavní ropnou infrastrukturu, která generuje příjmy pro ruskou válku, a taky důležitý vojenský cíl Kronštát. Ten je od ukrajinských hranic vzdálený přes 850 kilometrů. Mladí interpreti zamířili do Soběslavy na 18. ročník festivalu Setkání s hudbou. Jak vysvětluje jeho spolupořadatel Petr Hanzlík, jedná se o hudební přehlídku a zároveň vzdělávání mladých lidí ve hře na hudební nástroj.
5: Není to jenom festival, jsou to opravdu interpretační kurzy a zároveň, aby taky to něčím bylo užitečné, zábavné pro okolí, pro město, pro region, pro kraj, tak jsme také festival komorní hudby.
4: Dnešní program nabídne v 19 hodin koncert v kostele svatého Víta. Zahrají kytaristka Barbora Kubíková, violončelista Václav Žák a hráč na marimbu Matouš Novák. Festival potrvá do 12. července. Český Krumlov a hornorakouský Bad Leonfelden ode dneška propojuje nová autobusová linka. Jezdit bude do 11. září třikrát denně o víkendech a o svátcích. V Bad Leonfeldenu jsou přestupy na linku do Lince. Linka má číslo 485.
1: Počasí.
4: Jih Čech je polojasný, od severozápadu začne postupně přibývat frontální oblačnosti. Teploty se pohybují kolem 23 a na horách kolem 20 stupňů. Mírný vítr bude večer slábnout. V noci místy slabě zaprší a teploty budou mezi 16 a 13 stupni. Zítřek bude oblačný až zatažený s občasným deštěm nebo s přehánkami, k večeru se pak můžou objevit i bouřky. Maximální teploty budou zítra mezi 21 a 24 stupni, na horách naměří kolem 18 stupňů. Foukat bude opět mírný vítr a biozátěž zůstane nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: S komplikacemi stále počítejte v Táboře v Jihlavské ulici. Policie tam řeší srážku 4 osobních aut. Buďte opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Sametské léto.
1: Vítám vás a zvu vás do malebných východních Čech. Rád bych vás i Patrika Rozehnala pozval na místo, kde žije moje rodina už od poloviny 19. století. Zvu vás do Kostelce nad Orlicí, do nádherného klasicistního zámku, kterým vás rád provedu a prozradím i pár zajímavostí z naší rodiny.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: František Kinský se už po druhé rozhodl, že nám představí šlechtické rodiny, soukromé majitele historických rodových sídel a krásné zámky, které můžete přes léto sami navštívit. A jak už zpíval Stanislav Hložek, těch speciálních návštěv zámků bude celkem 9.
1: Zámecké léto.
0: A začneme u něj doma. V Novém zámku v Kostelci nad Orlicí, kde bydlí hrabě Mária František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský z Vchynic a Tetova. To je jméno, co říkáte? Kdo u nich v rodině měl vůbec to nejdelší?
2: Já nevím, určitě já si myslím, dovedu si představit, že třeba můj dědeček, ale nevím ho všechna. Můj otec ani neznal všechna svoje jména. Takže zatím jako z toho, co víme, z toho, co známe, tak jsem asi nejdelší já.
0: Čím to?
2: Protože to je jediný, co si pamatuju.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Podle jakého klíče dávala šlechta jména svým dětem? Je na to nějaký jasný mustr, nebo každá rodina to měla jinak?
2: Určitě v každé rodině bylo nějaké jméno, které se tam jako co nejvíc opakuje. Samozřejmě v některé rodiny, obzvlášť řekněme takové ty velké rodiny, potom třeba měly takového jako domácího svatého, který se pak opakoval ve všech jménech, ten takzvaný největší přímluvce. My Kinští jsme si vybrali toho nejlepšího přímluvce, jakého vůbec můžeme vybrat, a to je Matku Kristovu, takže my se všichni jmenujeme Maria.
0: Není to zvláštní mít pro chlapa jméno takovéhle?
2: No, není, ale je to tak. U nás se příchodem rodiny Mensdorf do naší rodiny při vdáním se přes ženy se najednou začaly množit Alfonzové. Velmi často je to, že se vlastně ty jména objevují ob generaci. Dědeček se jmenoval Bedřich Karel, jeho vnuk se jmenuje jak překvapivě Bedřich Karel, což je zrovna třeba v našem případě. Můj dědeček se jmenuje František, já jsem František, takže takhle se ta jména tam jako velmi často objevují. No a pak jsou to jména, která si tam obyčejně, tak jako která najednou vypadají, jako kdyby přišla odjinud, tak to jsou jména, která je to svátek příslušný k tomu dni, který třeba dostáváte jméno svatého v den vašeho křtu nebo v den vašeho narození. A pak jsou to právě ty různě se tam přidávající prababičky a pradědečci a tak dále, takže ta jména tam nesete prostě průběžně dál.
0: Kdo zkomolil poprvé, v které generaci to Vchynčtí na Kinský?
2: To byl Vilém Kinský. On byl jeden ze 30 direktorů stavovských, v době stavovského povstání, a on po prohrané bitvě na Bílé hoře prchá do Saska. To znamená do německy hovořícího prostředí, protože do té doby vlastně česká aristokracie mluvila mezi sebou česky. Němčina nebyla jazykem aristokracie české. A pro německy mluvícího člověka, který nezná češtinu, je zhluk hlásek Vchynský z Vchynic prostě absolutně nevyslovitelný. Takže on to příjmení, to první, to vlastně to rodové jméno Vchynský, zjednodušil gramaticky a byl první, který se začal psát Kinský.
0: Jako první použili přídomek z Vchynic synové Bohuslava z Žernosek, který převzali od názvu vesnice a tvrze, které se nacházely nedaleko Lovosic. Mezi nejvýznamnější představitele rodu Kinských patří třeba hrabě Jan Oktavián, kníže Štěpán Vilém nebo nejvyšší kancléř Václav Norbert Oktavián, který je posledním společným předkem všech nynějších Kinských.
2: Myslím, že kdo byl taky jako určitě velmi laskavý a skvělý člověk, byl kníže Rudolf Kinský, což je starší bratr prvního majitele Kostelce. No a pak už se dostanu k těm nejbližším, pak se dostanu ke svému dědečkovi a ke svému otci, kterých si jednoho vážím víc než druhého a druhého víc než prvního.
0: Říká se, že některé vlastnosti i zjev člověk dědí ob generaci. Vnímáte to, že máte něco z toho dědečka víc než táty?
2: No, musím říct, že nevím. Protože kdybych měl něco po svém dědečkovi, tak bych byl vlastníkem geniální paměti, protože on si pamatoval úplně všechno, já už nic si nepamatuju. Kdybych byl po svém otci, byl bych majitelem geniální paměti, protože tu měl můj otec a já ji nemám. Takže nevím. Ale ještě ke všemu jsem ani nezdědil výšku, takže jako já nevím, co jsem po nich zdědil, protože oni oba byli dvoumetroví. Takže tam potom byl můj bratr a já mám pocit, jestli ten můj bratr neměl lepší paměť než já. No, na mě se nedostalo.
0: Bratr byl vyšší nebo menší?
2: Bratr měl 2,4 m. Bratr byl tak o tolik vyšší, že jsem prostě při rozhovoru s ním hleděl vzhůru.
0: A vy taky zas tak malý úplně nejste, ale to... Kolik měříte, Františku?
2: Myslím, že teďka samozřejmě měřím míň, ale když jsem byl tak v tom těch nejlepších letech, tak jsem měřil, poctivě jsem měřil 189. A protože mě bylo hamba nebýt jediným kinským, kosteleckým kinským, který nemá 190, tak jsem si vždycky, myslím, tak jako leholince při měření malinko nadnášel, aby to těch 190 bylo, ale mám pocit, že poctivých to nikdy nebylo.
0: Mimochodem, jakými vlastnostmi oplývají kinští? Mají něco společného skrz generace?
2: Na to musím říct jednu generální charakteristiku, kterou používal můj dědeček. A ten vždycky říkal, do té doby, než se krev kinský smísila s krví kerpenů, byli kinští malí, oškliví, zlí, ale chytrý. A od té doby, co došlo k tomu smísení těch dvou krví kerpenů a kinských, od té doby jsou kinští vysocí, krásní, hodní, a teď použiju slovo svého dědečka, ale blbý, což samozřejmě není pravda, nebyl to ani on, ani můj otec.
0: Jakou měli neřest?
2: Já musím urputně přemýšlet, co měl můj dědeček, co měl za neřest. Byl kuřák. Můj dědeček celý život kouřil. Cigarety přestal kouřit v okamžiku, když zjistil na jedné z mnoha svých cest po světě, ještě před první světovou válkou, ještě před tím, než se oženil. V Egyptě se prodávaly, v té době se prodávaly cigarety, kterým se říkalo egyptky, a byly baleny v krabicích po stovce. A přestal kouřit cigarety v okamžiku, kdy zjistil, že tu krabici vykouřil za den. Tak pak přestal kouřit cigarety a do konce svého života kouřil fajfku nebo lulku. Podle toho lulka to je krátká, fajfka je dlouhá. A já mám můj otec, jestli měl můj otec nějaké neřesti, byl vášnivý sběratel všeho krásného, ale to není neřest, to je přece krásná věc, bavit se nádhernými věcmi.
0: Tak já nevím, jestli třeba někdo něco prohrál v karbanu, nebo měl nějaké jiné vlastnosti, nebo třeba nespolehlivý, nebo kdo ví?
2: No tak měli jsme jednoho strýčka, což byl, ten se jmenoval Wolfgang, to byl v generaci mého pradědečka, to byl mladší bratr mého pradědečka, který za svůj život nadělal takový dluhy, že když se jeho starší bratr rozhodl, že je za něj uhradí, tak musel dokonce na kostelec uvalit hypotéku, protože neměl dostatek peněz v hotovosti a prodávat samozřejmě kvůli bratrovi nechtěl.
0: Už tehdy byly hypotéky?
2: Už tehdy byly hypotéky, ano. Už tehdy se dalo v pance půjčit peníze a ručit svým vlastním majetkem za to.
0: Mimochodem, tenhle dům, ve kterém dnes jsme, říkáme dům, pro vás je to dům, zámek, nový zámek v Kostelci, tak ten byl postaven čistě z peněz, které kinští měli, anebo si taky na to brali půjčku a muselo se to splácet?
2: Já nikdy jsem nikde nenašel žádný záznam, že by se kvůli výstavbě tohoto domu brala jakákoliv podpora. Ten kostelec na Torlicí koupil dědeček toho stavitele tohoto domu, v kterém sedíme, což byl kníže Josef Kinský, a ten to koupil od rodiny, která se jmenovala Kavriány, což byli tehdejší majitelé Kostelce, a ti zcela určitě prodávali proto, protože ten majetek není dostatečně velký na to, aby byl atraktivním způsobem dělitelný. Ono, ty kavriáni byli 4 bratři. Takže proto se asi rozhodli, že to prodají a rozdělí si radši peníze.
0: A proč jste to koupili vy?
2: Protože Kinští zrovna v tu dobu, myslím, že to byl 4. kníže Kinský, myslím, že tehdy o to měl zájem, nebo projevil zájem, protože vlastnil hnedka vedle, nebo nedaleko odsud panství Choceň. Takže koupil nejbližší další panství, když bylo na prodej, tak určitě to prostě bylo zajímavý pro něj. Rozšířil takový to državo ve východních Čechách, co měl, protože oni vlastnili Heřmanův městec, Choceň, Kostelec tady ve východních Čechách, ve středních Čechách, potom Zlonice, kde tehdy bylo to sídlo, kromě toho palác ve Vídni, palác v Praze, a pak samozřejmě velký rozsáhlý panství Česká Kamenice a tam nahoře. On ten knížecí majorát byl poměrně rozsáhlý.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků

0: Sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na návštěvě u hraběte Františka Kinského na jeho zámku v Kostelci nad Orlicí. Jeho tatínek Josef Kinský se narodil už v roce 1913. Jako malý na zámku ale příliš času nepobyl. Nejdřív se o něj staraly vychovatelky, pak domácí učitel a po dosažení 10. narozenin ho, jak bývalo zvykem, rodiče poslali do internátní školy v Alpách do Bavorska. Jeho starší bratr jel dokonce až do Švýcarska.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Kostelec nad Orlicí.
2: Pak vlastně kromě toho nejstaršího, který po svém otci převzal jako správu rodového majetku, tak pak každý musel vyrazit někam do života jinam. A tak můj otec tehdy odešel do Ústí nad Labem. Jsme v období ještě před druhou světovou válkou, otec je ročník 13, do Ústí nad Labem, do firmy Schicht, což byly slavné to tukové závody, Sana vlastní sestra Máslat, nebo mídlo s jelenem, to jsou ty slavné produkty továrny Schicht. No a jenom, aby si někdo ještě dovedl představit, nastoupil na půl roku jako volontér, se tomu říkalo, což bylo zaměstnání na zkoušku bez mzdy. Takže vy jste půl roku pracoval na zkoušku bez mzdy. A když jste se osvědčil, tak vás teprve zaměstnali a dostal jste mzdu. Takže jak si teďka někdo představí, že přijde někam a první, na co se ptá, kolik bude brát, tak to tehdy tak nebývalo.
1: Takže toho zámku v Kostelci si tolik neužil váš otec?
2: Vlastně ne, a ani ti jeho další bratři prostě sjížděli se sem jenom při svátcích. Normálně pánové museli hezky pěkně pracovat, žádný poflakování.
1: Co vy potom, vaše dětství, Františku, byl jste spíš rošťák nebo mazel?
2: Já si myslím, když na sebe tak hledím na fotografie, tak jsem byl, když jsem byl úplně malý, tak jsem byl takový docela oplácaný. Jako na mé postavě se žádná bída 50. let neukazovala moc. Byl jsem statné to dítě. Já jsem byl spíš hodný, jenom jsem měl jednu takovou vadu, že když jsem se něčím, nějakou hrou zabral příliš dlouho, tak jsem zapomněl na čas. Takže já měl permanentní problémy s včasnou docházkou domů ze hřiště. Protože se řeklo, přijdeš domů, přijdeš v 6. A pak se mi někdy stávalo, zvlášť v letních měsících, že jsem viděl ze hřiště v 8 hodin, jak se z dálky blíží postava mého otce, která mi jde připomenout, že už jsem měl být 2 hodiny doma. Vždycky to bylo nepříjemné. To myslím byla taková jako zásadní moje neřest. Vzpomínám si, že když jsem jednou svému spolužákovi dal první pěstí, jako klasickou pěstí, a do obličeje. A vím, že mě to bylo strašně nepříjemný. Že doteď cítím ten hrozně nepříjemný pocit, že jsem vlastně udělal něco hrozně, hrozně špatně.
1: Mimochodem, zůstaly některé výchovné prostředky z těch dřívějších dob, co se u Kinských drželo, i ve vašem případě, že byste pocítil to, jak se vychovávala mládež a děti tehdy?
2: No tak samozřejmě, ano, přetrvávali jako mohutně. To jo, a to bylo to klasický, to jsme prožili všichni, každý jeden, to jsou ty slavný tyšmanýr, to je to chování u stolu, že jo. To jsme měli všichni, to bylo úplně absolutně pravidlem, seď pořádně a furt něco a drž to pořádně a proč to děláš tak komplikovaně, když to je tak jednoduše, takže to jo, to všichni.
1: Dobře, ale dřív byly i ty vychovatelky, ti učitelé, to už jste asi neměl.
2: Ne, samozřejmě, já už jsem žádné vychovatelky neměl. Bylo možná, že by mě to docela bavilo to mít, ale neměl. Ne, já už jsem byl pod kuratelou svých rodičů, teda nejdřív své matky, protože otce jsme doma neměli, ten byl zavřený. Takže pod dohledem mé matky a moje matka uměla být nesmírně laskavá. A současně byla přísná. Moje matka připomínala v případě nějakého ručního napomenutí, abych to řekl takhle, připomínala hada. Ona útočila bez vyzvání. Vy jste

0: Rozdal facku, ani jste netušil proč, jako cák, je, a pak jste si teprve uvědomil, co jste provedl, jako. Ona nebyla taková, jestli to uděláš ještě jednou, tak ne, z ničeho nic, plác, a měl jste jí přes celý ksicht. Takže, jak říkám, ona útočila jako had, ale jinak byla úžasná, těch hadích útoků jsem zažil opravdu jenom pár.
1: Prý ale byla taky legendárně krásná.
0: Já to samozřejmě můžu posoudit jako syn. Byla nádherná. Ale když se teďka dívám na její fotografii a tak, ona musela být nesmírně přitažlivá. Ona byla vysoká. Moje matka byla jako sošná. Měřila těch 176 nebo takového něco, což bylo na ženu tehdy jako hodně. A měla krásný tmavý oči, ona byla jediná vlastně s hnědýma očima u nás doma. Vždycky bylo líto, když nám koukala do těch našich modrých kukadel, tak vždycky bylo líto, že vlastně se ta její barva těch hnědých očí nikdy neprosadila a vždycky říkala, furt ty kinský modrý oči, proč ne taky jednou nějaký krásný hnědý, ale to prostě není, no. Ne, ona byla opravdu, všeobecně se o ní jako Onety, ona se jmenovala Bernadetta, říkalo se Inety. Onety se hovořilo jako mimořádně krásné ženě, to je pravda. Můj otec měl velký štěstí.
1: Věděla to?
0: Vy si nedovedete představit, ona byla krásná už jako dítě. A když jsme tak jako mluvili jako o výchovách a o takových věcech, jaký to bylo, tak moje matka byla vychovávána velmi přísně. Moje matka byla vlastně vychována k tomu, že projevovat emoce, to se nedělá. A vlastně by na vás nemělo být vidět žádné jako výrazné pohnutí, ano, smát se a tak, ale jako nějaké zásadní změny nálad. Jako moje matka pohřbila svého syna, tak jako to je jedna z věcí, která je pro matku to nejhorší, co může být, protože je to její dítě. A já ji neviděl plakat. Vůbec. Moje matka uměla udržet absolutně kamennou tvář. A to bylo z té výchovy, kterou měla. A navíc, všichni v domě, kde ona byla nádherným dítětem se skučeravými vlasy, ohromným hnědý oči, byla krásná, tak byl přísný zákaz vyslovit před ní, že je hezká. Nikdo nesměl před ní říct, ty seš hezká. To byl jako absolutní zákaz v rodině, aby náhodou nespichla. Jo, takže to bylo, a dokonce se to jako ještě při tomu kompenzovalo trošku, že když se o ní před ní mluvilo, tak se o ní dokonce mluvilo jako, že je taková trošku pomalejší, že jo, jako to prostě bylo tak, no. Takže ona, co se tohohle týče, že to celý přežila bez mindráku, klobouk dolů před ní, byla to silná osobnost.
2: Po únoru 1948 byl tatínek současného majitele, Josef Kinský, obviněn, souzen ve vykonstruovaném politickém procesu a zatčen. Skončil v Jáchymovských uranových dolech. František Kinský v té době žil s maminkou u dědečka v rodovém sídle v Kostelci nad Orlicí. Bylo jim povoleno obývat pouze dvě místnosti, ale v roce 1951 byli vystěhováni úplně. Přes odpor orgánů památkové péče a kulturní veřejnosti byly do hlavní zámecké budovy umístěny provozy vznikajícího výzkumného ústavu pro chov prasat. Na konci 80. let minulého století byl zámek téměř před zhroucením.
0: Můj otec byl trošku pesimista vždycky. A tak na to pohlížel jako s takovým jako odstupem, byl důchodce, měl svou chalupu, byl spokojený. No a pak přišly ty restituce, tak toho okamžitě samozřejmě zaujalo, protože když se objevila ta možnost jako vzít si kostelec zpátky, tak samozřejmě ano. Jenom se chtěl vyhnout jakýmkoliv komplikacím a tak to udělal tak, že navštívil postupně své své sourozence, kteří byli starší než on, protože respektoval to rozhodnutí jeho otce, protože tím, kdo už během války a tak se stal správcem, byl jeho nejstarší bratr, tak vyrazil za nejstarším bratrem do Londýna a řekl, hele, je tady tahle možnost, jdeš do toho. Ten řekl, promiň, ty jsi se zbláznil, já jsem 40 let žil jinde, dnes nemůžu se, jako, ne, můj život je jiný a jinde. Dobře, tak fajn. Další v pořadí, to ten řekl, jsi spadl z višně, Josef. Mě vůbec víš sám, že jsem jako ještě měl, tam byl třeba jako trošku vyhraněný nebo komplikovaný vztah syna a otce. Víš, že jako mě kostelec někdy jako, že jsem byl radši vždycky pryč, než abych byl v kostelci. Tak dobře, tak to převezmu já, ale převezmu to pouze já. Jo, jistě. Trošku přehlídl svého mladšího bratra, dobře, ale on byl třetí v pořadí, jak jsem to já. Mladší bratr, který žil v Americe, ten by vůbec o to nezajímalo, takže jako ani v nejmenším. A pak, jako, pak jsem přišel a ten první pohled v tom domě, to bylo jako opravdu pro mě, za mě, ať ten dům spadne, mě to je jedno, co se s tím stane. Na tohle to jedno potom začíná ten jeho příběh o tom, že samozřejmě mu to jedno nebylo a začal dělat všechno pro to, aby ten dům se zase stal z popela. No.
2: Tatínek Františka Kinského navázal na tradici Kinských v Kostelci a rozhodl se postavit úplně novou cihelnu a pálit cihly z vlastní hlíny. Z výtěžku z prodeje plánoval platit opravu svého zámku. Půjčil si tedy závratných 50 milionů korun a dal se do práce.
0: A tak koupil tehdy, bylo, jak já vždycky říkám, byl mladý, bylo mu 80, což je ten pravý okamžik začít podnikat. No a začalo to dobře vydělávat a začalo to fungovat. A to byly ty peníze, z kterých se začala generovat oprava. Ještě ke všemu otec byl ten typický podnikatel, že nejdřív vracím dluhy a pak teprve si užívám, což v jeho případě nejdřív vracím dluhy a co mi zbyde, to vracím do zámku, který opravuju. Ne, že jedu na Bahamy, ne, to není kdy, opravuje se zámek. Takže tak to celé jako vlastně začalo. A ta kostelecká cihla je pořád úžasná, já ji mám rád, já ji miluju, protože my máme poměrně vysoký obsah železa ve spraši a proto je kostelecká cihla pořád ta krásná červená. Není týdne, abych se v cihelně nezastavil, abych v tom tak rád, takový určitá míra hluku jakási. A jak se ta hlína sype do těch násypek a tak dále. Pak vidíte to těsto, vlastně, z čeho se ta cihla dělá. A mám to rád a jdu rád okolo té pece a tak si člověk na ní šáhne. A hrozně rád mám a dělám to taky, vždycky, když vyjede ten peční vůz a zrovna tam, jako u toho jsem, tak tam je taková schránčička a v té schránce je velká matka. Taková ten matka, šroubomatka, jo? A tu pak vemete a tak jako poťukáte na tu cihlu a tam musí zvonit. To je zvuk, který miluju, že vemu tu matku a tak tjong, tjong, tjong, zabouchám na tu cihlu a teď jako to zvoní, říká, výborně, skvělý výrobek, tak to mám rád.
1: Saháte si někdy i na ten dům, na zámek?
0: Jakože bych šel okolo a pohladil ho, nedělám to už teď, ale dělával jsem to. Fakt jsem to dělal, že jsem šel okolo a tak jsem jako položil na něj prst a jel jsem takhle, jako bych ho cítil, ten dům. Už to nedělám, ale dělal jsem to, že jsem si ho hladil. Ano.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Zámecké léto a vyprávíme si příběh Kosteleckého zámku a Františka Kinského. František Kinský během svého života vystřídal řadu zaměstnání. Pracoval jako projektant, asistent produkce a režie v České televizi a pak na dlouhý čas zakotvil u reklamy. V roce 2003 převzal správu rodového majetku po svém otci. Dnes bydlí v budově naproti zámku, v bývalých hostinských pokojích. A u svého rodinného sídla pořádá i různé kulturní akce. Na konci července to bude třeba novozámecké hudební léto s koncertem se slavnými sbory z oper a Carmína Burana. A na konci prázdnin, v sobotu 29. srpna, bude v Zámeckém parku probíhat Food Festival, na kterém se s velkým programem a autogramiádami VIP osobností představí také pochoutkový rok Českého rozhlasu. Říkám si, má vůbec František Kinský čas odpočívat? Já být jím, tak si nejraději lehnu s knížkou do pohodlného křesílka, takového, na které si můžete natáhnout i nohy.
2: A to je takzvaná dlouhá židle, neboli šezlon, jak se tomu říká, to je ta židle, kde si vyhodíte nohy nahoru a je vám tam, je to to nejpohodlnější kus nábytku, jaký existuje. A já k tomu mám vztah už jenom z toho prostého důvodu, protože na jednom z obrázků akvarelů, které vznikly krátce poté, co se rodina nastěhovala, tak v tom pánském pokoji, pán domu, Josef Kinský, to dole napsáno pod tím obrázkem, právě sedí v tom šezlon a rozpráví se svými přáteli. Nevím, jestli to je to, ten šezlon, který tady stojí dva v prostoru, ale jako dovedu si představit, ano, teď jsem se nastěhoval a první kus nábytku, co si strčím do baráku, je prostě pohodlná židle.
3: Já jsem si vždycky myslel, že to je nábytek pro dámy, takže i pánové mohli.
2: I v pánském pokoji byl šezlon, samozřejmě. I pán sedí na tom a kouří fajfku.
3: Bývalo zvykem si dát přes den takzvaně 20, nebo to bylo proti bontonu?
2: Helejte, můj dědeček, který měl absolutně pravidelný způsob života, tak dopolední spánek patřil k jeho úplně naprostému pravidlu. Stával už ve 4 hodiny nebo kdy, vždycky v 7 hodin do kostela. Po kostele šel nakoupit, miloval chodit nakoupit s bandaskou, šel pro půl litru mlíka a takové věci tady po kostelci. A pak snídaně, anglická, taková ta dlouhá, vydatná. Moje matka vždycky říkala, když mu chtěla dát něco k obědu, ne miláčku, já jsem bohatě snídal. A moje matka vždycky říkala, tak bohatý to nebylo, ale trvalo to dlouho. A pak si zapálil fajfku, lulku a četl si. Tak dlouho, dokud ji nevykouřil. Pak odložil, zavřel oči a pravidelně hodinku, hodinu a půl spal.
1: Svůj dům, barvy šenbrunské žluté, zámek v Kostelci nad Orlicí, František Kinský miluje. Dokáže o něm krásně vyprávět. Ví třeba i, jak je zámek vysoký?
2: Nikdy jsem ho neměřil. Několikanásobně vyšší než já.
3: Kdy naposledy přijel sem k zámku kočár tažený koňmi?
2: Myslím, že nějaká svatba takhle dorazila a to je tak 2-3 roky zpátky.
3: Kolik koní tu bývávalo ustájeno?
2: Podle stání bych řekl až do 10.
3: Je to nějaká místnost bez oken?
2: Ne.
3: Propukl tu někdy požár?
2: Zaplať pánbu, ne.
3: Ani historicky?
2: Ne, ani historicky. Nikdy tady nehořelo. Přestože tady hořely otevřené ohně v krbech, zaplať pánbu, nikdy tady nehořelo.
3: Kolik tu máte schodišť?
2: Jedno velké vnitřní, jedno vstupní a jedné z baltři.
3: Řemeslník, na co se nejhůř schání pro zámek?
2: Na cokoliv.
3: Byl jste někdy na střeše zámku, úplně nahoře?
2: Ano. V době, kdy se stavil, tak jsem si vylezl až ke komínům. Ale teďka už bych tam nelez.
3: Měl jste strach?
2: Ne, okolo bylo lešení.
3: Které květiny patří k zámku? Jsou nějaké, které jsou s ním spojené typicky?
2: Každopádně myslím tím hlavně Ano, zámek stojí v parku a ten park má bledule a rododendrony. A teď i růže.
3: Jste trochu i zahradník?
2: Já musím říct, bohužel ne. Já nemám zelený prsty.
3: Jaké psí plemeno je spojené s rodem Kinských?
2: Hrubosrstý jezevčík.
3: Jak to vzniklo?
2: Moje babička byla strašně slavná chovatelka psů. Měla chovatelskou stanici, která se jmenovala Stradina. Kromě jiného byla první irské vlkodavy, kdo v Čechách vůbec choval, byla moje babička. Ale ten pes byl buď münsterlenský ohař, anebo hrubosrstý jezevčík. Já si pamatuju hrubosrsté jezevčíky.
3: Do kterých míst se bojíte chodit?
2: Já mám pro strach uděláno, nebojím se nikam.
3: Kde byste chtěl mít umístěnou jednou svoji bystu?
2: Už je tady jedna, nikoli v moje bysta, ale při vjezdu na parkovišti je pomník chovatelům prasat. Tak možná, ne, netrpím slavománii, žádnou bystu tady mít nechci.
3: A třeba ji budou chtít jednou vaši potomci, tak abyste doporučil místo.
2: Tak ať si ji dají kam chtějí.
3: Kde to nejvíc klouže?
2: Po Kaiserbartu dolů.
3: Kde máte na zámku televizi?
2: Nemám.
3: Který strom v parku je nejstarší?
2: Já bych řekl, že to jsou v dolní části parku duby, který už tady stály dřív než ten zámek. Ale co se horního parku týče, tady je několik stromů, kterým je 200 let, což znamená, byly založeny společně, ten park byl založen společně se zámkem. Takže nejviditelnější je 200-letý platan stojící v louce.
3: Kolik je na zámku obrazů?
2: Nikdy jsem je nepočítal, hodně. Tak zkusím 100. Už jenom proto, protože jenom Navrátilu je tady, myslím, asi 28, protože je sbírám.
3: Kolikátá generace v pořadí Kinských jste vy, Františku?
2: Kosteleckých? Já musím počítat. Myslím, že jsem 7.
3: To je šťastný číslo?
2: No právě proto.
3: No a provázíte rád, protože vy máte i ty prohlídky hodně dlouhé. Pořád vás to baví?
2: Kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. Mě to musím říct, že je mi těch návštěvníků líto, že mě to tak baví. Ale už jsem zkrátil, už to umím za 2,5 hodiny.
3: Provedete i nás?
2: Zcela určitě.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Těm, kteří přijmou teď mé pozvání a poslouchat vydrží dál, pár příběhů dám z těch, které, jak znám, jsem prozatím nepovídal. Všechny jsem slyšel a ten pocit mám, že málo který z nich se stal. Tak raději hned to říkám už teď, aby nikdo neřekl, že se

0: Radě. Jen ještě jednou teď připomínám, že málo který z těch příběhů se stal. A to pro případ, že někdo by snad tvrdil, že jsem vás nevaroval.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Zamířili jsme do východních Čech, kde najdete zámek Kostelec nad Orlicí. Ten byl postaven v letech 1829 až 1833 podle plánu vídeňského architekta Jindřicha Kocha. Prohraběte Josefa Kinského, kterému nevyhovoval starý, chátrající zámek ve městě. Nový zámek stojí uprostřed krásného anglického parku nad srázem nad řekou Orlicí. A před jeho kdysi hlavním průčelím, dnes obráceným na východ, najdete i velkou kašnu nebo jezírko, jak to nazvat.
3: To je výmysl mé babičky.
4: Babička milovala vodu, plavání nebo?
3: Já nevím, asi mám pocit, že se někde inspirovala, nebo jí to přišlo takový zvláštní, že ta terasa, protože vlastně za tím jezírkem už je přirozená terénní vlna a to se ta terasa vyšší v toho údolí, se pruceláme dolů na úroveň té řeky, což je divoká Orlice, a taky to přišlo tak jako určitě, že by to mohlo hezky vypadat před tím domem.
4: Babička byla zakladatelkou dnes tolik populárních hotelových bazénů s takovým, jak říkají, nekonečným horizontem.
3: Přesně tak. Úplně to tak vypadá. Ano, ona je první, která postavila bazén s nekonečným horizontem.
4: A ten vodotrysk, co tam máte, ten byl z té doby taky, nebo?
3: Ten vodotrysk tam samozřejmě byl a teď srovna tryská, nebo ne tryská?
5: Teď
3: není.
5: Tryskal.
3: Takže on byl součástí toho celého už od samého začátku. Nebyla to jenom ta klidná voda, je ta spodní, ta čeřená voda je ta horní.
2: Zámek v Kostelci nad Orlicí můžete navštívit během léta denně, kromě pondělí od 10 do 17 hodin. A když budete mít štěstí, provede vás i někdo z rodiny Kinských a ukáže vám 14 krásných místností. Jednou z těch nejtěžších je zámecká knihovna s více než 6000 svazky. Která kniha je tou největší?
3: Největší kniha, tak velká, je zcela určitě Cesta po horním a dolním Nilu od francouzského akademika Devona. Devon byl předsedou Francouzské akademie věd v době Napoleonovy a doprovázel Napoleona na jeho cestě do Egypta. Cesta na válečné výpravy do Egypta. A při té příležitosti viděl jako poprvé egyptské památky, tak se zamiloval do toho, že to všechno, co bylo vidět, on nekopal, ale co bylo vidět, tak zaměřil, zakreslil, tedy nechal a velké množství těch egyptských památek odvezl do Francie, proto má Louvre jednu z největších sbírek staroegyptského umění vůbec na světě, což je právě ta věc toho Devona. Egypťani mu to, myslím, až doteď nemůžou zapomenout. No a to jsou docela řádně těžké a řádně velké knihy. A navíc jsou mimořádné tím, že to je první vydání z roku 1802. A kam moje paměť a kam má představa o historii rodiny vede, tak fakt nemám tušení, koho napadlo si koupit v roce 1802 první vydání této Devonovy cesty po horním a dolním Nilu.
4: Nebyl to někdo z učitelů, kdo chtěl, aby budoucí mladý Kinský ovládal historii?
3: Nedovedu si to představit. Opravdu netuším, pro mě je to takový naše tady zámecký zjevení.
4: Musí tady vážit opravdu několik kil, odhaduju, a rozměrově, no tak kolik to může být? To je tak aspoň 50 na 80 centimetrů?
3: No, myslím tak zhruba 50 na 80, když bude zavřená. rozložená, má jako rozevřená, má poctivý metr.
4: To vám zabere běžný stůl doma?
3: Je to kniha jako stůl, tak bych člověk řekl.
4: Když vidím i zbraně tady, napadá mě, zažili kinští někdy v historii takové ty souboje? Že někdo urazil někoho, vyzval?
3: Já dokonce vím, že při nějaké příležitosti dokonce byl i můj dědeček vyzván k souboji, což znamená patrně v té době, když byl jednoročním dobrovolníkem, mladí rozdivočelí důstojníci. A on ten souboj odmítl. Jako ano, ono se dalo přijmout výzvu a nebylo nikdy nutné jako po sobě opravdu střílet, protože v podstatě jste neztratil čest. Pokud byste k tomu souboji přišel a jak vy, tak váš protivník vystřelí do vzduchu, to je v pořádku. Zúčastnil jste se souboje.
4: Co bylo důvodem toho druhého na souboj vyzvat tehdy?
3: Blbost. V mnoha případech naprostá blbost. Ale hejte, existuje jeden, který bohužel nevím, kdo to byl, ale vím, kdo teda byl vyzván na ten souboj. A to byl taky, když to člověk říká teďka, tak jako je to opravdu úplně nesmysl. Kvůli tomu se člověk neměl ani poprat. Dámy, jak jistě víte, to je někdy taky ještě před první válkou někdy. Tehdy bylo naprosto běžné, že na plese jste měl takzvaný taneční pořádek a tam jste se mohl zapsat, že ty orchestry hrály podle toho tanečního pořádku a vy jste se do toho tanečního pořádku zapsal na tanec k té mladé dámě na tehdy a na tehdy. A protože to byly tak jako, někdy to byly deníčky, tak ty dámy si tam třeba od těch pánů nechali něco vepsat. A jeden z těch pánů byl Lobkovic a napsal tam heslo Lobkoviců. Pomni popel seš a popel budeš, jo. Ta dáma jako do toho hleděla, říká, že samozřejmě nerozuměla česky, se zeptala, jako co to znamená a přiskočil právě ten jehož jméno mě vypadlo, můj otec by ho věděl, tak jako známý vtipálek a ten říkal, Kontesko, já vám to přeložím a přeložil to do němčiny a řekl, ich bin ein Popel und wer immer ein Popel sein. A v němčině popl znamená suché z nosu, že jo? Takže ten Lobkovic se samozřejmě okamžitě vyzval na souboj, že jo?
2: Rodovým heslem Kinských je Bůh, čest, vlast. Ta slova dokážou obsáhnout tolik věcí a myšlenek. František Kinský při nich často myslí nejen na svou rodinu, blízké, ale na Čechy vůbec. Co by jim přál, aby jim bylo dobře?
3: Víte, že to je hodně těžká otázka, protože samozřejmě, že si všichni strašně přejí, aby se měli dobře. A já bych jim samozřejmě přál, aby se měli dobře. Já doufám, že se budou mít dobře. Ale musí si uvědomit, že to nejde samo. A já přeju Čechům, aby pochopili, že nemají věřit každému slibu. Protože slib to vás nic nestojí. Ale dar vás něco stojí. A na dary musíte mít.

Rodkinských, je jedním z nejvýznamnějších aristokratických rodů v naší zemi. Příslušníci se do našich dějin zapsali zvlášť jako mecenáši věd, umění a důležitých národních institucí. Svou zemi milovali, ctili a kultivovali. Tak, jak to dělá dnes František Kinský, který nás v dalších týdnech vezme za příslušníky dalších rodů na jejich rodová sídla. Buďme jako oni, hrdí na svou vlast.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Česká policie zadržela 51 lidí kvůli podvodnému call centru v Istanbulu. Škoda přesahuje 500 000 000 korun. Koncertem z děl Nicoly Paganiniho začíná ve Vodňanech jihočeský komorní festival. Špičák hostí mezinárodní závody ve sjezdu horských kol. Zítra bude na jihu Čech občas pršet. Teploty vystoupají k 25 stupňům. Příjemné sobotní odpoledne vám přeje Petra Pitra. Čeští policisti společně s tureckými kolegy zadrželi 51 lidí, kteří v Istanbulu provozovali podvodné call centrum. Organizovaná skupina se při telefonátech vydávala za policii nebo pracovníky České národní banky. Mezi zadrženými je i 6 Čechů.
2: Podvodníci přesvědčovali oběti, aby převedli své peníze na údajně bezpečné účty. Využívali k tomu padělané služební průkazy nebo technologie pro vytváření deepfake videí, vysvětluje mluvčí Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě Jakub Finčálek.
3: Skupina je spojována s nejméně 11 případy podvodů na občanech České republiky. Vznikla škoda přesahující 500 milionů korun.
2: Česká národní banka upozorňuje, že s klienty jiných bank nikdy nekomunikuje napřímo. Dodává Zdeňka Hildová z České bankovní asociace.
4: Nevolá klientům komerčních bank, aby nějakým stylem nutila vybírat peníze a vytvářela obavu toho, že někde se něco děje.
2: V případě podezření na podvod by se lidé měli obrátit na svou banku nebo na policii na lince 158. Anna Millerová, Český rozhlas.
0: 21. ročník jihočeského komorního festivalu nabídne během léta 10 koncertů na míň známých místech. Akce začíná dneska ve 20 hodin v kostele na Nebevzetí Panny Marie ve Vodňanech. O zahajovací koncert se postarají houslista Jiří Vodička a kytarista Pavel Štajdl. Ředitelka festivalu Kristýna Fialová doplňuje.
5: Jiří Vodička přijede s Pavlem Štajdlem v úžasném programu, kde zahrají skladby Nicola Paganiniho. Myslím si, že to je opravdu doména Jiřího Vodičky. Tyhle ty virtuózní díla, myslím si, že jemu úžasně sedí a může tam předvést to, co jen tak někdo neumí.
0: Přes 300 jezdců z 5 kontinentů závodí na šumavském špičáku ve sjezdu horských kol. Jede se na víc než 1,5 km dlouhé nejobtížnější trati v areálu. Do dalšího provozu výrazněji nezasáhne, upozorňuje mluvčí areálu Karel Samec.
6: Víkendový provoz v celém našem areálu není během závodů pro veřejnost omezen. Lanovka bude normálně přepravovat k rozhledně nebo i přiblíží k atraktivním diváckým místům okolo závodní trati všechny turisty i nezávodící cyklisty či bikery. Další tratě v našem bikeparku budou normálně otevřeny.
0: Po celé závodní trati jsou vyznačená divácky atraktivní místa. Vstup se neplatí.
1: Počasí.
0: Jih Čech je polojasný, od severozápadu ale začne přibývat frontální oblačnosti, teploty se pohybují kolem 23 a na horách kolem 20 stupňů. Mírný vítr večer zeslábne. V noci místy slabě zaprší, teploty budou mezi 16 a 13 stupni. Zítřek bude oblačný až zatažený s občasným deštěm nebo přehánkami, k večeru se pak můžou objevit i bouřky. Maximální teploty budou mezi 21 a 24 stupni, na horách od 17 do 20. Foukat bude mírný vítr západních směrů a biozátěž zůstane nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Pozor na silnici mezi Hoslovicemi a Tažovicemi. Ve Zvotokách na Strakonicku havaroval motorkář. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a jeho české odpoledne. Svést se víc než 120 let starým elektrickým motorákem můžou cestující mezi Táborem a Bechyní. Podrobnosti už za chvíli v živé reportáži. Také nás čekají archivní rozhlasové perly a nesmí chybět ani písničky, které nestárnou. Zaspívá nám Josef Laufer. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: kamaráde vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom s bohem lásku, já jedu dál. S bohem láskou já jedu dál.
1: A my pojedeme dál, protože historický vůz Elinka se vrátil na elektrifikovanou železniční trať mezi Táborem a Bechyní. Začalo léto na Bechyňce, prázdninová akce pořádaná Českými dráhami. Zájemci se při ní můžou každou sobotu svézt historickými vozy. První prázdninovou jízdu si nenechala ujít ani reportérka Eva Dubská-Petrová, kterou zdravím ve vysílání. Evo, dobré odpoledne.
2: Pěkný den. Já už mám za sebou hned dvě jízdy, kdy jsem jela Elinkou z Tábora do Bechyně a pak zase zpátky. První vyprodaný spoj vyjel z táborského nádraží po 9:30, ale s půlhodinovým zpožděním. Všechna místa v něm obsadili především rodiny s dětmi a obdivovatelé historických strojů. Mezi nimi byla i Míša Plívová s maminkou.
3: Jsem hodně nadšená do techniky a mám ráda vláčky a příležitost jet jednou z nejstarších lokomotiv, který se ještě říká Elinka, je velmi zajímavá, řekla bych elektrizující.
2: Plívovi si ráno dokonce přivstali, aby si v 8 hodin v táborském depu vyfotili pohromadě historickou elektrickou lokomotivu Bobinku, křižíkovou Elenku a parní lokomotivu Všudybylku.
1: Evo, čím je historická lokomotiva Elinka tak výjimečná?
2: No, on je to jediný dochovaný elektrický motorový vůz, který dodnes jezdí po trati. V roce 1903 ho vyrobil český vynálezce a podnikatel František Křižík pro první elektrifikovanou trať právě mezi Táborem a Bechyní. Elinka je tak jedním z nejcennějších železničních exponátů Pražského národního technického muzea. A před jízdou musela projít technickou kontrolou, jak říká generální ředitel muzea Karel Xandr.
4: Samozřejmě u takto starého vozidla, že hovoříme o vozidlu, kterému je vlastně 123 let, tak o to je to náročnější, protože samozřejmě spousta komponentů, které je třeba udržovat, tak se dneska už nevyrábí, takže ta údržba je poměrně náročná.
2: Muzejní zápůjčka exponátů má i svoje pravidla. Plus je proto pojištění pro případ, že by se při provozu něco stalo a po 24-kilometrové trati jede rychlostí 30 až 40 km za hodinu.
1: A co dalšího nabízí program Léto na Bechyňce?
2: U stanic a zastávek na trati cestující najdou jednotlivá zastavení naučné stezky Bechyňka. A přímo v Bechyni pak můžou většinu prázdninových sobot navštívit od 9 do 15.30 opravenou nádražní vozovnu. Uvidí tam modelové kolejiště a historickou elektrickou lokomotivu s přezdívkou Koloběžka. Opět ze sbírek Národního technického muzea. Ještě doplním, že trať Tábor Bechyně byla vloni mimo provoz kvůli opravě mostu přes řeku Lužnici. Nostalgické léto českých drah tak vynechalo jeden ročník.
1: Říká reportérka zpravodajství Eva Dubská-Petrová. Evo, díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
5: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Jozefa Fajtla, československého stíhacího pilota, který za druhé světové války bojoval v řadách britského královského letectva a později také v československých leteckých jednotkách během slovenského národního povstání. Reportérka Mirka Nezvalová s ním natočila rozhovor o válečných zkušenostech i o letech po únoru 1948, kdy se stal obětí komunistické perzekuce. Přesto vzpomíná také na podporu, které se mu dostávalo od obyčejných lidí.
1: My jsme to cítili, to uznání od všech slušných lidí, kteří tady byli. Neslušní lidi, pochopitelně, co od nich chcete očekávat, je. Ale já si vzpomínám, že když jsem byl vyhozený z armády a dělal jsem dělníka na stavbě, že přišli dělníci a kritizovali, co se s námi děje a tak dále, a že se k nám slušní lidi vždycky dobře chovali, tak na to mám hezký vzpomínky. Ovšem, když mě zavřeli na Mírově, no tak pochopitelně to je, zamřížíme, to je arest. To byla takzvaná nucená práce, nás se museli někde dělat a zacházelo s námi jako z vězní. To znamená, zavřeli nás za katr, že museli jsme poslouchat, se chodit jenom do čtverce jako vězňové, tak to jako bylo velmi krutý a na to jako zapomněl můžu, ale dnešní dobu, co jsme se dočkali, že máme zase svobodu, to je to hlavní a to nám asi stačí.
2: Když se potkáváte se svými kamarády, piloty, kteří zůstali v Anglii anebo ve světě, nelitujete, že jste také neodešel?
1: Já jsem za první nemohl odejít, protože jsem za první slíbil rodičům, kteří byli zavřeli za Němců, maminka byla nemocná, otec to těžko nesl a oni, speciálně maminka, řekla: Františku, už prosím tě, nikdy od nás neodkázej, dokud neumřeme. Tak jsem si řekl: mami, slibuju. Měl jsem samozřejmě, nechci říct zájem, ale možnost. Přišel pro mě z Anglie můj kamarád Chlumčan, který přímo byl poslaný, aby mě vzal do odboje, ale já jsem mu odmít. Jednak z toho důvodu, že jsem měl obavy, že je sledován. On se zase vrátil zpátky do Anglie, ale ten slib jsem chtěl dodržel a dodržel jsem ho. Ovšem, na kamarády jsem vždycky vzpomínal a přál jsem jim to nejlepší. Oni tam zpočátku to tak neměli dobrý, protože museli někdy jít do hodností nejmenších, nedali jim ty hodnosti, které skončily jak ve válce. No, to byla otázka procedurální, v zahraničí to nevím, jak to bylo, ale dneska se s nima stýkám a máme velice hezký styk s ním.
2: Pane generále, vy jste byl několikrát sestřelen, vidíte?
1: Ano, byl jsem dvakrát sestřelen. Poprvé to bylo nad mořem, nad kanálem, kdy Němci na nás měli takovou šakalí techniku. Odletěli do Anglie a letěli zpátky, jako když jsou to naši. A pak jsem najednou zjistil, že to nejsou, že to jsou nepřítelé a stříleli proti nám od Anglie. A to skončilo dobře, měl jsem několik zástřelů, ale dotáhl jsem to do Anglie a přistřelil jsem nouzově. Ale po druhé, to bylo v 42. roce v květnu, kde mě se střelili přímo nad Francií, severní Francii, a já jsem s hořícím Spitfirem přistál přímo do jejich linií. Bylo to odpoledne, já jsem se ukryl, v noci jsem mě obklíčili, já jsem plížením křestu obklíčení se dostal. 8 dní jsem putoval pěšky do Paříže, tam jsem se schoval 16 dní u staré české rodiny v Furmánku, kam jsem dojížděl o dovolené během té první toho roku války. No a dostal jsem pomoc jednak od Francouzů, od Maky, podzemního hnutí, potom od Poláků, kteří tam pracovali v krajinách jako utečenci. A samozřejmě i svým úsilím jsem pronikl až pod Pyreneje, tý jsem přešel, ve Španělsku mě zajel, hodili mě do koncentračního tábora a do vězení, v pustých vězení i v Barceloně. Tam mě zase, ale když se dozvěděli Angličané, že tam jsem, tak mě vysvobodil a dostal jsem se zpátky přes Gibraltar do Anglie a začal jsem bojovat znova.
0: Slyšeli jste další unikátní nahrávku Českého rozhlasu České Budějovice. Tyto archivní perly najdete také na našem webu v sekci pořadů právě pod názvem Archivní perly.
3: V nedělním Vltavínu vás čeká procházka parkem Hlaholice v Boršově nad Vltavou, zavítáme do Horních Kněžeklad, do Stráže nad Nežárkou a na závěr si připomeneme letce Prokopa Brázdu. Tak nezapomeňte Vltavín v neděli po zprávách v 9. K poslechu vás zve Zdeněk Zajíček.
4: Český rozhlas České Budějovice. Všechny pořady najdete online na

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice, posloucháte nás minutu po půl třetí. Když se ozývá z bazénu dětský smích, křik a hlasy, je to dobré znamení. Ticho totiž může znamenat, že se dítě topí. Záchranáři už letos takové případy řešili. Apelují proto, aby se malé děti koupaly pod dohledem dospělého člověka.
1: Tak, druhá ruka. Tak, výborně, no paráda.
2: A teď, Vojta, dívej.
1: A víš, proč máš ty rukávky?
3: No, aby jsem si nepotopil.
2: A pojď se, Vojta, ptáš?
1: Já jsem zvědavá.
2: Já mám tady koupat rálu. Zátka, Vojta má Spidermana, to nemá.
4: Bartoloměj, Antonie a Vojtěch už dovádí ve vodě na zahradě Jihlavského domu. Jejich matky, sestry Terezie a Kristýna, na ně dohlíží hned z okraje bazénu. Kristýně už se čtyřletá Tonička jednou topila.
1: Jednou se mi stalo, že dcera zapomněla, že na sobě rukávky nemá a v zápalu nadšení, že přišla návštěva a chtěla ukázat, jak umí krásně plavat do bazénu, tak se vrhla do bazénu bez těch rukávků, tak pochopila, že to bez toho nefunguje.
4: Terezie vyměnila nafukovací kruh pro syna Vojtu taky za křidélka.
5: Myslím si, že v tomhle je třeba výhoda sociálních sítí, protože konkrétně loňské léto obletěl Facebook video, kde se právě malé dítě topilo kvůli tomu, že uvízlo na nafukovacím kruhu. Takže už se to tak nějak asi dostalo do podvědomí, že to není nejlepší pomůcka.
4: Vůbec nejlepší prevencí jsou oči a uši dospělého, vysvětluje záchranář Marek Dvořák.
6: Myslete na to, že svěřujete život svého dítěte pomůcce za 50 korun z tržnice a i ceně odpovídá i ta ochrana, kterou to tomu dítěti poskytuje, čili to je prakticky žádná a musíte na to prostě myslet a aktivně s tím pracovat. Takže velmi opatrně, jasně, křidelka nebo i kruh jsou pomůcka, kterou je možné využít při nějakých vodních radovánkách, ale je tam prostě nezbytná přítomnost dospělé osoby a naprostá kontrola nad tím dítětem.
4: K prvním případům už letos vzlétal.
6: A za poslední týden máme po České republice tuším 8 nebo 9 vzletů vrtulníků k tonutí, kde to jsou jako šílená čísla.
4: Krajští záchranáři na Vysočině vyjížděli loni k dvěma případům dětí, které se topily. Obě byly dvouleté. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice uslyšíte už za chvíli písničku od Michaela Kocába, tak si počkejte. Legendární vršovický dloubák ožil po 50 letech. Antonín Panenka si vzal míč ve Srubci. V obci, kterou byste našli na kopci nad Českými Budějovicemi, byl tentokrát vítězem úplně někdo jiný než fotbalový tým.
1: Chvíli to vypadalo, že penaltu v charitativním zápase bude zahrávat Rudolf Otepka. Diváci si ale přáli Tondu, Antonína Panenku.
2: Ale pozor! Okutový kop a pověstný možná dloubák uvidíme. Číslem 8 Antonín Panenka v akci.
1: Dopadlo to skvěle, míč volně plachtil vzduchem, to už byl brankář dávno u tyče. Možná byli Panenka s brankářem domluvení dopředu. To ale nic neubralo na nadšení všech, kteří se rozhodli, že při fotbalovém zápase vyberou peníze pro nemocnou Silvinku.
2: Pořád mu to skvěle pálí, Antonín Panenka dává.
1: Přispěl i František Straka. Byl součástí Sigi týmu a vrátil se do rodného jihočeského kraje.
3: My jsme strašně moc rádi přijeli. Už nejenom kvůli Silvince, ale kvůli tomu, že můžeme aspoň něco dát těm, kteří to neskutečným způsobem všichni potřebují. To je ten účel toho všeho, proč jsme tady. A já jsem strašně rád, že jsem se zase zpátky vrátil na jich Čech, poněvadž tady jsem doma a tady jsem vyrůstal a to mě neskutečným způsobem naplňuje. Silvinko, prosím tě, drž se, bojuj, prosím tě, a musíš sama začít věřit. Nejenom ty, ale všichni kolem tebe, a já věřím, že to, co my tady se snažíme udělat pro tebe, aby to mělo nějaký výsledek.
1: Poločase proběhla dražba dresů Milana Baroše, Pavla Nedvěda,
4: Honza Kučera 3500, 4000 dokonce.
1: Hokejisty Nika Ulesena a retromíček, který podepsal Antonín Panenka. Organizátor charitativního zápasu, předseda spolku Každý gol pomáhá Josef Škrleta vysvětlil, proč se rozhodl poslat peníze domácímu hospicu Ledax a malé Silvince.
5: My jsme si vybrali Silvinku, protože hrajeme tady ve Srubci a Silvinka ze Srubce. Silvinka je skvělá holka a určitě potřebuje pomoc. A domácí hospic Ledax podporujeme pravidelně, takže to byla jasná volba.
1: Celkově se podařilo vybrat 306 000 korun ze Srubce Kamiliáša. Český rozhlas.

0: Hudba, která propojuje menší nenápadná místa a špičkové interpretační umění. Tak by se dal ve stručnosti charakterizovat Jihočeský komorní festival, který má za sebou už 20 ročníků. Ten 21. přinese koncerty v průběhu celých letošních prázdnin. A jaké nás čekají? O tom si budu povídat s ředitelkou festivalu Kristinou Fialovou. Poslouchejte Kavárnu v neděli krátce po 17. hodině. Zve vás Pavla Kuchtová.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Hudební pozdravení Jiřího Kasala.
1: Tento prodloužený víkend je z větší části sváteční a poetikou toho prvního svátku je v tom nejlepším slova smyslu ovlivněno také dnešní moje hudební pozdravení. Všechno má svůj čas, to je biblická moudrost a také název alba, které se narodilo už před 15 roky a které je spoluautorským projektem textaře a také učitele televizního strýčka Emu, Emanuela Míška a hudebníka, klávesisty a také skladatele Josefa Fojty, dlouholetého člena Hradišťanu. Je nepochybné, že během zpětně dohledné doby upoutali oba pánové pozornost dospělých i dětských posluchačů řadou neotřelých nápadů a alb, včetně zhudebněného Herbáře Bylinky písničky Zrnečku a komponovaného pořadu Zpáteční do Betléma, které prezentovali živě o adventu roku 2018 ve studiovém sále Českého rozhlasu České Budějovice, a to i s 50 dětských zpěváků ze školních sborů Slunko a Harmonie. Ovšem to nejstarší z alb dvojice Josef Fojta, Emanuel Míšek, Všechno má svůj čas, s modrým obalem, s bílým peříčkem, si mě k sobě přitáhlo nejsilněji. Zejména jemnou písničkovou oslavou zdánlivě všedních věcí a událostí života, a jako by to album přicházelo z jiného, čistého, hezčího světa. Jak lze cítit už z názvu písniček, lámání chleba, vlní se lán, obyčejný den, javorový list, voda, nebo hnízda, s hlasem Kristýny Daňhelové.

0: Je 15 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Po deštích budou v Česku aktivnější klíšťata, varují předtím meteorologové. Stát vybral za první půl rok na dálničních známkách přes 5 miliard korun. Čistírna odpadních vod v Červené Řečici na Pelhřimovsku bude mít vlastní zdroj solární energie. Noční minima se budou na jihu Čech pohybovat kolem 15 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Meteorologové varují před klíšťaty. Na většině území je jejich aktivita na čtvrtém stupni z pěti. To znamená vysoké riziko. Situace se v příštích dnech ještě zhorší. Upozorňuje na to Martin Možný z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Třeba na Mostecku, Chomutov nebo dole na jihu Čech, České Budějovice a okolí Vysočina. Souvisí to trošku jako i s tou teplotou a se srážkama. Čili my jsme teď měli takový suší období.
2: Lidi by měli dodržovat preventivní opatření, měli by používat repelenty a po návratu domů z přírody se důkladně prohlédnout. I letos totiž podle Státního zdravotního ústavu mírně přibývá případů boreliózy. Řidiči zaplatili za prvních 6 měsíců letošního roku za dálniční známky přes 5 miliard korun. Oproti loňskému prvnímu pololetí jsou tržby mírně vyšší. Vyplývá to z dat státního podniku Cendis, který systém dálničních známek spravuje. Nejvíc se v prvním půlroce prodávaly desetidenní známky, následovaly roční, říká mluvčí podniku Jana Jandová.
4: Prodej všech typů dálničních známek se kontinuálně mírně zvyšuje, letos o více než 2% oproti minulému roku. Souvisí to s rostoucí potřebou Čechů cestovat a cizinců navštěvovat naši zemi.
2: V Červené Řečici na Pelhřimovsku začala výstavba solární elektrárny. Město nechává instalovat panely na čistírně odpadních vod a zaplatí za to skoro 3,5 milionu korun. Po dokončení budou generovat 99 kW elektrické energie, řekl místostarosta Dušan Obranec z ODS.
5: Která bude víceméně se spotřebovávat na čistírnu odpadních vod, co se nespotřebuje, budeme sdílet v našich městských budov. Mělo by to být někdy do konce října zprovozněný.
1: Počasí.
2: Jihčech je polojasný od severozápadu, ale přibývá frontální oblačnosti. Teploty se pohybují kolem 23 a na horách kolem 20 stupňů. Mírný vítr večer zeslábne. V noci místy slabě zaprší a teploty budou mezi 16 a 13 stupni. Zítřek bude oblačný až zatažený s občasným deštěm nebo přeháňkami. K večeru se pak můžou objevit i bouřky. Maximální teploty budou zítra mezi 21 a 24 stupni, na horách od 17 do 20. Foukat bude mírný vítr západních směrů a biozátěž zůstane nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: S omezením počítejte na silnici mezi Poněšicemi a Kostelcem u Hluboké nad Vltavou. Záchranáři tam zasahují u vážné nehody osobního auta. Policie doporučuje všem řidičům, pokud můžou, aby se místu vyhnuli. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a jeho české odpoledne. Místo lyžařů teď lanovky vozí turisty a cyklisty. Horské areály se přes léto mění v centra aktivní dovolené. Například na šumavském Zadově lyžaře sjezdovkách nahradili horské káry. Více uslyšíte už v reportáži. A také nás čeká pravidelný zahrádkář a písničky, které nestárnou. Uslyšíte písničku od skupiny Katapult. Hezký poslech vám stále přeje Michal Hovorka.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice, posloucháte nás 9 minut po 15. hodině. Rozlehlé sbírky rostlin, romantická zákoutí i pestrý program pro milovníky přírody všech generací. Botanická zahrada v Průhonicích patří k vyhledávaným výletním místům a každá sezóna přináší návštěvníkům něco nového. Na to, čím zahrada žije letos, jaké unikátní rostliny v ní najdeme a jaké akce jsou pro veřejnost připraveny, se zeptala redaktorka Hanka Šoberová, vedoucího zahrady Pavla Sekyrky.
1: Botanická zahrada je specializovaná na jenom několik málo skupin rostlin. Jsou to především kosatce, pivoňky, denivky a růže. Ale tyhle ty skupiny máme sezbírány, vlastně by se dalo říct, v celé šíři, protože je máme od planých druhů přes prastaré odrůdy, historické odrůdy, až po ty nejnovější žhavé novinky. Takže pokud sem přijde návštěvník a přijde v době, kdy tyhle ty sbírky kvetou, tak uvidí opravdu průřez tím celým vývojem šlechtění od, řekněme, starověku až po současnost. Kromě těchto z těch sbírek ale zahrada má i nějaké jiné zvláštnosti. Jsou to třeba ovocné sady, protože ona byla založena na místě, kde bylo pomologické arboretum, takže sbírka ovocných dřevin. To pomologické arboretum vlastně zaniklo někdy v roce 62-63, ale některé ty stromy nám zůstaly doteď a my se o ně staráme. Staráme se ve spolupráci s ovocnáři z Českého svazu ochránců přírody a staráme se o ně tak, že se snažíme zachovat vysokokmeny a současně starý způsob hospodaření. Takže ty sady nejsou chemicky ošetřované, v jejich podrostu jsou květnaté louky a snažíme se být přívětiví i pro ten hmyz, který nám v zahradě žije, i pro ty ostatní živočichy, které jsou na té květnaté louky navázány. Kromě tohoto jsme zapojeni do některých ochranářských projektů, protože Unie botanických zahrad vytvořila seznam kriticky ohrožených druhů, které by bylo dobré konzervovat v botanických zahradách. A my přibližně 10 těchto druhů v zahradě máme a pěstujeme je tak, aby je bylo možné použít pro posílení populací v divoké přírodě.
2: Kromě výsadeb se návštěvníci mohou ve vaší botanické zahradě účastnit několika akcí. Pojďte nás na ně pozvat.
1: Tak během sezóny máme kurátorské provázení po sbírkách. Vlastně odborní pracovníci zahrady seznámí návštěvníky s těmi nejvýznamnějšími sbírkami. Termíny provázení najdete na našich webových stránkách, případně na Facebooku. Kromě toho máme pravidelně během sezóny umělecké výstavy. Je to o víkendech, kdy tady je tady výstava většinou obrazů, ale i fotografií. Jsou to díla, která mají nějaký vztah k zahradě, k přírodě, takže můžete vidět fotografie různých parků, můžete vidět olejomalby květin, podle toho, co teda který umělec ukazuje, a nebo také abstraktní umění, které ale propojuje, dalo by se říci, ten kubismus s linkami v zahradě a je to neuvěřitelné, jak i tyto obrazy do té zahrady patří. No a největší akce, které máme, jsou začátkem září. První víkend v září míváme Japonský den, což je veliká akce, která vzniká ve spolupráci s Česko-japonskou společností, s ambasádou Japonska v České republice. A během akce se představí nejrůznější bojová umění, představí se nám japonští umělci, kteří ukáží, jak se píše kaligrafie. Máme výstavu ikebany, výstavu bonsai. A pro děti jsou připraveny workshopy, takže děti můžou skládat origami, zahrát si go. No a samozřejmě pro rodiče je i občerstvení, takže kromě japonského jídla můžou ochutnat japonské pivo, japonskou whisky. A následující víkend, takže druhý víkend v září, je připraven pomologický den, nebo tedy pomologický víkend, protože akce je o celém víkendu. A tuto akci pořádáme v široké spolupráci, účastní se jí ovocnáři z Českého svazu ochránců přírody, ale také se jí účastní šlechtitelé jabloní ze Střížovic, což je pobočka Ústavu experimentální botaniky Akademie věd České republiky, a případně většinou také se účastní Výzkumný ústav ovocnářský z Holovous. Tato akce jednak ukazuje historické odrůdy jabloní, ukazuje krajové odrůdy, čili odrůdy, které vznikaly a byly udržovány v jednotlivých regionech. Ukazuje nejnovější výsledky šlechtění, jsou to jabloně, které jsou rezistentní k chorobám, případně například na řezu tmavě červené. No a kromě těch vlastních odrůd můžou návštěvníci ochutnat různé produkty. Skauti nám tady dělají mošty odrůdové, takže ochutnáte mošty z odrůd jabloní, z odrůd hrušní. Docela zajímavé například je to, že trpké nedobré hrušky, když se zmoštují, tak dostanete vynikající sladký mošt, což normálně asi není známo. No a ještě kromě toho jsou připraveny procházky po našem sadu, kde lektoři návštěvníky seznámí, s jakým způsobem se udržují historické vysokokmenné sady. A již druhým rokem také budeme mít mykologickou exkurzi, kde tedy podle toho, jaké bude počasí a jaké vyrostou houby, uvidíme tedy bohatství těchto organismů v botanické zahradě.
2: Dá se tady strávit hodiny a hodiny. Na jaké ploše se vlastně rozkládá průhonická botanická zahrada?
1: Návštěvnická plocha v současnosti je kolem 15 hektarů a k této ploše ještě obhospodařujeme přibližně 3 hektary zásobních polí, zásobních ploch genofondových sbírek.

0: Hana Hosnedlová je budějovická novinářka, spisovatelka, trampka. Roky jsme se s ní mohli setkávat i ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Před pár dny oslavila 79. narozeniny a my si tak Hanku Hosnedlovou přiblížíme pořadem z cyklu Jihočeši, který s ní natočila Lenka Rybáčková. Nenechte si ho ujít v sobotu po 17. hodině.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: Prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Město Filadelfie vyhlásilo až do neděle stav nouze kvůli zdraví nebezpečnému horku. Teploty ve stínu šplhají skoro ke 40 stupňům Celsia. Pořadatelé tam kvůli tomu ruší jednu venkovní část oslav dnešního 250. výročí americké nezávislosti za druhou. Ovšem fotbalisti Francie a Paraguaje budou muset dnes právě v extrémních podmínkách ve Filadelfii odehrát osmifinále mistrovství světa. Do rozpálené ulic i za hráči na stadion se vypravil náš zvláštní zpravodaj na turnaji.
2: Becky a další texaské babičky, jak se jejich skupina jmenuje, zklamaně sklízejí svá chodítka ozdobená americkou trikolorou do svého auta kvůli nebezpečnému horku. Byl slavnostní průvod, ve kterém měli tady v centru Filadelfie účinkovat, zrušený. A Becky vtipkuje, že holce sebou z Texasu přivezli i počasí.
3: Dneska vedro má být až 40, takže já už jsem začal včera, už jsem začal pít, abych byl zavodněný. Dneska jsem taky pil ještě ráno, no a koupil si nějaký pití, nějaký dvě, tři flašky. Ale co je tady divný, nemají tady žádný pítka, jsem si všiml. Jako.
4: Tamhle jsem viděl, jedna je hydration station, a tamhle se dá naplnit
3: voda, jenom že já nedám flašku, no, takže si nic nenaplnil. Normálně obyčejný pítka jsem tady zatím neviděl.
2: Petr Starý je Čech a nově i Američan, takže si přijel vychutnat oslavy 250 let nezávislosti své nové země z Tampy, kde bydlí, sem do Filadelfie. A možná teď ani nelituje, že nevěděl o tom, že se tu bude hrát i fotbalový zápas.
3: Jako klobouk dolů před nima, co hrajou tady v tom počasí. Nebo třeba i v Miami, jo, ty týmy, co hráli. To musí být šílený, jako ještě to vlhko k tomu. Ztratí třeba 2 kila, možná zhubnout 2-3 kila za ten zápas, a nevím, hodně jako ztratí vody.
5: We are from Bolivia,
2: but... Marcelo s tatínkem jsou z Bolívie a přijeli sem na šampionát podpořit sousední zemi.
5: Paraguay is our neighbor.
2: Čekají ve frontě na prohlídku zvonu nezávislosti a Marcelo trochu doufá, že tohle ukrutné horko by při zápase mohlo trochu utlumit francouzské útočné hvězdy.
5: Mbappé, Olise, Dembélé, they won't be able to play that fast because of the weather.
2: Je 5 hodin odpoledne, 37 stupňů Celsia. Jsem na tréninkovém stadionu, kde právě na přímé slunce vyběhli Kylian Mbappé a jeho francouzští spoluhráči. Země srčí potoky potu. Kdybych měl taky vyběhnout na trávník, tak je za 5 minut po mně. Ale Francouzi se tu chystají na zápas s Paraguají, který začne v podobných podmínkách a ve stejný čas.
6: Když hrajete v horku, mnohem více potíte, takže ztrácíte víc vody. V určitých chvílích z toho můžete být i trochu mimo. Bude velké horko, ale krůček po krůčku si na to zvykáme. Oba týmy to pocítí stejně a my budeme připraveni vydržet fyzicky celý zápas.
2: Říká na tiskové konferenci Désiré Doué, útočník Francie, a po něm přichází Didier Deschamps. Kouč země, která dala světu pařížskou klimatickou dohodu, sedí před reklamní stěnou, kde mimo jiné září název saudsko-arabské ropné společnosti Aramco, největšího korporátního producenta skleníkových plynů na světě. Podle aktuální studie klimatologů z organizace World Weather Attribution by vlna veder v takovéto intenzitě a rozsahu nebyla možná bez změny klimatu způsobené právě hlavně spalováním ropy, uhlí a plynu. Ptám se tedy trenéra Francie, jak svůj tým na takovéto podmínky připravuje.
7: Horko zatěžuje tělo, takže je zásadní, aby hráči hodně pili a aby se řídili i dalšími radami lékařského štábu. Máme na to protokoly, kterými se řídíme. Věděli jsme to dopředu. Byl jsem tu osobně loni na mistrovství světa klubů a na to, že můžeme hrát v takových podmínkách, jsme se připravovali v předchozích dnech a dokonce týdnech. Už doma ve Francii jsme regeneraci hráčů podporovali třeba kryoterapií. Jde dělat spousta věcí.

0: ale základ je hydratace ve dne v noci.
1: Odpovídá na otázku Českého rozhlasu Didier Deschamps. Týmy Francie i Paraguaje dnes na hřiště vyběhnou, i když kvůli extrémnímu vedru zdejší pořadatelé zrušili velkou část venkovních oslav 250. výročí americké nezávislosti. Fotbal se tu bude hrát v podmínkách, které hráčská asociace FIFPro označuje za zdraví nebezpečné a žádá v takových případech utkání odložit. Z Filadelfie Jan Kaliba, Český rozhlas.

0: Stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Místo lyží pohorky, kola anebo koloběžky. Lyžařské areály se přes léto mění a lákají návštěvníky na přírodu i adrenalinové zážitky. Na šumavském Zadově se aktuálně po sjezdovkách místo lyžařů prohánějí horské káry.
1: Budete projíždět ten slalom vždycky takhle kolem, vždycky zvenku. Takovej had se jede takhle až dolů. No, tak já vám spustím vlek.
2: Pracovnice areálu Zadov paní ale nadává návštěvnicím instrukce, jak v horských kárách jezdit.
1: Tam není nic náročného, vůbec se nebojte.
3: A pouštíme.
4: Tak pouštíš brzdu.
2: Tak těšíte se?
5: Moc se těšíme.
2: S provozním lyžařského areálu Zadov Petrem Vondrašem pozorujeme Pumu, která zrovna tahá jednu káru nahoru. Horské káry, to je vaše letošní novinka.
6: My jsme vlastně tady na dolní stanici vleků, kde je nástupní místo pro káry. A ty káry se, jak tady vidíte, tahají pomocí těch klasických lyžařských závěsů, které možná lyžaři znají ze zimy.
7: Bylo to docela rychlý.
2: Soňa Kopfová přijela se svojí rodinou, dneska s dětmi.
8: Bylo to úžasný, nejdřív jsme se teda báli, jako my maminky, ale bylo to v pohodě a kluci si to užili moc, jako děti. A přemluvili nás, takže jsme šli nakonec taky.
2: Zvládli jste to dokonce i tady s maličkou, holčičkou.
9: Řekni.
10: 6.
9: A jak se ti to líbilo?
10: Dobře.
11: Adriana.
9: Já jsem Iva. My ještě lanovkou pojedeme jednu jízdu nahoru a půjdeme do lanového centra a po cestě máme cukrárnu tady vyhlášenou, takže zajdeme ještě do cukrárny.
12: Přijeli jsme vyzkoušet travní kárky.
2: Paní Laťka přijela až ze Zlína.
12: Byli jsme si jíždět Otavu a byli jsme na Modravě a dneska jdeme vyzkoušet ty kárky a podíváme se na Zadov.
13: Já jsem Karolína, taky jsem ze Zlína. Je to tu super, utekli jsme docela před horkem z Moravy. Těším se, snad to bude dobré.
2: Kromě horských kár nabízí lyžařský areál v létě lanovou dráhu i další vyžití. Přibližuje ředitel lyžařského areálu Zadov Luděk Sáska.
14: Provozujeme rozhlednu na bývalém Skokanském můstku. V provozu je půjčovna terénních koloběžek, které vozíme zároveň i na lanové dráze. Přepravujeme samozřejmě i horská kola, elektrokola na lanové dráze. A v provozu máme i lanové centrum, které je v lokalitě Churáňov.
2: První větší příval návštěvníků pracovníci areálu očekávají v příštím týdnu.
14: Je státní svátek, prodloužený víkend, to je většinou takový impuls pro to navštívit i České hory, nejenom moře, ale obecně první polovina července většinou je návštěvnost jakoby z těch prázdnin letních u nás na Českých horách nejslabší, protože samozřejmě vyhrává jako první dovolená moře a pak teprve přijdou na řadu Čechy a České hory.
2: Letní vyžití pro návštěvníky má například i lyžařský areál Lipno. Kromě lanového parku nabízí třeba stezku korunami stromu nebo hřiště Království lesa. Ze Zadova Kristýna Baršíny, Český rozhlas.

0: Stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pravidelní posluchači našeho vysílání určitě dobře znají Anežku Pecháčkovou z Debrníka na Táborsku. Od loňského prosince se nám pravidelně hlásila z Nového Zélandu, kde prošla více než 3000 kilometrů dlouhou stezku Te Aroraa. Každý kilometr si lidé mohli symbolicky adoptovat a výtěžek sbírky Tichý hrdina pomohl klientům českobudějovické Arpidy. Celkem se podařilo vybrat přes 332 tisíc korun od 335 dárců. A jak zjistila Mirka Nezvalová pro náš pravidelný sobotní seriál, i tak zkušená cestovatelka, jakou je Anežka Pecháčková, má místa, kam se vrací nejraději.
1: Místa v srdci.
2: Já v srdci mám určitě Třeboňsko, já jsem hrdá Jihočeška, tak to určitě bude Třeboňsko. No a potom místo, malinká vesnička, kde bydlím, která se jmenuje Debrník, nachází se v turistické oblasti Toulava. Dokonce v téhle oblasti stavím takový malý dřevěný domeček, říkám mu Toulavej dům, protože já mám nohy toulavý, protože je v turistické oblasti Toulava a protože je na kolech, tak proto Toulavej dům. Takže takový moje oblíbené místě bude Debrník.
3: Debrník, kde pak se nachází? Víme, že v oblasti Toulava, ale přece jenom pojďme specifikovat.
2: Určitě. Já jsem teda z Táborska, nachází se na Táborsku a pokud někomu říkám něco město Soběslav, tak kdybyste vyjeli ze Soběslavy směrem na Bechyň, tak s velkou pravděpodobností pojedete přes Debrník. Budete ještě předtím jet vesnici s názvem Nedvědice, pak je Debrník a pak už jedete rovně přímo na Bechyň.
3: Je okolí něčím výjimečné té tvé vesničky?
2: Určitě je, protože tam je selské baroko. Vlastně i já bydlím v baráku, který je 600 let starý, kamenný, nemáme žádný centrální vytápění, takže doma máme pec, já v pokojíku mám krb a občas je to opravdu otročena, protože když je zima a vy stanete a jako chcete ten teplo, tak se nejprve musíte jít zatopit, aby tam to teplo bylo, což je třeba zase až za hodinu a půl. Moje kamarádka a moje mamka vždycky říká, že to je jak na Výdrholci, protože je tam opravdu zima. A tím, že to je selské baroko, tak je to moc hezký, protože jsou tam malované baráky, máme tam rybníky, pořád to není daleko od Třeboňska, takže tam máme rybníky, máme tam krásné lesy, takový remísky, za mě to je pohádková vesnice. Já tam hlavně rybník na konci vsi i uprostřed vsi, hned vedle kapličky a vedle hospody a to si myslím, že je takový centrum celý obce, ta kaplička s tím hostincem.
3: Ptát se tě na cestovatelské sny je asi zbytečné, protože my si povídáme ve chvíli, kdy jsi zbalená na velký trail po Novém Zélandu, takže až zvládneš tento trail, tak máš ještě nějaký cestovatelský sen?
2: Určitě, moc by se mi líbilo podívat se na zasněžené vrcholky v Nepálu a potom se podívat na Jávu a do Indonésie. To jsou takové moje velké sny, kam bych se já chtěla podívat.
3: Jak relaxuje cestovatelka? Kde spočinou její toulavé nohy, když je, řekněme, unavená a potřebuje načerpat energii?
2: Já mám ráda svůj klid a když jsem v Debrníku, tedy ve vesnici, kde bydlím, tak mám v Debrníku takové oblíbené místo, říkáme tomu u kapličky. Je to kaplička, kde je ve výklenku taková vázečka s kytkou a i svíčka. Je to hned na silnici před lesem, mezi polem a loukou a upřímně tam já chodím moc ráda. Od mýho baráku jsou to necelý 2 kilometry a já vždycky jdu u té kapličky se pomodlím, tak jako se vyklidním, zžiju s tím, trošku prožiju to, co jsem měla možnost prožít někde jinde. A potom je to určitě západ sluníčka a u nás za barákem a taková teďka už javorová kaštanová álej, co jsme před barákem dřív měli, teď už tam těch stromů tolik není, ale když jsem byla malá, tak to byla nádhera. No a potom jedno z mých opravdu oblíbených míst bude určitě právě ten toulavý domeček, který mám kousek od baráku a který je mezi loukou, rybníkem a lesem a to je pro mě takový ráj na zemi. Tam je opravdu klid a přála bych si, aby byl domovem nejenom pro mě, ale i pro všechny mé blízké.
3: Říká Anežka Pecháčková z Debrníku na Táborsku pro Český rozhlas České Budějovice Mirka Nezvalová.

0: Oproti minulému týdnu si tento víkend pro nás připravil příjemné teploty, ale vydrží to? Dozvíme se právě teď.
1: Počasí.
0: Slovo nyní dostává Eva Houbová z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Evo, hezké odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Nejdříve se podíváme na dnešní noc a také zítřek, tedy neděli, a k tomu přidáme rovnou i pondělí.
2: Ty příjemné teploty vydrží, jenom se k ním přidají srážky. Mezi tlakovou výší nad východním Atlantikem a níží nad severní Evropou k nám bude proudit vlhký, ale poměrně teplý vzduch od severozápadu. Rozeznali bychom v něm i jednotlivé fronty. Během noci na zítřek se zatáhne a přidají se srážky. V neděli i v pondělí čekáme tedy oblačno až zataženo a na většině území občasný déšť nebo přehánky. V neděli k večeru se ojediněle může objevit i bouřka. Teplota ráno se bude pohybovat kolem 15 stupňů, odpoledne kolem 22. Vítr, ten vezmu už teď rovnou, pované po všechny tyto dny až do středy, převážně mírný severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu, jenom ve středu přechodně čerstvý 4 až 8, v nárazech kolem 55 km v hodině.
0: Už jsme ty jednotlivé dny nakousli. Jak to bude vypadat tedy v následujících dnech, co se týká počasí, nejenom kromě větru, to znamená konkrétně v úterý a ve středu?
2: Velká oblačnost ještě zůstane, ale bude ubývat těch srážek. Ve středu budou už jenom ojedinělé a potom od čtvrtka už zřejmě žádné. Teplota ráno zůstane kolem 15 a odpoledne bude trošku vyšší než v neděli a v pondělí, tak kolem 24 stupňů. No a v dalších dnech to vypadá na více sluníčka a ještě trochu vyšší teploty.
0: Krásné a pozitivní zprávy nám do vysílání přinesla meteoroložka Eva Houbová, které děkujeme za informace. Mějte se moc hezké, naslyšenou.
2: Vy taky, děkuju a naslyšenou.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
1: a Petr Kostka.
4: V nedělním Vltavínu vás čeká procházka parkem Hlaholice v Boršově nad Vltavou, zavítáme do Horních Kněžeklad, do Stráže nad Nežárkou a na závěr si připomeneme Letce Prokopa Brázdu. Tak nezapomeňte Vltavín v neděli po zprávách v 9. K poslechu vás zve Zdeněk Zajíček.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Spolek Tábory Aurora, který zrušil pobyty pro děti z dětských domovů, teď hledá brigádníky na pořádání sbírky. S letními prázdninami začíná sezóna v horských areálech. Dustin Hoffman uvedl na festivalu v Karlových Varech film Absolvent. Zítřek bude občas deštivý, teploty se budou pohybovat kolem 22 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Policie prověřuje spolek Tábory Aurora, který na poslední chvíli zrušil odjezd na zaplacené letní tábory pro děti z dětských domovů. Na jihu Čech se to týkalo 23 dětí z domova ve Volyni na Strakonicku. Na případ upozornil ve čtvrtek Radiožurnál. Ředitelé dětských domovů za akce zaplatili desítky, někdy i stovky tisíc korun. Český rozhlas teď zjistil, že prověřovaný spolek od čtvrtka hledá brigádníky pro veřejnou sbírku na podporu dětských táborů pro děti z dětských domovů. Spolek na dotazy nereaguje a ani policie se zatím nechce k věci víc vyjadřovat. Kvůli zrušeným táborům začali lidi dětem přispívat v několika sbírkách. Jednu spustil právě i prověřovaný spolek. Lyžařská střediska na Českých horách zahájila letní sezónu. Provozovatelé areálu otevírají lanovky, bikeparky i další atrakce a čekají na první silnější vlnu návštěvníků. Na šumavském Zadově se mezi novinkami objevily horské káry, na kterých lidi jezdí po sjezdovkách.
3: Moc se těšíme.
4: Paní Laťka přijela až ze Zlína.
3: Byli jsme na Modravě a dneska jdeme vyzkoušet ty kárky a podíváme se na Zadov.
4: První větší příval návštěvníků pracovníci areálu očekávají v příštím týdnu. Přibližuje ředitel lyžařského areálu Zadov Luděk Sáska.
5: Je státní svátek, prodloužený víkend, ale obecně první polovina července většinou je návštěvnost nejslabší. Samozřejmě vyhrává jako první dovolená moře a pak teprve přijdou na řadu Čechy a České hory.
4: Letní vyžití pro návštěvníky má například i lyžařský areál Lipno. Kromě lanového parku nabízí třeba stezku korunami stromu nebo hřiště Království lesa. Ze Zadova Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
2: Herec Dustin Hoffman uvedl na Karlovarském festivalu projekci snímku Absolvent. V něm stvárnil v roce 1967 nervózního mladíka, kterého svádí starší žena. Byla to jeho první filmová role a získal za ní nominaci na Oscara.
6: Byla to náhoda, že jsem roli dostal. Mike Nichols byl tehdy významným režisérem, takovým Spielbergem tehdejší doby. Prakticky 2 roky hledal člověka, který by se stal tím absolventem. Už byl tehdy přesvědčený a říkal, dobře, nejde to natočit, nedá se nic dělat. A poslední den, kdy někoho hledal, jsem byl na řadě já a Catherine Rossová. Ale kdybychom na tom místě byli 2 roky předtím, tak bychom ty role nedostali. Dostali by je ti, kdo přišli až na závěr.
1: Počasí.
2: V noci bude místy na jihu Čech slabě pršet, teploty klesnou na 16 až 13 stupňů. Zítřek bude oblačný až zatažený s občasným deštěm nebo přehánkami, k večeru se můžou objevit i bouřky. Maximální teploty budou mezi 21 a 24 stupni, na horách naměří od 17 do 20 stupňů. Foukat bude mírný severozápadní vítr a biozátěž bude nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Pozor na silnici 166 u Chvalčin na Českokrumlovsku, srazily se tam dvě motorky. Na silnici 105 u Týna nad Vltavou máme další nehodu, tentokrát jednoho motorkáře, a s omezením počítejte dál mezi Poněšicemi a Kostelcem na Českobudějovicku. Tam policie vyšetřuje nehodu osobního auta. Buďte opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
7: Dnes začnu výsledky jednoho zkoumání. Podle vědců totiž existují 2 druhy smíchu. Upřímný a falešný. A je jasné, že ten první má léčivé účinky, zatímco ten druhý, hraný, člověka spíš dostane do psychických problémů. Jestli máte od přírody dar pořádně se od srdce zasmát, máte vyhráno. Díky smíchu jsou totiž lidé šťastnější, zdravější, atraktivnější, družnější a lépe se s nimi spolupracuje. snad nám to půjde i dnes v dalším dílu našeho pořadu. U dalšího kousku vás tedy zdraví i dnes Patrik Rozehnal, který přišel, abyste se mohli zasmát.
0: Jakon to taky zadarmo nedělá.
7: No, takhle to vypadá, že snad beru miliony.
0: No, tak to snad ne, ale postarat se o sebe umí zas jinak, to se nebojím.
7: To se nebojím a taky toho, že by snad dnes nebylo veselo s mužem, který se narodil 7. června roku 1906 v Lomnici nad Popelkou.
0: No, to je celý on.
7: I dnes uslyšíte spoustu ukázek z filmů, televize i rozhlasu. Jejich tolik...
0: Že už je neměl kam dát?
7: To zase ne. Byl to muž s robustním, ale lišáckým projevem.
0: No, to je celý on.
7: A patřily k němu i krásné komediální figurky.
0: To je celý on, jak povídám.
7: Ano, to je celý Josef Bejvl. A právě na něj budeme tentokrát vzpomínat.
0: Tak to jo, to je něco jiného. Já myslím, že mu chcete něco dávat.
5: No.
7: Tak leda čestné uznání, že je to ten nejšibalštější děda českého filmu.
0: Tak pro čestné uznání to já jsem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Hele, co mu dá takovej diplom, jako dostal náš sbor od svazu požární ochrany?
7: Ale kšt, potichu, bude písnička pohádková.

s písničkou jdu jako ptáček. Ptáčku, vyleť až nad obláček. Zaspívej tam sluníčku, tuhle naši písničku, ať na cestu nám pěkně svítí, nemračí se ani chviličku. Já s písničkou jdu jako ptáček, někdy spadnu na nos, to se ví. Jen si začnu zpívat jako ptáček, hned mě všechno přebolí. Kdo se nerad usmívá, ten je starý protivá. Hej, na světě je přece krásně, tralala.

s písničkou jedu jako ptáček. Hije, hije osličku. Už mě domů nese můj ušáček, pospěšme si trošičku. To se děti podiví, až nás oba uvidí. Hej, vyženeme bídu z domu, už nám nesmí do dveří.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Bavit nás dnes bude Josef Bejvl, který se narodil v Lomnici nad Popelkou. Byl synem poštmistra a už od dětství se věnoval divadlu. Láska k prknům, která znamenají svět, i proti otcově vůli, přivedla mladého Josefa už v roce 1925 k venkovským kočovným společnostem, kterých vystřídal celkem 19. A tak mezi lety 1925 až 1939 hrál třeba u ředitele Karla Želenského, Karla Jičínského i Josefa Burdy. Ve 30. letech prošel také divadly Uranie, Vršovickým Jiráskovým divadlem v Praze a nakonec i Brněnským zemským divadlem a od roku 1951 až do konce svého života hrál v městských divadlech pražských. Jestli stále váháte, odkud tohoto muže znáte, tak vám prozradím jednu z jeho nejslavnějších rolí a také si ji pustíme. Vzpomínáte ještě na pohádku Obušku z pytle ven režiséra Jaromíra Pleskota? Kdo pak tam potulnému pocestnému nabízel imaginární jitrnici? No přece hostinský Josef Bejvl.
2: Pozdrav pánbu, muzikanti.
3: Pozdrav pánbu, pane hostinský. Říkal jste muzikanti?
2: Říkal jsem muzikanti.
3: Ať se koukám, jak se koukám, vidím jen jednoho. A to jsem já sám.
2: A ten druhý ti vytrubuje příště. Jsem já ale čtverák, co? Chtěl bys? Víš?
3: Je. Ta voní.
2: Když si zaplatíš, můžeš jich spořádat celou mísu.
3: Já nemám peníze.
2: Nevadí, já ti dám zadarmo dobrou radu. Bez peněz do hospody nelez. A dobrý už to pusne.
1: Když už jsme u toho pohádkového světa, nezapomeňme i na takové filmy jako O medvědu Ondřejovi nebo Jak se Franta naučil bát. I tam si Josef Bejvl zahrál. A v obou filmech to byl dřevorubec. Tak teď ta ukázka z pohádky Jak se Franta naučil bát. Režie Jaroslav Mach.
4: Já musím dál do světa. Ještě jsem se nenaučil bát.
5: Já bych se vsadil, že tam zůstaneš.
6: Když jsem viděl, jak se koukáš na to děvče, tak...
4: No, líbila se mi. Moc.
5: A proč tam na ně nepočkal, aby si to řekl?
4: To jsem nemohl. A kde pak, to jsem nemohl.
7: Proč pak?
4: Protože jsem se bál, že by se zlobila.
5: To lidi, tak ty se zbál.
4: Hrozně jsem se bál, že by se mi vysmála. Bál jsem se, že by se mi vysmála. Bál jsem se. Já se bál. Poslechněte, já se bál. Tak já jsem se to přece jenom naučil.
5: No vidí. Tak už nikam nemusíš. Sedr se a hajdu zpátky do mlejna.
4: Kverutce. Kde pak? Já mám teď vážně strach.
5: To by bylo pěkný. Když se naučil bát, tak se musíš naučit ten strach přebát.
4: Neříkal jsi sám, že člověk má umět všecko?
5: Tak na co čekáš?

0: Josef Bejvel byl originálním představitelem osobité, robustní a jak se také mezi odborníky říká, bodré komiky. Komické role podtrhoval svým temperamentem, šibalstvím, zvláštním vysokým hlasem a také menší, zavalitou postavou. Na tu, kdy si mimochodem vzpomínala i v jednom z rozhlasových pořadů jeho kolegyně, herečka Stella Zázvorková.
1: Jak to říkal pan Bejvel, když mu nařídili, bylo mu asi 67 let a oni mu v Lázních nařídili redukční dietu. On, jak byl vždycky takový, se podíval na toho lékaře a povídal, pane doktore, co si to dovolujete? A ten lékař říkal, pane Bejvle, mistře, my chceme, abyste tady byl dlouho. A on se na něho zadíval, povídal, víte co, na to se můžete panem doktorem vykašlat. Já tady chci být krátce, ale dobře.
0: Teď už se přesuneme ale mezi dospělácké filmové ukázky. Je před námi film Tři přání režisérů Jana Kadára a Elmara Klose. Hrdinou je Petr Holeček, právník, který pracuje jako obyčejný úředník v účtárně stavebního podniku, protože jeho strýc byl souzen a odsouzen. On i jeho žena mají malé platy, žijí společně s rodiči a malým Petříkem ve starém Pavlačovém domě na Žižkově. To vše je zdrojem neschod, ze kterých mu ale pomůže kouzelný dědeček, kterého potká jednou ráno cestou do práce v trolejbusu. I ten mu do cesty přihraje povýšení. Jak k tomu dojde? No prostě zařídí, aby na oko přijel k němu do práce řidič ministra a pozval ho na ryby. Tím řidičem je samozřejmě kouzelný dědeček sám. Co na to, pan ředitel? Toho hraje právě Josef Bejvel.
2: Vy doopravdy jezdíte se soudruhem ministrem každou sobotu na ryby?
3: Kdo vám tohle říkal?
2: Tam, přece jeho šofér.
3: Ministru?
2: Ano.
3: Děda. Pane doktore, dneska musíme dřív vyjet, jede se až na Šumavu.
4: Soudru řediteli, zdůrazňuji, že za nic nemohu.
5: Prosím, prosím, to přece nestojí za řeč. Všechno je v naprostém pořádku. Mohl jste přijít sám a říct si, že ano? Nebo jste si myslel, že to bez vás tady v sobotu nepůjde, co?
3: No a teď běžte, běžte.
5: Ministři na radě čekají.
4: Ale já...
3: Jak čas práci, soudru řediteli.
5: Čas práci.
3: Pane doktore Honem, jinak to bude na mě.
4: Slyšíte? Tak soudruzi, lovu zdar a ať jsou aspoň takovýhle.
5: Vy tajnostkáři.
4: Já přesto připomínám.
3: Naschledanou.
5: Naschledanou.
4: Prosím vás, dejte mě osobní kartu toho Holečka.

0: tichý, skromný chlapec.
1: Prosím.
0: Jak málo někdy známe své vlastní lidi, soudružko.
2: A tak se stalo, že jsem byl povýšen.
3: Je na čase si dopřát další písničku. Pozor, tentokrát bude zpívat Josef Bejvl sám. Ukázka je z pořadu Bejvávalo.
4: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

jistě by dům ten z klidu vyrušilo. Jednou, když do Prahy přilétla vesna, stromy, když kvetly vzá.

0: že s těby dům ten z kvítu vyrušil.
1: Před chvílí Josef Bejvl jako zpěvák. Za okamžik jako herec televizního seriálu.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si totiž v úspěšné detektivní sérii nazvané Hříšní lidé města Pražského. Objevil se hned ve druhém díle jako taxikář. Ten, který se domnívá, že viděl pachatele, po kterých Rada Vacátko a jeho tým ze čtyřky pátrají.
3: Tak spuste.
4: No, tak tady v tom zvláštním vydání píšou, že z toho krámu vyšli nějaký dva lidi. Jeden velký a jeden malej. A já chci ohlásit, že jsem zrovna teď vez takový dva chlapi, jednoho velkýho a jednoho malýho. Do Berouna na nádraží. Právě jsem se vrátil a koupil jsem si ty noviny.
3: No, no tak to je od vás velice správné.
1: Hříšní lidé města Pražského vzbudili hned po své televizní premiéře v 69. roce velký rozruch. Byl to ve své době totiž hodně ceněný seriál. Kriminální povídky Jiřího Marka pak dokonce vyšly i knižně a měly stejně velký úspěch u čtenářů jako seriál u diváků. A je s podivem, že policejní archívy, které byly tehdy hodně hlídané, byly tomuto muži zpřístupněny. A mohlo tak vzniknout dílo, do kterého se právě teď vrátíme, abychom zjistili, jak to bylo s pachateli. Vzpomene si na ně Josef Bejvl?
4: Já jsem si jeho mrktu a tam zrcátku cestou. Ono taky, co má člověk pořád cestou dělat,
3: no jo,
4: že?
3: No, jo, no. No a co takhle, jak vypadali, myslím, jako oblek?
4: No tak, no, tak šoufl oni nebyli.
3: No.
4: Ale elegance nějaká to tas taky ne. Oni byli tak spíš takový hogo-fogo frajeři, jestli víte, co ti myslím.
5: A proč jeli do Berouna, to nevíte?
4: Jo, to nevím. Hned, když nasedali, tak jsem jim povídal, že to bude jako drahý. Ale ten velký tlustej na to, že já bych neměl péči.
3: No, tak nám je teď hezky popište oba, tedy myslím, napřed toho menšího, no, tak jak...
4: Jo, tak ten malej,

0: Já vlastně nevím, já jenom vím, že byli zlatý a že se mu blejskali v hubě.
1: A co vlasy? Nebyl on takovej...
0: Jo, jestli chcete říct, že byl dozrzavat, tak to byl. Toho jsem si všimnul, když si dal dolů čepici a utíral si pot.
1: A vlasů měl hodně?
0: No, ani ne. Spíš...
1: Málo?
0: Jo, tak.
1: A teď pozor. Co tadyhle?
0: No jo, sakra, počkejte. Teď si vzpomínám. Na čele on měl jizvu. A jak tak byl udejchaný, tak byla celá červená. To jsem si všim dobře. To jo.
1: No tak to je jasný. Valínek Václav, vulgo Tlustej Venca. Ten nebezpečný lump, pane Rado.
2: Doplním ještě, že režii měl tehdy Jiří Sekvenc. Domovskou scénou Josefa Bejvla v dobách jeho největší kariéry byla Městská divadla pražská. Ale v roce 1959 hostoval i v Pražském národním divadle jako Josef Habsberg v Našich furiantech Ladislava Stroupežnického. Výtečně se ale uplatnil i v charakterních a všemi mastmi mazaných komických postavách českého i světového repertoáru. Byl popelářem Alfrédem Dulitlem v Pygmalionu a My Fair Lady, loupežníkem Sarka Farkou v Drdově hrádkách s čertem, starým Pištorou v Langrově obrácení Ferdiše Pištory, starým Lízalem v Mariše, Falstafem ve Veselých paničkách Windsorských a ve spoustě dalších rolí. My se vrátíme ale do filmu. Ten staví na úspěchu dalšího televizního seriálu Tři chlapy. Tentokrát to jsou ale tři chlapy na cestách. Vyrazí autobusem na cestu po českých zemích a navštěvují nejrůznější zemědělské závody. Jak je tam přijmou? Pustí je tam? To trochu záleží i na Josefu Bejvlovi. A taky režisérovi Oldřichu Lipském.
3: Štěpák! Špatně! Všecko špatný! Musíte prominout, já vím, že jste byli ohlášeni, ale my už 3 dny nikoho nepřijímáme.
4: A proč? Něco nakažlivýho? Karanténa nebo?
3: Ale to ne, ale naše zootechnička nechce o žádný návštěvě ani slyšet. Představte si, má o celý procento větší úhyn, než má v plánu a než mají všechny okolní farmy.
4: Prosím vás, nešlo by to nějak poprosit, mě by zrovna tohle strašně zajímalo.
3: To bych vám ani nedoporučoval, ona je hrozně divná. Minulý týden vyhodila i našeho obvodního veterináře.
4: Ale...
3: No a? Co vám mám povídat? Sedí tam ve dne v noci.
4: Kde?
3: No tady v našem přijímacím prvním pavilonu.
4: A co tam dělá?
3: To je to. Nic. Jen sedí, kouká do jednoho místa, jo? Teda pravda, tu a tam něco zapíše, že? Ale jinak, co vám mám povídat? Moje stará už tam začala nosit obědy.
2: Josef Bejvl byl úspěšným komikem, což se projevilo i tím, že ho mnohokrát zvali do nejrůznějších estrádních pořadů. Nejen rozhlasových, ale i televizních. Takže se objevil třeba i v pořadu Kavárnička u zvonečku, kde si zahrál scénku s Helenou Růžičkovou a Jiřím Lírem. Tak abych vás uvedl do děje. Sedíme v kavárně, manželé Helena Růžičková a Josef Bejvl si něco objednali a u druhého stolečku posedává Jiří Lír, který začne pokukovat po Heleně Růžičkové. Ta začne flirtovat, ovšem manžel si tak něco po dvousi povídá.
3: Sakryš, to je špatný.
2: A luští u toho křížovku.
3: Tak nevím, co myslíš, drahouš, mám obětovat dámu, nemám obětovat dámu.
5: Obětuj dámu.
3: Jak myslíš? Ale teď. Aha. To byl tak.
6: Sakra. Miluji vás. Ten blbec vedle, to je váš muž.
3: Mm-hmm.

0: Ale teď.
1: Jsem počestná žena.
0: To jo.
1: V sobotu nemohu?
0: Tak to ne.
1: Snad v pondělí odpoledne.
0: A jo, ono by to šlo.
1: Probůh, buďte opatrný. Ten blbec vedle je můj muž.
0: Tak to jo. No vidíš. Vidíš, jak to jde.
2: Pardon, promiňte laskavě. Nechci vyrušovat, ale... Promiňte.
0: Ano, tak co děláte, člověk?
2: Ano. Porazil toho pindíka. Tady vedle táhne. Je tady, prosím pěkně, volné místečko.
1: Ano. Myslím, že tady máme volné.
2: Děkuji vám.
0: Ano, to je po partii.
2: Děkuji vám.
0: Uložte figurky.
1: Ano.
0: Tady budete mít místečko, habaděj.
2: Děkuji vám.
0: Drahouši, musíme pamatovat na Navrátila.
1: Ano.
0: Bude se balit. Pane Vrtní.
3: Prosím.
0: Platím, nebo se ztratím.
3: Jsem tady, prosím. Pane. Taková 4 pívečka, prosím.
0: Jak to? To bude nějaký umyl, ne? Já jsem měl jedno pivo. Žena měla jedno pivo. To jsou dohromady 2. A počkejte, sakra, tady jsou popletený tácky. Můj tácek má tady ten pán vedle. Oni si ho pořád se ženou podstrkovali.
1: Ale to se jenom podle, tady vůbec v žádném případě se dělají, co mají vůbec jedině.
2: Promiňte, laskavě, ale já vůbec
1: budučím. Vyžde
0: a ti nekecej. Co mě budete vykládat? Vy jste na svůj tácek napsal, že jsem blbec a... To je tady hned ten tácek s těma 4 pivama. No. Na mém tácku je napsáno, že žena v sobotu nemůže. Tak se dobře podívejte a dejte sem
1: to. Ale co by se pláděl, tak co lůbá, co bude, co
0: nečeká, co to řekne. To je pořád nějaké opovídání.
1: Buď tácek těchto,
0: dejte se to tácek. Teď je to jasný.
2: Prosím, podívejte. Tadyhle. V sobotu nemůžu. Snad až v pondělí odpoledne. Buďte oprt. Opatrný.
0: Kolka, ty škrábeš to jedno.
2: Opatrný. Ten blbec vedle je můj muž. A 2 piva. Žádný 4. Tohle je můj tácek. To psala moje žena. Ten blbec vedle jsem já. Jedno pivo měla ona, jedno jsem měl já. Přece nejsem blbec. A tady, prosím, podívejte se. Miluju vás a 4 piva, jo. Miluju vás a... No, teď je to jasný, prosím. On miluje mou ženu a má 4 piva. Teď je to jasná kupacka. On miluje a má 4, já jsem blbec a mám 2. No ne?
0: Buď, teď mě to došlo. Co mi to děláš? Co
2: ti si to děláš?
4: Po filmovém úspěchu Zdeňka Podskalského u filmu Světáci se rozhodl, že natočí jakési volné pokračování, podobnou komedii, tentokrát ale vražednickou. Dostala název Ďábelské líbánky. Byla natočena na Úsvitu normalizace a vědomě opustila jakékoliv spojnice s dobovou realitou. Režisér se tu odal spřádání nejrůznějších výstředních zápletek. Hlavními hrdinkami jsou 2 ženy, které soupeří o muže. Jednou z žen je i Jana Brejchová, která vyrazila s Vlastimilem Brodským na chalupu na Šumavu. Jejím majitelem je mimo jiné i Josef Bejvl. A jsme u večeře, u jídla a dodávám otráveného.
5: Mladá paní mě dneska k vaření pomalu ani nepustí.
6: Dneska musíme Ryšánkovi trochu přilepšit.
5: Vybral jste si dobře. Na jedné straně je to přece jenom vědecká pracovnice a ona umí zadělávat i na knedlíky.
1: Něco takového jsem ještě neviděla. To jsem dělala skoro sama, že?
5: No, abyste by byla taková boubelka.
0: Jel mu nandejte, mladá paní, on to potřebuje.
3: Je.
0: A kluci, on to jak...
5: Pane Medrindáče.
0: On se potřebuje nadlábnout. Jak to tak merčím, on si to dneska zaslouží, kluci tyrknu.
6: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Dobrou náladu rozdává na vlnách Českého rozhlasu, aspoň doufám, Patrik Rozehnal, ale hlavně Josef Bejvl, na kterého vzpomínáme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na filmovém plátně se objevil krátce po válce. Snad vůbec nejkvalitnější filmovou rolí bylo jeho účinkování ve filmu Soudný den režiséra Karla Steklého. Čeští filmoví diváci si ho ale patrně nejvíc pamatují z role lakotného hostinského z filmové pohádky O Bušku z pytle ven. Ukázku už jsme si pouštěli. V pozdějších letech ale už hrál jen drobné a epizodní role. Stvárňoval často různé dědečky, úředníky, dělníky a také vrátné. Mimochodem, toho si zahrál a docela úspěšně i v komedii Oldřicha Lipského Jáchyme, hoď ho do stroje. Byl to vrátný v tělocvičně, který tak trochu pomáhal chytit i pana Koudelku.
2: Řekni jim, Bohušku, že sem vždycky přijde. A bezdůvodně, to prosím zdůrazni. Bezdůvodně mě napadne. Řekni, že už tu byl dvakrát a vyhrožoval, že se zas vrátí. Vždyť je to blázen.
3: Pojď sem. Počkej. Blázinec. Blatníky. Vys mototechna.
4: Pane docente, volali z tělocvičny, že tam ten Koudelka neustále chodí a pere se bezdůvodně s jedním zaměstnancem.
5: Je, František.
6: Jasný případ inzultační mánie. Holna, Malota. Ale tentokrát jedu osobně s vámi.

0: To byla po mně scháňka.
1: Ale hochu, hochu, zápasy už dávno skončily.
0: Fajn.
2: Karlíku, pozor, už je tady zas. Já opakuji. Karlíku, Karlíku, pozor, už je tady zas.
3: Kde je?
2: Teče nahoru.
3: Počkat, počkat. Co má na sobě?
2: Je v zápasnickým. Má to kimono.

0: Karlíku, tak už ho mají. Já opakuji. Karlíku, Karlíku, tak už ho mají.
1: Diváci a posluchači budou znát určitě Josefa Bejvla i z rozhlasu. Třeba z takových her jako Mikeš, Revizor, Aktíku, Bajaja, Paní ministrová, Ferda mravenec, Vyhrávala kapela, Silnice, Tygr, Lakomec, Lásky, žal a smích, V obětí ochechule a dalších. My se ale vrátíme do filmu, tentokrát do série ze 70. let o jihomoravském vínu. Snímek se jmenuje Bouřlivé víno. Josef Bejvl si tu zahrál vinaře, za kterým přijeli lidé z Ostravy požádat o pár lahví na svatbu. On má málo, tak poprosí souseda. Aneb, jak napálit Ostraváky s šizeným vínem? Slušelo by se ještě dodat, že film vznikl v roce 1976 díky režiséru Václavu Vorlíčkovi.
2: Dobrý den.
3: Dobrý.
2: Chlapa, rádi bychom koupili trošku vínka, vidíte, tak 15 litrů.
3: Moment.
2: Pojď.
3: Počkej. Ty, kvasnička. Přijeli z Ostravy. Potřebuji trochu na svatbu. A já mám sotva tak pro sebe.
4: Kolik?
3: Asi 15 flašek.
4: 15. Vem to místo.
3: Děkuji. Posaďte se.
4: Děkuji. Dej jim okoštovat, já to přichystám.
3: Jo. Tož poslušte si. Prosím.
4: Děkuji.
3: No.
5: Tak, na zdraví.
3: Zdravíčko.
2: Na zdraví.
5: To je ale víno. Sladké jako cumel.
3: Není špatné. Je vidět, že tomu rozumíte.
5: Neměli bychom zjistit.
2: Není to bude stačit.
4: Proboha, co jim to? Tomáš Fuk, Jožko.
6: Tak, tady to máte. Jsou po 16.
5: Vidíš, v krámě je za 19.
6: No a to ještě neví, co kupujete, víte?
5: To je pravda.
2: Tady je to ze záruku.
6: No tak z tohle sudu vám klidně záruku můžu dát, je to moje směska.
3: To teda je.
1: Josef Bejvl byl, jak už jsme řekli, herec s výrazným komediálním talentem, který velmi často vystupoval po estrádách a v estrádně laděných televizních pořadech. Byl oblíbencem i Zdeňka Podskalského, který ho párkrát obsadil i do svého televizního zábavného pořadu Kabaret u dobré pohody. Tentokrát mu přiskl opět Helenu Růžičkovou a scénka se jmenovala Sňatkový podvodník.
7: Slečna Violka Drouda!
5: Dobrý den!
8: Teď to, co? Tak co, budu potrestat nebo vyznamenám?
5: Slavný soude! Tento bezcitný, nebezpečný svůdce nalákal mě a setřel můj dívčí pel. Zneužil mé mladické neskušenosti.
8: Slavíčku, Slavíčku, můj ptáčátko, moje koňadro. Kolibříku, můj sladký, tak si se mnou nemluvila. Tenkrát, onen májový večer, když jsme se seznámili, vzpomínáš ještě na ten blahý lásky čas?
9: Paní svědkyně, vy jste toho člověka krmila?
5: Ano, ano, slavný soude. Pekla se mu buchty, no řekni, řekni tady, prosím, panu soudci, jaké byly moje buchty, no? Jaké?
8: No, tady ty byly. Pardon, promiň, tady ty byly. Hrozný, pane předsedo. Takhle jsem si doma roztoukal klasíkem a drobil si je do kafe.
5: Musí a likér se mu dávala, slavný soud. Ano, likér.
8: Jen jednu skleničku. Já ani víc nechtěl, to by mi tak scházelo, abych tohle viděl dvakrát.
9: Počkejte, počkejte, vraťme se k věci.
8: Prosím.
9: Sliboval jste manželství a svůj slib jste nedodržel.
8: Pardon, dovolte, abych se ohradil. Tedy je pravda, že jsem Violce slíbil manželství, ovšem pod jednou podmínkou. Ať řekne, pane předsedo, pod jakou podmínkou?
5: Ano, slavný soude, sliboval mě manželství pod podmínkou, že vyhraje první cenu v Matesu.
8: No, prosím, a vyhrál jsem? Nevyhrál, pořád na to čekám.
5: To jsem navěděl.
8: Co chceš dělat, drahá?
5: Že tvůj slib stále ještě platí.
8: No, samozřejmě, přece nemluvím do mě.
5: Ach, ty můj.
8: Takže
10: se řekne ta tygrovita. Pane předsedo, buďte klidný, já matce se nesázím. Vzduch.
8: Miláčko, všem nevím, kdo teď bude s tebou sedat na kanapíčku, držet tě za ruku, když mě zavřou do temné žalářní kopky.
5: Ach ne, ne, ne, bože, to jsem nechtěla. Slavný soude. Beru žalobu zpět.
9: Prosím.
5: Viktorek se ke mně vrátí. Napiču mu boh, ty milou.
8: Nevyhrožuj, tady se všechno zapisuj.
5: Ach, ty můj. Ty můj sladký ničemu. Poroučím se, pane předsedo. Má úcta, slečno. Počkám na tebe před soudem.
8: To jsou radost.
1: Je čas, aby nám Josef Bejvl zase zaspíval. Písničku uslyšíte v zápětí.
11: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

na věži Novoměstské bydlení je tuže hezké, bydlela tam Baruška, Hlásníková dceruška. Byla pana jako kvítek, útlých boků štíhlých lítek, inu jako z obrázku, stvořená jen pro lásku.

svého mládenečka, který ji vklous do srdéčka, když šla jednou poraní. Od Ignáce zkázání, vždy když hlásný 12 troubil, ve věži se s panou snoubil, v komůrce s ní poseděl, aby hlásný nevěděl.

k panence. Místo 12 troubil 10, mládenec si ani nese, když mu za ty moresy

hned zpátky, že se dolů nepustí, že jim všecko

0: milostivou dispensí. Odešel pak na penzí.
1: Dál pokračuje náš pořad, se kterým vzpomínáme a dáváme hold herci Josefu Bejvlovi.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si mimo jiné i v Chalupářích. Ve slavném televizním seriálu, který se natáčel v létě 1974 na Příbramsku, ve Višňové. Vesnici, která byla vybrána nejen pro svou malebnou polohu, ale i pro výstavnost a estetickou úpravu obce. A co je pro dnešek pozoruhodné, že tehdy stál seriál 12 milionů korun. To by dneska nestačilo možná ani na jeden díl. Josef Bejvl si tu zahrál starousedlíka a když v hospodě řešili, co dát Bohoušovi jako dárek, zapřemýšlel také, jak je to vlastně s titulem Zasloužilý umělec. Mimochodem, on sám ho dostal už v roce 1966.
3: Ale chlapi, stejně zajímalo by mě, jak to je, když se jmenujou ty zasloužilí umělci.
4: No to někdo podá návrh. Jako tuhle makovec, že jo?
3: Sedíte, co pak makovec je ve vládě?
4: No právě, to já myslím jako příklad. To se mi to navrhují organizace. Tak to přijde do vlády, vláda to projedná, schválí, ministr jim to potom předá, ale to jste přece museli vidět v televizi, ne?
3: Co pak tohle známe? Ale já myslím jako tohle, víš?
4: Co?
3: No, kolik to hodí? Co oni na to berou?
4: Nic. To je čestný titul.
5: Čestnej.
6: O to by se tak někdo drál.
5: Peťo!
3: Jasné. Prachy. Tak jste neviděli, že to berou v takový ty, jako rouře? Mm-hmm. Aha, proč asi?
7: Roura, to je pouzdro.
5: Utrál.
7: No, na ten diplom, tam to mají napsaný. Že jo?
3: No, jestli. Viděla jste někdy, že by to nějaký ten umělec sám veřejně rozbalil?
7: Na co?
3: Kdo ví, co v tom je? Když fotbalisti vyhrajou nějaký zápas a dostanou skleněný pohár, tak ho taky hned zvedají nad hlavu, aby každý viděl, že je prázdný, že v něm nic není.
5: A když dostanou plechový pohár, tak ho taky otočej takhle dnem nahoru, aby bylo vidět. No.
3: A přitom stejně všichni víme, že berou od zápasu za gol, kalorní, za tréninky. No a to je klub, který žije z příspěvků. Takovej ministr, ten musí mít přece daleko větší možnosti.
1: Když se seriál Chalupáři natáčel, tak ve vesnici nesměli štěkat psy a jezdit traktory. Na herce se ve Višňové na Příbramsku nevzpomíná jako na nafoukané herce. Ale na druhou stranu kontakt s obyvateli nijak zvlášť nevyhledávali. V pauzách hráli karty a popíjeli, protože se natáčelo pouze za sluníčka. A podle pamětníků to bylo tehdy opravdu hodně horké léto. Ve Višňové se natáčely jenom exteriéry, tedy ne záběry z hostince ani vnitřek Humlovy chalupy, kterou filmaři trochu poničili, to proto, aby zapadala do jejich konceptu vesnického domku. Takže místo železného plotu postavili ten dřevěný, který znáte z obrazovky. V seriálu je také autobusová zastávka na místě, kde ve skutečnosti nebyla. A v hostinci tam pak měli herci maskérnu a něco, co bychom dnes nazvali jako catering. My se ale vrátíme do seriálu a opět za tvorbou dárku pro Bohouše.
3: Potřebuju obraz na dárek, víš. Musíme se nechat vidět.
8: Teda jako do kdy?
3: No do večera.
8: No stejno, to já bohužel nemám nic hotovýho. A do večera nemůžu jen tak něco, to nejde prostě, to nemůžu takhle tak snížit.
3: Tak děti, prosím tě, to bys mě otrávil. Nemám nic hotovýho.
8: No nemám, no.
3: Počkej, co je tohle tady, no? Třeba.
8: No tak to si u mě nechal dělat jeden vododráhy, ale 250 kámů bylo moc, tak mi to tu nechal. Pěkný, co?
3: To je... Že se mu ani nedivím.
8: Cože?
3: No ale že seš to ty, tak stovku ti za něj dám.
8: Jste dobrý.
3: Ovšem tu mašinu budeš muset přemalovat, víš? Tohle je vysloveně železničářský obráz.
8: Teda strejdo, já nevím, jaký vy máte představy. Pomalování? Ale já nemůžu z lokomotivy udělat krajinku nebo moře, to dá rozum.
3: Já na tobě taky nežádám, abys maloval Vysoký Tatry nebo Máchovy jezero, že jo?
8: Tak.
3: Pojď sem. Hele, tady přimaluješ, přimerni tady dvě srnky. Jedna, jak se pase, a a druhá, jak se kouká.
8: Jo, kouká, jo. No. To je výborný. Zátiší, výborný zátiší. Lokomotiva se srnkama. Už jste někdy viděl srnky utratit ještě ke všemu, když tudy zrovna v tu chvíli projíždí lokomotiva?
3: A viděl jsi už někdy srnky na Benešovský dálnici třeba?
8: No, oni na Benešovský dálnici jsou srnky.
3: Aby nebyli, prosím tě. Ty tam mají svou vlastní značku. A ve skoku, aby uskočili, když jedou automobily. A je tam daleko větší provoz, než na tyhle ty tvý trati.
8: A pro koho to je?
3: Pro Bohouše.
8: Je pro Boh.
3: Na tu dnešní poslavu, víš?
8: Ale Bohuš přece dostává orchestrion. Ne.
3: No to je zas jiná. Hele, ten obraz bude za naši rodinu.
1: Takový byl tady seriál režiséra Františka Filipa. My se ale ještě na chvíli jedním budeme zaobírat, také slavným, z pera Jaroslava Dítla. Mluvím o slavné nemocnici na kraji města. Právě v tomto seriálu jsme totiž Josefa Bejvla, kterému se dnes věnujeme, mohli vidět naposledy. A to jako nemocničního zřízence. Tuto roli vytvořil krátce před svou smrtí v roce 1978. Tak si ji poslechněme.
6: Jaký loket se bude operovat? Jaký loket? Ten je přece už v pořádku, ne? Teď má přijít na řadu noha.
9: Něco se tam nepovedlo, tak se to bude dělat znovu. To se stává.
6: Že to se nesmí stávat, tohleto. Kvůli tomu, že vy si tady ze mě chcete udělat pokusnýho králíka, tak já tady budu o rok díl, jo? To teda ne, zavolejte primáře.
9: Pan primář není přítomen.
6: Tak někoho, kdo ho zastupuje.
9: To je doktor Strossmayer.
6: Tak toho.
9: Prosím.
10: Mladí muži, neberte si to tak. Oni pro vás chtějí jen to nejlepší.
6: Helejte, nemontujte se do toho, mě to nezajímá, táto.
10: No.
1: Takový byl tedy Josef Bejvl. Na filmovém plátně, v rozhlase, v divadle a na televizních obrazovkách. Vzpomínat na něj můžeme jako na šibalského dědečka, muže, který dokázal pobavit, a jako málo který herec i zpívat. Dodám ještě, že Josef Bejvl odešel 10. července roku 1978 v Praze. Měsíc po svých 72. narozeninách. Pro dnešek odchází od mikrofonu i Patrik Rozehnal a těším se příště u dalšího pořadu.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.
1: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Policisti by mohli mít nástupní plat 50 tisíc korun na konci současného volebního období. Rozšířením parkoviště na sídlišti ve Vimperku zmizí starý výměník. Koncertem z děl Paganiniho začíná ve Vodňanech Jihočeský komorní festival. V noci klesnou teploty ke 13 stupňům, místy bude slabě pršet. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Noví policisti a další příslušníci bezpečnostních složek by mohli dosáhnout na nástupní plat 50 tisíc korun v roce 2029. Každý rok by měl stoupnout zhruba o 5%. Opoziční zástupci a odboráři ale očekávali po vládních slibech rychlejší navyšování.
2: Navýšení nástupního platu má zmenšit rozdíl ohodnocení mezi příslušníky bezpečnostních složek a armádou a taky přispět k vyšším náborům. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z ANO chybělo na začátku roku zhruba 5 tisíc policistů.
3: Každý počátek roku, to znamená 2027, 2028, vždy dojde k navýšení.
2: Podle jeho předchůdce Víta Rakušana ze STAN ale současná vláda jen okopírovala plán bývalého kabinetu.
4: Jenom tady není naplněný ten populistický slib 50 tisíc vlastně po nástupu vlády jako takové.
2: Podle odborářů z Unie bezpečnostních složek nabízí armáda mnohem atraktivnější náborové podmínky, takže s nás rekrutuje nováčky. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Starý výměník tepla uvolní místo parkoviště pro obyvatele sídliště ve Vimperku. Stávající plocha se rozšíří o víc než 30 míst. Stavba za 9 milionů korun zatím postupuje bez dopravních omezení. Hotová by měla být do konce roku. Detaily přidává mluvčí města Milan Brabec.
5: Součástí celé akce je nejen demolice výměníku a nutná přeložka teplovodu, ale také nové veřejné osvětlení a vybudování schodiště ke spodnímu chodníku. Rekonstruován bude také pojízdný pás vedoucí středem stávajícího parkoviště, včetně přístupové cesty.
1: 21. ročník Jihočeského komorního festivalu nabídne během léta 10 koncertů na míň známých místech. Akce začíná dneska ve 20 hodin v kostele na Nebevzetí Panny Marie ve Vodňanech. O zahajovací koncert se postarají houslista Jiří Vodička a kytarista Pavel Štajdl. Ředitelka festivalu Kristýna Fialová doplňuje.
6: Jiří Vodička přijede s Pavlem Štajdlem v úžasném programu, kde zahrají skladby Nicola Paganiniho. Myslím si, že to je opravdu doména Jiřího Vodičky. Tyhle ty virtuózní díla, myslím si, že jemu úžasně sedí a může tam předvést to, co jen tak někdo neumí.
0: Počasí.
1: V noci bude na jihu Čech místy slabě pršet a teploty klesnou na 16 až 13 stupňů. Zítřek bude oblačný až zatažený s občasným deštěm nebo přeháňkami a k večeru se pak můžou objevit i bouřky. Maximální teploty budou mezi 21 a 24 stupni, na horách naměří od 17 do 20 stupňů. Foukat bude mírný severozápadní vítr, biozátěž zůstane nízká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Pozor si stále dávejte na silnici 166 u Chvalšin na Českokrumlovsku. Policie tam řeší nehodu dvou motorkářů. Nehodu máme taky v Chlumu u Třeboně v Husově ulici. Srazila se tam dvě osobní auta. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Českobudějovická rodačka publikovala 10 000 článků, reportáží, fejetonů a sloupků. Je autorkou desítek knih. Cestování s batohem na zádech v trampském stylu ji provází celým životem. Pro svou angažovanost proti ruské okupaci v roce 1968 se nemohla roky věnovat své profesi, ale v roce 1989 navázala. Dnes už i prababička, novinářka a spisovatelka Hana Hosnedlová o svém životě hovoří s Lenkou Rybáčkovou v pořadu Jeho Češi. Hani, já tě vítám v Českobudějovickém rozhlasu a vítám tě v roli Jihočešky dneska. Tvůj příběh životní se začal psát v Českých Budějovicích. Tak kam až dohlédneš, co ze svého dětství si pamatuješ a rada by si to sdílela s ostatními?
1: Já děkuji především za pozvání a když se mám vrátit do svého dětství, tak musím říct, že jsem dětství měla opravdu krásné díky svým rodičům a celému okolí. Vzpomínám na dětská léta velice ráda. Měli jsme poměrně takový široký prostor, co se týkalo pohybu, co se týkalo možností, prostě využití našich schopností. Tomu dětství patří plavání, patří sáňkování, bruslení, prostě veškerý pohyb, který bylo možný v té době nějak uplatnit. Jako děti jsme si hrávali i na divadlo nebo na cirkus. Jsem nejstarší ze 4 dětí, takže jsem měla ty 3 mladší sourozence na starosti. Takže to už jako od toho dětství jsem vlastně měla nějaké povinnosti, které jsem musela plnit a které jsem v podstatě plnila dost dlouho, než moji sourozenci vyrostli tak, aby byli soběstačnější. No.
0: Dokážeš už po těch letech třeba si sama uvědomit, co jsi dostala do vínku od té rodiny, od svých předků?
1: Já si teda vzpomínám, že jsem hrozně ráda četla, ale ještě než jsem se naučila číst, že jsem chodila po celém domě s knížkou nebo s nějakým časopisem a říkala jsem čti mi, čti mi. Takže mi začali říkat po baráku, že jsem čti mi. A když už jsem se naučila psát, tak jsem psala první takový neumělý básničky a takový mini povídky nebo mini pohádky, směšný z dnešního hlediska, ale v té době mě to naplňovalo.
0: Rozpoznali to rodiče, podporovali tě?
1: Rodiče mě podporovali takřka ve všem, musím říct, že jsem měla skvělý rodiče. Vždycky jsem si říkala, že bych chtěla být jako oni, potom když jsem vychovávala kluky, ale nepovedlo se mi to být tak tolerantní a tak vstřícná, jako byli moji rodiče. Vlastně mě hodně podporovali i ve škole. Můj třídní učitel, asi ve 2. nebo 3. třídě, mě pomohl tím, že poslal moje verše do Pionýrských novin a do mateřské doušky a tam je uveřejnil a to byla velká sláva v té době pro mě. No.
0: To chápu. A právě to mohl být první takový signál k tomu se tomu věnovat.
1: No, možné to je. Tomu psaní jsem se věnovala i později, takže vznikaly různý takový pamflety, které už se nedochovaly, ale jedna věc se dochovala a to byla detektivka, ručně psaná. A moje kamarádka, spolužačka ji přepisovala do takového linkovaného sešitu a tu mám do dneška, když se chci pobavit, tak si ji začnu číst, protože jsou tam takové věci, jako třeba zaškrtilý holýma rukama v rukavicích.
0: Tipné, patří to asi k věku. A kde jsi se začala cítit být profesionálkou, co by spisovatelka?
1: Já mám pocit, že tenhle dojem, jako být profesionálkou, jsem si neuvědomila vlastně do dneška. Ale snažila jsem se co nejvíc prostě ze sebe vydat už v době, kdy jsem chodila na střední školu a potom, když jsem se dostala do redakce v Plzni jako elévka, takže jsem se snažila do těch novin, nejenom reportáže a zpravodajství, ale i různé povídky nebo básničky.
0: Tímto jsme se dostali k tvé další životní profesi a to je novinařina. Jaká ta cesta byla? Z té střední školy to šlo přímo do té redakce, nebo jsi ještě studovala?
1: Ne, chtěla jsem se dostat na vysokou školu, takže jsem se pokoušela udělat pohovory na různé vysoké školy, ale všude jsem narazila na to, že jsem neměla dobrý třídní původ. Takže jsem se s tím smířila a když jsme po roce, po maturitě s mojí kamarádkou Zdenou Duškovou objížděli republiku a hledali uplatnění, ona v divadle a já v nějaké redakci, tak ona se dostala do Kladivadla v Ústí nad Labem, kde tehdy byl Pepík Dvořák, Uršula Kluková, Pavel Fiala. Takže tam zakotvila a já jsem zakotvila v Plzni, kde mi pomocnou ruku podala tehdejší šéfka redakce a přijala mě jako elévku.
0: A tím to všechno začalo.
1: Tím to všechno začalo. Později vznikla v Plzni Večerní Plzeň. To bylo v těch 60. letech, kdy už stály ty politické ledy. A lidi se snažili prostě tu minulost nějakým způsobem odhodit, nějakým způsobem rozklíčovat. Tak jsem se dostala na spoustu míst, kam bych se jinak nedostala. A to mě naplňovalo tím, že nějak tu očistu té společnosti jsem se snažila podporovat a přispívat k ní.
0: Je to zřejmé, protože tvoje angažovanost v roce 1968 byla natolik viditelná, že si svoji profesi už potom dělat nemohla dost dlouhou dobu. Připomeň nám to, jak jsi to měla v té době.
1: V roce 68, když přišly vojska Varšavské smlouvy, tak někteří mladí kolegové začali tisknout letáky a takové improvizované noviny a my jsme je s mým, tehdy ještě ne mužem, ale s partnerem, jsme je roznášeli po ulicích a vzpomínám si na jednu situaci, kdy se za námi sunul ruský tank s hlavní namířenou na nás a nebylo to moc příjemné, musím říct, že opravdu nám strach jezdil tehdy po zádech. Nicméně za všechno tohleto, potom za tu angažovanost, jsem byla z redakce vyhozená. Sice pravda je, že mi dali příležitost to nějak napravit, že bych mohla podepsat slovo do vlastních řad, prohlásit, že jsem byla pomílená a že se budu snažit to všechno nějak odčinit. Což jsem teda neudělala, takže mě definitivně vyhodili jak z redakce, tak ze Svobodárny. No a musela jsem se probíjet potom životem úplně jinak, protože jsem v Plzni už nedostala žádný místo, dokonce ani jako uklizečka v pivovaře. Tak jsem se vrátila na krk mojí mamince a tatínkovi a přivedla jsem sebou i svého muže. Tehdy už jsme byli vzatý, my jsme se brali v roce 68.
0: Hezky načasováno. A bylo dlouhé období, kdy jsi vlastně musela být tak trochu schovaná. Přesto jsi dál odvážně psala, psala jsi do samizdatu. Jaký byl ten život, kdy jsi na jednu stranu pořád věděla, co se děje kolem tebe a na druhou stranu si nemohla to vlastně z pozice a své vlastní přirozenosti šířit?
1: Já jsem sice psala trošku do šublíku, trochu pro kamarády, když jsme se někde sešli a trochu do toho samizdatu. Měla jsem odvážné kamarády, trošku mladší, než jsem byla já, kteří, jak bych řekla, přetiskovali prostě na psacím stroji, se psali na průklepákách věci od Kryla a od různých zakázaných autorů a to se potom šířilo systémem, že každý to poslal někomu dalšímu a ten další znal zase jenom toho dalšího, kterému to poslal takovým, by se dalo říct, řetězovým způsobem. Do toho jsem se taky zapojovala. No a samozřejmě, že jsem se chtěla nějakým způsobem uplatnit, ale bylo mi to znemožněno, protože jsem nesměla působit v žádné profesi, kde bych ovlivňovala nebo byla v kontaktu s větším počtem lidí. Takže po takových, bych řekla, smutných a těžkých dobách, kdy jsem rok nesehnala žádné zaměstnání, pak jsem pracovala jako pokladní v samoobsluze, poté jsem se snažila dostat do rozhlasu, což se mi povedlo, ale musela bych do Prahy a tam můj muž odmítl jít, tak jsem se vrátila zpátky a začala jsem pracovat v profesi textařky, propagaci domácích potřeb. To byl takový tvůrčí svět, výtvarníci a aranžérky. A tam se mi líbilo, tam jsem vydržela 18 let.

0: Ty jsi trampka. To se asi promítá do tvého celého života.
1: Já jsem toužila po trampingu už od, já nevím, od svých 10 let, kdy jsem viděla ty trampy stopovat na silnici za naším domem, kde jsme bydleli ve 4 dvorech. A těšila jsem se, až mi bude 15 let, a jakmile jsem získala občanský průkaz, tak jsem okamžitě vyrazila na cesty po jižních Čechách a dostala jsem se do party, která se jmenovala Zlatá kotva. Byla to trampská osada a ten tramping byl vlastně ve všech dobách pro mě takovým útočištěm. Takže jsem se snažila tomu trampingu taky něco odevzdat a psala jsem samozřejmě básničky a povídky v tomhle duchu. Tím pádem jsem se zapojila do různých časopisů, nelegálních samozřejmě, což mi teda zase na druhou stranu komplikovalo život, protože si nás třeba zvali na radnici nebo na policii a vnucovali nám, aby jsme psali časopisy pod jejich dohledem, nebo abychom toho vůbec úplně nechali. Nebylo to jednoduché období, nicméně ten tramping pro mě vždycky znamenal hodně a do dneška znamená.
0: On ti přitáhl do života nejenom přátelé, ale taky lásku k cestování. Cestování tramp stylem, to znamená batoh na záda, vlak, pěšky, stan. A to si myslím, že muselo být úžasné potom po roce 1989, kdy se otevřely hranice.
1: Hned, když se otevřely hranice, jsme jeli s kamarádkou přes Itálii, potom následovalo Turecko. Hned jsem jela do Vídně a do Lince. Tehdy byl šílený mráz, asi minus 20, nicméně mě to neodradilo, chtěla jsem se tam podívat. Vlastně to bylo kousíček od Budějovic, od mého bydliště a celý život jsem se tam podívat nemohla. No a potom přibyly další země, jak evropský a potom už i Jižní Amerika, Severní Afrika, Asie, Austrálie.
0: Je dobře, že jsi cestovala, protože si hodně věcí z těch cest mohla skrze slova předat i těm, kteří necestují. Tímto se dostávám k tvým cestopisným reportážím. To asi člověku, který má tu spisovatelskou duši, nedá, aby něco nezaznamenal.
1: Ze začátku jsem se snažila ty cesty nějakým způsobem reportážně pojmout přes delší články v novinách a v časopisech. Později jsem napsala asi 4 nebo 5 knížek bez fotografií, protože to bylo tehdy nákladné, takže jenom cestopisy jako takový. A prakticky ty poslední cesty, jako byla Indonésie, Indie, Jižní Amerika, to jsem nikde vlastně nepublikovala a to mám pořád v sobě a myslím si, že se najde čas, prostor, kdy se do toho pustím a vrátím se k těm vzpomínkám. Protože nešlo jenom o ty přírodní a historické krásy v těch zemích, ale šlo i o to, co jsme prožili s různými lidmi na cestách, jak se komplikovaly naše cesty, jak to všechno bylo trochu jinačí, než když jedete se zájezdem.
0: Jak to všechno bylo trošku jinačí, když Hanka Hostnedlová začala psát knihy?
1: Vlastně mě k tomu hodně pomohl Jihočeský klub obce spisovatelů, kde jsme začali vydávat knížky našich členů a na tom jsem se hodně snažila podílet a taky jsem právě přes ten klub vydala pár knížek, které byly o cestování. V současnosti teda vydáváme sborníky, kde se mohou zapojit všichni členové obce spisovatelů tady na jihu Čech. A těch knížek už bylo hodně. Některé byly i ve spolupráci s rakouskými spisovateli, asi 3, potom se slovenskými spisovateli, takže všechno tak nějak se posouvalo směrem, ve který jsem nikdy předtím ani nedoufala.
0: Bylo ti to dopřáno, to je dobře. Která knížka z těch 10 knih, které jsi vydala, v tobě zakořenila něčím víc?
1: Myslím si, že to je povídkový sborník, který se jmenuje Andělé bez křídel a kde jsem se v povídkách stále vracela k tomu syndromu, jak poznamenal lidi 68. rok, jak se změnili třeba, jak se chovali a jak potom v roce 89 se zase změnili jiným způsobem a to všechno zasahovalo do života mnoha lidí, mnoha dvojic, rodin a podobně. A to jsem se snažila v těch povídkách nějakým způsobem zohlednit a popsat.
0: Ty jsi stále vlastně docela zásadní osobou v Jihočeském klubu obce spisovatelů. Co v dnešní době ten klub znamená pro spisovatele na Jihu Čech?
1: No tak se vlastně snažíme pomoct mladým spisovatelům, začínajícím spisovatelům. V podstatě začínající spisovatel může být i v 50, 60 letech. Někteří prostě, kteří se snažili být našimi členy, nevydrželi, protože měli pocit, že jim hned vydáme knížku a podobně. To není smysl toho klubu. Smysl je podpořit mladé i začínající autory, pomáhat těm, kteří už běží tady v těch liniích toho spisovatelství. Děláme besedy, literární večery a podobně, takže ta činnost je bohatá. Kromě toho děláme i soutěže pro děti a mládež. První se jmenuje O Jihočeskou žabku. To je pro chlapce a děvčata od 15 let do 21 let. Myslím, že už byl 17. nebo 16. ročník. A potom Jihočeský úsměv, to je pro děti od těch 7, 8 let až do těch 15. A ten má velkou účast a velký zájem z těch škol a ten už má asi 20 ročníků. Hodně nám teda pomáhá třeba Jihočeská vědecká knihovna, která se s náma spojila v tom Jihočeském úsměvu, zařizuje ceny pro vítěze a prostředí a vytištění sborníčku a podobně. Takže jsme rádi, že jsme našli takového partnera.
0: Ty sama jsi oceněna několikrát, ale předpokládám, že pro tebe může být významná 12. číše Petra Voka, která vlastně se předává právě velmi významným literátům našeho kraje.
1: No, já bych neřekla významným, ale spíše za celoživotní dílo. Takže prvním byl Věroslav Mertl, potom paní Brůhová a další lidi, kteří jsou skutečně zapsaní v myslích čtenářů. A já jsem byla až 12. vlastně. Pak bylo několik let ticho, protože nebyl nikdo, kdo by naplnil tyhle podmínky, až v loni jsme začali znovu udělovat číši Petra Voka. Myslím si, že je to skutečně významný ocenění práce a já jsem na něj docela hrdá.

0: Od toho roku 1990, kdy se trhu změnilo samozřejmě hrozně moc v tvém životě taky, jak vypadala tvoje novinářská práce od té doby?
1: Já jsem se snažila dostat do novin už předtím, než přišel listopad. Ten to vlastně nějakým způsobem posunul, takže jsem se hned v lednu roku 90 dostala do novin. Tehdy teda to byly Závodní noviny Škodovky tady Budějovický a odtud jsem potom přešla do Železničářek, ten už byl pro celý jihočeský kraj a západočeský, vlastně to je západočeská a jihočeská dráha. No a odtud jsem se potom dostala do Jihočeské pravdy, tehdy a dneska už je to deník.
0: Samozřejmě, že my tady v Českém rozhlase víme a posluchači, kteří poslouchají Českobudějovický rozhlas, znají tvoje sloupky. Takže jsi se pustila i touto cestou, že si svoje fejetony a sloupky sama načítala.
1: Ano, to začalo před 8,5 rokem. Snažila jsem se do těch sloupků taky vtěsnat svoje vzpomínky na mládí, na dětství, na situace, které byly v určitých letech. A myslím si, že měli velkou, nemyslím, vím teda, že měli poměrně velkou odezvu u starších a střední generace, kteří říkali, jo, to my jsme taky tak zažili, ano, to si tak pamatujeme, tak to bylo. Prostě vraceli se taky se mnou do těch let a to mě svým způsobem blažilo.
0: Když bychom jako novinářky, teď si to troufnu takto říct, se mohli zamyslet nad tím, jak se proměňuje ta práce v toku té doby a taky možná v nás samých, tak teď bych to chtěla slyšet od tebe.
1: Začnu tím, jak se změnilo už třeba sazba novin, jak jsme dříve museli opravovat anebo zkracovat články a zprávy.

0: které jsme popisovali, se kterými jsme hovořili. A málo se dělo prostě od stolu. Dneska se hodně děje přes telefony a myslím si, že až tak moc novináři do terénu nechodí. Samozřejmě reportéři ano, ale je to trošku jinačí, než to bývalo. No.
1: Nějaký přínos, to kromě toho, že trochu se práce zjednodušila, řekněme, ale nějaký další přínos, nebo spíš možná naopak něco, co si myslíš, že to té profesi ubralo?
0: Teď si mě trochu zaskočila, ale myslím si, že byli tehdejší novináři, že byli takový průraznější, takový autentičtější, že to bylo všechno takový nějak víc životný.
1: No to může souviset možná i taky s kvantitou.
0: Co se musí odevzdat, no to je pravda. No. Tehdy s nás bylo v redakci strašná spousta, dneska je tam pár lidí. No.
1: Já jsem se chtěla dotknout malinko ještě tvého rodinného života, tak nám prozraď. Máš dva syny, už jsi babička.
0: Já bych především chtěla předeslat, že všechno to, co jsem teď říkala, jak jsem procházela životem novinářským, trampským, že mě vlastně v tom podporovala rodina. Nebýt manžela, který měl velký pochopení, a děti, kterým mi tolerovali víkendové úniky, tak bych tohle všechno nemohla provozovat. Mám dva syny, kteří jsou narození rok od sebe. Snažila jsem se jim udělat takové dětství, jako jsem měla já. Samozřejmě je to s posunem času i s posunem všeho, co se děje. A vlastně oni tak trošku platili i za tu moji minulost, když se začalo jednat o tom, na které školy by chtěli jít, tak byl velký problém, protože jsem neměla dobrý posudek, ale našli se hodní lidé, kteří nám hodně pomohli a kluci se dostali na střední školy a pak už to bylo trošku jednodušší všechno. No.
1: A jak se jim daří dnes?
0: Mladší syn Lukáš je restaurátor, mají vlastní firmu, takže se pohybuje po celých jižních Čechách i mimo jižní Čechy, po těch památkách a historických objektech. Starší David se chtěl věnovat rybařině, ale vystudoval tehdy dřevařskou průmyslovku a nějakou nástavbu k tomu. V současné době teda to rybaření má jako velký koníček. Část svého života strávil taky prodejně rybářství, kde se tomu věnoval zase z té druhé strany.
1: Co naplňuje tvoje dny teď v poslední době?
0: No tak zůstávám u toho trampování, i když je trošku takové kulhavé, protože zdravotní podmínky už mi to tak nedovolují. Hodně píšu a hodně se věnuji tvorbě knížek pro druhé, nebo abych to specifikovala, sborníků, kde jsou zapojeni i ostatní členové obce spisovatelů nebo trampské komunity. Tam máme taky takovou velkou soutěž, která je nejstarší literární soutěží v republice, jmenuje se Trapsavec a vlastně vždycky byla podporovaná jenom trampy. Nikdy jsme nedostávali žádné granty nebo pomoc finanční nebo jinou k tomu, abychom ty soutěže mohli dělat a do dneška se tomu nějakým způsobem věnuji.
1: Jsi velmi aktivní, máš spoustu energie, co zdraví?
0: No, zdraví je právě tak trochu špatně, protože mám problémy se zády a s nohama, tak mě to omezuje a v podstatě mě to svým způsobem limituje i v tom cestování.
1: Já věřím, že ty si vždycky tu cestu ke štěstí najdeš, máš to evidentně v povaze. Přeji ti, ať tě to zdraví co nejdýl drží, tak aby si mohla dělat věci, které tě baví.
0: Já moc děkuji a děkuji i za příležitost.
1: Novinářkou a spisovatelkou Hankou Hosnedlovou si ve studiu Českobudějovického rozhlasu povídala Lenka Rybáčková.
2: Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchej

0: uslyšíte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Máte na zahradě místo, na které většinu dne praží sluníčko a přemýšlíte, čím ho osázet tak, aby rostliny drsné podmínky přežily? Pak si poslechněte další vydání Zelených světů. Zmíníme i některé prohřešky českých zahrádkářů a vezmeme vás na jednu středomořskou zahradu. Ptáte se kdy? V neděli po 11. dopolední. Hanka Šoberová a Pavel Chlouba vás zvou k poslechu.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Koncertní ozvěny od tří lvů.
2: Milí přátelé, hezký večer. Na začátku koncertních ozvěn od tří lvů vás srdečně zdraví Jiří Kasal. Ty dnešní budou svým způsobem mimořádné. V koncertních ozvěnách vám totiž přinášíme výběrový záznam z vystoupení jeho České filharmonie a výjimečné zpěvačky a houslistky i vybitové a skupiny Bardolino, jmenovitě s houslistou Pavlem Fischerem, s violončelistkou Margit Koláčkovou a s akordeonistou Jakubem Jedlinským. Iva Bitová pochází z etnicky smíšené rodiny. Otec Koloman Bito byl známý romský muzikant původem z jižního Slovenska. Matka Lidmila pocházela ze Slovácka. Její sestry jsou také známá zpěvačka Ida Kelarová a dramaturgyně Regina Bitová. Jako členka divadla Na provázku stála před několika desítkami let Iva Bitová u slavných začátků Balady pro banditu. A tato zpěvačka i herečka vytvořila ústřední dvojici s Nikolou Miroslavem Donutilem, a co by jedna z hlavních aktérek může srovnávat jak původní divadelní, tak tu filmovou verzi. Ale nyní už ke koncertu na začátku ledna roku 2018, kdy v divadelním sále Českobudějovického Metropolu a o dva dny později v táborském divadle Oskara Nedbala Ivu Bitovou a soubor Bardolino doprovodila jeho Česká filharmonie s dirigentem Janem Talechem. Nejdříve si v podání Ivy Bitové a Bardolina můžete poslechnout Halgato autora otce Ivy Bitové, Kolomana Bita, a slovenskou lidovou písničku Zajac kosí Otavu.

Vábivě ohromující vlastní skladbu Tichý pláč s textem Karla Davida natočila Iva Bitová, mající také americké občanství, i s kapelou Chicory pro album At Home. Zařadila ji také do programu svých jihočeských koncertů společně s Jihočeskou filharmonií a Bardolínem. Předtím to byla další skladba Ivy Bitové s textem Věry Chase Elida a také její společná kompozice s Vladimírem Václavkem a opět textem Karla Davida V černém. Na závěr to bude v úpravě Petra Ostrouchova lidová písnička Zelený víneček v podání zpěvačky a houslistky a Povabné ženy Ivy Bitové, akordeonisty Jakuba Jedlinského a Jihočeské filharmonie pod taktovkou Jana Talicha z vystoupení v divadelním sále Metropolu v Českých Budějovicích. Jiří Kasal vám, přátelé, z koncertních ozvěn od Tří lvů děkuje za poslech a přeje tež za mistra zvuku Michala Koláře příjemný večer.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Prazvláštní zvířata, fascinující pokusy s obyčejným papírem a další zábavné zázraky přírody. ČT2. Příběh francouzského markíze, který se stal jedním ze symbolů amerického boje za nezávislost. Premiéra filmu Lafayette. A ČT Art. Život svérázného grafika a kreslíře Vladimíra Boudníka a jeho neméně slavných a svérázných přátel. Boleslav Polívka ve filmu Něžný barbar. Sobotní večer s Českou televizí.
4: Je 18 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: Spolek Tábory Aurora, který zrušil pobyty pro děti z dětských domovů, teď hledá brigádníky na pořádání sbírky. Asi pětina lidí šla do penze jako nezaměstnaná. S letními prázdninami začíná taky sezóna v horských areálech. Zítřejší teploty vystoupají ke 24 stupňům. Občas bude pršet. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Policie prověřuje spolek Tábory Aurora, který na poslední chvíli zrušil odjezd na zaplacené letní tábory pro děti z dětských domovů. Na jihu Čech se to týkalo 23 dětí z domova ve Volyni na Strakonicku. Na případ upozornil ve čtvrtek Radiožurnál. Ředitelé dětských domovů za akce zaplatili desítky, někdy i stovky tisíc korun. Český rozhlas teď zjistil, že prověřovaný spolek od čtvrtka hledá brigádníky pro veřejnou sbírku na podporu táborů pro děti z dětských domovů. Spolek na dotazy nereaguje a ani policie se zatím nechce k věci víc vyjadřovat. Kvůli zrušeným táborům začaly lidi dětem přispívat v několika sbírkách. Jednu spustil právě i prověřovaný spolek. Zhruba pětina Čechů chodila do penze z úřadu práce. U předčasných penzí jsou to dokonce dvě pětiny. Vyplývá to z analýzy Ministerstva práce, která se zaměřila na roky před covidem a zkoumala motivace lidí k předčasnému odchodu do důchodu. Nejčastěji se lidi do evidence úřadu práce hlásili zhruba rok před penzí. Část z nich zvolila tento postup kvůli finanční podpoře od státu, která jim pomohla překlenout zbývající čas před penzí. Dřívější na konec kariéry často urychlovaly i zdravotní problémy. Lyžařská střediska na Českých horách zahájila letní sezónu. Provozovatelé areálu otevírají lanovky, bikeparky i další atrakce a čekají na první silnější vlnu návštěvníků. Na šumavském Zadově se mezi novinkami objevily horské káry, na kterých lidi jezdí po sjezdovkách.
6: Moc se těšíme.
7: Paní Laťka přijela až ze Zlína.
6: Byli jsme na Modravě a dneska jdeme vyzkoušet ty kárky a podíváme se na Zadov.
8: První větší příval návštěvníků pracovníci areálu očekávají v příštím týdnu. Přibližuje ředitel lyžařského areálu Zadov Luděk Sáska.
9: Je státní svátek, prodloužený víkend, ale obecně první polovina července většinou je návštěvnost nejslabší. Samozřejmě vyhrává jako první dovolená moře a pak teprve přijdou na řadu Čechy a České hory.
8: Letní vyžití pro návštěvníky má například i lyžařský areál Lipno. Kromě lanového parku nabízí třeba stezku korunami stromu nebo hřiště Království lesa. Ze Zadova Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
0: Počasí.
5: V noci bude na jihu Čech místy občas slabě pršet, teploty klesnou na 16 až 13 stupňů. Zítřek bude oblačný až zatažený s občasným deštěm nebo přehánkami a hlavně k večeru se můžou objevit ojediněle i bouřky. Maximální teploty budou mezi 21 a 24 stupni, na horách od 17 do 20 stupňů. Foukat bude mírný severozápadní vítr a biozátěž bude nízká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Nehoda komplikuje provoz mezi Dolním Dvořištěm a Vyšším Brodem na Českokrumlovsku, jde o silnici 163. Záchranáři tam zasahují u nehody motorkáře. Přejeme všem šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.
10: Krásný víkendový podvečer, startují Melodie podvečera, vaše oblíbené písničky doplněné o písemná a také telefonická přání. K dispozici je vám o víkendu telefon s číslem 221 55 44 11. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

Posloucháte Melodie pro večera, které celé léto jsou k dispozici pouze o víkendu. Ve všední dny máme pro vás připraveno letní čtení na pokračování. Pojďme ale k aktuálním gratulacím na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Dne 2. července oslavila své krásné 82. narozeniny paní Marie Vejvodová z Občova. Chceme jí udělat radost a posíláme pěknou písničku a přejeme štěstí, pevné zdraví, které potřebuje, a spokojenost. A také pěknou oslavu narozenin v kruhu rodiny a přátel. Všechno nejlepší přeje starosta Zbyněk Mach, obecní zastupitelstvo a Sbor pro občanské záležitosti. A protože je paní Vejvodová také od mládí členkou dobrovolných hasičů, kde psala řadu let kroniku, za což jí patří velký dík, přidává se s gratulací za celý sbor také starosta SDH Petr Švec.

z mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Švédské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. V Kopřivách. To je 15-dílná rozhlasová četba podle stejnojmenné detektivky českobudějovického spisovatele Jiřího Březiny. Dvě vraždy v podhůří Novohradských hor v rámci cyklu Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Poslouchejte od pondělí 29. června do pátku 17. července. Každý všední den krátce po 18. hodině. Melodie podvečera. O písničkový dárek si řekněte na čísle 221 55 44 11 SMSku ve tvaru CB mezera MP mezera plus text zprávy posílejte na 900 11 03.
2: Právě dnes slaví své 55. narozeniny paní Eva Kaněrová. Milá Evičko, přejeme ti k tvým narozeninám vše nejlepší, hlavně pevné zdravíčko, kapku toho štěstíčka a moře lásky. Děkujeme ti za to, co pro nás děláš a za to, jaká jsi. Ať ti život přináší jenom to nejlepší, mnoho radosti a co nejméně starostí. Ti přejí tvá zlatíčka, ke kterým se jistě připojí i celá tvá rodina a tvoji nejbližší.

Posloucháte Melodie podvečera ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. 1. července oslavila 81. narozeniny občanka obce Lipovice. Bohužel nám nedorazilo jméno oslavinkyně, která chtěla nechat zahrát paní starostka Anna Malá. Ale i tak písničku rádi zahrajeme.

Posloucháte Melodie podvečera ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Prosíme zahrát písničku od Karla Gotta, panu Jindřichu, holkovi z Vodňan, rodákovi z Milovaného Písku, a to k jeho krásným narozeninám. Hodně a hodně zdraví, klid a pohodu přejí děti Jindra i Petruška s rodinami a manželka Alena.

Opět mnoho radosti z krásné hudby nabídne 23. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Třeboňská nocturna, který se uskuteční od 7. do 11. července na různých místech malebné Třeboně. O silné posluchačské zážitky se postarají laureátka soutěže Pražského jara, rakouská violončelistka Alexandra Karer, slovenská sopranistka Adriana Kučerová, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín s dirigentem Robertem Kružíkem, Jánoška Ansábl, kontrabasista Indy Stivín a Collegium Stivinum, virtuózní houslista Milan Al Ashab a v žánrovém přesahu trio The Brownies. Více informací najdete na webových stránkách festivalu. Mediálním partnerem Třeboňských nocturen je Český rozhlas České Budějovice.

0: je podvečer. Známé písničky v dobré společnosti Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Máme tady dnešní poslední přání, prosíme o zahrání písně Jasná zpráva od skupiny Olympik naší drahé kamarádce Věrušce Bombalové k narozeninám, které oslavila 1. července. Milá oslavenkyně, přejeme ti všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, spoustu lásky, jen a jen samý smích a žádné vrásky. Vše, o čem tvé srdce sní, ať se ti vždy vyplní, ať štěstí z tvých očí září, ať se ti ve všem daří. To je jasná zpráva, kterou ti ze srdce přejí tví kamarádi z předměstí Ktiše z Březíkova Lenka a Jirka s dcerkou Andrejkou.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Po deštích budou v Česku aktivnější klišťata, varují předtím meteorologové. Řidiči v Česku často nedodržují bezpečnou vzdálenost mezi auty, upozorňuje policie. Čistírna odpadních vod v Červené Řečici na Pelhřimovsku bude mít vlastní zdroj solární energie. V noci bude místy občas slabě pršet, teploty klesnou na 13 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Meteorologové varují před klíšťaty. Na většině území je jejich aktivita na 4. stupni z 5. To znamená vysoké riziko. Situace se v příštích dnech ještě zhorší. Upozorňuje na to Martin Možný z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Třeba na Mostecku, Chomutov nebo dole na jihu Čech, České Budějovice, okolí Vysočina. Souvisí to trošku jako i s tou teplotou a se srážkama. Čili my jsme teď měli takový suší období.
2: Lidi by měli dodržovat preventivní opatření, měli by používat repelenty a po návratu domů z přírody se důkladně prohlédnout. I letos totiž podle Státního zdravotního ústavu mírně přibývá případů boreliozy. Policisti upozorňují, že řidiči často nedodržují bezpečnou vzdálenost. To přitom způsobí každý rok asi 5% nehod. Odborníci se shodují, že bezpečná vzdálenost mezi auty je zhruba 70 metrů. Lidi si taky můžou pomoct pravidlem 2 vteřin. Na dálnici si zvolí pevný bod, jako je třeba sloupek nebo strom, a minout by ho měli o 2 vteřiny později než auto před nimi. Pokuta za nedodržení bezpečné vzdálenosti se v Česku odvíjí od závažnosti nehody. Třeba v Rakousku ale můžou policisti udělit až 10 000 pokutu. V Červené Řečici na Pelhřimovsku začala výstavba solární elektrárny. Město nechává panely instalovat na čistírně odpadních vod a zaplatí za to skoro 3,5 milionu korun. Po dokončení budou generovat 99 kW elektrické energie, řekl místostarosta Dušan Obranec z ODS.
4: Která bude víceméně se spotřebovávat na čistírně odpadních vod, co se nespotřebuje, budeme sdílet do našich městských budov. Měl by to být někdy do konce října zprovozněný.
1: Počasí.
2: V noci bude na jihu Čech místy občas slabě pršet, teploty klesnou na 16 až 13 stupňů. Zítřek bude oblačný až zatažený s občasným deštěm nebo přehánkami, hlavně k večeru se pak můžou ojediněle objevit i bouřky. Maximální teploty budou mezi 21 a 24 stupni, na horách naměří od 17 do 20 stupňů. Foukat bude mírný severozápadní vítr a biozátěž zůstane nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Se zdržením počítejte stále na silnici 163 mezi Dolním Dvořištěm a Vyšším Brodem na Českokrumlovsku. Policisti tam vyšetřují vážnou nehodu motorkáře. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

Srdečně zdravím všechny příznivce a milovníky lidové kultury. Tato krásná romantická píseň v podání cymbálové muziky Danaj otevírá naši další výpravu za folklórem. A je jasné, že tentokrát zamíříme do Jihomoravské Strážnice. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

Ještě jednou vás zdravím, milí posluchači. My dnes nebudeme do vody ve Strážnici skákat, ale tímto vinařským městečkem, existujícím od 13. století, budeme procházet. Letos se tam už po 81. konal Mezinárodní folklorní festival, největší a nejstarší svého druhu v Evropě. A právě ve Strážnici se koná proto, že právě na zdejším zámku sídlí naše jediná vědecká instituce zabývající se folklorem, Národní ústav lidové kultury. Zřizuje ho Ministerstvo kultury, tedy stát, a ten je také spolupořadatelem proslulého folklorního festivalu. A já se vám dnes pokusím přiblížit alespoň stručný výběr z toho, co se na něm letos událo. A abychom si navodili správnou atmosféru, hrát nám budou samé strážnické muziky. Danaj, Strážničan a Demižon. A my se hned po další písni vypravíme do Strážnického zámku, který se nachází uprostřed rozlehlého zámeckého parku. A právě v něm se celý festival koná.

0: Tak, milí posluchači, a s kým jiným bychom měli hodnotit než s ředitelem Národního ústavu lidové kultury a také prezidentem festivalu ve Strážnici Martinem Šimšou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane řediteli, my když jsme si povídali tady ve Strážnici před rokem, kdy jste slavili 80. výročí, tak jsme si říkali, jakých úspěchů se dosáhlo. Teď jsme v roce 1. A mě by velmi zajímalo, kam byste vy jako ředitel i jako prezident toho festivalu celou tu akci posunuli třeba v příštích 20 letech, abychom se dožili všichni i té stovky. Tak kam by měl směřovat? Měl by více se rozpínat směrem k novým generacím, nebo spíše pečovat a vtahovat pořád do dění ty stávající příznivce lidové kultury?
1: Náš festival je festival rodinného typu. To znamená, že svoje místo tam najdou všechny generace. A já, když procházím tím festivalovým areálem v průběhu jeho konání, mohu říct, že skutečně všechny ty generace tam vidím. Tu nejstarší generaci, která si zajde na procházku tou alejí, jsou to lidi, kteří přijíždí a jsou na amfiteátrech, ale stejně tak je tam střední generace, které vidím třeba na Verbuňku a vzpomínají na to, jak kdysi tancovali nebo se nechají dojmout tím uměním těch tanečníků. A jsou tam i rodiče s dětmi, kteří prostě přijeli s těmi batolátky, spí v kempu a mimo tu péči o tady tyto svoje potomky stihnou i nějaký festivalový program. Samozřejmě jsou to i mládežníci, kteří bez dozoru rodičů zažívají první okouzlení tou nocí z hucí, ať už se to týká tance, zpěvu nebo degustace vína. Prostě to k té Strážnici patří. Takže já si myslím, že člověk na tom festivalu může průběžně zestárnout, aniž by ho musel opustit. Co je mnohem náročnější, a je to výzva pro ty další desetiletí, je teplota. Program může být sebelepší, ale ve chvíli, kdy se cítíte jak topinka na pánvičce, tak to vám veškerou chuť z toho vystoupení bere. Takže nějakým způsobem se popasovat s tou teplotou bude naprosto zásadní, protože my jsme na úrovni Itálie a v Itálii platí, že festivaly končí koncem května. Červen, červenec, srpen, tam žádný festival neprobíhá, protože ty teploty už jsou nevyhovující a my u nás máme zaužívaný podle toho starého módu konec června, který ovšem ještě za mého dětství v 80. letech byl mnohem chladnější a dneska máme 35. Všude bývá běžné, že festivály probíhají tady v těch jižních zemích spíš večer a přes noc. Možná budeme přes den spát a přes noc poběží programy, protože to bude teplotně snesitelnější. Nad tímhle vším musíme přemýšlet, jak nabídnout návštěvníkovi určitý komfort, aby nám z toho festivalu neutekl.
0: A diváci neutíkají a touto písní jsou každý rok ve Strážnici přivítáni.

A jak vlastně vypadá dění ve festivalové strážnici? Začíná už v pátek a probíhá na dvou místech. Ve strážnickém skanzenu lidových staveb, kam míří především milovníci autentického folkloru v podání regionálních skupin, a v samotném areálu strážnického zámeckého parku, který disponuje hned třemi amfiteátry, či chcete-li stadiony. Ten nejmenší se jmenuje Zahrada, ten nejproslulejší nese název Bludník a ten nejnovější a největší Zámek. A tam pravidelně probíhá jeden z největších taháků festivalu. Soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku. Tomuto mužskému solovému tanci, zapsanému na seznam UNESCO, jsem se věnovala minule v cyklu Utajené poklady regionu. Takže dnes jen stručně a trochu se předtím verbířsky naladíme.

0: A co se samotné soutěže verbířů týče? Finalisté projdou sítem regionálních kol a výběr těch nejlepších z nejlepších probíhá v sobotu od rána přímo na amfiteátru Zámek ve Strážnici. Odpolední velké finále bylo letos náročné. 45 stupňů Celsia na slunci, žár a úmorné vedro. Přesto byl ale plný kotel a všichni soutěžící byli ve slavnostních, tedy zimních krojích. Přestože jim bylo nabídnuto zvolit odlehčenou takzvaně letní verzi kroje. Na místo těžkých vlněných kalhot takzvané třaslavice a na místo vlněných vest a brunsleků pouze košile. Přesto toho soutěžící nevyužili a byli krásní a veslavnostním. Absolutním vítězem se stal Petr Polách z Kunovic u Uherského Hradiště. Jemuž nechyběly ani skvěle zvládnuté kroky, ani skoky, ani skvělý zpěv, ani výborná kondice, ba dokonce ani charisma a mužnost. Strážnický festival ale není jen o soutěžení, zábavách a hraní pod širým nebem, ale také o komponovaných stylizovaných programech a také o udílení cen. Letos mu dominovaly ženy a vybrala jsem pro vás dvě, vlastně tři. Laureátkami festivalu se letos staly dlouholetá vedoucí pražského souboru Gaudamus Věra Fenclová, která se spolu s Jaroslavou Šiktancovou rozhodla představit dílo další mimořádné ženy, choreografky Aleny Skálové, která by se letos dožila rovné stovky. Alena Skálová byla žena mimořádně muzická, která obohatila spolu s Jaroslavem Krčkem a souborem Chorea Bohemika tuzemský folklor o další dimenzi. Mimochodem, zpráva pro milovníky výtvarna. Pokud máte rádi malíře a performera Františka Skálu ze skupiny Tvrdohlaví, vězte, že Alena Skálová byla jeho maminka. A právě o ní se rozhodla Věra Fenclová připravit program s názvem Můj milý člověče. A Věru Fenclovou jsem po udílení cen zachytila a vyspovídala. Já vám gratuluji, paní Věro, já vám velmi gratuluji. A rovnou musím začít. Všichni vědí, že vy jste dlouholetá vedoucí pražského souboru Gaudamus. Alena Skálová pro vás vytvořila několik čísel. Mě by velmi ale zajímalo, v čem změnila ona vás jako ženu, jako choreografku, v čem ona změnila vaše vnímání folkloru nebo přístupu k lidové kultuře, nebo k těm materiálům?
1: Jednak asi v tom, že když dostanete nebo hledáte nějaký text, tak se musíte jít po tom obsahu, nikoliv jenom po té formě. Například Můj milý člověče, to je tak silná věc, přitom by na to někdo mohl tancovat sousedko. Chápete? Takže po obsahu těch věcí. Teď mě velice vyhovovalo, ona šla po, co pak po pravdivosti, ale pak šla i po té přesnosti. O tom, že aby to bylo pravdivý, aby se nelhalo, což my jsme nedělali, ale já jsem najednou pocítila, že cítím, co vlastně ona chce říct. A teď nutila ty lidi, aby byli schopní o tom, co dělají, aby to prožili a teprve ten prožitek šel přes tu rampu. Ona využila pro to zpracování, já bych řekla, takových jako obecných životních pravd a situací. Tvrdila, ve folkloru je prostě všechno a je to pravda. A ona čerpala, že ona znala písniček, ona znala všechny ty kroky, figury, tak ona uviděla obraz. A na tým ten obraz promluvil.
0: To, že jste udělala takový memoriální pořad na připomenutí odkazu Aleny Skálové, již by bylo letos 100 let, je krásné, ale samozřejmě vy se věnujete souboru Gaudamus jako vedoucí i nadále. Takže co teď čeká Gaudamus a jaké překvapení případně můžeme v podání vašeho souboru vidět?
1: To, co připravujeme, je 10. října v divadle ABC reprízu tohoto pořadu. Bude to stejný pořad.
0: Ale bude vypadat úplně jinak, protože bude...
1: Úplně jinak, protože bude v divadle, je to komorní prostředí. Zatímco ten Bludník, kde to bylo, to je prostor úžasně svobodný. A jsem za to velice ráda. A vím, že v tom divadle bude to zase jiný. Tak doufám, že to osloví, jako to oslovilo tady diváky.
0: Tak já doufám, paní Věro, že vám to vlilo, to ocenění novou energii dožil a že se uvidíme jak 10. října na vlastně druhé premiéře vašeho pořadu Můj milý člověče v Praze, v divadle ABC, čímž zveme samozřejmě i další posluchače, pokud to budou chtít vidět. No a doufám, že do roka do dne se potkáme buď tady ve Strážnici, nebo na nějakém jiném festivalu. Věra Fenclová, letošní laureátka Strážnického festivalu, vedoucí pražského souboru Gaudamus při Vysoké škole ekonomické. Moc děkujeme, paní Věro, a naslyšenou.
1: Děkuji moc.
0: A touto skladbou v podání souboru Muzika Bohemika si teď Alenu Skálovou připomeneme i my.

0: Vzpomínáte, jak prezident festivalu Martin Šimša v úvodu zdůrazňoval, že festival ve Strážnici je festivalem rodinným? Tak jsem se pokusila uvnitř Strážnického parku jednu takovou rodinu s více dětmi najít a zjistit, proč do Strážnice vlastně jezdí. Strážnice je neuvěřitelné místo, milí posluchači, protože se tady můžete setkat se spoustou přátel, nejenom z Moravy, ale také z Prahy i z Mělníka, protože mám tady vedle sebe Jana Úlovce, vedoucího souboru Jarošovci z Mělníka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ovšem pan Jan tady není vůbec sám a není tady ani tak za folkloristy jako za tatínka, že ano, protože vy jste tady i s vaší ženou, i s vašimi dětmi. Synečka tady máme, ahoj, jak se jmenuješ?
2: Tomáš Úlovec.
0: Vjezdíte do Strážnice každý rok, co vás právě na tomto místě tak vábí a fascinuje? Já jsem vás tady s dětmi a docela malými viděla už několikrát.

0: maminkou a s tatínkem a se sourozenci, tak co máte za program vlastně, když sem přijedete?
1: Vždycky, když přijedeme, tak si musíme postavit stán, potom jdeme na to zahájení a další den staneme, najíme se, jdeme na program, když je velký vedro jako teď, tak se jdeme vykoupat a potom jsme, já například do 12 vzhůru a potom jdu spát.
0: No teda, a co děláš do těch 12 hodin?
1: Dívám se na ty programy, poslouchám, snažím se neusnout.
0: No tedy, tak to je vlastně velké dobrodružství. Ale zeptáme se zase tatínka, vy jste zcela cíleně začali vozit své děti do strážnice, abyste v nich jaksi podpořili tu lásku k folkloru. Byl to prostě záměr a plán, nebo jste je vy jako folklorní nadšenci prostě s vaší ženou vzali sebou?
2: No, že by to bylo cílená výchova, skoro až teror, tak to bych si dovolil tvrdit, že to tak není. Ale tím, že vlastně ty děti v tom vyrůstají odmala, tak je to zkrátka to taková přirozená součást i života těch dětí, což si myslím, že je vlastně to hlavní a to stěžení.

Závěr strážnického festivalu probíhá pravidelně v neděli v podvečer, kdy ho definitivně uzavře gala program s názvem To nejlepší nakonec. Ale hraní v zámeckém parku nekončí ani se závěrečnou znělkou festivalu, jak teď ostatně sami slyšíte.

0: Tak, milí posluchači, to jste slyšeli největší vytrvalce Strážnického festivalu, protože tito dva mladíci tady hrají od pátečního večera před celý sobotní den, večer. Dnes máme neděli odpoledne. Já vás, pánové, obdivuji, protože já jsem vás tady viděla každý den. Tak je na čase se seznámit. Takže odkud jste, jak se jmenujete?
1: Těší mě, já jsem Honza Ohryzek. Jsem z Valašska původně, ale teďka v Brně už žiju 11 let.
2: Dominik Miškyřík, dobrý den. Z Velké nad Vidličkou, Horňácko. Jenom bych dodal, že jsme se potkali v Brně.
1: Ano.
2: V hospodě.
0: Vy jste se na tom předem domlouvali, nebo jak to vlastně vznikne, že sem přijede někdo na festival, potom tady v parku vydrží hrát opravdu 3 dny v kuse. Takže vy jste se dohodli, nebo to vzniklo opravdu ad hoc?
1: Je to úplně ad hoc, prostě lidi nabíjejí energii a tím pádem, když jsou kolem kamarádi a správná parta, tak to jde prostě automaticky.
2: Je to úplně náhodné. Já jsem první den naspal 2,5 hodiny a dneska půl hodiny a sešli jsme se tady jenom tak, že jsme se tady sešli prostě. Každý jsme úplně s jinama. Jak jsme se to potkali, začali jsme hrát a to jde samo, ano, přesně.
0: Co studujete, pánové? To by mě zajímalo, jestli to nějak s folklorem souvisí.
2: Je to elektro.
1: Veterina.
0: Tak to úplně nesouvisí, ale aspoň naši posluchači vidí, co všechno je možné. My si vždycky klademe otázku, jaký má folklor význam pro současné mladé. Je to pořád ještě sdělné, není to anachronismus?
2: Já třeba jsem k tomu taky jako nevzlížel od malička. Byl jsem do toho nucený od rodičů samozřejmě až do 9. třídy. Nebavil mě ani soubor, ani cymbálka. Vlastně až jsem vyšel na střední a byl jsem na intru, byl jsem sám. A jako uvědomil jsem si, že jako mě to vlastně baví, jenom jsem dělal problémy, protože jsem do toho byl nucený právě. Tak jsem se k tomu nějak jako dal zpátky. A jsme tady, no.
1: Folklor, pokud k tomu člověk přičichne, tak už u toho zůstane. A když jsme zakládali muziku cymbalovou, tak já jsem v té době poslouchal death metal, ale prostě nějak se to sešlo a ten folklor, jak se vpíše do duše, tak v ten moment to tam je. A myslím si, že ať už mladí, tak starší, kdokoliv, kdo má na to náladu a chuť a

0: Hlavně chuť potkat další lidi, které baví to samé, tak v ten moment je to úplně ideální.
1: A slovy mladých folkloristů, jinak veterináře a elektroinženýra Jana Ohryska a Dominika Miškeříka, bychom se s letošním strážnickým festivalem mohli rozloučit. Ovšem úplně poslední slovo musí dostat prezident festivalu Martin Šimša. Co by se mělo v těch budoucích 20 letech změnit, co se týče programu? Máte vy nějakou představu, na co by měl být kladen větší akcent, co v tom programu určitě zůstane a co byste si vy třeba osobně přála, aby se objevovalo častěji? Já bych měla říct, že vy jste také autorem jednoho z programů, které jsou teď velice aktuální, protože se týká lidové kultury národnostních menšin, které u nás žijí. Tak jak si představujete tu proměnu, co se týče té programové skladby?
2: Domnívám se, že v současné době ten festival má natolik pestrou skladbu, že dokáže nabídnout nejrůznější formy prezentace folkloru v České republice, od těch vyloženě stylizovaných, které jsou možné vidět pouze na pódiu, až po ty relativně autentické, které se odbývají ve skanzenu a které nám předvádí místní chasy a které přináší to, co znají bezprostředně ze svých domovin. Co bych si já osobně přál, aby postupem času přibývalo těch venkovských skupin, a to nejenom z jihu Slovácka nebo z Valašska, ale také z českých zemí, protože to je pro mě ten doklad, že ten folklor sestupuje z toho pódia a dostává se tam, kde vždycky byl, to znamená mezi lidi, pro které má nejrůznější význam a oni ty svoje interakce potom dokáží přinést, předvést a říct, takhle to u nás žije, možná to není stopro, jak by si to představoval folklorista nebo etnograf, ale je to živé, má to náboj. Za to já bych se velice přimlouval.
1: Co k tomu dodat? Tak pravil prezident Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici a také ředitel Národního ústavu lidové kultury Martin Šimša. Moc děkuji a naslyšenou.
2: Naslyšenou ve Strážnici.

a slovy Martina Šimši se s 81letou strážnicí pomalu loučíme. Doufám, že jsem navnadila i ty z vás, kteří ještě nikdy na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici nebyli. Takže pokud budete mít příští rok o posledním červnovém víkendu čas a chuť, ráda se s vámi ve Strážnici setkám. Nebo ještě dřív, třeba hned příští sobotu na vlnách Českého rozhlasu u dalšího dílu Utajených pokladů regionu. Tentokrát se podíváme na jízdy králů. Krásný týden plný slunce, folkloru a zpěvu vám přeje Markéta Ševčíková.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Já tady už žiju tak dlouho, že občas si říkám, když mě někdo řekne, ty jsi cizinec, říkám, jo, cizinec se stávám, když nevím, kam patřím. Ale protože tady žiju, sem patřím, tak cizincem nejsem. Jmenuji se Maxim Medida.
2: Říká sebevědomě náš dnešní host. V rozhovoru nám přiblíží Benin, africkou zemi, kde se narodil, a možná vás překvapí, odkud čerpal své znalosti o našem státu. Příjemný poslech přeje Goranka Oljača.
1: Přijel jsem v roce 88, 3. září, studovat novinářinu.
2: Jméno herce Maxima Medidy je dobře známé především v českém divadelním prostředí. Během své kariéry vystupoval na jevištích celé řady divadel. Začínal v divadle Y, později hrál v Minoru, divadle ABC, divadle Bez hranic, Národním i v Klicperově divadle.
1: Tam jsem hrál 11 let nebo 12 let, jinak tam pořád jezdím. Protože tam mám dvě sochy, které byly udělány kvůli nějaké přestavení, a vždycky mě někdo odtamtud píše, že mě viděl v divadle, tak to mě potěší vždycky.
3: Novinářina se nějak ztratila, i když oficiálně my jsme kolegové, že jo?
1: No, vystudoval jsem žurnalistiku jako by sportovní komentátor v televizi, tak to vůbec nedělám, ale stává se, že někdo, třeba v Francii, jak se nějaký článek, když se nějakou informace, já musím to napsat, nebo také z našeho státu Beninu, no. Však je nějakou informaci, ale jinak ta novinářina je úplně okrajově. Kromě toho, teď máme o sportu, podcast o futbolu, který děláme mezi námi, no. Což je nová forma, jakoby, informace.
3: Rok 1988 je především rok z minulého století. Vy jste už občanem České republiky?
1: Ano, ano, už jsem občanem České republiky a žiju tady déle než v státu Beninu, kde jsem se narodil. Já jsem z 12 dětí, z toho 4 chlapí a 8 žen. My jsme vždycky říkali, že tam máme ženský parlament, jo, a my chlapi, tak jsme se snažili jakoby participovat, jo, dělat to, co říkají ty ženy. Takhle to fungovalo, dokud jsem neodjel. Teďko nemůžu říct přesně, jak to funguje, akorát, že s rodinou jsme pořád v kontaktu, no. A jsou po celém světě taky. V Beninu tam zůstalo pár, s kterými jsem každý den v kontaktu.
3: Pochopila jsem, že u vás v rodině byla parlamentární demokracie. Opravdu ženy měly rovnocenné postavení?
1: U nás v Africe každá rodina má svoje tradice. Jsou rodiny, kde ten muž je jakoby hlava zase, jo, ale u nás, kde jsem se narodil, tím, že jsme tam měli ty Amazony, žena má tam jako přední místo v rodině. Většinou je to, že žena je ministr finance. A jak se to říká, kdo má ty finance, asi židí všechno.
3: To platilo i v případě tatínek maminka?
1: Ano, určitě, protože tatínek byl zemědělským inženýrem, ten pořád byl někde na poli. Tak z toho důvodu maminka byla ta, která všechno židila. A aby vám řekl, no všichni jsme se báli maminky. Protože byla tak hodná, že když zvědá hlas, víme, že něco není v pořádku a musíme všichni už se schovat, no.

0: Z ženského parlamentu, jak vtipně říká rodině Medvedových, odešel Maxim Medveda ve 23 letech. A teď přijde překvapení.
1: Aby vám řekl pravdu, kdysi v Africe jsem poslouchal Radio Prague International. Až do dneska ještě vysílá a my jsme vždycky posílali, jaká frekvence funguje, jaká nefunguje a tak dále. A když jsem studoval dějepis a zeměpis, jsem se zajímal o těchto státech, které jsou na druhé straně toho bloku. A vždycky můj sen byl, abych normálně byl v Radio Prague. A dokonce mě furt doma nazývali Čekoslovaky, Čekoslovaky, Praga, Praga, Praga. Pak když už byla ta příležitost studovat opravdu tu novinářinu, tak já jsem ani neváhal. Protože v tom momentě jsem mohl jít do Francie, do Kuby, do Ruska ještě. No ale vybrali jsem Českou republiku a opravdu nelituju. To byl můj sen prostě, no. To byl stipendium vlády, jo. A proto i po revoluce my jsme neměli žádný problém studovat dál v klidu.
0: Potvrdili se té představy o Československu, když jste sem přišel?
1: Když jsem přišel, první věc, co mě překvapilo, je to na letiště. My jsme museli z letadla a už tam byla zima, nebo foukalo. Protože my jsme odjeli a bylo 29, jsme si vzali jenom košily a flanely a tak dále a jsme se krásně oblékali a teprve tady jsme zjistili, že no, tak to není vhodné. Další věc je to, že i jsme jeli do Marinské lázny. Bylo to, že musíme tam čekat, až opraví Poděbrady. Jo, a tam už měli zakázány nosit boty. Před dveřma musíme sundat boty, pak vzít ty baškory a tam už jsme si říkali, tak nebude to sranda, no. V Africe tak my nosíme furt baškory. Jo, to bylo v září a už foukalo a my jsme si cítili, že je zima. A musíme sundat ty boty před, kde je zima a pak dovnit, jo, tak no, pak jsme jeli do Poděbrad potom.
0: A tam jste zažili první zimu opravdovou a sníh?
1: Dokonce jsme si fotili a psali jsem mamince a ona mi řekla, prosím tě, hlavně v tom se neválej. Já jsem říkal, že tady padá normální led, že jak máme v Africe fabriky na led, no a že to tady padá. Nikdo neví, co s tím, to padá všude. Jestli by to nebylo možné posílat nebo něco a tak dále, to byla taková sranda. No.
0: A jak dlouho jste byl v Poděbradech?
1: My jsme tam byli asi 9 měsíců. Byla to jazyková škola. No.
0: A potom už jste se stal studentem žurnalistiky v Praze, že jo?
1: Ano.
0: Dnes si povídáme s hercem Maximem Medvedou o jeho migrační zkušenosti. Do Prahy nepřijel studovat damu, ale žurnalistiku na Karlově univerzitě. Za chvíli uslyšíte, jakou nečekanou událost zažil brzy po svém příjezdu.
1: Tak hned v listopadu přišla revoluce.
0: A jak jste se díval na tu revoluci? Zúčastnil jste se jako student na národní?
1: Bylo to, že my jsme dostali pokyny z ambasády, že si nemáme do toho vůbec ples, že máme chodit do školy a tak dále. Všechno bylo zrušeno jakoby a pak jsme začali jakoby šikny znovu. A bylo to opravdu hezký moment.
0: A byl jste na ulici?
1: Byli jsme tam. Několikrát, akorát, že jsme nevěděli, co, protože jsme si říkali, dobře, ty naši nechodí do školy, nebo tam chodí, aby tam něco se dělo. A pak na koleji, vždycky jsme měli každý večer nějakou schůzku, jak to půjde dál a tak dále. Pak po týdnu a nějak mám pocit, že už se do toho dali šikny a pak už to bylo úplně velké. No. Nebyli už to jenom studenti, už to bylo pracující lidi a všechno. Už to měli úplně jiný.
0: Tak jste se dostal i na Václavské náměstí.
1: My jsme se tam dostali, jsme tam chodili se podívat, jak se to děje. Protože jako novinář, být u toho, kde něco se děje, to má být jako první věc, co novinář má dělat. Má být u toho, o tom referovat, aby potom řekl, jo, byli jsem tam, viděli jsem to svýma očima, můžu o tom mluvit, no.
0: A jak jste vy jako cizí student vnímal tu změnu? Pocítil jste, že se opravdu něco ve vztazích mění i na té fakultě?
1: Ono se to tam změnilo. A hned po té revoluce šlo o to, že už ten způsob na ty studijní oddělení bylo úplně jiný. To nebylo už direktivní, že máte tohle dělat nebo nemáte tohle dělat. Třeba já jsem měl několik příležitost jet mimo České republiky, na stáže a tak dále. I když ta druhá strana občas nechtěla, protože mě vždycky považovali jako by cizincem, ale ta fakulta vždycky v tom mě vyslala vstříc, že prostě on je jeden z nás, pokud on nepojede, my taky nepřijdeme. To znamená, že je to Čech a jede z vaší fakulty. Tím to končí. A opravdu, zažili jsem to několikrát. No.
0: A bylo to fajn?
1: Bylo to fajn. Já jsem si říkal, tak cítím se tady dobře.
0: V podstatě jste asi byl spokojený, jak to studium probíhá a vystudoval jste.
1: Ano, vystudoval jsem se a měli jsme to štěstí, že jsme byli jakoby skoro první promoce. My jsme první bakaláři, první magistři, pak jsme mohli dělat postgraduální a tak dále a tak dále. A já tu fakultu vzpomínám dobře.
2: My a oni.
0: Jak se objevilo to divadlo na vlně těch dobrých vztahů?
1: Divadlo se objevilo asi omylem.
0: Osudový omyl přišel v Soběslavi. Na plese pořádaném pro diakonii se měl Maxim Mededa představit malým dětem jako živá ukázka pestrobarevnosti našeho světa. Setkání vyvolalo velké nadšení, splnil kamarádovi svůj slib a shodou okolností se seznámil s produkční divadla Ypsilon. Slovo dalo slovo a...
1: Tak já říkám, kdysi v Beninu jsem hrál divadlo a náš prezident tam byl. A byl to marxista a tak dále, od té doby už nikdy jsem nebudu hrát divadlo. Pak po roce skoro přijdu do práce... A tam mám napsáno, Maxime, zastav si ve Psilonce, máš roli. Tak jsem si tam zastavil, režisér si na mě podíval, řeknete nějakou větu, řekli jsem, všichni tam se smáli, protože s tou mou češtinou oni tam úplně lehli. No a takhle to začalo, v roce 99.
0: Jaká to role byla?
1: Role byla voják. Francouzský, že? A byl jsem šéf voják.
0: Takže tu bylo několik vět, nejenom jedna.
1: Byla několik vět, no. Tam byly slova, která mi nešly, tak jsme to nějak opravili, aby mi šlo na jazyk, no.
0: Jak se to dál vyvíjelo?
1: Režiséři začali nějak mě všimnout. My jsme si udělali jeden festival, ten o lidských právech.
0: Aha.
1: A pak z tohohle začalo, že mě normální vzal jakoby do minoru. Pak už to šlo. A pak šel do Hradce Králové, no a pak ty další divadla, třeba Ústí nad Labem, nebo v Národním divadle a tak dále, a tak dále, a tak dále, až do dneska. No.
0: Nebo jinak řečeno, do letošního roku. Maxim Mededa se stal laureátem ceny Tvůrčí Afrika, která je udělována osobnostem dlouhodobě a významně přispívajícím k rozvoji kulturních vztahů mezi Českou republikou a zeměmi Afriky, Karibiku a jejich diasporami. Děkuji za věnovaný čas a věřím, že nás v pokračování rozhovoru čekají další zajímavá témata z jeho života. Od mikrofonu vás zatím zdraví Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Klíšťata budou v Česku v nejbližších dnech aktivní, varují meteorologové. Olomoucký kraj investuje na Jesenicku do rozšíření výjezdových základen pro záchranáře. Tenisté Nosková, Bousková i Lehečka postupují do osmifinále wimbledonské dvouhry. A počasí v Česku zítra převážně velká oblačnost, k tomu častý déšť, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Meteorologové v České republice varují před klíšťaty. Na většině území republiky je jejich aktivita kvůli větší vlhkosti na čtvrtém stupni z pěti. To znamená vysoké riziko. A situace se v nejbližších několika dnech na některých místech ještě zhorší.
2: Třeba na Mostecku, Chomutov nebo na jihu Čech, České Budějovice, okolí Vysočina. Souvisí to jako i s tou teplotou a se srážkama.
3: Říká Martin Možný z Českého hydrometeorologického ústavu. Lidé by proto měli používat repelenty, nesedět v trávě a po návratu domů se prohlédnout, říká vedoucí Národní referenční laboratoře pro limskou boreliozu Kateřina Kibicová.
4: Zvlášť právě v těch městech, protože tam klíšťata podle těch našich nejnovějších výzkumů ve městech jsou klíšťata mnohem infikovanější než někde uprostřed lesa.
3: I letos podle Kibicové mírně přibývá případů boreliozy. Proti závažnější klíšťové encefalitidě Státní zdravotní ústav doporučuje očkování. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: Dopravní policie nabádá k dodržování bezpečné vzdálenosti mezi vozidly. Bezpečný odstup je takový, když řidič stihne zareagovat na náhlou změnu rychlosti nebo zastavení vozidla před ním. Podle mluvčího dopravní policie Jana Straky si řidiči mohou pomoci takzvaným pravidlem dvou vteřin.
5: Vezmu si nějakou překážku, sloup, značku. Měl bych být tak daleko při té své rychlosti, abych tím stejným místem projel za dvě vteřiny od toho vozidla přede mnou.
0: Olomoucký kraj připravuje velkou modernizaci výjezdových základen pro záchranáře v Jeseníku a Javorníku. Současné prostory už totiž nevyhovují. Podle mluvčí hejtmanství Evy Knajblové kromě toho také vznikne zcela nová základna, a to v Mikulovicích.
6: Mikulovice kraj vybral kvůli lepší dostupnosti. Nová základna umožní rychlejší výjezdy nejen na Zlatohorsko, ale i směrem na Vidnavu. V Jeseníku vznikne větší výjezdová základna, která bude zároveň sloužit jako školící centrum pro krajské záchranáře. Půjde o investici za zhruba 150 milionů korun. Nové základny by měly začít fungovat do roku 2030.
1: Sport.
0: České tenistky Linda Nosková a Marie Bousková postoupily do osmifinále wimbledonské dvouhry. Mezi muži pak uspěl i Jiří Lehečka. Už ve třetím kole naopak vypadly dvě obrovské favoritky turnaje. Jelena Rybakinová z Kazachstánu a také loňská vítězka Iga Świąteková z Polska.
1: Počasí.
0: Do Česka míří déšť, v noci čekáme oblačno až zataženo, zpočátku místy postupně na většině území občasný déšť, pouze na jihozápadě republiky srážky ojediněle, nejnižší teploty nad ránem mezi 16 a 11 stupni. Zítra přes den oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky ojediněle bouřky, večera to hlavně na Moravě a ve Slezsku ubývání srážek. Maxima zítra většinou mezi 19 a 24 stupni, pouze na jihu Moravy až 26. Mírný severozápadní až západní vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu, večer částečně zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor na západě Čech, na silnici číslo 27 z Plzně do Klatov za Plzní za nájezdem na dálnici D5 na rychlostním úseku silnice havarovala dvě osobní vozidla. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Zámecké léto. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
7: Vítám vás a zvu vás do malebných východních Čech. Rád bych vás i Patrika Rozehnala pozval na místo, kde žije moje rodina už od poloviny 19. století. Zvu vás do Kostelce nad Orlicí, do nádherného klasicistního zámku, kterým vás rád provedu a prozradím i pár zajímavostí z naší rodiny.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: František Kinský se už podruhé rozhodl, že nám představí šlechtické rodiny, soukromé majitele historických rodových sídel a krásné zámky, které můžete přes léto sami navštívit. A jak už zpíval Stanislav Hložek, těch speciálních návštěv zámků bude celkem 9.
1: Zámecké léto.
0: A začneme u něj doma. V Novém zámku v Kostelci nad Orlicí, kde bydlí hrabě Mária František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský z Vchynic a Tetova. To je jméno, co říkáte? Kdo u nich v rodině měl vůbec to nejdelší?
2: Já nevím, určitě já si myslím, dovedu si představit, že třeba můj dědeček, ale nevím ho všechna. Můj otec ani neznal všechna svoje jména. Takže zatím jako z toho, co víme, z toho, co známe, tak jsem asi nejdelší já.
0: Čím to?
2: Protože to je jediný, co si pamatuju.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Podle jakého klíče dávala šlechta jména svým dětem? Je na to nějaký jasný mustr, nebo každá rodina to měla jinak?
2: Určitě v každé rodině bylo nějaké jméno, které se tam jako co nejvíc opakuje. Samozřejmě v některé rodiny, obzvlášť řekněme takové ty velké rodiny, potom třeba měly takového jako domácího svatého, který se pak opakoval ve všech jménech, ten takzvaný největší přímluvce. My Kinští jsme si vybrali toho nejlepšího přímluvce, jakého vůbec můžeme vybrat, a to je Matku Kristovu, takže my se všichni jmenujeme Maria.
0: Není to zvláštní mít pro chlapa jméno takovéhle?
2: No, není, ale je to tak. U nás se příchodem rodiny Mensdorf do naší rodiny při vdáním se přes ženy se najednou začaly množit Alfonzové. Velmi často je to, že se vlastně ty jména objevují ob generaci. Dědeček se jmenoval Bedřich Karel, jeho vnuk se jmenuje, jak překvapivě, Bedřich Karel, což je zrovna třeba v našem případě. Můj dědeček se jmenuje František, já jsem František, takže takhle se ta jména tam jako velmi často objevují. No a pak jsou to jména, která si tam obyčejně, tak jako která najednou vypadají, jako kdyby přišla odjinud, tak to jsou jména, která je to svátek příslušný k tomu dni, který třeba dostáváte jméno svatého v den vašeho křtu nebo v den vašeho narození. A pak jsou to právě ty různě se tam přidávající prababičky a pradědečci a tak dále, takže ta jména tam nesete prostě průběžně dál.
0: Kdo zkomolil poprvé, v které generaci to v Chinští na Kinský?
2: To byl Vilém Kinský. On byl jeden ze 30 direktorů stavovských, to jsme prosím v době stavovského povstání, a on po prohrané bitvě na Bílé hoře prchá do Saska. To znamená do německy hovořícího prostředí, protože do té doby vlastně česká aristokracie mluvila mezi sebou česky. Němčina nebyla jazykem aristokracie české. A pro německy mluvícího člověka, který nezná češtinu, je zhluk hlásek vchynský z Vchynic prostě absolutně nevyslovitelný. Takže on to příjmení, to první, to vlastně to rodové jméno Vchynský, zjednodušil gramaticky a byl první, který se začal psát Kinský.
0: Jako první použili přídomek z Vchynic synové Bohuslava z Žernosek, který převzali od názvu vesnice a tvrze, které se nacházely nedaleko Lovosic. Mezi nejvýznamnější představitele rodu Kinských patří třeba hrabě Jan Oktavián, kníže Štěpán Vilém nebo nejvyšší kancléř Václav Norbert Oktavián, který je posledním společným předkem všech nynějších Kinských.
2: Myslím, že kdo byl taky jako určitě velmi laskavý a skvělý člověk, byl kníže Rudolf Kinský, což je starší bratr prvního majitele Kostelce. No a pak už se dostanu k těm nejbližším, pak se dostanu ke svému dědečkovi a ke svému otci, kterých si jednoho vážím víc než druhého a druhého víc než prvního.
0: Říká se, že některé vlastnosti i zjev člověk dědí ob generaci. Vnímáte to, že máte něco z toho dědečka víc než státy?
2: No, musím říct, že nevím. Protože kdybych měl něco po svém dědečkovi, tak bych byl vlastníkem geniální paměti, protože on si pamatoval úplně všechno, já už nic si nepamatuju. Kdybych byl po svém otci, byl bych majitelem geniální paměti, protože tu měl můj otec a já ji nemám. Takže nevím. Ale ještě ke všemu jsem ani nezdědil výšku, takže jako já nevím, co jsem po nich zdědil, protože oni oba byli dvoumetroví. Takže tam potom byl můj bratr a já mám pocit, jestli ten můj bratr neměl lepší paměť než já. No, na mě se nedostalo.
0: Bratr byl vyšší nebo menší?
2: Bratr měl 2,4 m. Bratr byl tak o tolik vyšší, že jsem prostě při rozhovoru s ním hleděl vzhůru.
0: A vy taky zas tak malý úplně nejste, ale kolik měříte, Františku?
2: Myslím, že teďka samozřejmě měřím míň, ale když jsem byl tak v tom těch nejlepších letech, tak jsem měřil, poctivě jsem měřil 189. A protože mě bylo hamba nebýt jediným kosteleckým kinským, který nemá 190, tak jsem si vždycky, myslím, tak jako leholince při měření malinko nadnášel, aby to těch 190 bylo, ale mám pocit, že poctivých to nikdy nebylo.
0: Mimochodem, jakými vlastnostmi oplývají kinští? Mají něco společného skrz generace?
2: Na to musím říct jednu generální charakteristiku, kterou používal můj dědeček. A ten vždycky říkal, do té doby, než se krev kinský smísila s krví kerpenů, byli kinští malí, oškliví, zlí, ale chytrý. A od té doby, co došlo k tomu smísení těch dvou krví kerpenů a kinských, od té doby jsou kinští vysocí, krásní, hodní. A teď použiju slovo svého dědečka, ale blbý. Což samozřejmě není pravda, nebyl to ani on, ani můj otec.
0: Jakou měli neřest?
2: Já musím urputně přemýšlet, co měl můj dědeček, co měl za neřest. Byl kuřák. Můj dědeček celý život kouřil. Cigarety přestal kouřit v okamžiku, když zjistil na jedné z mnoha svých cest po světě, ještě před první světovou válkou, ještě před tím, než se oženil. V Egyptě se prodávaly, v té době se prodávaly cigarety, kterým se říkalo egyptky, a byly baleny v krabicích po stovce. A přestal kouřit cigarety v okamžiku, kdy zjistil, že tu krabici vykouřil za den. Tak pak přestal kouřit cigarety a do konce svého života kouřil fajfku nebo lulku. Podle toho lulka to je krátká, fajfka je dlouhá. A já mám můj otec, jestli měl můj otec nějaké neřesti, byl vášnivý sběratel všeho krásného, ale to není neřest, to je přece krásná věc, bavit se nádhernými věcmi.
0: Tak já nevím, jestli třeba někdo něco prohrál v karbanu, nebo měl nějaké jiné vlastnosti, nebo třeba nespolehlivý, nebo kdo ví?
2: No tak měli jsme jednoho strýčka, což byl, ten se jmenoval Wolfgang, to byl v generaci mého pradědečka, to byl mladší bratr mého pradědečka, který za svůj život nadělal takový dluhy, že když se jeho starší bratr rozhodl, že je za něj uhradí, tak musel dokonce na kostelec uvalit hypotéku, protože neměl dostatek peněz v hotovosti a prodávat samozřejmě kvůli bratrovi nechtěl.
0: Už tehdy byly hypotéky?
2: Už tehdy byly hypotéky, ano. Už tehdy se dalo v pance půjčit peníze a ručit svým vlastním majetkem za to.
0: Mimochodem, tenhle dům, ve kterém dnes jsme, říkáme dům, pro vás je to dům, zámek, nový zámek v Kostelci, tak ten byl postaven čistě z peněz, které kinští měli, anebo si taky na to brali půjčku a muselo se to splácet?
2: Já nikdy jsem nikde nenašel žádný záznam, že by se kvůli výstavbě tohoto domu brala jakákoliv podpora. Ten kostelec na Torlicí koupil dědeček toho stavitele tohoto domu, v kterém sedíme, což byl kníže Josef Kinský, a ten to koupil od rodiny, která se jmenovala Kavriány, což byli tehdejší majitelé Kostelce, a ti zcela určitě prodávali proto, protože ten majetek není dostatečně velký na to, aby byl atraktivním způsobem dělitelný. Ono, ty kavriáni byli 4 bratři. Takže proto se asi rozhodli, že to prodají a rozdělí si radši peníze.
0: A proč jste to koupili vy?
2: Protože Kinští zrovna v tu dobu, myslím, že to byl 4. kníže Kinský, myslím, že tehdy o to měl zájem, nebo projevil zájem, protože vlastnil hnedka vedle, nebo nedaleko odsud panství Choceň. Takže koupil nejbližší další panství, když bylo na prodej, tak určitě to prostě bylo zajímavý pro něj. Rozšířil takový to državo ve východních Čechách, co měl, protože oni vlastnili Heřmanův městec, Choceň, Kostelec tady ve východních Čechách, ve středních Čechách, potom Zlonice, kde tehdy bylo to sídlo, kromě toho palác ve Vídni, palác v Praze, a pak samozřejmě velký rozsáhlý panství Česká Kamenice a tam nahoře. On ten knížecí majorát byl poměrně rozsáhlý.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na návštěvě u hraběte Františka Kinského na jeho zámku v Kostelci nad Orlicí. Jeho tatínek Josef Kinský se narodil už v roce 1913. Jako malý na zámku ale příliš času nepobyl. Nejdřív se o něj staraly vychovatelky, pak domácí učitel a po dosažení 10. narozenin ho, jak bývalo zvykem, rodiče poslali do internátní školy v Alpách do Bavorska. Jeho starší bratr jel dokonce až do Švýcarska.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Kostelec nad Orlicí.
2: Pak vlastně kromě toho nejstaršího, který po svém otci převzal jako správu rodového majetku, tak pak každý musel vyrazit někam do života jinam. A tak můj otec tehdy odešel do Ústí nad Labem. Jsme v období ještě před druhou světovou válkou, otec je ročník 13, do Ústí nad Labem, do firmy Schicht, což byly slavné to tukové závody, Sana vlastní sestra Máslat, nebo mídlo s jelenem, to jsou ty slavné produkty továrny Schicht. No a jenom, aby si někdo ještě dovedl představit, nastoupil na půl roku jako volontér, se tomu říkalo, což bylo zaměstnání na zkoušku bez mzdy. Takže vy jste půl roku pracoval na zkoušku bez mzdy. A když jste se osvědčil, tak vás teprve zaměstnali a dostal jste mzdu. Takže jak si teďka někdo představí, že přijde někam a první, na co se ptá, kolik bude brát, tak to tehdy tak nebývalo.
1: Takže toho zámku v Kostelci si tolik neužil váš otec?
2: Vlastně ne, a ani ti jeho další bratři prostě sjížděli se sem jenom při svátcích. Normálně pánové museli hezky pěkně pracovat, žádný poflakování.
1: Co vy potom, vaše dětství, Františku, byl jste spíš rošťák nebo mazel?
2: Já si myslím, když na sebe tak hledím na fotografie, tak jsem byl, když jsem byl úplně malý, tak jsem byl takový docela oplácaný. Jako na mé postavě se žádná bída 50. let neukazovala moc. Byl jsem statné to dítě. Já jsem byl spíš hodný, jenom jsem měl jednu takovou vadu, že když jsem se něčím, nějakou hrou zabral příliš dlouho, tak jsem zapomněl na čas. Takže já měl permanentní problémy s včasnou docházkou domů ze hřiště. Protože se řeklo, přijdeš domů, přijdeš v 6. A pak se mi někdy stávalo, zvlášť v letních měsících, že jsem viděl ze hřiště v 8 hodin, jak se z dálky blíží postava mého otce, která mi jde připomenout, že už jsem měl být 2 hodiny doma. Vždycky to bylo nepříjemné. To myslím byla taková jako zásadní moje neřest. Vzpomínám si, že když jsem jednou svému spolužákovi dal první pěstí, jako klasickou pěstí, a do obličeje. A vím, že mě to bylo strašně nepříjemný. Že doteď cítím ten hrozně nepříjemný pocit, že jsem vlastně udělal něco hrozně, hrozně špatně.
1: Mimochodem, zůstaly některé výchovné prostředky z těch dřívějších dob, co se u Kinských drželo, i ve vašem případě, že byste pocítil to, jak se vychovávala mládež a děti tehdy?
2: No tak samozřejmě, ano, přetrvávali jako mohutně. To jo, a to bylo to klasické, to jsme prožili všichni, každý jeden, to jsou ty slavný tyšmanýr, to je to chování u stolu, že jo. To jsme měli všichni, to bylo úplně absolutně pravidlem, seď pořádně a furt něco a drž to pořádně a proč to děláš tak komplikovaně, když to je tak jednoduše, takže to jo, to všichni.
1: Dobře, ale dřív byly i ty vychovatelky, ti učitelé, to už jste asi neměl.
2: Ne, samozřejmě, já už jsem žádné vychovatelky neměl. Bylo možná, že by mě to docela bavilo to mít, ale neměl, ne, já už jsem byl pod kuratelou svých rodičů, teda nejdřív své matky, protože otce jsme doma neměli, ten byl zavřený, takže pod dohledem mé matky a moje matka uměla být nesmírně laskavá, a současně byla přísná. Moje matka připomínala v případě nějakého ručního napomenutí, abych to řekl takhle, připomínala hada. Ona útočila bez vyzvání. Vy jste dostal facku, ani jste netušil proč, jako cák, a pak jste si teprve uvědomil, co jste provedl, jako. Ona nebyla taková, jestli to uděláš ještě jednou, tak ne, z ničeho nic, plác, a měl jste jí přes celý ksicht. Takže

0: A byla, měla krásný tmavý oči, ona byla jediná vlastně s hnědýma očima u nás doma. Vždycky bylo líto, když nám koukala do těch našich modrých kukadel, tak vždycky bylo líto, že vlastně se ta její barva těch hnědých očí nikdy neprosadila a vždycky říkala, furt ty kinský modrý oči, proč ne taky jednou nějaký krásný hnědý, ale to prostě není, no. Ne, ona byla opravdu, všeobecně se o ní jako Onety, ona se jmenovala Bernadetta, říkalo se i Nety. Onety se hovořilo jako mimořádně krásné ženě, to je pravda. Můj otec měl velký štěstí.
1: Věděla to?
0: Vy si nedovedete představit, ona byla krásná už jako dítě. A když jsme tak jako mluvili jako o výchovách a o takových věcech, jaký to bylo, tak moje matka byla vychovávána velmi přísně. Moje matka byla vlastně vychována k tomu, že projevovat emoce, to se nedělá. A vlastně by na vás nemělo být vidět žádné jako výrazné pohnutí, ano, smát se a tak, ale jako nějaké zásadní změny nálad. Jako moje matka pohřbila svého syna, tak jako to je jedna z věcí, která je pro matku to nejhorší, co může být, protože je to její dítě. A já ji neviděl plakat. Vůbec. Moje matka uměla udržet absolutně kamennou tvář. A to bylo z té výchovy, kterou měla. A navíc, všichni v domě, kde ona byla nádherným dítětem se skučeravými vlasy, ohromným hnědý oči, byla krásná, tak byl přísný zákaz vyslovit před ní, že je hezká. Nikdo nesměl před ní říct, ty seš hezká. To byl jako absolutní zákaz v rodině, aby náhodou nespichla. Jo, takže to bylo, a dokonce se to jako ještě při tomu kompenzovalo trošku, že když se o ní před ní mluvilo, tak se o ní dokonce mluvilo jako, že je taková trošku pomalejší, že jo, jako to prostě bylo tak, no. Takže ona, co se tohodle týče, že to celý přežila bez mindráku, klobouk dolů před ní, byla to silná osobnost.
2: Po únoru 1948 byl tatínek současného majitele, Josef Kinský, obviněn, souzen ve vykonstruovaném politickém procesu a zatčen. Skončil v Jáchymovských uranových dolech. František Kinský v té době žil s maminkou u dědečka v rodovém sídle v Kostelci nad Orlicí. Bylo jim povoleno obývat pouze dvě místnosti, ale v roce 1951 byli vystěhováni úplně. Přes odpor orgánů památkové péče a kulturní veřejnosti byly do hlavní zámecké budovy umístěny provozy vznikajícího výzkumného ústavu pro chov prasat. Na konci 80. let minulého století byl zámek téměř před zhroucením.
0: Můj otec byl trošku pesimista vždycky. A tak na to pohlížel jako s takovým jako odstupem, byl důchodce, měl svou chalupu, byl spokojený. No a pak přišly ty restituce, tak toho okamžitě samozřejmě zaujalo, protože když se objevila ta možnost jako vzít si kostelec zpátky, tak samozřejmě ano. Jenom se chtěl vyhnout jakýmkoliv komplikacím a tak to udělal tak, že navštívil postupně své sourozence, kteří byli starší než on, protože respektoval to rozhodnutí jeho otce, protože tím, kdo už během války a tak se stal správcem, byl jeho nejstarší bratr, tak vyrazil za nejstarším bratrem do Londýna a řekl, hele, je tady tahle možnost, jdeš do toho. Ten řekl, promiň, ty jsi se zbláznil, já jsem 40 let žil jinde, můj život je jiný a jinde. Dobře, tak fajn, další v pořadí, to ten řekl, jsi spadl z višně, Josef. Mě vůbec víš sám, že jsem jako ještě měl, tam byl třeba jako trošku vyhraněný nebo komplikovaný vztah syna a otce. Víš, že jako mě kostelec někdy jako, že jsem byl radši vždycky pryč, než abych byl v kostelci. Tak dobře, tak to převezmu já, ale

0: převezmu to pouze já. Jo, jistě. Trošku přehlídl svého mladšího bratra, dobře, ale on byl třetí v pořadí, jak jsem to já. Mladší bratr, který žil v Americe, ten by vůbec o to nezajímal, takže jako ani v nejmenším. A pak jsem přišel a ten první pohled v tom domě, to bylo jako opravdu pro mě, za mě, ať ten dům spadne, mě to je jedno, co se s tím stane. Na tohle to jedno potom začíná ten jeho příběh o tom, že samozřejmě mu to jedno nebylo a začal dělat všechno pro to, aby ten dům se zase stal z popela. No.
1: Tatínek Františka Kinského navázal na tradici Kinských v Kostelci a rozhodl se postavit úplně novou cihelnu a pálit cihly z vlastní hlíny. Z výtěžku z prodeje plánoval platit opravu svého zámku. Půjčil si tedy závratných 50 milionů korun a dal se do práce.
0: A tak koupil tehdy, bylo, jak já vždycky říkám, byl mladý, bylo mu 80, což je ten pravý okamžik začít podnikat. No a začal to dobře vydělávat a začalo to fungovat. A to byly ty peníze, z kterých se začala generovat oprava. Ještě ke všemu otec byl ten typický podnikatel, že nejdřív vracím dluhy a pak teprve si užívám, což v jeho případě nejdřív vracím dluhy a co mi zbyde, to vracím do zámku, který opravuju. Ne, že jedu na Bahamy, ne, to není nikdy, opravuje se zámek. Takže tak to celý jako vlastně začalo. A ta kostelecká cihla je pořád úžasná, já ji mám rád, já ji miluju, protože my máme poměrně vysoký obsah železa ve spraši a proto je kostelecká cihla pořád ta krásná červená. Není týdne, abych se v cihelně nezastavil, abych v tom tak rád, takový, mi takový určitá míra hluku jakási. A jak se ta hlína sype do těch násypek a tak dále. Pak vidíte to těsto vlastně, z čeho se ta cihla dělá. A mám to rád a jdu rád okolo té pece a tak si člověk na ní šáhne. A hrozně rád mám a dělám to taky vždycky, když vyjede ten peční vůz a zrovna tam jako u toho jsem, tak tam je taková schránčička a v té schránce je velká matka. Taková ta matka, šroubomatka, jo. A tu pak vemete a tak jako poťukáte na tu cihlu a ta musí zvonit. To je zvuk, který miluju, že vemu tu matku a tak tjong, tjong, tjong, zabouchám na tu cihlu a teď jako to zvoní, říkáte, výborně, skvělý výrobek, tak to mám rád.
1: Saháte si někdy i na ten dům, na zámek?
0: Jakože bych šel okolo a pohladil ho, nedělám to už teď, ale dělával jsem to. Fakt jsem to dělal, že jsem šel okolo a tak jsem jako položil na něj prst a jel jsem takhle, jako bych ho cítil, ten dům. Už to nedělám, ale dělal jsem to, že jsem si ho hladil. Ano.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Zámecké léto a vyprávíme si příběh Kosteleckého zámku a Františka Kinského. František Kinský během svého života vystřídal řadu zaměstnání. Pracoval jako projektant, asistent produkce a režie v České televizi a pak na dlouhý čas zakotvil u reklamy. V roce 2003 převzal správu rodového majetku po svém otci. Dnes bydlí v budově naproti zámku, v bývalých hostinských pokojích. A u svého rodinného sídla pořádá i různé kulturní akce. Na konci července to bude třeba novozámecké hudební léto s koncertem se slavnými sbory z oper a Karmína Burána. A na konci prázdnin, v sobotu 29. srpna, bude v Zámeckém parku probíhat Food Festival, na kterém se s velkým programem a autogramiádami VIP osobností představí také pochoutkový rok Českého rozhlasu. Říkám si, má vůbec František Kinský čas odpočívat? Já být jím, tak si nejraději lehnu s knížkou do pohodlného křesílka, takového, na které si můžete natáhnout i nohy.
2: A to je takzvaná dlouhá židle, neboli šezlon, jak se tomu říká. To je ta židle, kde si vyhodíte nohy nahoru a je vám tam, je to to nejpohodlnější kus nábytku, jaký existuje. A já k tomu mám vztah už jenom z toho prostého důvodu, protože na jednom z obrázků akvarelů, které vznikly krátce poté, co se rodina nastěhovala, tak v tom pánském pokoji, pán domu, Josef Kinský, to dole napsáno pod tím obrázkem, právě sedí v tom šezlon a rozpráví se svými přáteli. Nevím, jestli to je to, ten šezlon, který tady stojí dva v prostoru, ale jako dovedu si představit, ano, teď jsem se nastěhoval a první kus nábytku, co si strčím do baráku, je prostě pohodlná židle.
3: Já jsem si vždycky myslel, že to je nábytek pro dámy, takže i pánové mohli.
2: I v pánském pokoji byl šezlon, samozřejmě, i pán sedí na tom a kouří fajfku.
3: Bývalo zvykem si dát přes den takzvaně 20, nebo to bylo proti bontonu?
2: Helejte, můj dědeček, který měl absolutně pravidelný způsob života, tak dopolední spánek patřil k jeho úplně naprostému pravidlu. Stával už ve 4 hodiny nebo kdy, vždycky v 7 hodin do kostela. Po kostele šel nakoupit, miloval chodit nakoupit, s bandaskou šel pro půl litru mlíka a takové věci tady po kostelci. A pak snídaně, anglická, taková ta dlouhá, vydatná. Moje matka vždycky říkala, když chtěla dát něco k obědu, ne miláčku, já jsem bohatě snídal. A moje matka vždycky říkala, tak bohatý to nebylo, ale trvalo to dlouho. A pak si zapálil fajfku, lulku a četl si. Tak dlouho, dokud ji nevykouřil. Pak odložil, zavřel oči a pravidelně hodinu a půl spal.

0: svůj dům. Barvy šenbrunské žluté, zámek v Kostelci nad Orlicí František Kinský miluje. Dokáže o něm krásně vyprávět. Ví třeba i, jak je zámek vysoký?
1: Nikdy jsem ho neměřil. Několikanásobně vyšší než já.
2: Kdy naposledy přijel sem k zámku kočár tažený koňmi?
1: A myslím, že nějaká svatba takhle dorazila a to je tak 2-3 roky zpátky.
2: Kolik koní tu bývávalo ustájeno?
1: Podle stání bych řekl až do 10.
2: Je to nějaká místnost bez oken?
1: Ne. Ne.
2: Propukl tu někdy požár?
1: Zaplať pánbu, ne.
2: Ani historicky?
1: Ne, ani historicky. Nikdy tady nehořelo. Přestože tady hořely otevřené ohně v krbech, zaplať pánbu, nikdy tady nehořelo.
2: Kolik tu máte schodišť?
1: Jedno velké vnitřní, jedno vstupní a jedné z baltři.
2: Řemeslník, na co se nejhůř schání pro zámek?
1: Na cokoliv.
2: Byl jste někdy na střeše zámku, úplně nahoře?
1: Ano. V době, kdy se stavěl, tak jsem si vylezl až ke komínům. Ale teďka už bych tam nelez.
2: Měl jste strach?
1: Ne, okolo bylo lešení.
2: Které květiny patří k zámku? Jsou nějaké, které jsou s ním spojené typicky?
1: Každopádně, myslím tím hlavně, ano, zámek stojí v parku a ten park má bledule a rododendrony a teď i růže.
2: Jste trochu i zahradník?
1: Já musím říct, bohužel ne. Já nemám zelený prsty.
2: Jaké psí plemeno je spojené s rodem Kinských?
1: Hrubosrstý jezevčík.
2: Jak to vzniklo?
1: Moje babička byla strašně slavná chovatelka psů. Měla chovatelskou stanici, která se jmenovala Stradina. Kromě jiného byla první irské vlkodavy, kdo v Čechách vůbec choval, byla moje babička. Ale ten pes byl buď münsterlenský ohař, anebo hrubosrstý jezevčík. Já si pamatuju hrubosrsté jezevčíky.
2: Do kterých míst se bojíte chodit?
1: Já mám pro strach uděláno, nebojím se nikam.
2: Kde byste chtěl mít umístěnou jednou svoji bystu?
1: Už je tady jedna, nikoliv moje bysta, ale při vjezdu na parkovišti je pomník chovatelům prasat, tak možná, ne, netrpím slavománií, žádnou bystu tady mít nechci.
2: A třeba ji budou chtít jednou vaši potomci, tak abyste doporučil místo.
1: Tak ať si ji dají kam chtějí.
2: Kde to nejvíc klouže?
1: Po Kaiserbartu dolů.
2: Kde máte na zámku televizi?
1: Nemám.
2: Který strom v parku je nejstarší?
1: Já bych řekl, že to jsou v dolní části parku duby, které už tady stály dřív než ten zámek. Ale co se horního parku týče, tady je několik stromů, kterým je 200 let, což znamená, byly založeny společně, ten park byl založen společně se zámkem. Takže nejviditelnější je 200letý platan stojící v louce.
2: Kolik je na zámku obrazů?
1: Nikdy jsem je nepočítal, hodně. Tak zkusím 100. Už jenom proto, protože jenom Navrátilu je tady, myslím, asi 28, protože je sbírám.
2: Kolikátá generace v pořadí Kinských jste vy, Františku?
1: Kosteleckých? Já musím počítat. Myslím, že jsem 7.
2: To je šťastný číslo?
1: No právě proto.
2: No a provázíte rád, protože vy máte i ty prohlídky hodně dlouhé. Pořád vás to baví?
1: Kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. Mě to musím říct, že je mi těch návštěvníků líto, že mě to tak baví. Ale už jsem zkrátil, už to umím za 2,5 hodiny.
2: Provedete i nás?
1: Zcela určitě.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Těm, kteří přijmou teď mé pozvání a poslouchat vydrží dál, pár příběhů dám z těch, které, jak znám, jsem prozatím nepovídal. Všechny jsem slyšel a ten pocit mám, že málo který z nich se stal. Tak raději hned to říkám už teď, aby nikdo neřekl, že jsem lhal. Tak vás tu vítám, jen pojď teda

0: Nejradě.
1: Jen ještě jednou teď připomínám, že málo který z těch příběhů se stal. A to pro případ, že někdo by snad tvrdil, že jsem vás nevaroval.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
3: Zamířili jsme do východních Čech, kde najdete zámek Kostelec nad Orlicí. Ten byl postaven v letech 1829 až 1833 podle plánu vídeňského architekta Jindřicha Kocha. Prohraběte Josefa Kinského, kterému nevyhovoval starý, chátrající zámek ve městě. Nový zámek stojí uprostřed krásného anglického parku nad srázem nad řekou Orlicí. A před jeho kdysi hlavním průčelím, dnes obráceným na východ, najdete i velkou kašnu nebo jezírko, jak to nazvat.
4: To je výmysl mé babičky.
5: Babička milovala vodu, plavání nebo?
4: Já nevím, asi mám pocit, že se někde inspirovala, nebo jí to přišlo takový zvláštní, že ta terasa, protože vlastně za tím jezírkem už je přirozená terénní vlna a to se vlastně tady ta terasa vyšší v toho údolí, se pruceláme dolů na úroveň té řeky, což je divoká Orlice, a taky to přišlo tak jako určitě, že by to mohlo hezky vypadat před tím domem.
5: Babička byla zakladatelkou dnes tolik populárních hotelových bazénů s takovým, jak říkají, nekonečným horizontem.
4: Přesně tak, úplně to tak vypadá, ano. Ona je první, která postavila bazén s nekonečným horizontem.
5: A ten vodotrysk, co tam máte, ten byl z té doby taky, nebo?
4: Ten vodotrysk tam samozřejmě byl a teď zrovna tryská, nebo ne, tryská,
6: teď
4: není?
6: Tryskal,
4: takže on byl součástí toho celého už od samého začátku. Nebyla to jenom ta klidná voda, je ta spodní, ta čeřená voda je ta horní.
3: Zámek v Kostelci nad Orlicí můžete navštívit během léta denně, kromě pondělí od 10 do 17 hodin. A když budete mít štěstí, provede vás i někdo z rodiny Kinských a ukáže vám 14 krásných místností. Jednou z těch nejtěžších je zámecká knihovna s více než 6000 svazky. Která kniha je tou největší?
4: Největší kniha, tak velká, je zcela určitě Cesta po horním a dolním Nilu od francouzského akademika Devona. Devon byl předsedou Francouzské akademie věd v době Napoleonovy a doprovázel Napoleona na jeho cestě do Egypta. Cesta na válečné výpravy do Egypta. A při té příležitosti viděl jako poprvé egyptské památky, tak se zamiloval do toho, že to všechno, co bylo vidět, on nekopal, ale co bylo vidět, tak zaměřil, zakreslil, tedy nechal a velké množství těch egyptských památek odvezl do Francie, proto má Louvre jednu z největších sbírek staroegyptského umění vůbec na světě, což je právě ta věc toho Devona. Egypťani mu to, myslím, až doteď nemůžou zapomenout. No a to jsou docela řádně těžké a řádně velké knihy. A navíc jsou mimořádné tím, že to je první vydání z roku 1802. A kam moje paměť a kam má představa o historii rodiny vede, tak fakt nemám tušení, koho napadlo si koupit v roce 1802 první vydání této Devonovy cesty po horním a dolním Nilu.
5: Nebyl to někdo z učitelů, kdo chtěl, aby budoucí mladý Kinský ovládal historii?
4: Nedovedu si to představit. Opravdu netuším, pro mě je to takový naše tady zámecký zjevení.
5: Musí tady vážit opravdu několik kil, odhaduju, a rozměrově, no tak kolik to může být? To je tak aspoň 50 na 80 cm?
4: No myslím tak zhruba 50 na 80, když bude zavřená. rozložená, má jako rozevřená, má poctivý metr.
3: To vám zabere běžný stůl doma?
4: Je to kniha jako stůl, tak bych člověk řekl.
3: Když vidím i zbraně tady, napadá mě, zažili kinští někdy v historii takové ty souboje? Že někdo urazil někoho, vyzval?
4: Já dokonce vím, že při nějaké příležitosti dokonce byl i můj dědeček vyzván k souboji, což znamená patrně v té době, když byl jednoročním dobrovolníkem, mladí rozdivočelí důstojníci, a on ten souboj odmítl. Jako ano, ono se dalo přijmout výzvu a nebylo nikdy nutné jako po sobě opravdu střílet, protože v podstatě jste neztratil čest, pokud byste k tomu souboji přišel a jak vy, tak váš protivník vystřelí do vzduchu, to je v pořádku. Zúčastnil jste se souboje.
3: Co bylo důvodem toho druhého na souboj vyzvat tehdy?
4: Blbost. V mnoha případech naprostá blbost. Ale helejte, existuje jeden, který bohužel nevím, kdo to byl, ale vím, kdo teda byl vyzván na ten souboj. A to byl taky, když to člověk říká teďka, tak jako je to opravdu úplně nesmysl. Kvůli tomu se člověk neměl ani poprat. Dámy, jak jistě víte, to je někdy taky ještě před první válkou někdy. Tehdy bylo naprosto běžné, že na plese jste měl takzvaný taneční pořádek a tam jste se mohl zapsat, že ty orchestry hrály podle toho tanečního pořádku a vy jste se do toho tanečního pořádku zapsal na tanec k té mladé dámě na tehdy a na tehdy. A protože to byly tak jako, někdy to byly deníčky, tak ty dámy si tam třeba od těch pánů nechali něco vepsat. A jeden z těch pánů byl Lobkovic a napsal tam heslo Lobkoviců. Pomni popel seš a popel budeš, jo. Ta dáma jako do toho hleděla, říká, že samozřejmě nerozuměla česky, se zeptala, jako co to znamená, a přiskočil právě ten jehož jméno mě vypadlo, můj otec by ho věděl, tak jako známý vtipálek, a ten říkal, kontesko, já vám to přeložím, a přeložil to do němčiny a řekl, ich bin ein Popel und wer immer ein Popel sein. A v němčině popl znamená suché z nosu, že jo, takže a ten Lobkovic se samozřejmě okamžitě vyzval na souboj, že jo.
3: Rodovým heslem Kinských je Bůh, čest, vlast. Ta slova dokážou obsáhnout tolik věcí a myšlenek. František Kinský při nich často myslí nejen na svou rodinu, blízké, ale na Čechy vůbec. Co by jim přál, aby jim bylo dobře?
4: Víte, že to je hodně těžká otázka, protože samozřejmě, že si všichni strašně přejí, aby se měli dobře. A já bych jim samozřejmě přál, aby se měli dobře. Já doufám, že se budou mít dobře. Ale musí si uvědomit, že to nejde samo. A já přeju Čechům, aby pochopili, že nemají věřit každému slibu. Protože slib, to vás nic nestojí. Ale dar vás něco stojí. A na dary musíte mít.

Rod Kinských je jedním z nejvýznamnějších aristokratických rodů v naší zemi. Příslušníci se do našich dějin zapsali zvlášť jako mecenáši věd, umění a důležitých národních institucí. Svou zemi milovali, ctili a kultivovali. Tak, jak to dělá dnes František Kinský, který nás v dalších týdnech vezme za příslušníky dalších rodů na jejich rodová sídla. Buďme jako oni, hrdí na svou vlast.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Množství vody v půdě dosáhlo v části Moravy kriticky nízkých hodnot. V Praze je ode dneška výluka metra na lince C a potrvá týden. A počasí zítra převážně velká oblačnost, k tomu častý déšť, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. V půdě na Hané a také v části jižní Moravy je kritický nedostatek vody. Vyplývá to z aktuálních dat projektu Intersucho. V Olomouckém a Jihomoravském kraji kleslo nasycení půdy vodou pod 10%. Podle Miroslava Trnky z Intersucha množství vody v půdě klesá setrvale zhruba od května. V posledním týdnu je ale situace nejhorší.
2: Klesá pod hodnoty, které jsou blízké nebo dokonce nižší, než je takzvaný bod vadnutí. To znamená, že rostliny až do hloubky jednoho metru v půdě najdou velmi málo vláhy. Oni samozřejmě mají kořeny často ještě do větší hloubky, takže to přežívají, ale naprostá většina kořenového systému je v té svrchní vrstvě.
0: Situaci mírně zlepšily srážky v první polovině tohoto týdne. V části Moravy ale pršelo méně nebo se jí bouřky zcela vyhnuly. Pražské metro ode dneška nejezdí v části linky C, a to kvůli obnově zabezpečovacího zařízení. Dopravu v úseku nádraží Holešovice Pražského povstání zajišťují autobusy s označením XC. Výluka potrvá do příštího pátku 10. července, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
3: Podrobnosti o výluce se cestující dozví třeba z letáku na zastávkách, v autobusech a tramvajích, ale třeba i zhlášení ve vozech. V ulicích jim pomůžou informátoři v reflexních vestách.
0: Přesně před rokem zasáhl část České republiky rozsáhlý výpadek proudu. Bez elektřiny se tehdy na několik hodin ocitlo přibližně milion odběratelů. Správce páteřní přenosové soustavy ČEPS teď plánuje miliardové investice, aby se podobná situace neopakovala.
4: Tady na nádraží je to jedním slovem chaos.
5: Čekat, někteří si ty chvíle krátí třeba s mobilem v ruce.
6: Podle těch posledních... Na dopravním terminálu, kde jsou aktuálně stále ještě zastavené tramvaje.
7: Kvůli výpadku taky v Praze musí hasiče vyprošťovat lidi z výtahu.
5: Takhle jsme o blackoutu informovali přesně před rokem. Za výpadek mohl podle ČEPS souběh několika na sobě nezávislých technických událostí. Závěry potvrdila i mezinárodní expertní skupina ve své zprávě, ze které citujeme.
8: K události došlo po nečekaném poklesu výroby v části sítě po jinak zvládnutelném pádu vodiče. Během několika minut snížení výroby způsobilo přetížení sítě.
5: ČEPS plánuje v příštích letech investovat zhruba 13 miliard korun ročně do stavby nových rozvoden nebo posílení vedení. Jakub Vik, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Maroka jsou velmi blízko k postupu do čtvrtfinále mistrovství světa. V 98. minutě utkání vedou nad Kanadou 3-0. Druhé dnešní osmifinále mezi Paraguají a Francií začne ve 23 hodin.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme převážně velkou oblačnost, oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, ojediněle bouřky, večer hlavně na Moravě a ve Slezsku ubývání srážek, zítřejší maxima většinou mezi 19 a 24 stupni, na jižní Moravě až 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 opatrně na výjezdu z Prahy směrem do Brna na úrovni odbočky na Průhonice. Na 6. kilometru stojí osobní vozidlo a kamion po nehodě v odstavném pruhu. Jeďte velmi opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná Hobby magazín. Příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
9: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás na tuto sobotu připravili? Tak nejprve navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. To se vám bude líbit. Potom poradíme s chovem fretky a zaměříme se také na údržbu zahradního grilu. Nebude chybět několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o česání třešní. Příjemný poslech Hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Exotická zahrada v Přibicích u Brna je oázou, kde máte pocit, že jste v jiné, skutečně exotické zemi. V jezírku se prohánějí barevní kapři, voda zurčí a kolem vás je řada zajímavých rostlin, které znáte jenom z času své drahé zahraniční dovolené. S mikrofonem se za pěstiteli i nadšenci pro nevšední zeleň vypravila naše hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová.
1: Banánovníky, 400letý olivovník, citrusy, kiwi, čínské datle, melouny a třeba i 80 druhů palem. Tohle všechno se skrývá v exotické zahradě v Přibicích, kde mě vítá dvojice odvážných mužů, Jiří Michna a Miroslav Effenberger.
2: Ten nápad vznikl už možná před 30 lety a doma už jsme si pěstovali svoje fíkovníky, různé druhy palem a podobně a postupně se ta vášeň přetavila až v takové šílenství naše a tím, že jsme potřebovali tu plochu podstatně zvětšit, aby se to, co tady je, všechno semka vešlo, tak jsme vybudovali tady toto krásné místo s jezírkem. Máme tady i největší palmy v České republice, které mají přes 10 metrů.
1: Jak zvládají exotické rostliny naše zimy?
3: Tím, že už se klima mění, řekl bych v náš prospěch, tak většina rostlin, co dovážíme, tak jsou velice odolné. Dovážíme rostliny převážně ze severního Španělska, takže když to řeknu, olivovníky u nás bez problémů vydrží do minus 12 stupňů.
2: Jeden z těch nejzajímavějších kousků je takzvaná medová palma, to je Jubea chilensis, je to chilská palma. Ona zvládá taky teploty kolem minus 10 až 12 stupňů na list, je bez poškození a plodí nádherné plody ve velikosti menší švestky, které mají právě tu medovou příchuť.
1: Mají Přibice s ohledem na to, že to je nejsušší místo na Moravě, ideální podmínky k pěstování exotických rostlin?
2: My se posunujeme s tím klimatem tak, že to, co bylo před 30 lety v severní Itálii, máme dneska tady u nás. Vydrží bez problému granátové jablko, které tady dozrává do výborné zralosti. Už koncem srpna uvidíte v naší zahradě zralé plody. Máme tady kaki, čínské datle, potom asiminu, což jsou vlastně indiánské banánovníky. Toto všechno jsou jakoby exotické plody, které tady se dají pěstovat. Nemají tady tolik škůdců, tak jako ve své domovině.
1: Právě ta péče celoroční o ty rostliny, radíte lidem i na co si dát pozor?
2: Dalším zásadním činitelem, který může negativně působit tady na ty rostliny, je zvýšená vlhkost a to zejména v tom zimním chladném období. Pokud odejdou, tak zpravidla vždycky tady u nás v naší oblasti odejdou na to, že jim odehní kořeny.
1: Jsme ve skleníku a teď momentálně se díváme na co?
2: Tady vidíte po jednotlivých letech, jak ty rostliny vypadají. Jo, takže je to běh na velmi dlouhou trať, je potřeba mnohem víc trpělivosti. U té palmy to trvá mnoho i desítek let, než třeba poprvé vůbec vykvete.
1: Najdeme tady i vaši vlastní odrůdu fíkovníku.
2: Ano, je to odrůda pálava, kterou máme po mém strýci, který v obci Perná na Pálavě ji pěstoval už minimálně od roku 1960 a je to odrůda, která už se tam daleko dřív pěstovala.
0: Bez nadšení by se tomuto projektu asi nedařilo. Pokud si chcete užít pohodu ve stínu palem a zažít příjemný výlet na jižní Moravu, exotická zahrada v Přibicích má v létě otevřeno ve všední dny od 10 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 13 hodin. Co nás čeká za chvíli? Tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Máme tady první dotaz a píše nám posluchač Libor z Meziměstí. Asi před 15 lety jsem si na zahradě zasadil třešeň Prunus avium. Dorostla do velkého stromu a každý rok je obalena květy. Většinou ale dozraje pouze několik třešní. Asi před 4 lety jsem se radil v zahradnictví a doporučili mi každý podzim rozházet na zem po obvodu koruny stromu hořký borax a na jaře ve dvou fázích udělat postřik stromu přípravkem Topaz 100 EC. Dále jsem měl na zahradě arboristu, který udělal odborný prořez. To bylo před 3 lety. Stav se trochu zlepšil, ale stejně bylo třešní jenom pár. Loni na podzim jsem zase rozhodil borax, ale na jaře jsem už postřik nedělal. Třešeň opět bohatě kvetla, objevily se první malé plody, ale většina z nich se postupně scvrkla a opadaly. Přikládám několik fotografií, na kterých je vidět celý strom i nedozralé scvrklé třešinky. No a my jsme o odpověď na tento problém požádali pardubického zahradníka Františka Hlubockého a ten nám doslova napsal: dle mého názoru už zbývají jenom dvě možnosti. Třešeň kvete v době, kdy už není v okolí žádná v květu a tudíž nemá žádného opylovače v blízkosti, anebo bude mít asi podobného škůdce, jako mají švestky, tedy pilatku. Tam pomůže postřik i hned po odkvětu. A ještě jeden malý doplněk, tady píše František Hlubocký. V minulých dnech jsme se byli podívat nedaleko nás v Pardubicích, kde ty ptáčnice rostou, a jsem si téměř jistý, že opad plodů má podobný důvod jako u švestek. Tady to bude nejspíš vrtule třešňová, takže by mohl pomoci postřik na mladé plody. Tady jich bylo napadeno také dost. Tak snad jsme trochu pomohli. A máme tady další dotaz.
1: Můžu v Pardubicích pěstovat nektarinku, nebo bude lépe broska?
0: Tak s tím by nám mohl poradit Ivan Dvořák z časopisu Zahrádkář.
2: No je to na uvážení. Jestli máte zahradu někde, kde jsou kolem spousty broskvoní a velmi dobře dozrávají a jsou krásné, sladké, chutné, pak si vysaďte nektarinku. Ale jestliže máte zahradu a začínáte s ním a široko daleko není nic z takových, řekněme, teplomilných peckovin, radši si vysaďte broskev, abyste nebyla zklamaná.
0: A ještě jeden dotaz tady máme a na to se naši posluchači, zahrádkáři, často ptají.
3: Zda se keřičkovi rajčata zaštipují, nebo jak asi?
0: Na správné zaštipování rajčat, což se může právě v těchto dnech hodit, jsme se ptali plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
4: Tak já bych jenom chtěl říct, že k zaštipování rajčat můžeme otevřít téma, které jeden uvidí takto, druhý úplně obráceně. Já osobně bych vám doporučil u keřičkových rajčat ty rajčátka nezaštipovat, nechat je tomu svému růstu a tomu svému vývoji, maximálně potom někdy ke konci toho léta, začátkem podzimu, tak bych se snažil o to z toho keříčkový rajčete vylámat, vyštípat ty listy nebo ty výhony, u kterých víme, že i kdyby tam prostě ten květ vykvetl a ty rajčátka začala růst, že už stejně nedozrají do konce té sezony, a spíš bych se na to podíval tak, ať ta rostlina má dostatek tepla, sluníčka a síly na to, aby vyživila ty plody, které tam do konce té sezony můžou dozrát. Na ten podzim nebo ke konci léta bych se na to podíval tímhle tím způsobem.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Křeček, morče, zakrslý králíček, užovka nebo cvrčci. Prostě nejen děti chtějí doma chovat kde co. Možná se rozhodnou, nebo rozhodnete, pro domestikovaného tchoře, tedy pro Fredku. Tuším, co vás napadne jako první, naše hobby redaktorka Jolana Nováková také tak nějak nakrčila nos a zaběhla se zeptat na to podstatné k odborníkům.
2: Smrdí Fredky, to je otázka, kterou si asi položí každý, kdo by si chtěl Fredku pořídit. A tak jsem zašla za Magdalenou Šlikovou z klubu chovatelů a příznivců Fretek, která má s chovem bohaté a dlouholeté zkušenosti, abych jí tuto otázku položila.
3: Mokrý pes, tam ten pach je taky docela výrazný, takže ano, Fredky mají svůj pach.
2: Co budu pro Fredku potřebovat? Něco k jídlu, něco pro zábavu a asi klec.
3: Ideální je chovat Fredku v kleci, pokud jim

0: Máme na volno, tak v bytě opravdu na ní číhá hodně nebezpečí. Fredka je zvídavá a vleze všude, je schopná vlézt na okno a vylézt otevřenou ventilací ven. A protože fretky nemají odhad výšky, jsou schopné skočit třeba ze třetího patra a ty následky potom bývají fatální.
1: Prostě když nejsme doma, tak pobyt a pohyb fretky by měl být zabezpečený, klec by měla být dostatečně velká, alespoň metr na 80 a na 50 cm.
0: Musí být vybavená záchůdkem, na který se fretka naučí velmi rychle chodit. Musí být vybavená napáječkou, závěsnými hamaky a miskou s granulemi. A k těm granulím ona musí mít přístup 24 hodin denně, protože na rozdíl od psa ona není schopná se takzvaně předspat.
2: A vy jste říkala závěsnými, cože?
0: Hamaky. Jsou to závěsné pelíšky. Milují různé prolézačky, igelitové tašky, hračky, ovšem musíme dávat pozor na hračky gumové, protože většina vrtek gumu má moc ráda ji žvíká a rozkousá a je schopná kousek té gumy sežrat, ucpe se jí střevo, pak to taky nedopadá dobře.
1: Fredka je spáč, prospí klidně 20 hodin denně, to jí někteří z nás asi závidí, ale alespoň na 2 hodiny bychom jí měli pouštět ven z klece a věnovat se jí, protože je to hodně kontaktní zvířátko. A ještě mě napadá otázka. Pořizují si lidi častěji kluky nebo holky?
0: Já bych neřekla, že to je takhle. Já třeba vždycky jsem měla samce. Protože ten samec po té kastraci tak jako zmedvídkovatí, je víc mazlivější a holky jsou takový jako neřízený střely. Prostě se samičkou fakt se nenudíte, no ale ono se nenudíte ani se samcem.
1: Směje se předsedkyně klubu chovatelů a příznivců fretek Majda Šliková.
3: No a já už jenom dodám, že reportáž, máte-li tu možnost, najdete také na webu našeho pořadu. A za chvíli se pustíme do grilování, tedy jak na to, a bude to s odborníkem a tím bude plzeňský šéfkuchař Martin Havlík.

krásný a cudný, mnoha se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát, do nás trachtí včího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Když je všechno hotové, práce udělána, pak začíná odpočinek a tím je v těchto dnech určitě grilování, které se stalo dalším českým národním sportem. Ať už na klasických grilech na dřevěné uhlí nebo na grilech plynových, Martin Havlík, šéfkuchař Gourmet klubu Bezejmená a také učitel odborných předmětů na hotelové škole v Plzni na Borech, griluje velice rád. Vedle domu má velkou pergolu s posezením, kuchyňskou linkou a vším, co je ke grilování zapotřebí. Tam ho také navštívil náš hobby redaktor Jirka Šobr a chtěl vyzvědět několik rad o údržbě grilu, tedy jak na to, jak často by se měl gril čistit.
2: Asi průběžně, protože sice negrilujeme po celý rok, ale pokud ten gril je na zahradě a máte tam nějaký život, podívejte, my tady máme teďka spoustu pilu, i na podzim nebo na jaře je aktivní hmyz, který vyhledává jakýkoliv zbytečky, tak já doporučuji vlastně průběžně. Používám plachtu úplně neznačkovou za 120 korun z nějakého e-shopu, aby se to nevolepilo tím pilem, aby si tam sršní nebo vosy neudělali pěkně hnízdečko na jaře. No a před tím spuštěním prostě sundáte plachtu a základně očistíte.
3: To není grill, to je Rolls Royce.
2: Prostě od toho prachu, případně od nějakých napečení, nepoužívám zase žádný speciální nářadí, prostě drátěný krtáč. Pokud máte teda nějaký smaltovaný rošty, tak je lepší mosaznej nebo na obyčejnou litinu klidně nerez. Mechanicky očistíte ten zbytek napečenin, případně zase obyčejnou špachtličkou na sádru, oškrábnete. No pak se musí samozřejmě taky šáhnout dovnitř, protože pod ty rošty nám padá spousta věcí, které pak můžou začít hořet. Takže jednou za čas, neříkám po každém grilování, ale krásně mechanicky odstranit ten bordílek, který by vám tam potom mohl chytit při tom grilování, když do toho nakape nějaká ta mastnota, případně takový ty kryty na hořáky očistit a pak samozřejmě ideálně jednou za čas pořádně vypálit, nechat pěkně zavřený, zapnutý naplno, ať se to vypálí a pak zase trošku mechanicky dráťákem anebo nějakým starým hadrem, já tady mám vyřazený roztrhaný ručníky, pak se to očistí. No a u těch obyčejnějších kovových grilů zase ošetřit jedlým olejem, takže pěkně do sucha očistit, natřít olejem, trošku vypálit a vlastně máte připraveno.
3: Máte krásný obrovský grill, můžete grilovat jak na hlavní ploše, tak i na vedlejších.
2: Já mám určitě rád tu plnou litinovou desku, která pěkně naakumuluje teplo. A když dělám třeba plátky masa, tak napřed z prutka na té litinové desce to zatáhnu a pak to dopejkám pomalejš na těch mřížkách. A na té litině se dělá v létě třeba i ta cuketa dobře. Malinko tuku, ono se to nepřilepí, trvá to chviličku, ale zase to je pak chutný a pro rodinu ideální.
3: Ono je tam potom výhoda ta, že si můžete regulovat právě i teplotu, což u dřevěného uhlí dost dobře nejde.
2: Je to tak, to má zase svý jiný kouzlo, to dřevěný uhlí, přeci jenom to tomu přidá trošku takovou tu vůni lepší a tu kůrčičku, ale praktičtější na ovládání určitě ten plyn.
3: Já si myslím, že naši posluchači nepohrdnou pořádným kusem uzeného nebo zauzeným párkem či klobásou, kterou koupíme a mnohdy ani tu udírnu ty uzeniny neviděli.
2: Je to tak, tady to můžete vylepšit nějakým pomalým ohříváním, pokud je libový, tak určitě bych doporučil nějakou marinádu, super je třeba s přidáním švestkových povidel a pak už teda jenom nepřipálit, ty párečky pak zase můžou trošku na vyšší teplotu.
3: Přiuzujete také?
2: Taky občas, je to opravdu jenom zaudit, tenhle ten grill je kombinovaný dřevěný uhlí nebo plyn a na tu vanu, která se dá nad hořáky, se dá přihodit štěpka, ale ono to hodně utíká, ten kouř a i ta teplota rychle klesá, není to klasická udírna, ale zaudit se to dá navonět hezky.
3: Štěpku v tom plechu namočíte a dáte na ty hořáky?
2: Tady nedávám namočenou, ona má tak ten centimetr, to jsou opravdu centimetrový kostičky, tak 3 mm tlustý, takže spíš to rozpálím, hodím tam štěpku, snížím plamen, aby to nechytlo plamenem a pak ji nechám doutnat a musí se teda každých třeba 10 minut přihodit kousíček.
1: A od Martina Havlíka, šéf kuchaře Gourmet klubu Bezejmená, tady mám ještě dvě rady. Při každém zauzování se od štěpek na zauzovací vaně vytvoří vrstvička dehtu. Tu čistit nemusíte, ničemu neškodí. Pozor si ale dávejte u grilu na dřevěné uhlí. Uhlí hoří hodně dlouho, stačí ale poryv větříku, vylétnou jiskřičky a můžete zapálit třeba suchou trávu v okolí. Proto gril po skončení grilování vždy dobře uhaste. Zbydou-li v popelu kousky nezhořelého dřevěného uhlí, tak to skovejte, nechte vyschnout a můžete to použít znovu. Popel z dřevěného uhlí se hodí k pohnojení zahrádky. Nás už čeká po písničce jenom zahrádkářský kalendář a tam se pustíme do trhání, nebo lépe do česání, ale úplně nejpřesněji do stříhání třešní.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Lékařský kalendář.
1: Všude je sucho a kdo chodí občas do lesa, tak si možná všiml, že potoky tečou čůrkem. Takže tu mám pro vás jednu nadějnou pranostiku na 10. července, to bude až v pátek a je to svátek sedmi bratří a to se říká, že prší-li na sedm bratří, sedm neděl střecha neuschne. A také se říká, to je horší pranostika, déšť na sedm bratří, hnijí brambory. Tak snad u vás bude pěkně a brambůrky budete mít jedna báseň. Nastala sklizeň, třešní a višní. Na jihu dozrávají také meruňky a našel jsem jednu radu a ta praví, že třešně ze stromu se neškubou, ale odstřihávají. Pokud si totiž urvete krátké větvičky, polodonoše, tak příští rok bude úroda menší. Nebo dokonce zahradníci radí udělat letní prostřih třešně tak, že větve odstřihnete a pak teprve oberete na zemi. Tak je řešení. Nemusíte šplhat po žebříku. Mám jednoho kamaráda, co natahoval ruku pro poslední dvě hrušky nahoře na stromě, na větvi a spadl z toho žebříku a zlomil si obě nohy. A další zajímavá rada. Jestli nechcete, aby se vám odpařovala rychle zemina okolo ovocných stromů, tak tam sypejte v kruhu okolo kmene posekanou trávu. Prý si takto obložené stromy potom budou mlaskat blahem. Tady to přirovnání jsem objevil někde na internetu, což je mnohdy snůška nesmyslů. Oni totiž zahradníci varují, že pod takovou tlející vrstvou trávy se mohou držet různé plísně a kdo ví co ještě, a že to tomu stromu moc prospívat nemusí. Pokud ze stromu spadne nějaké ovoce na zem, a jsem u toho u nás na zahrádce dříve než moje rodina, tak to zásadně dávám do sudu na kvas, protože co zahrádkář, labužník připraví přes léto, tomu bude dělat radost v zimě v podobě třeba chutné slivovičky, hruškovice nebo kalvarosu. A tady to je důležité. Kořenová zelenina v těchto dnech potřebuje hodně vláhy. Naopak cibuloviny nemají vlhkorády, takže až budete zalévat a zalévat a zalévat, tak je dobré na to pamatovat. Co bude příště v Hobby magazínu? Zaměříme se na datle, fíky a kaky na vaší zahradě. Poradíme, jak se stát rybářem a vypravíme se do obchodu nakupovat skutr. Tedy na co si přitom dát pozor. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Velké obchody v celé České republice zůstanou po oba sváteční dny otevřené. Vedení radnice v Prostějově pokračuje v přípravách výstavby nového plaveckého bazénu a počasí zítra převážně velká oblačnost, k tomu časté přehánky, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Obchody o velikosti přes 200 metrů čtverečních mohou zítra i v pondělí zůstat otevřené, a to i přesto, že jsou státní svátky. Zákon o prodejní době v maloobchodě se na ně totiž nevztahuje. I tak by si lidé měli před nákupem otevírací dobu vždy ověřit.
3: Svátek Cyrila a Metoděje ani den upálení mistra Jana Husa nejsou na seznamu vybraných dní, kdy obchody ze zákona zavřít musí. I tak je ale možné, že některé prodejny dají svým zaměstnancům volno. Rozhodnutí je na provozovatelích. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si lidé měli otvírací dobu dopředu ověřit. Lišit se může i kvůli začátku prázdnin. Podle Prouzy totiž na nákupy v létě chodí méně lidí. Josefína Báčová, Český rozhlas.
2: Zástupci prostějovské radnice chtějí zhruba do měsíce vypsat výběrové řízení na firmu, která ve městě postaví nový plavecký bazén. Práce by mohly začít v zimě nebo nejpozději v příštím roce. Řekl to Českému rozhlasu náměstek primátora Jiří Rozehnal z hnutí ANO. Město podle něj počítá s investicí více než 700 milionů korun. Každý další měsíc ale tato cena narůstá.
4: Bohužel meziroční růst prací ve stavnictví je 5-13%. Díky zdravotní krizi ten růst je daleko větší a my každý měsíc vlastně toho prodlužujeme. Což nastalo půl roku zpoždění tyhle ty záležitosti smutné, které nastaly. Na nás to přišlo na nějakých pěkných pár milionů korun, které bohužel musíme zaplatit nabít.
2: Rytířské turnaje a představení uvidí také zítra návštěvníci hradu Valdštejn v Českém ráji. Každou hodinu je čeká vystoupení šermířského a divadelního souboru Nostra Ex. Zájemci si mohou prohlédnout také novou stálou expozici barandovských kostýmů, které se objevily v nové pohádce Princezna stokrát jinak. Upřesní Radim Štícha ze zprávy hradu.
5: Hrad Valdštejn se stal vůbec první památkou, která má kostýmy z této pohádky v zápůjčce. Kostýmy doplňují interiéry klasicistního domu a návštěvníci mohou nahlédnout i do zákulisí filmové tvorby. Výstava potrvá do konce srpna. Sport.
2: Fotbalisté Maroka postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Kanadu porazili 3-0. Od 23 hodin se bude hrát další dnešní osmifinále Francie-Paraguay.
0: Počasí.
2: V noci čekáme oblačno až zataženo, zpočátku místy postupně, na většině území s občasným deštěm, jen na jihozápadě republiky srážky ojedinělé. Nejnižší teploty nad ránem mezi 16 a 11 stupni. Zítra přes den oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky ojedinělé bouřky. Večer, a to hlavně na Moravě a ve Slezsku, ubývání srážek. Zítřejší maxima mezi 19 a 24 stupni. Na jihu Moravy může být až 26. Mírný severozápadní až západní vítr. Místy s nárazy kolem 55 km za hodinu, večer zeslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na silnici číslo 27 z Plzně do Klatov. Mezi nájezdem z dálnice D5 a sjezdem na Dobřany je po nehodě dvou osobních vozidel stále neprůjezdný levý jízdní pruh. Zpomalte tam. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Právě začínají hvězdné návraty. Přejeme vám příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
6: Často říkáme s Píchou, že jsme jako Češi národem humoristů. Oháníme se takovými jmény, jako je Havlíček, Hašek, Poláček, Jirotka a další. ale platí to o nás i dneska? Jsem přesvědčen, že ano, a důkazem je i tento pořad s už stovkami odvysílaných dílů. A to vždy s jednou osobností českého humoru. Ten seznam dneškem rozšíříme o další jméno a doplníme i o důkazy. K poslechu vás srdečně zve Patrik Rozehnal.
7: Říkal jsem si, dneska přijdou jenom skalní.
6: Proč myslíte?
7: Televize je totiž fotbal.
6: Já myslel, že řeknete kvůli muži, který se narodil 9. července 1943 v Praze. Mluvím o vás. Ale ono to bude tím počasím venku, co?
7: Teplo, žár.
6: Tak si dopřejme další porci klasiky českého humoru. Nachystány jsou ukázky z televize, rozhlasu i filmových komedií.
7: To všechno vám umožní odreagování, jaké může poskytnout pouze hladovému jídlo, žíznivému doušek, básníkovi čistý list papíru a neukojenému žena.
6: Prosím vás, jak jste na tohle přišel?
8: To jsem viděl v televizi.
6: Tak pane Čechu, tady jste v rozhlase a začíná pořad s vámi, s Františkem Ringo Čechem.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Jsem rád, že František Ringo Čech už k nám dorazil, tedy díky písni. Mimochodem, tento muž má tolik přívlastků jako snad nikdo jiný, kdo v našem pořadu už byl. Nazvat ho můžeme scénáristou, zpěvákem, hercem, spisovatelem, malířem, fotbalistou, muzikantem, principálem, kapelníkem, ilustrátorem, komikem a třeba i bubeníkem. Ale v téhle chvíli je i naším hostem, protože usedá k mikrofonu pořadu
1: Hvězdné návraty.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a zvu je k poslechu našeho vynikajícího programu.
0: Už víme, že jste se narodil 9. července roku 1943 v Praze, ale co ještě nevíme, čím byli vaši rodiče?
2: Můj tatínek byl profesionální hudebník, absolvent Vídeňské konzervatoře na housle a moje maminka byla švadlena.
0: Šila i na vás doma?
2: Já jsem maminku jako švadlenu nikdy nezažil, protože ona byla vlastně v domácnosti. Od okamžiku, kdy se provdala, tak nevytáhla paty z baráku a starala se o mě a o bráchu.
0: No a tatínek byl ten, který vás ovlivnil. Právě od něj můžeme odvinout ty vaše hudební touhy?
2: Tak samozřejmě rodina, ve které vyrůstáte, vás strašně ovlivní. Jo. To znamená, když vyrůstáte v herecké rodině, když vyrůstáte v hudební rodině, když vyrůstáte v lékařské rodině, už je to tak jako částečně předurčeno. Není to, nevíde to vždycky, ale tak já jsem vyrůstal v muzikantském prostředí a protože jsem já i brácha měli hudební sluch, můj brácha dokonce absolutní, tak bylo jasné, že se budeme věnovat hudbě.
0: Co tedy rozhodlo, že jste začal studovat toho radiomechanika a televizního opraváře?
2: Protože můj tatínek měl tatínka v té Vídni, to byl umělecký truhlář, který zastával názor, že teda člověk by měl dělat něco pořádného, než se věnuje umění, tak tatínkovi řekl, že ho bude podporovat na konzervatoři, když se vyučí truhlářem. Tak tatínek se u svýho tatínka vyučil truhlářem a když dostal výuční list, tak šel na konzervatoř a vystudoval jí. No a samozřejmě nechalo ho, inspirovalo ho to, přestože já jsem v mládí slyšel na dědečka výtky a zlobení, co to vlastně, jak ho připravil o 4 léta učení, tak mi pak udělal úplně to též. Se to opakovalo, akorát mi chtěl polepšit, tak mě nechal vyučit televizním mechanikem a radiomechanikem.
0: No a my se teď do televize, nebo raději do filmu, také podíváme. Na začátku 80. let ho totiž do své úspěšné komedie obsadil i Dušan Klein. Ano, jak svět přichází o básníky. František Ringo Čech se tu představil jako muzikant, zpěvák, ale pozor, také jako vedoucí sauny, kam přichází i Štěpán a Candy.
3: Co to je?
4: Nemluvit! Pravidelně dýchat! Musí se vám prohřát! Musí se vám prohřát v plicích krev a kosti!
3: On nás zavřel! Otevři, Paganini, nebo to vyrazím.
4: Vaše poznámka svědčí o tom, že ještě nemáte prohřáté hlavové kosti. Dávám vám ještě 2 minuty k dobru, chlapci.
3: Hajzl, ten bude hrát divadlo, i kdyby byl hluchoněmý.
5: Za tenhle horor mu to vystavím politicky a nevykroutí se. Bude fidla třeba i na jevišti. Mrzák.
4: Ještě minutu, chlapci!
5: Takový morbidní nápady může mít ten vygumovaný, vykastrovaný eunuch Bouchal.
3: Stejně neumíš hrát na housle. Ty srabe.
4: 4, 3, 2, 1!
6: Tak to vidíte, chlapci. Zbavení bolestí střev a zubů, trudovitosti kůže. Odevzali jste špatné a přijali dobré v nejdemokratičtějším chrámu, jaký lidé postavili.
0: A zpátky do života Františka Ringo Čecha. Po vyučení odešel studovat na státní konzervatoř v Praze, kde vystudoval bicí nástroje u profesora Vlasáka
7: a folklor u profesora Pecky.
0: Františku, kde ale bylo to první profesionální setkání s hudbou?
2: No, nezapomeňte, že my jsme všichni začínali už ve škole, jo. To nám komplikovalo taky ty studia, protože už jsme začali vydělávat peníze. Já jsem velmi brzo začal hrát tradiční jazz. Hrál jsem u Smetáčkovců ve studijní skupině tradičního jazzu. Hrál jsem v Dixielandu Herberta Warda, amerického basisty. To mi dalo strašně moc. Takže vlastně hrál jsem při škole až do třetího ročníku. Pak mě komunisti zavřeli do vězení, dostal jsem 3 roky za hanobení republiky, urážení představitelů strany a vlády a členů socialistické soustavy. To bývaly ty majáles na Petříně a já jsem je organizoval a taky jsem za to byl potrestán.
0: To je pravda. V roce 1965 ho během majálesu kdosi udal a František Čech strávil 4 měsíce ve vazbě. Podmíněně byl odsouzen za podvracení republiky na 3 roky vězení. Nicméně ještě týž rok dostal dispens a odjel do Spojených států. K tomu se také dostaneme, ale teď nás čeká ukázka ze zábavného pořadu Mr. GS, kde byl František Ringo Čech také hostem.
7: Dámy a pánové, František Ringo Čech.
8: Já už už mám všechno, to víš, vždyť už snažím se být dobřilý.
9: Ahoj.
8: Ahoj.
9: Díky.
7: František Ringo Čech. Vlastně ty se pohybuješ už dlouho, že jo? V muzice, v umění.
9: No, když jsem maturoval s Hermanovou.
8: Skoro.
7: Kdo tě objevil? Vím asi sám, jasně.
9: Geniové se objevují sami, prostě přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem. Přijdeš a vidíš, že jsi lepší než ty druhý. Ale zase, když jsi opravdu dobrý, neopovrhuješ těma druhejma. Prostě říkáš si, měli smůlu, jsou mým talentovaní, jsou trošku hloupější, blbečkové jsou to, ale mají právo na život stejně jako ty. A ty jsi tady proto, abys je potěšil, aby si přines radost a za to dostal nějaký peníze od nich.
7: Ty jsi psal texty, že? Hodně textů pro písničky, to bylo jako takový, jako byly vtipný, s nadsázkou, ale dneska už takový texty nejsou.
9: No víš, kolik jsem jich udělal, Geňo?
7: Nevím,
9: si. Kolik jsem, pod čím jsem podepsaný, typní číslo. Teď mi to vyjeli v rádiu z počítače. Přes 1300.
7: Textů?
9: Představte si, jak jsem byl dlouho ve studiu. Když si vemete muzik, jedna písnička, 4 minuty, jak jsem byl dlouho ve studiu. 1300x4.
7: Co jde?
9: Dobrý počtač.
7: No dobře, no, když vezmeme ty tvoje nejslavnější texty, že jo? Nebo pro nás, jo?
10: Že jsi dělal různý texty, že jo? Že jsi dělal pro Gota.
7: Nápoj lásky číslo 10.
9: Pro božskýho Karlušu jsem jich udělal 14. A pro něj je těžký dělat. To je samá dlouhá A, E, I, O. Jiný písmena, ne? Když děláš 14. text a furt jenom A, E, I, O.
10: No, pojedeme dál, jo? Máš třeba víc drážistů?
9: No, asi ne.
7: Na co? Ne, vypadá to jako, že jsi změnil jako image, že jsi jako dlouhý vrasy za růst, jo?
9: Ne, to je...
7: Je živej ten vizážista?
9: Vizážista. Vizážista je zbytková profese změkčilý civilizace. Prostě, kdo se neumí učesat, je kretén.
0: Tohle byla ukázka pod režijním dohledem Ondřeje Sokola. Ale když se vrátíme k té hudbě, Františku, která byla ta první skupina, kde jste se nějak projevil?
2: První skupina byla právě, byla Dixielandová skupina Storyville Jazz, kde jsem se poprvé sešel v 16 letech s Ivo Pešákem a s Ivanem Látkem. My jsme hrávali, my jsme tak jako Beatles začínali spolu na škole, tak my taky jsme takhle hráli Dixieland a tradiční jazz, to byly moje začátky, no.
11: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: František Ringočech nás dnes baví a společně s ním vzpomínáme i na jeho bohatý život.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Za svůj život nahrál více než 32 LP desek a 217 těch krátkých. A hudební archív Českého rozhlasu eviduje více než 1300 titulů, u kterých najdete jméno Ringo Čech. Dozvěděli jsme se, že začínal v kapele s Ivanem Mládkem. Františku, kam jste ale pokračoval dál? Kam šel ten hudební vývoj? Jak jste se měnil?
2: Vyvíjel jsem se i já. Ten tradiční jazz miluju, dneška mě velmi jaksi uspokojuje, ale chtěl jsem dělat hudbu živou, taky náhoda hodně. Mirek Klempíř, můj spolužák z konzervatoře, mě přivedl do skupiny, která se zakládala, a to byl Olympic právě. Tam jsem poprvé viděl Jandu, Chrastinu, Berku, Klempíře. Klempíř mě tam teda přivedl, no, takže se mi líbilo. Rock'n'roll byla živá muzika, takže jsem ji začal hrát a taky jsem na to měl techniku. Já jsem byl technicky velmi zdařilej, povedenej kluk, a pak přišli Beatles a zcela jsem tomu propadl. Já jsem pyšnej na to, že jsem generace Beatles. To je největší kulturní událost minulého století.
0: Jak k vám pronikali tehdy Beatles v tom socialistickém bloku?
2: Jednak jsme poslouchali Luxemburg, Pavel Bobek ho dokonce nahrával, vedl si poznámky, kdo je hrál, jak se hrajou, hodnotil je. No a pak prostě tak poslouchali jsme zahraniční rozhlas a v Praze v kině u Hradeb byl týden anglického filmu a ten týden začínal, taky tam dávali zvětšeninu, no ale ten týden začínal perným dnem Hard Day's Night. A tak jsme šli, celý Olympik jsme si koupili lísky a já jsem tam úplně zešílel, když se ozval ten první akord, ten akord, a to je It's been a hard day's night. Já jsem myslel, že se mi to zdá, já jsem byl tak rozrušený a tak vzrušený, že vlastně v životě jsou tři takhle silný emotivní zážitky, jo. Právě jeden z nich je teda to, když jsem viděl Beatles poprvé, Hard Day's Night, druhý, když Slavia vyhrála ligu ještě za Cypra poprvé, a potom Nagano, vítězství hokejistů v Naganu, to byly tři moje největší emotivní zážitky v životě. A to počítám v to s taky svatbou a tak dále.
3: Máš nějaký zvíře na baráku?
4: No, měl jsem, ale já mám alarm, a když máš alarm, tak buď alarm nebo zvíře. Protože když máš zvíře, tak ho nemůžeš zapnout. Měl jsem kocoura Mikeši, a když jsem každý druhý den přijel, tam byla 158 se samopalama a za oknem Mikeš takhle. Tak...
3: Mikeš Botáš.
4: Jsem říkal, Mikeši musíš z baráku.
5: Co jsi s ním udělal s Mikešem?
4: No tak jsou lidi, kteří jedí zvířata. To je prostě... To nepřijde na zmar.
0: To byla krátká ukázka z pořadu Mr. GS z televize Nova. Františka Ringa Čecha si teď ale představíme jako malíře. Maluje už delší dobu. Dokonce vystavoval více než 50krát. Jeho obrazy jsou v soukromých sbírkách v galeriích v Praze, Paříži, Berlíně, Varšavě, Moskvě, Frankfurtu nad Mohanem, také ve Vídni, Torontu, Remeši, Lausanne, Lyonu, Tokiu, Kyotu nebo Madridu. Ale Františku, co vás k tomu vlastně přivedlo?
2: To je strašně dlouhý a přivedla mě k tomu v podstatě moje žena, která mi koupila v Holandsku, ovlivněná svým kolegou z Černého divadla Jiřím Andrlem, mi přivezla malířské potřeby a od té doby maluju, čili přes 35 let maluju, a po těch 35 letech už vás začnou brát na vědomí, i jako naivistu. No. Tak malování vlastně ze všech činností, které vykonávám, mě nejvíc živí. Ale nejvíc miluju literaturu, psaní knížek, to je... Já miluju prostě knížky, no, přestože umírají jako takový. Tak a já mám rád věci, které odcházejí, nakonec já už jsem taky na odchodu. Tak já miluju knížku, já se cítím být literátem, víc než hudebníkem.
0: Dobrá, Tak odteď je tedy František Ringočech pro nás literát, ale také malíř, protože, jak řekl, ho to dobře živí. To i Karla Gotta. Oba se kdysi setkali v pořadu Horoskopy činy Karle Šípa.
5: Františku, já jsem tě tady představil jako malíře, tady visí tvůj obraz, vlastně visíš vedle Karla Gotta. Já bych ale nic se chtěl zeptat naopak Karla. Karle, když tady vidíš Frantův obraz, ty jako znalec umění, mohl by ses k tomu nějak detailněji vyjádřit, protože vím, že malířství rozumíš, té technice, nebo...
6: Ale to je Peter Bruegel.
5: Cože to je?
6: To je Bruegel.
5: Je to takový Bruegel, on nic jiného nemaluje, Franta. Takovej, nevyzná se v tom člověk.
6: To je spíš Frantův naivní pohled na ten Bruegel.
5: Ano, ale to snad není špatně.
6: To je ten tanec sedláků známý, kde jsou asi zakódovány ta přísloví.
5: Ano.
6: Myslím, že tady je to hlavou zeď neprorazíš, kdo jinému jámu kopá. Je to tak. Ano, a pak je tady ten...
5: Chromý
6: vede slepého, holub na střeše, lepší bravec v hrsti a tak dále. Je tady ještě něco?
5: No,
6: a ty takový filozof, proč jsi vzal vlastně předlohu Bruegla?
5: Já to má zvláštní osud, zvláštní historii. Já jsem původně chtěl malovat Karlův most. A ten se tam nevešel, ale ten Bruegel se tam vejde, tak jsem namaloval toho Bruegla. A ty maluješ víc takhle klasiků, jako podle předlohy nějakých slavných obrazů. Proč to děláš, Františku?
7: Ano, to je, jak směřujeme do Evropy, tak já se snažím ukázat, že ani Bruegel, ani Picasso, ani Rembrandt nebyli tak veliký, abychom my Češi to... To je dokonalá kopie, Karle.
5: Ano. A levnější než ten Bruegel.
7: A barevnější.
5: Ano, ano. A kolik můžeš prozradit, za kolik tak by si prodal takovýhle obraz?
7: 10 deka jako kilo svíčkový, to je moje cena. Ty nevíš, kolik stojí ty svíčkovány. Já taky ne.
5: Ne. Františku, tady visí obraz Karla Gotta.
6: No.
5: Tebe pochválil, tak. Vyjádři se k jeho malířské technice. A řekni nám, co se ti na tom líbí, co mu závidíš.
6: Řekni upřímně.
7: To je nádhera.
5: Co toho neumíš.
7: Teda, Karle, to je nádhera. Já jsem úplně konsternovaný. Můžu něco říct?
5: Ano.
6: No, prosím.
7: Karle, ty nejseš jenom goldene Stimme Ausprag. Ty seš goldene Štětec Ausprag.

0: Kluky, kde si zahrál jakéhosi kustoda v galerii umění. A byla to role zpívaná. No a co nás teď čeká?
1: Tak si teď umyjete uši a za 5 minut se sejdeme před internátem. A ve svátečním, aby bylo jasno.
0: Doplním, že režíroval Radim Cvrček.

0: teď už budeme pokračovat další písní Františka Ringo Čecha.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: František Čech. Tak se jmenuje komik, herec, muzikant, jak jsme řekli, hlavně literát. Ale mezi ta dvě jména se vkládá ještě jedno. Ringo. Františku, jak jste k němu přišel?
2: Když jsem přijel z Ameriky, tak jsem měl sem nový bicí Rogers. Já jsem chodil na hodiny k Buddy Richovi, k jedinému bubeníkovi bílýmu, běložskému, kterýho černoši jako uznávají. A tak jsem přijel do Prahy a vymykal jsem se tím nádherným nástrojem a tím, že jsem přijel z Ameriky, kde jsem strávil 14 měsíců a Jan Křídel Sýkora, hudební publicista, mě vyzval, že bych neměl mít

0: jenom dvě jména, když mám jsem takhle významný člověk s bubnama a vrátivší se z Ameriky.
1: Tak jste si ho vybral sám, nebo někdo ho určil?
0: Já jsem Jeringa napodoboval. Česal jsem si jako on, házel jsem vlasama jako on, hrál jsem jako on, držel jsem paličky jako on. A prostě takže přidal mi doména Ringo a já jsem na to byl pyšnej a už mi to zůstalo dneška.
2: To je zajímavý. Ať řekneš sebevětší pitomost, když to podáš náležitě vědecky, vždycky se najde nějaký blbec, který ti zatleská.

0: Neměl jste pak problémy s tím, že jste byl v té Americe?
1: Já jsem tam byl s Černým divadlem, takže já jsem tam byl oficiálně jsem pracoval jako člen Černého divadla Jiřího Sence. Takže s tím jsem problémy neměl. No, měl jsem problémy potom s vlasama, jako všichni za bolševika s rock'n'rollem byly velký problémy, ale tak byli jsme mladí, mladýmu člověku hodně věcí nevadí. Dneska bych se asi hodil mašly, ale tenkrát jsme se tomu smáli a bolševikovi jsme se posmívali. Tak nezapomeňte, že já jsem zažil bolševika, když už modral, když už se přestali zabíjet mezi sebou, už 50. leta byli pryč, přišli 60. 70. a to už bylo o něčem jiným.
0: V té Americe, když jste tam přijel, bylo něco, co vás překvapilo, na co jste nebyl připravený, nebo naopak udělal jste třeba nějakou chybu, kterou byste dnes už po těch zkušenostech napravil?
1: No, já si do dneška nejsem jistý, jestli jsem neudělal chybu, že jsem se vrátil. I když vlastně já jsem spjatý s češtinou, jo, já si neumím. No, ale pokud bych se naučil tak dobře anglicky, tak podívejte se, Forman, jak prostě uspěl. To je naprostý totální úspěch. Hodně Čechů v zahraničí. No tak, ale chybu jsem udělal, zaprvé jsem udělal chybu, že jsem místo, aby jsme se rozdělili, šli bydlet, já to byl s manželkou, šli bydlet každý jinám, tak jsme celý ten svobod bydleli pohromadě, takže jsme byli v Češi v jednom baráku a místo, abych se pořádně naučil anglicky, tak jsme mezi sebou mluvili česky, takže možná, že jsem tam měl zůstat v tom Vegas a možná, že jsem se měl naučit líp anglicky, no.
2: To by se mu určitě hodilo i v jeho pozdější politické kariéře, protože v roce 1991 František Ringo Čech vstoupil na politickou scénu, a to jako nezávislý kandidát za KAN. Tehdy volby prohrál, ale po třech letech vstoupil do ČSSD a vyhrál pražské primárky. A konečně v roce 1996 se stal poslancem parlamentu České republiky a také členem jedné komise.
3: To nás hodně zajímá. Člen komise Západu Evropské unie v Paříži pro letectví a astronautiku.
4: Ano, nádhera. Bylo nás tam pět, Češi, ani jeden neuměl francouzsky. A já ti říkal, kuci, o čem to mluvěj? A oni říkali, my nevíme, pane poslanče, taky.
3: Takže nejenom, že jste neuměli francouzsky, ale ještě to bylo o letectví a astronautice. Takže
4: no to jsme věděli, že to je o astronautice. Ale
3: ty k tomu máš nějaký vztah?
4: Co si říkaj?
3: Ty k tomu máš vztah nějaký?
4: Ne, to se losovalo. Někdo dostal astronautiku, někdo dostal životní prostředí, někdo uhlí, já jsem měl štěstí, protože ta astronautika mě přišla, připadal jsem si jako, že jsem hodně dobrý. Potom já jsem si ty spisy, měl jsem vyčítky prostě, že za peníze pracujícího lidu tam jenom čumím, tak jsem si vzal ty materiály domů a že mi to dcera přeloží z francouzštiny a v Praze jsem zjistil, že jsem si vzal ty materiály z toho životního prostředí.
0: Když jsme u těch televizních pořadů, napadá mě Sešlo, Sluďka nekudy, to bylo období, kde vám také, nebo vás zakázali představit s tím ringem uprostřed. Je to tak?
1: Ano, já jsem byl dlouho FR Čech, F.R. Čech, tak všichni věděli, co je to RT. Já jsem vlastně oproti třeba Rangers, kteří se museli změnit v plavce a dalších, jsem z toho vyšel poměrně dobře s tím FR.
0: Jak vzpomínáte na Luďka Nekudu?
1: Byl to velmi vtipný člověk, velmi kultivovaný, milej, byl to můj kamarád. Byl to můj kamarád, on miloval Suchýho, on se viděl v semaforu a myslím, že se taky hodně přiblížil té poetice. Malých. On je jeden z těch, který ještě uměli, jako třeba já dneska, nebo Uršula Kluková. Ona už nás moc není. My, co umíme dělat malý formy.
5: František R. Čech. Že by snad muž, který za každých okolností překvapuje? Ano! Ano, to je ten pravý slogan. František Čech.
6: Děkuji Luďkovi za takové hezké uvítání. Já akorát jsem chtěl vyjádřit takovou malinkou nelibost nad tím, že při tolika titulech, kterými mě poctil, zapomněl na ten, který já mám vlastně nejradši a který si nejvážím, a to je, že já jsem vlastně taky fotbalista, že já jsem hlavně fotbalista. Já se velice rád čistě a pečlivě oblékám na fotbal a jak vidíte, budím respekt. Když přijdu na hřiště, tak soupeř ten je z toho vedle. Hned mě taky hlídají tři, protože já jsem pravý křídlo klasický, tak mě hlídá levej back, levej half, i levý křídlo stojí u mě, nehnou se ode mě, říkají si, to je řízek. To bude jízda. Ale nic, přátelé, já tam stojím, podepisuju památníky, bavím se s lidma na tribuně, hledám čtyřlístky a tak pomalinku ode mě odcházejí a nakonec tam zůstanu sám. Na tu šanci čekám, v ten moment mi záložník posílá míč, bývá to zpravidla někdo z rychlých záložníků, Jarda Satoranský nebo Roman Skamene. Ten míč mi jde přes hlavu, já ho chytnu takhle, ňaf, o, to se nepovedlo, ale prostě takhle ho chytím v letu, pošlu si ho k rohovýmu praporku, tam ho doženu, tam zpravidla mě, přátelé, teprve taky dobíhá zmatený obránce. To, já ale vím, že lidi přišli, zaplatili si, chtějí svoji zábavu, tak já se s ním vrátím, s tím obráncem před tribunu, tam ho zesměšním, dám mu dvakrát, třikrát jesle, utíkám zpátky k rohovýmu práporku, o tam tať centruju. Přátelé, centr je náhodně kopnutý míč. To je ten naservín, to je přinesený balón. Já totiž, jistě jste slyšeli, říká se tomu Didyho padající list. Já mám podobnou specialitu, málo kdo to umí kopnout. Těch 25 metrů z toho rohu do toho velkého vápna, říká se tomu Čechův kravinec. Já vím, možná, že vám to přijde trochu vulgární, ale je to podle typického zvuku dopadnutí míče, páč on letí a udělá... Zůstane stát, neodrazí se. Je to těžký to tak kopnout. A z toho moji spoluhráči velice, velice snadno dávají branku. Když se stane, já i taková je to, že nejsou disponováni fotbalově, tak já se tam vracím pomalinku z toho křídla a ze země, přátelé, dám hlavou takovou pecku, že to se nedá chytat.
2: Mimochodem, poté, co se František Ringo Čech vrátil ze Spojených států, hrál 2 roky po jazzových klubech západní Evropy a po návratu domů do Československa založil i vlastní rockovou skupinu Shut Up. Současně se stal šéfem orchestru divadla Semafor v Praze, kde účinkoval v představeních Šimka a Grossmana. A jako hráč na bicí nástroje vystupoval i s Jiřím Šlitrem ve hře Ďábel z Vinohrad a s Rudolfem Roklem v pásmu Tak co, pane barone? Tak... Co si teď dát zase nějakou muziku?
7: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: zahraniční písni od skupiny Queen of Hearts. Napsal český text František Ringo Čech a zpívala Barbora Lišková. A my se těm zahraničním písním budeme ještě věnovat i teď s Františkem Ringo Čechem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Když jste mluvil o tom, že jste si písně vybíral z těch cizích, to prostě šlo, že jste si řekl, tuhle udělám, vyrazil jste do vydavatelství a řekl, já chci dělat tohle.
3: No tak já jsem šel, doba byla taková, přišel jsem do Suprafonu, řekl jsem, chtěl bych točit ten a ten titul a natočili jsme ho. Ten text musel projít schvalovacím řízením. Většinou ty texty mě spíš vytýkaly to, že jsou lascivní a ubohý a primitivní a blbý, což bylo programový ode mě. Já jsem vždycky chtěl dělat takovou bluesovou, jednoduchou formu textovou, ale a ideologicky já jsem s nikým nebojoval. A když jsem chtěl vlézt bolševiky do prdele, tak se vždycky to bylo příšer, vždycky se tomu vysmáli. Když jsem třeba udělal text o utrpení černého lidu, chtěl jsem se zavděčit, mě byl nějaký Malér se Schlingrem, tak jsem dělal text, jak bílý otrokář zabíjí černošský malý děti a jejich maminku snad taky zabije a oni všichni se smáli, mohli se potrhat smíchy, já to prostě neumím. V tom Supraforu se tomu smáli, nebo protiválečná píseň, když jsem napsal, hej amíku, puč mi píku, já tě píchnu do pupíku. Oni to nebrali jako protiamerickou píseň, takže, ale tohle byl, to byly jen ojedinělý pokusy, já jsem na tohleto pole, jako na pole kapitána Mynaříka jsem nikdy nevkročil.
2: František Ringo Čech byl také v polovině 70. let rozhlasovým redaktorem Mikrofóra. A na začátku 80. let začal dokonce organizovat a uvádět i rockové festivaly, třeba takový Beat Salon. A několik let intenzivněji zpíval a vystupoval také s karlovarskou skupinou Metronom. Tak mě napadá, Františku, ukradl vám někdo někdy námět na nějakou skladbu, píseň?
3: Ne, já jsem kradl.
2: Komu?
3: Myslím, že chudák Karel Šíp, ten to odnes jednak se Schlingrem, čmajznul jsem mu Schlingra a myslím, že dělal nějakou písničku Moudrý strýček Véna se to jmenovalo. Bylo to o jídle, tak já jsem hned šel domů, udělal jsem písničku, jak co všechno jí. Takový blábol, prostě všechny jídla, které mě napadly, jsem seřadil. A to byla taková legra, že my jsme se na sebe nezlobili.
2: Když už jste narazil na toho Karla Šípa, kdy jste se potkali poprvé?
3: Já jsem zjistil, že existuje Karel Šíp a Uhlíř, až když Pavel Chrastina za mnou přišel, říkal, hele, ty chceš se rozejít se Sodomou, chceš dělat rockovou, tvrdou muziku a já znám nějakého Schlingra, ten je stejně nespokojený ve skupině Faraon, která sice je dobrá, ale on nechce zpívat Dráty pletací a René a Rudolf, chtěl by taky dělat rockovou muziku, tak nás seznámil v Dynakordu na Vinohradech. A hned jsme si s Jirkou Schlingrem padli do oka a řekli jsme si teda, že budeme dělat spolu a už za týden jsme byli Jirka u mě v kapele.
2: No a teď by mohla následovat logicky ukázka z Šípova pořadu Všechno party, kde byl několikrát hostem i František Ringo Čech. Dokonce i tehdy, když se mluvilo o počítači. Za režijním pultem byl tehdy Viktor Polesný.
4: Teď mě opravuje furt blbeček, já ho nemám rád. Mezi náma teď je takovej, to je válečný stav. My jsme teď jako, jestli jste viděli Válka Rozeových, než se zabili. Tak já třeba, on mě furt poučuje.
5: No.
4: Furt mi opravuje mi pravopis, to já nesnáším.
5: On tomu rozumí. Počítač myslíš, ne Novotný?
4: Ne Novotný může, ale ten počítač furt mi podtrhává a já napíšu třeba, Salvátor, Allende vypálil kulku dum-dum. A on mi napíše dum-dum. A já dám delete, dum-dum a zase dum-dum. Hrozný.
5: On neví, co je dum-dum.
4: Ano, nebo napíšu mailoval. On mi to počkrtne a nabídne mi alternativy. Víte jaký? Aby si byl, jak je blbej. Mailoval mi potrh, miloval, mašloval, maloval. To je přece idiot. No, co si děláš? A já napíšu třeba napíšu, dělám mu na schvály, jo? Napíšu, smrdíš čipovej hnuse a on to musí vytisknout, protože jsou, ale už na ně vidím, jak to dělá nerad. Jak se v něm ty koncový elektronky, ty... jak se mu ten transformátor přehrývá. Ale musí to vytisknout.
6: Ano.
4: A já říkám, počkej, ještě vypnu, poliju tě kafem. A když ho zapnu, on nebude vědět, kdo mu to udělal. No. A teďka já, dneska jsem mu dal ránu teda. Nechci se chlubit, mám nad ním trochu vrch. Jo. Napsal jsem mu před del pr.
6: Jako na té klávesnici.
4: Ano, ano. Ať vidí.
6: Já musím vysvětlit, že ty jsi si přines tenhle ten tahák, to má svoji logiku, protože ty jsi věděl, že tady mluvíme o počítači.
4: To je obžaloba, to je zpět.
6: A ty momentálně píšeš nějakou knížku, nějaký cestopis, jestli...
4: Ano, my píšeme s Novotným cestopis.
6: Ano.
4: A já ho teda musím psát na něm.
6: Na počítači.
4: Na počítači, no a...
6: Ty mu nemůžeš přijít na jméno.
4: No, no protože to je, on mi, já píšu v pohodě a teď chci skončit a on mi napíše, chcete uložit změny? Jaký blbečku? Já jsem žádný nedělal. Já píšu svoji knihu. Jaký změny, pitomče? Tak ne, a on mi vymaže všechno, co jsem napsal za ten den. Všechno. Pořád mě obtěží, najednou vyjede bublina. Jestli do 7 vteřin něco neudělám, ztratím všechny uložený data a neřekne co. A teď počítá 7, 6, 5, 4. A já udělám teda něco. Klik, všechno vymazaný. Já tu knihu píšu furt první 3 řádky.
2: V roce 1985 přestává být hudba pro Františka Ringo Čecha hlavní profesí a zakládá Čechovo prozatímní divadlo, jehož je protagonistou a ředitelem. Jde o divadlo autorské, napsal pro něj spoustu her, třeba Loupežníci na chlumu, Dívčí válka, Titanic, Smích se Shakespearem, Sjezd za vaše peníze nebo Oheň a voda. Františku, jak to tehdy šlo za socialismu založit divadlo?
3: Tak ono nezapomeňte, že komik... Jaksi není co do vážnosti, nemáte takovou váhu, prestiž společenskou, tak jako spíš se nad váma tak jako ušklívají. Na druhou stranu to má tu výhodu, že zase vám trošku dají pokoj. Já pokud jsem něco neprovedl, vyloženě se mi nějak nenasral, tak mě komunisti dali pokoj. Zkoušeli to třeba každý druhý, třetí rok přišel agent. Pro informace, jestli bych náhodou se nestal informátorem, já jsem na to měl poměrně slušnou obranu. Já jsem řekl soudruhu, já bych velmi rád, to prostě to dokonce považuji za svoji povinnost jako socialistického mladého socialistického člověka, abych střežil prostě společně s vámi ten socialismus, ale já se vám musím přiznat, já šíleně chlastám a já se vožeru všechno vykecám, já vyzradím vaše jméno a styčný důstojníky. Já prostě, když se vopiju, já vůbec nevím, co dělám, no tak to oni nade mnou vždycky mávli do koup, že ožralu do svých řad nechtěli.
4: Teď to spustíme a já vám přeju příjemnou zábavu. Díky.
2: Čeká nás tedy poslední ukázka a ta je z autorské hry Dívčí válka, kde si František Ringo Čech zahrál Ctirada. Šárku bude hrát Sabina Laurinová.
4: Už to bez ní nemůžu vydržet. Šárko, kvítečku, lásko moje milovaná.
7: Ach, Ctirade, ani nevíš, jak se mi po tobě stýskalo.
4: Mně taky, Šárko, mně taky. Pojď, půjdeme spolu běhat do Březového háje.
7: Co zase běhat do háje? Vždyť jsme tam běhali včera. Já mám lepší nápad. Ctirade, dej mi hubičku.
4: Fuj! Hubičku. Vždyť ještě nejsme svoji. A potom... Mohla bys mít miminko.
7: Cože? Po hubičce, jo? Ty blbečku.
4: Jen nech bejt. Víš, co říká moudrý Lumír? Když Perun dopustí, i sukovi se spustí. Počárko, půjdeme běhat do Březového háje a když tě chytím...
7: No když mě chytíš, tak co?
8: Ale já tě stejně nedohoníš.
7: No tak ctěrade, co když třeba náhodou upadnu? Co když zakopnu a upadnu, co potom? No?
8: Když tě chytím, nemůžu říct, to je hrozně zprostý.
7: Tak ctěrade, já se teda otočím,
8: tak
7: jo?
8: Tak se otoč.
7: Tak.
8: Ale je to síla, Šárko.
7: Jen do toho, miláčku, jen do toho.
8: Když tě chytím, taková čuňárna. Musíš mi dát květinu.
7: Víš co, do toho háje si jdi sám.
8: A kam půjdeš ty, Šárko, kam půjdeš?
7: Nikam. Budu dnes sama doma. Naši jeli na říp. Jestli chceš, můžeš přijít k nám.
8: Zbláznila jsi se, když vaši nejsou doma, když jsou na řípě.
7: Na řípu jako na hradu.
8: Když říkám, když jsou na řípě jako na hradě. Šárko, co by tomu řekli sousedi?
7: Myslíš Germáni?
8: Ne, myslím sousedy na vedlejší větvi. Už to mám, Šárko. Půjdeme k vám do srubu a vezmeme sebou Lumíra. Je takový moudrý. Budeme se od něho učit jeho slovanské moudrosti.
7: Moudrosti toho domýšlivýho starého papriky. Nerozumím mu ani slovo říká samý blbosti.
8: Hrložeš! Lumír je boží pěvec a jeho ústy k nám hovoří Perun a ostatní slovanští bohové.
7: Kmedovina z něho mluví a ne slovanští bohové, z vochlasty jednoho.
2: František Ringo Čech, náš dnešní host. Já mám pocit, Františku, že ať už děláte cokoliv, malujete, píšete, zpíváte, hrajete, že je pro vás vždycky důležitý humor.
3: Já mám pocit, že to tak má být, že to lidi nejvíc potřebujou. Umírání, týrání, teror, lidi toho mají plno, ale humoru je málo.
2: Tak já vám za ten humor, který máme my díky vám, moc děkuju, přeju hodně spokojených posluchačů, diváků a čtenářů a těším se zase někdy naslyšenou v našem pořadu.
3: Děkuju a hodně štěstí všem.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí, posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. S vámi je Český rozhlas Honza Macoun a na dálku z Prahy od mixážního pultu taky Petr Kubala. Tak jemu mávám a mrkám a vám taky přeji dobrý večer, pěknou noc, klid, pohodu, úsměv a hlavně konečně klid bez těch vašich obsesí, bez těch vašich úchylek.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Sobotní noční linka na téma moje úchylky. Mimochodem, aby to bylo kompletní, Borku, jsem rád, že posloucháš. No ne, je třeba vědět o tom, že i moderátoři ostatní tohoto pořadu poslouchají, vnímají a čekají na nějakou tu výzvu.
2: Tak prosím pěkně, pojďme si předat pomyslné žezlo. Protože tu příští noční linku pro vás bude moderovat Honza Macoun už za 22 hodin a 5 minut a jejím tématem bude, cituju, moje úchylka. Poslechnu si aspoň začátek.
1: No tak budu rád, budu moc rád. A jestli, Borku, posloucháš, zajímala by mě i ta tvoje úchylka. Nejenom od posluchačů. K tomu budeme říkat jakkoliv, o tomto dnes v následujících 2 hodinách vysílání bude. Ještě jednou zdraví Honza Macoun a posílám na úvod Ivonu Přenosilovou.

0: Máte nějaký divný zvyk? Rovnáte věci podle barev? Kontrolujete zamčené dveře? Vadí vám špatně zavřená skříň? Sbíráte podivné věci nebo mluvíte sami se sebou? Můžete taky čichat ke knihám? Milujete vůni benzínu? Máte vlastní hrnek? Hlídáte si své místo u stolu? No nedej bože, kdyby si tam sedl náhodou někdo jiný, to by byl velký malér. Možná ne, tak jako veřejně, ale v té vaší duši musí být hrozný hokej. Já se vás ptám, jakou máte úchylku a ven s tím.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Noční linku otevírá Iveta. Zdravím vás, pěkný večer.
2: Dobrý večer, krásnou noc. Zdravím všechny posluchače, co mám ráda, co slyším. Tak, Honzičku Macone, já vám něco povím. Já mám takovou uchylku, já miluju boty.
0: Boty? A má to nějakou boty. Konkrétní věc, jako boty z kůže nebo boty z falešné kůže?
2: Nádherný boty, já nevím, třeba od Batí, jo. Ale byla jsem v Řecku a byla jsem mladá kočka a koupila jsem si nádherné lodičky s vysokým podpatkem, takový růžový sametová kůže, jo, to byly boty nádherný. Byly drahý. No. A já jsem si je přivezla z té dovolené z toho Řecka. A já miluji krásný boty, ale teď už nenosím ty vysoký podpatky, jo, to bejvávalo. Bejvávalo, jo, když jsem byla mladá kočka. Já jsem milovala, já jsem nosila minisukně, měla jsem krásné nohy a nosila jsem nádherné lodičky, třeba otevřený, zavřený, uzavřený, kožený, na vysokým podpatku. No kočka, jak bič.
0: Jo? Jinými teď slovy už se dá říct, že máte fetiš na boty.
2: Na boty, no. A ještě miluju krásné kabelky. Krásné kabelky, to je taky moje uchylka. Jo, nádherné kabelky. A
0: no,
2: je to
0: tak
2: zdraví.
0: To máme jako do úvodu docela dost co říct. V tom případě píšu si u vás. Iveta, boty a kabelky.
2: Ivetka,
0: ještě
2: boty,
0: se tam dá
2: kabelky,
0: něco dopočítat.
2: No, a potom ještě mám jednu uchylku, krásný chlapi.
0: No tak děkuju pěkně, že jsme ve spojení hned takhle
2: chlapa.
0: Na úvod. Beru si to trochu osobně.
2: Když vidím krásného chlapa, musím mít malý zadeček, jo. Já jsem sportovala, já jsem byla taky krásná kočka. On musí mít krásné nohy a krásný zadeček.
0: Tak to asi mluvíte tady o mém kolegovi Petru Kubalovi, protože tady v tom závěru už jste si to trochu pokazila. V tom případě si myslím, že by to bylo dobrý, kdyby jsme to uzavřeli taky písničkou, která je připravena od Karla Gotta, Marcely Holanové. Čau, lásko.
2: Jo.
0: Iveto, dobrou noc a děkuju.
2: To je dobrý. Zdravím všechny posluchači, já je miluju. Já je poslouchám. Tak, Honzičku Macovne, dobrou noc.

0: Dneska se ptáme na malé lidské úchylky, ne na nic temného nebo nebezpečného, ale na takové státní zvyky, domácí rituály, takové drobné posedlosti a věci, které ostatní třeba nechápou. Někdo musí mít doma všechno přesně srovnané, jiný si schovává účtenky, krabice, staré časopisy nebo igelitky, někdo nesnese drobky na lince, jiný... No, moment, ty drobky na lince, já nesnáším úplně kolečka od nápojů, od těch sklenic, no tak to by mě nedořezalo. Teda spíš to by mě dořezalo, jakmile si toho všimnu, tak to umírám, moje duše přestává fungovat a nemůžu se soustředit. Ale někdo nesnese i jiné maličkosti, třeba někomu se takové ty věci zdají až kravinoidní, takové zbytečné, ale pro toho druhého můžou být součástí jeho vlastního světa dost podstatné a může mu to zničit v ten daný okamžik třeba náladu anebo soustředění, protože jakmile vidí, že něco není podle jeho správnosti, tak to může být docela pěkný faul. Telefon do studia 731 800 900. Psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Ještě jednou připomínám noční linka dnes při sobotě, ano, sobotě 4. července 2026 na téma Moje úchylka. Před chviličkou jste taky slyšeli, před písničkou, předchozím vstupu, taky štěknutí, ano, tím se ozvala taky Bára, protože tu jsem nevzpomenul do vysílání, byl to mimochodem první historický okamžik, kdy byla slyšet do vysílání s tímto zvukem, protože jinak je hodná, spinká pod stolem, ale tentokrát si chrání svého pánička, který na dálku do Prahy zdraví a do České republiky. Tak pojďme k telefonu, kdo nám volá, dobrý večer. Já vás poslouchám.
1: No, tak jestli to jsem já.
0: No to jste vy, úplně celá vy, ale nevím která, protože vás je
1: tak
0: moc.
1: Mě, to jsem já s delší odmlkou, protože jsem měla telefon zase kolaps s telefonem.
0: Nevadí, tak já mám Jarmila možná kolaps připojení, jenom prosím představte se nám, ať víme všichni, kdo jste.
1: Jarmila z Vysočiny.
0: Zdravím.
1: A stišu rádio hnedka.
0: Ano, prosím pěkně, nejenom pro vás, ale i pro ty, kteří jenom tak pasivně poslouchají a jo. Třeba se dneska přemůžou a zavolají rádio vypnout. Jarmilo, ven s tím, co máte za úchylku? Já si to potřebuji poznamenat.
1: Ježíš, já mám úchylek.
0: No tak prosím, já si otevírám úchylku?
1: A3. Já si myslím, že úchylky máme všichni. Všichni. A buď je to nevědomky, že si to třeba ani člověk neuvědomuje, nebo jako...
0: No, my vám rozumíme, ale taky se nedokážu teď rozpomenout, moje... ale chápeme se.
1: Ano. A s tím, že teda já mám úchylky už odmala.
0: No ani tak kolik. Píšu si.
1: Takže já třeba, když jsem byla malá, tak prostě, když jsem šla někam po cestě, tak jsem viděla kamínek a prostě ten mi padl do oka, ten jsem musela mít, ať byl za plotem nebo kam, kdekoliv. To, když se mi to líbilo, tak prostě to muselo být.
0: Přemýšlím, že nejste kameníkem.
1: Ne, nejsem, ale jsem takovým sběratelem. Až někdy mi děti nadávají a teďka, jak mám tu nemoc vlastně, takovou dost špatnou, že mi tečou nohy, ale už se to uzdravuje. Zrovna teď mám tady nahoře, nad hlavou, abych to měla dobrý. Takže já mám takovou fantazii, že prostě když něco vidím, a i třeba staniol nebo něco, papírek od bonbonu, já vím, co z toho bude, já totiž dělám aranžma a já už vím, co, kam to dám, jenže hned se na to nedostanu, takže se to tady hromadí, ale jak udělám se dost, že to mě strašně naplně a
0: taky vám rozumím, jakoby... taky bych to nevyslovil.
1: Odreaguju a prostě dělám.
0: Ano. Ale. Už nejsme ve spojení s Jarmilou. Těch úchylek, která bylo, já si to znamenal, zdárně, ale ty kamínky, vidíte, to by mě nenapadlo, že by na to někdo mohl mít nějaké duševní pnutí. A co vaše duševní pnutí, jaké máte? Zdravím všechny posluchače, ať už nás posloucháte v práci, doma na cestách nebo kdekoliv. Tady je Český rozhlas, Honza Macoun a hlavně vaše příběhy v Noční lince dnes na téma Moje úchylka.

0: Honza Macoun na jedné straně, na té druhé Petr Kubala, ten to všechno odmačkává, technicky spojuje, doufám, že spojení vydrží a doufám, že se uslyšíme i s Brnem. Kdo nás tam poslouchá?
1: Dobrý večer, Honzíku. Tady Ludmila z Brna.
0: Má láska z Brna. Ludmila, dobrý večer. Povídejte.
1: Já vám řeknu, že já jsem byla odmala taková, že jsem přišla třeba domů z toho ze školy nebo z učení a vyslíkla jsem se a jak jsem si vyslíkla nádobí, tak jsem to nechala ležet. Moju mamku to tak strašně vytáčelo a že vždycky mě říkala, Ježíšmarjana, já chci, vždycky na mě volala, Liduša, pojď sem, okamžitě si to uklid, já chci zvědavá, jaký bude tvoje, až se vdáš, jaký budeš ty mít domácnost. No tak, to jsem si vzala k srdci a teďka jsem blázen, uklízím, pořád uklízím, jak jsem měla malý děcka a v těch 70 letech, tak tam byly moderní na pohovkách a na křeslách to leckýmo.
0: Ježiš Mariano, to si teda, to byla hrůza dneska v očích.
1: No a takže já jsem to měla taky. A když jsem šla spát, tak jsem to všechno narovnala. Ráno vstanu, děcka byly tří vzůru než já, oni to poskákali. Oni do dneška, dneska je jim 50, kolem 50, a oni do dneška mi říkají, onko, ty jsi byla blázen. My jsme chudáci museli sedět na zemi, aby jsme ti to nepomačkali.
0: Hele, a dneska, když někam přijdete, nebo přijdete domů, když budu teda konkrétní, odhodíte to oblečení a necháte ho tam?
1: Ne, to nedělám. To ne.
0: Vysrabe.
1: To nedělám, ale já vám to řeknu, ale zase mám, já bydlím sama, takže mám uchylku, že si vykládám sama pro sebe. Ano. A to ještě, když jsem měla chatu, takže kousek, já nevím, třeba 20 metrů nebo 30 metrů ode mě měli chatu kamarádi a ten pán tam většinou jezdil sám a vždycky na mě volal. Lidu, no, pojď na kafe. A já vždycky, jo. A pořád jsem něco dělala. A on mi říká, co říkáš? Ježišmarja, ona si vykládá sama pro sebe. A já říkám, na co, když teď nikoho nemám, tak co? No a teď teda, když ke mně přijde kamarádka, takže já mám polštářky na čančany, jo, a ona přijde a říká, já si tady u tebe lehnu. A já říkám, jsi normální, Maruno? Tak to teda ne, přišla jsi na návštěvu, takže nebudeš mě tady kazit ty moje polštářky. A ona, a protože jde mě pokoj. Ona mě vám to rozháže, já jsem z toho tak nervózní. A když odejde, prvně si to zase všechno naskládám. A druhá, ta zase přijde na návštěvu a nosí si oblečení. Ona přijde a převlíká se u mě.
0: Ale to je ještě v pořádku, to, že se převlíkne, to je ještě dobrý, ale my jsme třeba měli sousedy na proseku, ještě když jsem byl malý, Hruškovi se jmenovali, to si pamatuju do dneška, a když přišli na návštěvu, tak protože panu Hruškovi strašně, no vlastně nevím, jestli, no, tak se na to neposlouchá, ale tak trošku mu byly cítit nožky, tak no. Proto, aby měl vstupenku do našeho bytu, musel si vždy dát nohy do igelitového pytle.
1: No, a taky nesnesu ty drobky na té lince a nešla bych spát, když, já mám teda myčku, takže když tak si to nadkládám do myčky, ale nešla bych spát, kdybych neměla srovnaný polštářky, umytý všechno po lince, poskovávaný a teprve potom si můžu jít lehnout.
0: Až o vás řeknu, že byste byla opravdu dokonale trošku hrábnutá, tak to byste ještě musela mít ve finále ty hrnečky daný ouškem doleva nebo doprava, do toho správného směru.
1: Jo, tak to mám.
0: Ježíš Maria, tak vám hráblo taky, těší to? Mě.
1: Hoziku, ale já vám něco řeknu. Já jsem ve znamení paní a pana je puntičkářka. A to je asi ono.
0: No, nevím, ale evidentně bychom se zabili. Zajímě. Moc děkuju za zavolání. Byly to hezké úchylky, na to mi nestačí ani A0. Děkuju, znamenám si, píšu si a co je ostatní. Milí posluchači, děkuju, že dobrou zavoláte noc, už dopředu. Dobrou noc.

0: pane Kubalo, mistře zvuku, já mám divný zvyk. Vystavuji si krabičky od telefonu a na zdi mám diskety a staré takové věci, které se dají pověsit na zeď. S pozdravem, Lukáš z Železné Rudy. Lukáši, zdravím. Lukáši, disketa. To už dneska snad nikdo ani neví, co to disketa je. Že byly ty velké, na které se vešlo nic, a větší nic se vešlo na ty malé potom, nebo menší. Bože, to je pravěk internetový. No, dneska prosím vás, bavíme se na téma lidské úchylky nebo duševní úchylky, vaše úchylky. Říkejte tomu, jak chcete, třeba duševní porucha, to je ve své podstatě jedno, protože stejně ve finále to potom bude znamenat jedno a to samé. Třeba mám kamaráda a ten kamarád má rád maliny, jo, maliny. Dokáže jich sníst chlapec mnoho, dejte před něj kýbl malin. No vůbec, jako kdybych měl plantáž malinovou, vůbec si ho tam neberu jako brigádníka, protože on víc by sežral, než by si vydělal.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Malinové, pardon, to už jenom síla zvyku od kamaráda. Vidíte, a já na něj častokrát myslím, protože když jdu nakupovat a vidím někde něco malinového, a může to být cokoliv, a začíná to malinovou štávou, kterou si mimochodem taky dokázal vylít po celé domácnosti, jenom protože je velký neštěka na otevírání čehokoliv. Taky myslím, že za historii, co se známe, jsem mu koupil malinovou vůni do zásuvky. Ten byt malinově provoněný vůbec nebyl, ale evidentně z toho vrnil blahem. Co všechno může být malinového, věřte tomu, že co uvidím, to koupím, protože už jenom pro tu prču tu stojí za to. Telefon do studia 731 800 900. Peťa Kubala, jakmile někdo zbystří, tak okamžitě bude ťukat, přepojí do vysílání, protože bych se rád seznámil i s těmi, kdo pasivně poslouchá. A třeba jen tak, jako se říká, ne, nebudu volat. No to teda jako okamžitě zvednou telefon, ať už pevnou historickou linku, ťukejte, vytáčejte číslo, které jste slyšeli, anebo pište na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Kdyby vás zajímalo, co je mojí úchylkou, tak to bychom tady byli hodně dlouho. Myslím, že kratší bude písnička Michala Davida.

0: Posluchačka Jarmila by měla být na druhé straně. Zdravím vás, kolega Petr Kubala.
1: Jana.
0: Mi stačil. Jana, tak on nejenom, že on mi neumí ani říct přesné jméno, kdo volá, tak to se omlouvám. Já ho zabiju, až ho uvidím osobně. Omlouvám se vám hluboce do Brna.
1: Ne, to nic se neděje. Nesnáším špinavé ruce.
0: Prostě no.
1: Je to hygienický návyk asi, jo. Doma vždycky přišli jsme domů, umyli jsme si ruce. Takže nesnáším svoje, nebo meju si častokrát, nebo několikrát za hodinu ruce. Ten pocit, jako že mám špinavé ruce, anebo i u ostatních. To jako asi je to úchylka nebo spíš hygienický
0: návyk. Používáte takové ty vlhčené ubrousky?
1: No tak nejhorším.
0: Používáte třeba vlhčené ubrousky anebo nejhorším, jo?
1: No, ale jinak umej se ruce, přijdu domů.
0: No,
1: když ruce, se dívám ruce. Na filmy.
0: Kolikrát denně to...
1: No to nevím.
0: Kolikrát za den dokážete umýt ruce a kolik máte spotřebu mýdla?
1: Ale no tak, kápnu si mýdlo, to vůbec není podstatný, ale nebo si je opláchnout aspoň, no. Ale v současných veselých...
0: Ale je to věc, která vás trápí, předpokládám.
1: No, trápí mě to, nebo ukazuju se ve filmech, inscenacích a kdekoliv. Přijde žena domů, ruce si neumeje, šahá na jídlo, šede do ledničky, já nevím co. Prostě nelíbí se mě to. No, tak to by byla jedna uchylka, no, možná hygienický návyk. A potom ano. Mě vadí zarostlí muži, kteří mají strniště, ani vous, ani nejsou oholení. Připadá mě to nedbalý, nehezký. Dělá je to starší.
0: Jako... No, tak... No, tak v tom případě buďte ráda, že na mě nevidíte.
1: No, tak máte strniště, anebo... A nebo trošku delší.
0: No mám, ale mám čisté ruce zase.
1: No, tak aspoň to. No. Nedbalé oblečení.
0: Děkuju pěkně. Ano.
1: No dobře, tak jo. Tak dobrou noc.
0: Ne, to je v pořádku. Omlouvám se případně za to, že když tak přeskočím, přemluvím nebo skočím do řeči, dneska to spojení je takové lehce opožděné, takže za to se případně omlouvám, i když někteří z vás to berete jako takovou tu nevrlou normu, když vysílá Honza Macon. Každopádně dnes na téma sobotní noční linky, moje úchylka, ale dokážu to pochopit. Nečisté ruce a duševně je třeba si mít ruce a to už potom člověk možná ani nevědomky dělá, musí stále jít do té koupelny nebo k tomu umyvadlu, protože jinak hlava nedá pokoj. Je pravda, že ale dokáže hlava zazlabit i s jinými úchylkami nebo s jinými takovými zlozvyky, i když úchylka není zlozvyk. Jo? To zase je taky pravda. Na druhou stranu je to věc, která vás zaměstnává duševně. Budu rád, když zavoláte 731 800 900, anebo taky napíšete a píše vás poměrně dost. Už se na to dívám tady do systému. Ano, do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání píše se zde třeba. No, ahoj pane Honzo a pane Kubalo. Já jsem úchylný tak nejspíš na to, aby si lidi dávali cokoliv před ústa, když kašlou nebo kýchají. A na to jsem velmi alergický a někdy mi to i vyčítali, že jsem s tím až otravný, ale já to učím i děti svých kamarádů, i v rodině, protože podle mě je to základ ve výchově dětí a měli by se to učit už od malička. A hned by bylo o hodně míň nemocí. Je nechutný, když stojí skupinka lidí povídající si a jeden z nich bez ruky a do celé té společnosti kýchne. To je podle mě vrchol, tak s tím všude otravuji a všechny tím prudím a je mi to jedno, protože si na to potrpím. Vle, já nebudu kýchat teď, rozumím vám, o co vám jde a čemu chcete zabránit. Na druhou stranu, když jsou nevychovaný, tak co s tím naděláte? Musíte zasáhnout. Jedině Pavel ze Židlochovic.

0: Kdyby se vám náhodou zdálo, že slyšíte z toho okolí tady z mého prostředí, ze kterého pro vás vysílám nějaké dunění, štěkání, případně kokrhání nebo dobrý večer, tak prosím vás, nelekejte se, otevřel jsem si okna a úplně to není nejideálnější, jak zjišťuji, tak berte to prosím jako letní omluvu jednoho prostého moderátora z Prahy, který nyní v Praze není, ale má v Praze spojku, která pustí do vysílání teď koho. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Jarmila, Český Třebový.
0: Zdravím vás do Třebové, jak se tam máte?
1: No, máme se dobře se máme. Prší bez tak asi, jo. Ale chtěla jsem vám říct moji úchylku, která není
0: no, tak
1: stará.
0: No tak.
1: Na rozdíl ode mě, já jsem ročník 50 a moje úchylka je stará asi tak pár měsíců, nebo tak nějak. Ráda jezdím na kole a když jedu na tom kole, tak já sčítám všechna čísla, která jsou na autech. Jak je značka?
0: Ano.
1: No a to je moje uchylka, tak vždycky 7, 8, 5, 6, čiže šup. A když to nestíhnu, tak se ještě otočím, abych si všechna čísla dala dokupy. A tohle dělám no. Já.
0: Počkejte, a to jako to jenom tak, to přišlo jako blesk z čistého nebe, nebo
1: ano,
0: jste učitelkou matematiky?
1: Takhle z plezíru, z radosti, jenom že prostě jedu a zkouším to velmi rychle, to spočítat a to je
0: co děláte s těmi písmenky?
1: Písmenka ne, ty vynechávám.
0: Jenom taky ty hodíte někam do skladu, nevšímáte si. A co je výsledkem? Jenom to číslo nebo sčítáte a jako
1: pršíte? Ano, prostě jedu a kolik jsem jich asi sešlo, nebo vidím řadu aut a říkám, tak tam bude 11 aut a je jich tam třeba 12.
0: No, jak vás to moc zatěžuje v té hlavě?
1: Prosím?
0: Jak vás to zatěžuje, jako duševně, protože třeba jako může se stát, že...
1: Je to činí veliké potěšení.
0: Yeah,
1: já jsem
0: to
1: úplně
0: vedle,
1: jak já to spočítám a teďka jedu dál a mám další a další.
0: Kdybyste byla dobrá sčítačka provozu automobilů na silnicích nižších tříd, které se dělá, myslím, jednou do roka nebo dvakrát do roka.
1: No, a kdybych znala tak numerologii, že bych věděla, co znamená to výsledný číslo, tak to teda by bylo něco.
0: No, ale to vy máte za ten den, máte ale potom moc čísel, jako, nebo...
1: Nevadí. Já jsem úplně šťastný člověk, když to všechno spočítám. To je...
0: No, a teď jde o to, kdybyste to spočítala třeba babě, je to možný? Stane se něco v té hlavě?
1: A připomíná mi to Malýho prince, jak tam ten chlap pořád na týden planetě počítal. Ale to nevadí.
0: A je to hezká úchylka. Řekněme si na rovinu, ta nikomu neškodí a nikomu neublíží a ani vám v duši, protože evidentně z toho máte radost, jakmile dojedete do nějakého cíle.
1: Ano, moc děkuju, že jsem se dovolala, pane Honzo, je to super. Já se
0: děkuju,
1: dneska bavím,
0: já se jako bavím o trošku míň, protože nevím, vlastně nemůžu moc jako úplně zasáhnout do všeho, do čeho bych chtěl, ale počítejte si, udělala jste mi takovou radost,
1: klidně
0: že mám z toho husit.
1: Klidně mě vohodnoťte jako, ale klidně píďo.
0: Ne, já jsem spokojený v České Třebové, jsem rád, že posluchači nejenom poslouchají, ale taky volají a nejsou úplně normální, protože jinak bychom si neměli co říct.
1: Ano. Děkuji vám.
0: Já taky děkuji. Dobrou noc.
1: Dobrou noc. Nashledanou.
0: A já ještě doplním, v případě, kdybyste chtěli zavolat, tak a nepamatujete si ta čísla, jo, tak ještě jednou, nejenom do Třebové, pojďme si připomenout linku do studia.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jinými slovy, páč to bylo krátké povídání, tak můžeme klidně přihodit ještě další, Péťo, kopni dalšího volajícího sem do prostoru našeho, ve kterém vysílá Noční linka, společné regionální vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Dneska se bavíme na téma úchylka. Jo, nebo úchylky, kdo jich máte víc, klidně jsem s tím. Jestli je to tak zásadní i pro mě, to vám řekne husík kůže i z mé jizvy po mé levé ruce, nebo na mé levé ruce. Zlomená ručička na třikrát, helejte se, dokážu odhadnout všechno. Dobrý večer, kdo nám volá? Haló, kdo je tam, kdo je na druhé straně? A neslyším nic. Určitě tam někdo je, zkuste aspoň vzdechnout. Ani to ne. Řekli by Němci, Schade, Péťo, Dáme jiného posluchače nebo posluchačku. Zkusíme mluvící, dokážeš to nějak zařídit? Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
0: Ano, kdo pak je tam?
3: No to jsem zrovna znova já, protože já se tady povídám. Mě vypl, se úplně vybil telefon, to je Jarmila z Vysočný.
0: Ano, zdravím, takže zdravím, zdravím.
3: Já jdu stišit rádio, rychle.
0: Ano, máte to daleko? No, jo, vypadá to, že to je ještě do jiného patra. Ne, dobré, dobré, dobré. Tak povězte, jak to tam máte.
3: Já si tady tak povídám a pak říkám...
0: Ano, jste z dálky, jako kdyby na mě mluvil Krakonoš.
3: No, teď už jsou blíž, už jsou blíž.
0: No, já už jsem s vámi, já vás chci, tak povídejte.
3: No, tak. Já nevím, co jste ode mě slyšel naposled.
0: No,
3: já jsem tady povídala, jak se mě všechno hodí, protože dělám různé věci. A
0: ano.
3: Děti mi nadávají, že všechno, že jsem takový sběratel všeho.
0: Ano.
3: A že už bych měla přestat. Tak já vám tady vykládám, jak jsem tady co a co dělala, nebo co jsem si pozbírala. A říkám, slyšíme se a ono nic.
0: No, jo. Takže sběratelka čeho konkrétně?
3: Sběratel, třeba jdu po cestě a vidím tam pěkný kamínek, nebo odhozený papír, staniol, takže si to taky vemu, že jo, mám takový košiček nebo kabelku, tu nosím pořád. Ano. A musím, a jako dřív jsem nosila hůlky, jako klacky, jako hůlku, takže se pěkně jako tohle. A když se nechci vohnout, tak si klacíkem do toho šťournu. A když se mě to líbí a vidím tam nějaký obrazec, tak to je moje, že jo.
0: No. A co s tím děláte potom? Jako kam to dáváte?
3: No, já mám totiž, ani když jsem neměla tu rekvalifikaci, já mám rekvalifikaci na aranžmá a pomáhám, protože dcera je vyučená zahradnice a má taky hrad aranže, skate.
0: Ano, rozumím.
3: Takže děláme vazby, různé svatby a to byl vždycky můj vášnivý koníček, dělám různé vazby na dušičky a na Velikonoce a jezdíme po burzách nebo s přítelem vlastně.
0: A jo, no, takže, jsem chtěl říct, a s těmi kamínky co? Jako to děláte komu potom radost?
3: No, když dělám vazbu nějakou, tak třeba osázím mísu s netřeskama, že jo, nějakou a dám tam kamínek, mušličku a prostě vezu to třeba paní sousedce do Brna, ta má to hrozně ráda, jo, a když třeba nějakou kytku, jak jsem tuhle volala do rádia k vám, tak taky ty kytky, jak trhám po struhách, tak taky to nikomu dám prostě s tím, že teda má někdo radost, no.
0: Ale to takže u vás, říct. Ano, povídejte.
3: No, dopovězte, já to...
0: No, no, tak jenom jsem si říkal, že jako jestli to začíná kamínkami nebo dalšími věcmi, které máte ráda, které tak jako sbíráte, jako co by se vám v té hlavě odehrávalo, kdyby náhodou, nechci to převolávat, ale třeba...
3: Já mám takovou představivost, takovou velkou představivost, že prostě se mě hodí asi všechno, by se mi hodilo aj...
0: Jo, tím pádem ještě víc nabývá ta moje otázka, na kterou jsem se chtěl zeptat. Kdybyste vyhořela, tak to máte v duši, ale jako úplně, to byste měla guláš. Ještě
3: no,
0: větší.
3: To guláš, no. A přitom si tak jako hodně pamatuju, jo. Já jako třeba žaba, tak jak se hrávalo za nás, za to táče, ještě když jsme chodili do Měšťanky, třeba ty čísla na autech, 2-2, neštěstí, 3-3, máte rád, 4-4, rande, jo, 5 polibek a takový. A nebo ty kopretiny, jak se trhlo, mám tě rád,
0: no,
3: to, ježíš, to, tím jsme se zabývali a já jsem na to věřila, jít přes kanál, šlápnout, to neštěstí. To jsem se vyhybala, jak šel kříže a 13. v pátek, no to je hrůza, katastrofa, černá kopta. A teď je to u mě, prosím vás, všechno naopak.
0: Fakt?
3: Já to prostě mám všechno naopak, jak ten můj organismus, jo. Takže a vůbec mě to nevadí a vždycky jsem telefon zvonila, já jsem letěla, když jsem se nepřerazila a teďka říkám, když mě někdo bude chtít a něco potřebovat, tak si zavolá znova.
0: No, ale čím to je, co se vám odehrálo v životě, že jste na to takhle přišla nebo jste dospěla do této fáze?
3: Prosím vás, mně se stalo totiž před 2 rokama, už musím říkat skoro, že jsem teda... byla s přítelem, co jsme se potkali v tom lese úplně osudově. kam jsem dostala, no teď to neřeknu to slovo, houbařskou. No.
0: Já teď si přemýšlím, co jste v lese mohla dostat.
3: No, přednášku, že všechny houby fialový jsou jedlí, což jsem nevěděla, jo. A to byl takový starší pán. A my jsme se potkali prostě, a on mi povídá, nebo já mu povídám, říkám, tak tam, abych ani nechodila. A on, ale jo, jen běžte. A já říkám, no jo, tak když už si to tam vyzbírám, že to tam byl, ale já jsem slepej, hluchej, já to víc nenajdu, než najdu. Tak jsme se takhle jako jenom pozdravili a on byl z Brna, musím říkat, byl z Brna už, i když je to hořký. A my jsme se potkali za chvilku zas a on povídá, já jsem viděl jen ty vaše bílé galoše, protože já jsem dělala v sejrárně a my jsme si mohli, když se jakoby to vyhazovalo do kontošu, tak jsme si je mohli na lístek vzít, jo. A já jsem je měla takový šikovný, široký, protože já trpím na křeče, když zouvám gumáky, protože tam jsem umývala a to tak mě brali křeče. Tak on, že viděl jen ty bílé gumáky. No a bylo to osudový opravdu, protože jsme se teda dali dokupy, byli jsme skoro 8 let spolu, s tím, že jsem s ním prožila tak krásný období, že za 34 let s mým ex-manželem jsem to vůbec nepoznala. No a bohužel teda mi odešel s tím, že teda se nechtěl dočkat toho, co ho potkalo s poslední manželkou, o kterou přišel, když mu umřela v nemocnici, ani mu to nedali vědět. No, takže takhle. A já jsem onemocněla, abych vám to vysvětlila, a on měl strašný strach o mě. Takže, že jo, byl o 17 let starší, ale mě to vůbec nevadilo. My jsme se tak prostě doplňovali, my jsme spolu zaváželi, sekali dřevo, já jsem mu řezala, on ani řezat nesměl, to byla moje práce. Štípali jsme a prostě jsme byli tak sehraní všechno, jo. A hrozně měl radost, že jsem měla takový zvyky, jak oni třeba. Jeho brácha, on byl aj zlmňák, a když teda, protože jsou z Brna, a povídá, víš, já když najdu na cestě podložku nebo hřebík, to prostě mi tatínek říká, to si vždycky vem, to se ti může hodit. Jo. A tímhle jsem skončila takhle, jako s váma povídám, říkám, slyšíme se, a ono nic, tak mě napadlo, že mám hukej telefon. No. A on se o mě totiž tak stresně bál, že prostě si radši vzal život, že se nechtěl dožít toho, že šel do nemocnice a prostě mu řekli, kam jdete, pane Hřídka Veselý. A ono za manželkou, ona šla na operaci s kolenem. A prý, no ale manželka vaše paní už není. Takže šok jak blázen, že? A já jsem tenkrát skolabovala tady toho 21. srpna, to si pamatuju, protože nás okupovali Rusy, to se dobře pamatuje, 60. musím. A s tím, že teda se mi právě rozhodil celý organismus, protože on si vzal život.
0: Myslím, že už jsme se dostali úplně někam jinam v rámci povídání.
3: No,
0: já už navíc slyším...
3: To vám právě chci vysvětlit, no. To má souvislost. Takže prostě my jsme byli tak přehraní, že prostě jsme všechno spolu a za těch 8 let jsem prostě nepoznala víc radosti a to, i když jsem jako zase byla odříznutá od rodiny, jo. Takže všechno prostě, každý máme nějaký ty, aniž se to uvědomujem. Já mám rozkatulkovaný všechno prostě na ty vazby a všechno takhle, na co najdu. A s tím, že teda jsem si udělala rekvalifikaci, no a myslím si, že každý má tu uchylku a když tak si to ani neuvědomuje, že ji má, protože mu to nepřijde.
0: No, to je fakt, ale...
3: A já prostě mám takovou ještě fantazii, že vidím tamhle nějaký peříčko nebo něco a prostě taky, musí být moje, když se mi líbí, když se mi nelíbí, tak nic, jo.
0: No, myslím, že je velmi podobné teďka s proměnutím, že řeknu o mém psovi, o mé báře, jednou přišla s peříčkem, který bylo přilepený na nosu a já copak, byl holubý dům, byl, tím jsme skončili. Jo. Každopádně Brejlovec, který právě přijíždí do nočního vysílání Českého rozhlasu, vlastně nám předělí i tuhle vysílací hodinu, takže odjezd, děkuju za zavolání a i já skoro v uvozovkách a i zaponěk, jsem rád, že jste zavolala. Dobrou noc.
3: Tak jo, tak jsme si to trošku dopověděli a já všem přeju to nejlepší a ať mají krásný léto, kdo chce teplíčko, kdo chce, tak ať se chladí někde u pivečka ve sklepě nebo v hospůdce.

0: Noční vysílání Českého rozhlasu a vítáme nový den.
1: Noční linka.
0: Uděláme si takový malý předěl toho, že dnes můžeme v tento okamžik přivítat neděli 5. července 2027. Dnes je den slovanských věrozvěstů Cyrila Metoděje. No, na Velkou Moravu v roce 863, jestli to říkám z hlavy, z hodiny dějepisu správně. Tam se nevydáme, tam moc daleko, ale co by mohlo být podstatně blíž, to je příjmená, se oslavují Janečkovi, milí Janečkovi. Zdraví, štěstí, spokojenost, lásky, hodně úspěchu, hodně nás, Českého rozhlasu a taky hodně bezproblémových úchylek, které vám úplně neobtěžují duši, protože když něco duši obtěžuje, to může být prevít.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Trochu mi to vlastně připomíná, jak z Vrchní prchni, kdy pan knihkupec, když se seznámí s nějakou ženou, tak si ji hned představuje, že je nahá. A když s tím přišel tenkrát k lékaři, tak nevěděl, co, tak pochlubil se s tím, co v duši trápí, a ten lékař na to odpověděl: no mě taky, že? No, podívejte se, úchylky anebo nějaké nutkání, které člověk v životě má a kolikrát už si to ani neuvědomuje, o tom to je v dnešním nočním vysílání. Tak máme na to ještě přibližně hodinu. Jsem s vašimi úchylkami. Těší se na vás, chtěl jsem to říct, ale neřeknu. Vlastně mi došlo, že to by bylo úplně nevhodné, ale jo, ale někdo si to bude stejně myslet. Úchyl, macou. Nebo, nevím. Pojďme za láskou.

0: Já si to chtěl dneska s vámi udělat pěkné, tak jsem prosím vás to vymyslel tak, že budu vysílat zvenčí, ale netušil jsem, že bude tady někde disco party v našem okolí, tak kdyby náhodou bylo slyšet tuc-tuc nebo štěknutí, což doufám, že už se nestane, protože teď už řeže, zařezává, ano, ano, mé dítě, čtyřnohé chlupaté, unavené, po celodenní cestě a chození, tak se za to případně omlouvám, ale to myslím, že jako jen tak dovysvětluji, ale co je teď důležitější, to je, že jsem rád, že volá Šárka, zdravím vás, Šárko, halo, slyšíme se.
1: Dobrý večer, tady Šárka.
0: Ano.
1: Já mám ráda, když přítel mi dává na prdel. Je to nádherný, ale je to erotický, ale no, je to uchylka.
0: No, tak je to úchylka, to se jako nemusíme nalhávat, ale to je zase taková sympatická úchylka, ne?
1: Ano, je.
0: Ta se dá vykonávat v každém věku.
1: Ano, dá.
0: A přišla jste na tu úchylku, nebo tohleto, co vás vlastně baví, nebo co vlastně sedne, jak sedínka na hrnec do toho našeho tématu, tak to jste na to přišla až s ním, anebo už jste to měla dávno, dávno?
1: Jenom s ním.
0: Vidíte to, co my chlapi dokážeme?
1: No, asi.
0: No, dobrá, dobrá, dobrá. Slyšíme se nádherně. Jenom ještě jedna věc. Je fakt, že to je ale o nějakém porozumění, o nějakém duševním navázání a o umění komunikovat třeba právě.
1: No ano, komunikovat, jestli to víc bolí, nebo je to příjemný, musí míň nebo víc, musí ženská říct, kolik
0: no,
1: chce
0: přesně,
1: říct.
0: No přesně,
1: jako tak.
0: Já, tím jako pádem já jsem chtěl doříct jenom tu věc, že je taky umění mluvit o tom, co člověk v sexu potřebuje a chce. Protože to, že něco chceme a jenom si to myslíme, tak to ta protistrana fakt neví. Takže je dobře, že o tom umíte mluvit.
1: Ano, umím o tom mluvit, řeknu, jo, já jsem mu řekla, musíš počkat, není to hned, ono to nebolelo, ale tak, až to víc bolelo, tak říkám, já ti řeknu. Tak jsem řekla, ano, už to bolí, tak no. Trošku zmírní.
0: Umění komunikace. Tak Šárko, děkuju, ano, zdravím do Brna a ať vám dá
1: zdravím,
0: zase
1: Jarku,
0: i za mě.
1: Ještě.
0: Dobře,
1: zdravím
0: dobře.
1: Zdravím Jarku. Ani
0: ano, děkujeme. Posíláme pozdravení. No tak to je nářez, to chce jít do ordinace, ale já mám pocit, že teď tam mají obsazeno.
2: A vzpomenete si, kdy se u vás poprvé objevila myšlenka, že jste pes?
3: To už je dávno, paní doktorko. To když jsem byl ještě malé štěňátko.
0: No, tak to chodívá. Doufám, že to bylo na 111 všeobecnou, nebo ne?
2: A nebo že chlape nešťastnej, vy jste tak blbej, že mě na vás ani ty tabulky nestačí. No nic. Zatím budete brát tyhle prášky. 2x2. Ráno.
4: Ráno.
2: A večer.
0: Děkujeme pěkně i zde. Dobrý večer, pěknou noc, s vámi Český rozhlas Honza Macoun a zcela vážně, když se u toho někdy usmíváme nebo to řekneme jen tak a rovnou, ať už to je rovnou z naší mysli, duše nebo protože máme třeba takovou náladu, která mi to dovolí říct a odvážíte se, tak s úsměvem i zcela vážně zajímám se o vaše úchylky, které máte a je úplně jedno, co si pod tím představíte.

0: Dnes se ptáme na malé lidské úchylky, ne na nic temného nebo nebezpečného, ale na zvláštní zvyky, domácí rituály, drobné posedlosti a věci, které ostatní nemusí chápat. Hinku, zdravím vás. Povídejte, je to na vás.
1: Já zdravím vás a všechny posluchače a chtěl bych se přidat s mou trošku do mlýna.
0: No určitě, jsem rád za vaši úchylku předem.
1: Já jsem byl nějakým způsobem zatížený na správnou češtinu. A nejenom na mluvenou, ale i písemnou formou, kdo mě jako nějakým způsobem zklamal, tak u mě ztratil kredit. Takže když já jsem si dopisoval s nějakými holkama, tak prostě došli k tomu, když jsem je posoudil, říkám, ježišmarja, ty jsi nám nasekala hrubek do dopisu, ztrácel jsem zájem. A dokonce jsem ještě to někdy udělal i tak, že jsem je opravil a poslal zpátky.
0: Jo, takový vy jste hrubián češtinářský.
1: Tenkrát to šlo, protože tenkrát stál dopis 60 halířů, že jo, takže to bylo jednoduché. Ale dneska by se to prozražilo.
0: No to chápu, ale zase na druhou stranu spousta lidí opravdu neumí psát, neumí češtinu, neumí správně skloňovat, neumí ypsilon, měkké i použít správně mne, no tak to už mi jde vlasy nahoru.
1: Neříkám přímo na vás, ale i někteří lidi z rozhlasu taky, kolikrát člověk poslouchá, říká, ježišmarja, ten tvar toho slova by měl být úplně nějaký jiný. Ale to už prostě každý si musí zažehlit to svoje. No tak to byla, to byla
0: pravda,
1: taková ta moje úchylka.
0: Ano, chápu. A nejste v tom sám, to vám řeknu rovnou. Nejste v tom sám.
1: No tak to je dobře. Ale další, v té pozdější době už, když jsem začal brát stroky lásky, tak jsem si prolížel děvčata, s kterýma jsem chtěl konverzovat, tak jsem říkal, musíš se dívat tak asi 25 cm pod bradu. Tak to jsem aplikoval a podle toho jsem se rozhodoval. Pokud ta dotyčná dáma byla obdařená, rozumíme si?
0: No jistě, já vám rozumím.
1: Tak podle toho jsem potom začal, ano, budu kolem ní obíhat jako ten kohoutek, ale to se prostě každá holka tím obdarovaná nebyla. Ale já jsem měl tu zásadu, že prostě opravdu to, co jí pán Bůh nadělil, nebo co jí příroda darovala, tak to je nejkrásnější okrasa toho ženského těla. Takže znám i některý, kteří se dokážou stydět za to, že mají krásně narostlý prsa. A to neuznávám. Já jsem teda měl manželku, bohužel musím mluvit už v minulém čase, tak měl jsem manželku a ta obdařená byla a já jsem byl pyšný na to, jak je obdařená pěkně.
0: Takže to, řeknu vám, vy jste mi Hinku vnuknul myšlenku, že bychom mohli probrat taky v noční lince a teď bez nějakých, a to myslím zcela vážně, protože to myslím, že vlastně s tím tématem by si měli co říct, jak muži, tak ženy, ňadra, téma ňadra.
1: Jaké preferuje? To by byla dobrá téma.
0: Zkusíme to, já si to tady zapisuju, člověk to hned zapomene, takže děkuju vám, Hinku. Mimochodem jenom ještě doplňující otázka, vy jste sám v současné době, a v případě, že ano, jaká je průměrná délka vašich vztahů?
1: Já už jsem dneska bohužel sám, protože už manželka mi zemřela a od té doby ty 3,5 roku jsem už sám a nějaký vztah nevyhledávám. Takže dobře. Jako dílka vztahu už se nedá posuzovat.
0: Ne, já jsem se jenom jako chtěl tak v hlavě ujasnit, jestliže v případě, že vás to celoživotně trápí, čeština a v nadi, tak v té kombinaci, jestli se to promítá i do celého vašeho života vlastně, jestli to vlastně, jestli na tom netroskotaly vaše vztahy, že to třeba mělo nějakou maximální délku, proto se na to ptám.
1: Tak tady to fungovalo z té době dřív, když jsme vlastně, mi bylo tamhle 15, 16, 17 let, takže když jsem vlastně ty vztahy vyhledával a nacházel, takže tam jsem to aplikoval, tuhle ty posuzování těch znalostí, těch děvčat, ale potom jsem našel tu svoji a tam jsem ten problém neměl, protože manželka jako bez problému komunikovala s písomnou češtinou, i když tady tou naší, jak se říká to tím naším hantecem, ale úplně přímo hantec taky ne, to je tak pro Brňáky a blízké okolí. Ale prostě tou normální mluvou, ale nebylo to zase tak uměle artikulovaný, jako aby si kroutila slova přesně podle nějakého předpisu, to určitě ne. Ale bylo to tak, že mě to vyhovovalo a já jsem byl rád a celý život, který mě byl dopřán s ní strávit, tak byl příjemný a veselý. Určitě veselý, protože my jsme oba dva měli rádi veselý a dokázali jsme si i sami ze sebe udělat legraci a to je
0: důležité, aby
1: to člověk ukázal.
0: A spisovně především. Dobře, děkuju vám. Moc vás zdravím, děkuju za zavolání a díky za vnuknutí možného tématu do dalšího vysílání. Ať se vám daří, dobrou noc.
1: Já doufám, že se mě podaří poslouchat noční linku, až to budete jednou vysílat, protože to by mě velice zajímalo a měl bych sáhodlouhý rozklad do toho příspěvek.
0: Dobře. Už dopředu říkám, že do konce srpna to nebude, protože to už máme naplánováno, ale hlídejte si září, jo? Doporučuju.
1: Není problém, já poslouchám noční linku téměř denně.
0: Děkujeme pěkně. A nejste v tom sám, tady zrovna koukám, dorazil příspěvek, ve kterém se píše Milá noční linko, dvakrát kontroluji zamčení dveří, v současné době je můj zlozvyk úzkost, přeji si mír Maruška, ale ještě tady mám jeden a ten jsem, kde ho mám? No prosím vás, tadyhle byl. Že miluji noční linku. No, tím jsem chtěl říct, že v tom nejste sám a jsme za to rádi, že vás je tolik. Tak díky. Takhle, kdyby ještě vlastně, odrazím se ještě od vaší bývalé ženy, milý pane posluchači, poslední volající, kdybyste bydleli v Praze, myslím si, že jako pokud by moje drahá polovička nevěděla, jakého rodu je Florence a pokud mi nedokáže vyskloňovat odolenou vodu, jo, tak to by asi náš vztah velmi rychle skončil teda. Jo, tam by to možná mohlo pohořet, to jenom jako upozorňuji, protože ne každý to umí, ale dost lidí taky neumí používat zkratky, jo, a to si řekněme na rovinu, mistr zkratka je Ivan Mládek.

0: zcela vážně se vás ptám, milí posluchači Českého rozhlasu, na vaše úchylky, které máte a které vás třeba tíží, ať už vědomky nebo nevědomky, ale prostě jsou součástí vašeho života. Mimochodem, píše Bedřich, dobrý večer, moje úchylka je šahat na věci, nábytek, televize, dveře a podobně, nebo dávám do knihy staré sportky nebo šťastných 10, potom z toho dělám rozpis. Je teda pravda, že pořád dávám stejný čísla a pořád nic. Opravím stejná čísla, pořád nic. No, na tu televizi prosím vás pozor, nevíte, koho můžete pohladit.
1: Chocholoušek chocholatý s chocholouškou chce do chat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Nevolejte, nebo volejte, ale potom, až to si popovídám s Hinkem. Zdravím vás.
3: Tady je Josef Janča z Malnovic u Zlína, předem se Ježiš, omlouvám za to, že...
0: Ne, já se omlouvám, já jsem si, chápete, to mě řekne do ucha, ten mistr zvuků z Prahy, Petr Kuval, vaše jméno, a já se ho napíšu blbě, rozumíte tomu?
3: Já jsem si předem omlouvit, že já jsem vytočil číslo, jsem zjistil, že nemluvím, ale jo. Budu se snažit mluvit.
0: No tak mluvte, teď vás posloucháme.
3: Moje úchylka je taková, že mám rád ženské chloupky.
0: No. A to...
3: Stalo se mi, že v počítači na Facebooku byla prostě ukázka ženy s chloupky pod paží.
0: Ano.
3: A já jsem to kliknul a od té doby mám na počítači, se mi to nabízí pořád všude, mám to desítky prostě žen, už mi to je omrzelé trošičku v této fázi. Desítky žen prostě, které mají oklupení.
0: Chápu.
3: Je to nevhodný příspěvek, který jsem vám teď sdělil do tohoto, do telefonu, že jo?
0: Ne. Takhle bych to fakt nebral a nedělal bych si z toho jako srandu, i když já si jako kolikrát rýpnu, ale ne, to mluvím o sobě. To se může stát a to tak někdo v životě má a vy to tak máte a nemyslím si, že by to bylo terčem posměchu.
3: Mně připadají ty vyholené ženy, jak kdyby se člověk přátel s nějakou školačkou, rozumíte?
0: Ne, vy máte prostě rád takový to, jak pánbůh stvořil ženu. Tak, jak je.
3: Tak, přesně tak. Natura, přírodní věci prostě, takže to vše.
0: No děkuju.
3: Vaše číslo si pamatuju na spaměť. Rád volám tady místní Jarce Barboříkové.
0: Ano.
3: A dneska jsem usnul, byl přenos z Velehradu.
0: Ano.
3: V televizi. A hned potom jsem usnul a teď se probudil a zapl jsem si vás a jsem si říkal, jestli i takovou nevhodným příspěvkem můžu přispět, tak se snažím.
0: Je to vhodný příspěvek, takže děkuju za něj. Jarku jsem v životě osobně teda jako neviděl ani na webkameře, těžko říct, jestli má chloupky, či nemá, ale rozhodně, každopádně zdravím i jí, kdyby poslouchala a vás. Doufám, že vás to netíží, tahle ta úchylka. Doufám, že to berete jako...
3: Vůbec mi to nic nedělá prostě a... Ta paní Barboříková, ta je tady ve Zlíně právě, já jsem ze Zlína, takže se známe poměrně dobře, jako víte.
0: Právě.
3: Ale chlopá, to nemá nic společného.
0: Děkuju za zavolání a hodně chloupku vám přeju. Dobrou noc.
3: S pánem Bohem, dobrou noc.

Posloucháte Český rozhlas, posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas. Pohoda vás zdraví z improvizovaného studia Honza Macoun. Do Prahy zdravím Petra Kubalu, ale taky i vás, kteří voláte na dnešní téma, což je téma sobotní noční linky, která pokračuje druhou hodinou i v neděli. A to na téma moje úchylka. Řeknu vám teda, jste dost úchylní, děkuju. A hlavně děkuju za přiznání, ať už je to lehtivější třeba vaše vyjádření, anebo humornější. Já doufám, že to pochopíte, že nedělám si a předpokládám, že ani posluchači si nedělají ze všeho srandu, ale taky mají spoustu vážných věcí, které mohou tížit třeba na své duši, ale za to zavolání anebo napsání děkuji i Vláďovi, píše: Dobrý večer, nevím, zda už to někdo zmiňoval, mám úchylku kupovat věci po dvou. Nejde jen o sudý počet rohlíků, ale pokud jsou třeba v regálu dva poslední jogurty, nemůžu to tomu druhému jogurtu udělat. A musím je vzít tomu oba. A nejlépe i oba sníst najednou, aby ten druhý nezůstal v lednici sám. Snažím se o tom přesvědčovat i ostatní, aby si nabídli rovnou dva kusy, a to u výrobků, které jsou od přírody párové, například u Mozartovy koule. Pěkný večer všem. I od mých dvou sibirských husky zdravíme i Báru, Vládě. Marta z Prahy 6 píše: Dobrý večer všem. Já od té doby, kdy se začalo mluvit o těch vysokých větrníků, tak když vidím v televizi pořad s hezkou naší krajinou, například jako Policie Modrava nebo Modrá krev, představují se tam ty větrníky a je mi z toho na nic. A taky nevím, jestli je to úchylka, nebo jsem závislá na noční lince. Marta Prášes. Marto, kdo by to řešil? A ještě přidám Michaelu. Dobrý večer, zdravím z Brna. Když jsem si dnes odpoledne přečetla dnešní téma, tázala jsem se manžela, zda u mě vidí nějakou úchylku. A zcela vážně mi odpověděl, že mojí úchylkou je přehnaná pořádku milovnost a záliba v uklízení. Nevím, zda je to záliba, ale něco mě stále nutí každý týden. Tak jako to naše obydlí zvelebovat. Asi je to dědičné. Vzpomínám si, že jsem se zapřísahala, že ve své domácnosti to dělat nebudu, ale naopak, opak je pravdou, i když kliky necítím. Jestli si vzpomínáte, před 14 dny jsme spolu mluvili o tom, že mě čeká po 53 letech setkání s mojí bývalou láskou a já jsem slíbila, že o výsledku budu informovat. No, ono to trochu souvisí s mojí pořádku milovností. Mám ráda pořádek i ve vztazích a tak jsem byla ráda, že jsme si mnohé věci, jak já říkám, z pravěků spolu vysvětlili. Docela mi spadl kámen ze srdce. Dobrou noc přeje Michaela. No, Míšo, to je to, jste doufám ta Míša, o které jsem tvrdil, že pokud náhodou uvidí posluchači z Brna a blízkého okolí rudou zář, že se nemají děsit toho, že by to byl odraz rudé záře z Kladna přes Jihlavu až do Jižní Moravy nebo směr Jižní Morava. No, dopadlo to, doufám, aspoň dobře. No, píšete, spadl mi kámen ze srdce. No, mě by spadl i z toho žlučníku, ale ten už mi vyndali a ty kameny mám doma v lahvičce, tak já bych si ten s dovolením váš tam taky přidal. Míšo, ať se vám daří, děkuju.

0: pralečí.
1: Noční linka dnes na téma Moje úchylka, tak vítejte v ordinaci Jana Macouna. Aleno, svěřte se z Ostravy doktorovi Honzovi. Nemám smlouvu s žádnou pojišťovnou, ale nebudu chtít žádný peníz. Pěknou noc přeji.
2: Ano. Takže dobrý večer, zdravím všechny vás, pane Honzo, všechny posluchače noční suvy. Tak moje úchylka je, která nastala čím dál jsem byla starší, dneska mám něco přes 80, tak je ta pořád kuměnovnost tady toto, jak se zmiňoval v tom dopise. Je to tak, že když jsem byla jako malá, ještě z rodiči bydlela kdysi, takže taky jsem utřela právě maminka a říkala, to utíráš jak po náměstí, že? No tenkrát se to takhle jako nějak nedělala pořádně. I tati nebyl na přesnost, na takovou tu. Až postupem času, až jsem byla, už jsem byla potom doma v důchodě, a čím starší, tím jsem prostě takhle přesně všecko muselo být pintry, jak to říkám.
1: Předpokládám, jako, že máte speciální prachovku a speciální i prostředky pro to, abyste doma uklízela. Jedině lety ověřené, Alenou ověřené, když se vám dostane do ruky něco jiného, tak to nefunguje přece, že jo?
2: Ano, no já už teď jako spíš mě tak ty pečovatelky takhle něco jako dělají, takže to...
1: No blbě to dělají, to já vám řeknu rovnou, dělají to špatně.
2: Dělají to blbě, jsou chudáci, dělají to blbě, ale já jsem z toho na nervy. Pravda, mě třeba vadí, když horší vidím, ale vidím, že ten obraz na stěně visí trošku křivo. Už mi to vadí, musím ten obraz narovnat. I když špatně vidím, ale já to vidím. Já vidím.
1: No to jo.
2: No, záslona. No je to, já se tomu směju, ale já to přijímám, ale tak to je. Jako, jo.
1: No jo.
2: No. Nebo no
1: to je to hezký uklidit po uklízečce nebo po pečovatelce, která má pomoc s domácností. No to jste mi pomohla teda, opravdu.
2: No, a nebo i ta záclona, když prostě si to odrná, teď to není přesně takhle nařasený. Není to tak, jak to má vyset, já to vidím. Říkám, když horší vidím, špatně vidím, ale prostě tady toto vidí. Všechno, nebo mám třeba přestůl, konferenční takový. Ne ubrus, jako který visí dolů a tak dále, on si to dneska nenosí, někdo ubrusí, jakože i na stole, a takový ten ubrousek, a teď se něco na to položí, někdo a teď to zhrne. A říkám, probadí to přesně lidí, že to zhrnu ten ubrus a už je hoň na střeše. Prostě to
1: já
2: tak,
1: vám
2: to tak
1: rozumím.
2: Jako je.
1: Ale no, jak já vám rozumím, úplně to je tak hluboký tohleto, já
2: no,
1: nechci, aby to vyznělo, že já jizmus ode mě a že Macoun a tohle, ale jako moje domácnost, jako to je, já kdybych přivítal doma návštěvu, já radši kvůli tomu moc nevítám doma návštěvy, ne kvůli tomu, že bych měl absenci jako blízkých, ale já jen moc nechci domů zvát, i když někdo dorazí a půjde na toalet, nedej bože, no ta toaleta je základ třeba, jo. To u mě je tak, jako, že já nepozvu nikoho, když není, u mě můžete jíst i z těch šroubků od prkínka.
2: Ano, já to sami, návštěva, no, že mě tak předneště říkám, pro Boha, já určitě nemám koupelně tam naučit, já nemám to. Jednou s kamarádkou, už je zpátky hodně s kolegyní, a říká, já si to vystavím. A říká, ty pro Boha, já nevím, co mám všechno přesně, ty musíš zůstat chvilku na té chodbě, já si to ještě zkontroluju, jestli mám všechno přesně, pak se mu pozvala dál. A to jsem se ještě nebyla jistá. No hrozné.
1: Jo, přesně, jo, ježiš.
2: Když to teď poslouchá, tak si řekl, že nejsem normální, já jsem normální, ale prostě na to jsem puntička.
1: Takhle, i kdyby to, ale no nebylo normální, tak vám řeknu rovnou, já vám rozumím, soucítím s vámi.
2: Vy mi rozumíte, ano.
1: Já vám naprosto ráda rozumím, naprosto, protože to je pro mě alfa omega všeho.
2: Ano, to jsem jako opravdu ráda, zvláště když muži, to mám taky rád, když jsou precizní, přesní a tak dále. To je výborný,
1: no,
2: to jsem teda...
1: Ale jako věřte tomu, že vás bych si domů nepozval, protože s vědomím toho, co teď o vás vím, tak to, abych si vzal týden předtím dovolenou, jako na ten úklid, jo? A to bych já musel uklidit uklizení. Jako.
2: Ne, tak to zase tak neberte. Já jsem to teď přehn... Já jsem mě to...
1: Neomlouvejte se, ne, je to normální, protože kdybychom to považovali za nenormálnost, tak už bychom museli někam do ordinace pro nějakou medikaci, ale ne. Je to obsedantní kompulzivní porucha, prostě někdo to tak má a hotovo 20.
2: Ale ano, přesně.
1: Řeknu vám, já vám přesně řeknu, kdy jsem přišel na to v životě, že to jako není úplně normální, a nebo že to jako musím přijmout jako normálnost ve svém životě. A stalo se to, a to já vím naprosto přesně, když jsme si, ne z plezíru, že nevíme, co s penězi, objednávali po určitou dobu, asi 2 roky, k nám chodila paní, co uklízela. Paní uklízečka, výborná ženská, skvělá, v pohodě, ale já co udělal? Já jsem pravidelně předtím, než ona 2x do týdne přišla a měla jasně stanovené, co má dělat, tak jsem uklízel předtím, než ona přišla.
2: Ano.
1: A to, tam mě došlo, že to nebude úplně OK.
2: Ano, no, no.
1: Je, udělala jste mi radost, takhle skoro se závěrem noční linky, děkuju, jsem rád.
2: A ještě si chtěla další, jenom stručně, co ano. se týká těch čistých rukou, že kdysi před 30 lety jsem měla žloutenku typu A, tak od té doby já jsem má prostě čisté ruce spále, když někdo přijde, tam mi umývalo umít, než kročí tady. To je tady ta uchylka, ale ano. teď jsem velice ráda, pane Honzo, že budete mít pořád o tom jazyku českém. Já to bych velice ráda, se tam budu telefonovat, by se dovolala, až to budete mít tady to ten program, nebo tady to.
1: Ano.
2: Protože já tež na tu češtinu jsem opravdu, maminka vždycky ještě na základní škole diktáty mi dávala. Já dneska jsem říkal, to odolená voda, to je skloňování no. jednoduché. Ale no. budu velice ráda, až tady to na ten nabrnete jako, jako program, a já se budu snažit od počátku na telefonu, abych se dovolala na to.
1: No tak snad to vyjde jako dneska. Zdravím do Ostravy no. čistotnou a ano, hlavně vlastně část mého srdce, Alenu. Děkuju, no. dobrou noc.
2: Já taky moc děkuju, taky dobrou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Normálně se mi z Aleny zježily chlupy na rukou, nohou. Jo, pozor na to, pozor. Dneska z nočního vysílání na ty chlupy, že? Ochlupení, ale to je u mužů. My jsme probírali ženy. Ale no díky. Normálně i chloupky na mé jizvě z mého pádu z koloběžky. Přes řídítka a trojitou zlomeninu, vidím to tam, jsou tam ty vrcholky hor. No, jsem vzrušen.

0: Vyšší Ostrava.
1: No, to je pěkné nadělení. Teda milé nadělení, kdo pak nás tam poslouchá a kdo nám volá do noční linky.
2: Přeji hezký večer vám, pane Honzíku, a všem posluchačům. Tady je Miluška, Ostrava Zábře.
1: Už jsem to chtěl říct, to bude Miluše, Miluška. Miluško, povídejte, ano. Jak moc jste, jinak to by vyzdělo blbě, jaké máte duševní nedopatření, které vás tak jako...
2: Za prvé, bylo by toho hodně, ale za prvé sbírám kamínky a kameny. Sbírám je proto, že na ně maluji. Jinak vám chci říct, že včera jsem byla na poště a posílám vám malinkou zásilku, potom mi prosím vás jenom odepište, tam jsem vám napsala, kde, na mail, jestli jste ten balíček dostala. No, děkuji moc.
1: Taky.
2: Jinak sbírám knoflíky. Když jdu ven a náhodou vidím nějaký knoflík, tak ho vezmu a minule už jsem si říkala, ale už to nebudu sbírat, už prostě. No, ale pak jsem se vrátila zpátky a ten knoflík jsem sebrala krásný, byl stříbrný. Sbírám fotografie herců zpěváků. Sbírala jsem hrnky s pokličkou, co spíše vypadá jako na námět sbírka, ale... Nechala jsem si jenom dva, ty nejdražší, měla jsem jich 150, tak jsem to všechno rozprodala. No, pak vystřihuji si vtipy z časopisu a z, tady, co chodí Zikádo. Vystřihuji si recepty, i když dnes už je mohu si najít v mobilu, ale nedá mi to...
1: No, to je stará škola, vyzrálá škola, ano. Která to dělá po staru.
2: Ano. A jsem ráda, že mám i nějaké, co jsem kdysi si koupila, že tam prostě perník a všechno, jak tam kdysi dělali. A prostě je tam dobré čtení v těch receptech. Ještě je tam přemek, podlaha a tak dále. No, a také jsem si to rozstřídila na recepty, které jsem si už udělala a na recepty, které jako chci udělat. No a dneska jsem...
1: Počkejte, tady vás zastavím. Řekněte mi, které recepty odkládáte.
2: No tak jako odkládám, no různé. No. Neodkládám jako takhle, ale že... je chci udělat, ano.
1: No tak právě, a to chci, ještě to nebylo, to chci, máte je tady v komínku, budu někdy dělat. Tak které recepty, na které jste se necítila ještě?
2: No tak z hlavy teďkom nevím. Prostě to bych musela honem zajít pro tu krabičku. No prostě recepty, ale které dělám často, tak dneska jsem si dělala večeři a dělala jsem si guacamole. A bylo to, je to recept, kdysi byly takové knížečky, víte, takové malinké sešitky. A tam jeden pán jako má ten recept. No a tak já jsem si ho vystříhla, dala jsem si ho do folie a si ho nezaspiním, nepomástím, protože je to moc výborné. Jak se říká, muži vaří lépe a ten recept mi moc chutná. Někdo by řekl, mi strašně chutná. No, ale já to neříkám. A to je taky další úchylka, že když já někoho slyším říkat jako strašně hezky, hrozně krásně, a jedna spisovatelka dokonce v rádiu řekla děsně ráda, no tak to jsem si říkala, no tak pane Bože. Takže ten pán, co říkal o jazyku českém, tak ano, to zase byl můj partner, ten jazyk český úplně, když slyšel něco takového. No, to ale je jiné téma by bylo, to bude. No, ale já, když někoho slyším, že takhle mluví, no tak to je jako tak, bych řekla, taky moje uchylka, že já si nedám pokoj a prostě toho dotyčného, jako se ho zeptám. Tak když to bylo strašně krásné, paní říkala, já jsem si to koupila, to bylo tak strašně krásné. A já říkám,
1: Miluše je taková urejpaná trošičku teda potom v tom případě.
2: Ano. A ona, paní se na mě dívala a třikrát se ptala, se mě ptala, proč si ho nemohla koupit, když to bylo strašně krásné. Až na potřetí to pochopila. No, tak to je moje taková uchylka, ano, děkuju. Že jsem urejpaná.
1: Děkuju. Miluše, musíme končit. Omlouvám se za to, jedna hodina se blíží, ale děkuju za vaše úchylné vyznání. Moc mě to potěšilo, pobavilo. A k těm knoflíkům, kterými jste vlastně začínala, tak myslím, že se hodí pro nás línější šlapací stroj a o něm zpívají Zagorová, Vondráčková. Dobrou noc.
2: Jo. Dobrou noc, mějte se krásně.

Posloucháte Český rozhlas. Český rozhlas Střední Čechy má mateřská stanice, kde mě ale po následující týden neuslyšíte v ranním vysílání mezi 5. a 9. hodinou, což říkám i vám, posluchačům noční linky z jiných krajů. Zkrátka regionální stanice, která je moje mateřská, tak teď záskok, dovolená. Takže ne od zítřka máme dovolenou, ale už teď ji máme. A já děkuji tímto do Prahy Petru Kubalovi, který to všechno odmixoval. Ano, odmixoval, odmačka, odtahal. Teď ho uslyšíte, jak se normálně kámen ze srdce spadnou, jo. Nervy, taky se mu je přidělal trošičku, ono to spojení nebylo úplně nejideálnější, ale dopadlo to. Tak moc za to děkuju nejen jemu, ale i vám a hlavně těm, kteří se provolali, napsali a hlavně sdělili, ať už vážně nebo s úsměvem, k dnešnímu tématu svoji úchylku. Tak děkuji ještě jednou, vážím si toho, protože bez vás by noční linka nebyla. Tu další noční linku má pro vás už dneska hodinu před půlnocí z Prahy Jitka Lukešová, moje bohyně. Jitko, zdravím, jestli posloucháš, já poslouchat budu. I v té Itálii. Samozřejmě i vy ostatní, kdo budete chtít přidat další témata do nočních linek, pište jan.macun@rozhlas.cz anebo klidně i na linka@rozhlas.cz. Všechno dojde těm správným moderátorům noční linky. Třeba i mě, Macíkovi. Zdravím vás, přeju dobrou noc, pěkné sny. Naše další společné setkání bude tuším 22. července po dovolené odpočatý do Růžova a snad i do Růžova vyspalí. Těším se na další vaše setkání spolu se mnou a s ostatními na vlnách Českého rozhlasu.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Zábava má být každý den. A když jsou důvody různé, ještě lépe. My vám dáme možnost rozšířit ústa do úsměvu díky ukázkám spojených s jedním mužem, s jedním známým českým hercem. Ať se zasmějete i dnes, to vám přeje Patrik Rozehnal. A kdo to bude, ten herec? Narodil se 26. října roku 1950 v Konici.
2: Tak jsem tady, jak jsem slíbil.
1: No, to je dobře, tak ještě počkejte. Pobaví vás komik, divadelní principál, filmový herec, moderátor i známý dabér. Zvládne toho opravdu hodně.
3: To je doba, já slyším, jak mi rostou nechty, no to je...
1: Snad mě necháte říct úvod, ne? Můžu za to, že se sem ženete hnedka po zprávách. Jste jak časový znamení, člověče.
3: Ano, přesnost mám v krvi, pracuji u dráhy.
1: Začíná pořad, kde uslyšíte scénky, vtipy, veselé historky a k tomu i životní příběh tohoto muže.
3: To je kravina, to je blbost.
1: A jak byste si to představoval vy?
2: Já jsem to pojal, abych, tak řekl, aby tam bylo pro každého něco, tedy generačně, ano, od minulosti k dnešku.
1: No jasně, takhle jsme to mysleli a bude se to jmenovat Příběh Pavla Trávníčka. Tak čím začneme?
2: No, já bych zahájil veselou žižkovskou polkou. To byly zlatý časy, když mezovka stála. Má to všmych, že jo, ale ne?
1: No tak tohle ne, začneme něčím jiným.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty.
1: Bude to příběh princovský. Bude to příběh Pavla Trávnička, který se narodil 26. října roku 1950 v Konici na Moravě. Jeho rodina ale byla československá. Zkrátka a dobře, maminka byla z Valašské Bele u Ilavy a tatínek z Ivanovic na Hané. Jako malý kluk prožil dětství, jako si to pamatujeme všichni, i v punčocháčích, které ho pak provázely celým životem jako prince.
2: Takový ty tlustý,
3: hnědý,
2: ano, tady jsem se, strašně mi topilo krev vždycky na záchodě, jsem si je slíkl, protože kluci se nám zase posmívali, že jo, tak punčocháči už od dětství, to pamatujeme všichni. No a pak už, pak to bylo moje povolání, ty punčocháče, byli bílí, no a musíte tak stát, mít ty nohy a pořád se tak tváří celý život, ať hrajete, co hrajete, jaký chcete role, třeba i dobře, celý život to nevadí, jednou pro vždy zůstane. Prince. Ano. Tak jako Pepík Dvořák je vodník, tak já jsem

0: Trávil malý Pavel Trávníček u své babičky a dědy na Slovensku. Jezdil tam rád, hlavně proto, že děda byl sedlák. Měl koně, krávy, ovce. Sedlačil za své, protože ve 20. letech 20. století, kdy byla na Slovensku chudoba, odjel do Spojených států amerických a Kanady, aby tam kácel lesy a vydělal si peníze. Když se vrátil, koupil si pozemky a postavil chalupu. Malý Pavel byl v dětství jako u zjevení, když děda ve 3 hodiny ráno vstával a kosil ručně pole. 10krát tam a zpátky, s koněm se lopotil do kopce. No a babička?
1: Moje babička, to byl můj první herecký velký vzor, jo, protože ona byla taková bezvadná, rozená vypravěčka. A nejlepší bylo, když už ke konci, jako už byla starší a ty moderní slova už nekapírovala, už je moc nebrala, tak mi právě jednou říkala, Pavlíku, a ona byla z Hané, moje babička hanácky mluvila. Podle toho taky byla lakomá, že, co si bude říkat, no, tak to jenom tam na okraj. A říkala, Pavlíku, byla jsem ti nadovolený v tom NDR. Bylo to tam nádherný u toho Baltu, všude tma, zima, už tam nikdy nepojedu. No nádherný to bylo, nádherný. A tak ti jedeme zpátky, jste dovoleno a spali jsme ti v Pekingu. Já říkám, kde babi? On říká, v kempingu, pro mě už se to mota. Ona byla skvělá vypravěčka a ona ty situace tak tropila, aniž to chtěla, tušila. Ona mě vzala třeba do restaurace, tehdy jsem se strašně styděl, dneska, když si na to vzpomenu. Sedneme do té restaurace, že jo? A ona tou hanáčtinou na toho vrchního, synku, pojď sem, ten se díval, jako já. On říká, no ty synku, na tebe ukazuj, pojď sem. Podívej se, jde mě jídelní lístek, tak jí to dal. Babička si vybrala, samozřejmě to nejlevnější byla zase Hané, že jo? Tak on dala mu to, on to přinesl za chvilku. Babička se na to jídlo podívá, říká, tož synku, podívej se, toto je nějaký řízek. Já přes něho vidím až k nám na Hano. Na seber si to utíke s tím do kuchyně, anebo počkej, půjdu sama. A už si to metelila. A už si to metelila do té kuchyně. Já jsem říkal, to je vostu, na všichni po nás koukali. A za 15 minut takhle vylezla z té kuchyně a přes celou tu restauraci na mě volala. Pavlíku, to je dobrá hospoda. Vylazila jsem z toho kuchaře sviňáka 4 masa, sem budeme chodit.
0: V Konici u Litovle žil malý Pavel Trávníček jen do svých 5 let. Pak se s rodiči přestěhovali do Moravské Třebové, kde chodil do základní školy a později i na gymnázium. Učitelé je tehdy znali mnohem líp než rodiče. Řada z nich je taky doprovodila i na gymnázium. Na něm studoval přírodovědnou větev a musel dělat třeba deskriptívu. V té době asi ještě netušil, že bude v životě hrát, dělat baviče, stane se princem a že pro mnoho žen bude idolem. Mimochodem, to se stalo i námětem scénky nazvané Nevěrník. Uslyšíte Pavla Trávníčka, Janu Paulovou a Dagmar tehdy Veškrnovou. Ukázka je z kabaretu U dobré pohody v režii Zdeňka Podskalského.
2: Tata, teď dobře sledujte, jak se má taková oklamaná manželka v téhle té situaci zachovat.
3: Očku, to mě nedělej, prosím, ale mě
4: buď klidná, dneska nocuje u tebe kluci, ty
3: jsi jasný. Ani to tam, nechci mě, nerozdrejně mě to tam.
5: Jeje, dobrý večer. Dáte si taky buchty ke kafi, slečno Blaničko?
4: Co se tady, jak ses tady, a proč ses tady hlavně, kde ses, proč se, jak se?
5: Ale prosím, já se nemenuji Blaničko, já se jmenuji Kateřina.
6: Cože? Ale to musí být nějaký omyl, to není možný. Teď ve čtvrtek to přece vždycky bývá Blanička. No ano, ve čtvrtek je tu Blanička, ve středu Marta, v úterý Iveta, v pondělí míváme volno. Ty jsi to nějak přehodil, zlato,
5: vy? Jak tedy tady bývá Blanička, Marta, Vandička, jak tomu mám, prosím, rozumět?
6: Ty jsi to zatajil? No zlato, víš, co říkal doktor? Tedy promiňte, slečno, ale doktor řekl, že manžel musí slečny, které jsou s ním ochotný spolupracovat, pravdivě informovat.
5: Spolupracovat?
4: Co je to za bláboli, co to měli
6: za pitomu? No tak se za to nestýď, no. Nemoc je nemoc, jako? Jo, no.
4: Nemoc, Kateřino, prosím tě, nevěří.
5: Proč bys mi asi tak nevěřila? Ty jsi říkal, že miluješ jenom mě, nesahaj na mě. A teď tady říkáš Blanička, Martička, Vanička.
4: Ona, že když se na ní podívej, ona je trošku je bláze. Ona si všechno vymyslela, to ona dělá.
5: No a proč by zrovna teď lhala? Co to děláš? Ona sem přijde, vidí nás tady. Vůbec se tomu nediví? To je zřejmě na denním pořádku. Co?
2: Seš ty vůbec normální?
4: Já jsem...
6: Vůbec nic z toho nedělejte, Katin. Promiňte, Blaničko, já jsem
5: Katinka.
6: Katinka, poslyšte, Miláčku, ty si to nějak přehodil, víš? A on musí brát kapky. Já mu pro ně skočím, jinak potom bývá agresivní. No. A zapni vzadu, slečně šli. Ano, ona to má rozepnuto, ona tam dozadu nevidí.
2: Nežaj mi našli! Co je?
6: Erotomanie. Kdyby to neventiloval pomocí hodných slečen, tak by mohl skončit tragicky. Chodil by do parku, tam by jako... Nějakou neposlušnou by mohl i třeba, no, taky. Neskoušel to na vás?
4: Prosím tě, nevěří. To je podraz.
6: Ano, to je podraz, abys věděl, to je podraz, ano, to je, protože kdyby si to slečně řekl, tak teď nemusela mít šok.
2: Já tedy s dovolením tady být nemusím, to si vyřešte sami. Já jsem tady nikdy nebyla, nebudu tady.
6: Ne, naopak vy tady zůstanete, protože já odcházím, a sice odcházím za Ludovou.
4: Cože? Ludova? Jak je Ludova?
6: Ne, Ludva, no.
4: Cože, moment, promiň, no. Ludva, jak je Ludva?
6: No, můj Ludva. No,
4: mě chceš vyprovokovat?
6: Moment,
4: buchty, ty jsi přivezla buchty, a takový buchty peče jenom teta Anča.
6: Ty můj Otelo, takový buchty peče i Ludva, víš, on je cukrář. Ochutnejte, slečno, podívejte se, jsou strašně výborní.
2: On má Ludvu, on má buchty, já tady nebudu.
6: Ale budete se sem ráda vracet, víte, že se sem vrátíte.
2: Já se sem vrátím, ale to není nikdy.
4: Prosím tě, nevěří ani slov, já nemám slov.
2: Proč by se mi asi tak nevěřila, ty erotomane jeden prolhaný.
4: Kačko,
6: a žádný násilnost. No, věříte, že takovému manželi přejde chuť na buchty i... na buchty?
7: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tenhle díl a tato hodina vysílání patří Pavlu Trávničkovi. Probrali jsme jeho dětství, teď to jeho mládí. Strávil ho především na Janáčkově akademii muzických umění.
2: Jsme byli takový ročník, se mnou v ročníku byl Sváťa Skopaval, Pavel Zadníček, Mirek Donutil, nad náma byl Bolek Polívka, Bartoška, Jana Švandová, takový vrch jsme byli kolem toho 68. roku, takže na školu všichni vzpomínáme strašně rádi. Škola byla základ všeho toho, já bych řekl, že to bylo nejhezčí období mýho života, tak se do té školy všichni rádi na ní vzpomínají a vrací se. Jirka Bartoška byl na vojně, si vzpomínám, taky byl na těch talentových zkouškách a vypráví se o něm taková historka, že přišel na ty přijímací zkoušky ve vojenském, v těm Kopřivovi, taková ta tlustá, odporná uniforma. No a prej, jak se dávají u přijímací zkoušky hercům, adeptům teda herectví, tak se dávají etídy, jo, aby se poznalo, jak ten herec rychle zareaguje, jak je vtipnej, rychlej, pohotovej. A ta komise se nudí samozřejmě, protože už tam sedí týden a pořád další a další herci, stovky lidí, tak se nudí, tak si vymýšlí ptákoviny samozřejmě. Tak prej Jirkovi Bartoškovi dělal, zahrajte nám, jak byste nám zahrál rezavějící konzervu. A Jirka je chytrý kluk, jak se zamyslel a začal dělat. On říkal, co to děláte? On říkal, rezivím, rezivím. No vyhodili ho okamžitě. Tak on se měl k odchodu a pořád z těch dveřích tak přešlapoval. A předseda té komise se ptal, tak co chcete ještě? Protože já nemůžu odejít, musíte mě přijmout, já to mám v denním rozkaze od náčelníka. Tak ho prej takhle vzali. Tak se takový vypráví, ale tím se herci mezi sebou baví, že se drobně takhle špekuju. Ale...
1: Kdo ví, kde tehdy v Brně bydlel Pavel Trávníček? Zřejmě někde na koleji nebo v podnájmu. Podobná věc se řešila mnohem později i v televizní komedii Sardinky a neb život jedné rodinky v režii Ivo Paukrta. Partnera Pavla Trávníčka si tu zahrál Jan Kaniza. A přišli se zajímat o jednu výměnu bytu u odvárků. Zazvonili u dveří, které jim otevřeli Rudolf Rušinský a Slávka Budínová.
3: Tak to já nechápu, že, tatičku?
4: Prosím, pardon, ale tady na vizitce je napsáno také paní odvárková.
3: Ach tak, vy myslíte naši dceru?
5: Pravděpodobně. My jsme totiž ohledně té výměny zde.
6: Hejte, tady vůbec o žádnou výměnu nejde, protože naše dcera dostane byt od Národního výboru, víte? Nashledanou.
3: Nashledanou. To jsou lidi dneska, víte?
6: To možné?
3: Je, našido, tak co, co pak jste dostali?
5: Hovno.
3: Co? No tak, mluví.
7: Máme naději, tak akorát na čtvrtou kategorii.
8: Za 10 let.
3: Co? Pánové!
6: Ano.
3: Prosím vás, račte se laskavě vrát. Prosím.
6: Já bych na sídliště stejně nešel.
2: Divadlo je záludná věc, já si vzpomínám, když se začíná, tak člověk, jako studenti jsme chodili hrát malý roličky, právě paní nesu vám psaní do Státního divadla, do Janáčkova divadla, aby jsme se naučili, co je leva, portál pravý, portál forbína a tak, aby jsme se prostě tu praxi naučili a vzpomínám si, že co se všechno je možný, co se v divadle uděje. Hrál se Alžběta Anglická, já jsem tam měl poměrně docela u režiséra Šorma velkou roli, ale to je vedlejší, ale samozřejmě režíruje i děkovačku nakonec, jo. Na předsedou poděkovat tý nejmenší role, pak větší, střední a nakonec hvězdy, hlavní role, jo. No a teď se stala neuvěřitelná věc, tam se si poprvé uvědomil, jak si člověk musí dávat v divadle majzla hrozného, protože se šel poděkovat jeden kolega, který tam hrál nějakýho halapartníka a šel dopředu, poděkoval se, no, se tý nejmenší role a měl narežírovaný odchod dozadu. Ten černý samet, jak vykrývá ten prostor. No jo, jenomže hledejte ten rozstřih v tom černém sametu, že jo? Světla, reflektory, premiéra, tréma, tak on došel k tomu sametu a chvilku hledal ten rozstřih, nemohl ho najít, nevěděl už co, tak znervózněl, šel zase dopředu, zašeše poděkoval, hlavní role už nikoho nezajímaly a všichni začali sledovat tohohle toho chudáka. A on na tom trval, ale jo, zase šel k tomu rozstříhu, hledal, nevěděl, zase sešel poděkoval dopředu. Ani ho nenapadlo, že může odejít doleva nebo doprava, jo. Zase šel k tomu, tohle to celý sledoval inspicent, který řídí představení a vyšel ven z toho, vzal ho za ruku a odvedl ho takhle. Divadelní život.
1: První angažmá získal Pavel Trávníček na 3 roky v divadle Bratří Mrštíků u Milana Páska. Už tehdy si myslel na to, že by mohl hrát i v televizi, jenže v Brně tolik šancí nebylo. A tak odešel do Prahy. Nejdříve hostoval v činoherním klubu v Ženském zákonu Josefa Gregora Tajovského, pak si Michal Pavlata před premiérou Sny noci svatojánské v divadle E.F. Buriana zlomil nohu a on zaskočil v roli Demetria. A tak zůstal v angažmá pod vedením Josefa Větrovce celých 6 let, než přešel do divadla ABC, kde hrál plných 14 let, hlavně konverzační komedie. A do té televize? To se dostal taky. Mimochodem v té se odehrává i následující scénka společně s Janem Přeučilem.
9: Pojďte dál. Uvolněte se.
10: Děkuji.
9: Podívejte, já jsem si přečet ten váš námětíček.
10: Ano.
9: A řeknu vám upřímně, není to špatný.
10: Vážně? To bych ani nečekal.
9: Já taky ne. Má to jiskru, náboj, zacílení.
10: A mluvíte o té love story, kterou jsem si vám dovolil poslat?
9: No, počem?
10: Poslat?
9: No, o čem jiný?
10: A chvilku to vypadalo jako posudek na střelnou zbraň.
9: Prosím vás, tady to mám před sebou. Je to silný příběh. A chytí za srdíčko, to já poznám. Třeba ta scéna, víte, jak tam sní,
10: Jak myslíte, jak on čeká dole pod balkónem, že? A je vlahá noc, ona úplně náhodou zcela z ničeho nic vyjde na balkón a má v ruce růží.
9: No, k detailům se ještě dostaneme. Teď si projdeme připomínky. Mám k tomu prakticky jenom pár malých drobností.
10: Opravdu? Ano. To mi skutečně lichotí, ano.
9: Jak říkám, příběh funguje.
10: Je to...
9: Stručně řečeno, je to příběh
10: milenců z Verony, ano, a je to láska až za hrob.
9: No tak sám bych to nevystihnul líp. Ale v tom právě vidím ten problém.
10: V tom hrobu?
9: Ne, v těch milencích. Podívejte se, naše cílová skupina je 30+. Víte, co to znamená?
10: Ne, ani ne, ale plus to zní docela pozitivně.
9: Jak pro koho? Pro vás to znamená, že na to nebudou koukat mladí, pochopitelně, ty jsou někde v různých jazzových lokálech a nekoukají se večer na televizi.
10: A co mám jako, co já s tím mám dělat, to mám běhat po nočních klubech a přemlouvat je, aby se šli dívat domů na televizi.
9: No to by stejně nepomohlo. Stačí, když podívejte, lehce upravíte námět. Nechci vám nic podsouvat, ale co kdyby vám to udělalo, kdyby to nebyli milenci, ale manželé. Manželé z Verony. To zní dobře, ne?
10: No, možná, že by se s tím dalo něco dělat.
9: To rád slyším. Podívejte, takové manželství nabízí šikovnému autorovi spoustu dramatických situací. Zvlášť, když vezmeme určité jakési rozdíly mezi manželi.
10: Rozdíly? Jaké rozdíly?
9: Například rasové. To je téma up to date, jestli rozumíte.
10: Ani tak zcela moc nepřesně.
9: Nevadí. Představte si, že manžel má jaksi tak trochu tmavší pleť.
10: Jakože je černoch?
9: Ne tak úplně. Řekněme Maur. Ale žádnej mladý šlechtic. Ať je to voják, generál, černý jak holínky. To je drama. Cítíte to taky?
10: No, ani to zatím tak nějak moc necítím.
9: Tak si představte, manželka, blondětá krasavice a Maur. Prudkej, ohnivej, žárlí, že by skoro mu škrtil.
10: Já myslel, že si nakonec oba vezmou jed.
9: Jed? Prosím vás, jed? Školácká chyba, prosím vás, taková nuda. Na kameru naprosto nezajímavý. Ale když ho vidím, jak se válí po ní a těma černýma prackama, jak jí rdousí, nádhera. To vám každý rád natočí i ve 3D.
10: No, jestli to jde, tak...
9: No, co by nešlo? Podívejte, přepište tu svoji limonádu a strčte to z Verony do Benátek. Byl jsem tam loni na dovolený, moc pěkný Benátka.
10: No, když myslíte, jak myslíte, jestli mi na to dáte smlouvu?
9: No, vidíte, samozřejmě, stačí trochu tý autorský pokory. Dobrý nápady, já vždycky rád podpořím a to je pochopitelně o mě známý. Poslyšte, řekněte mi, jak se vlastně jmenujete?
10: Já, Shakespeare, William Shakespeare.
9: To mi nic neříká. Ale možná, že z vás něco jednou bude.
10: O, děkuju, já se vynasnažím a já něco načmárám.
9: Shakespeare, zajímavé!
1: A před písničkou ještě jedna historka z režijní práce o režiséru Evženu Sokolovském.
11: On má takovýhle hlas, takhle mluví. A měl takový nějaký problémy doma v rodině, hlavně s tchýní. A říkal mému kolegovi herci Pavlatovi: Pavlata, pojď sem. Už jsem přišel, jak se jí pomstím. Vytočíš k nám domů číslo, zavoláš tchýní a řekneš do toho telefonu: zemřeš, a položíš to, jo. Pavla, to ty to uděláš, ty mě dobře imituješ, takže to pojď sem, vytoč to číslo. A on to vytočil, to číslo, a ten Pavla ta do toho tam tchýně, Pavla ta do toho řekla: zemřeš. A ten Sokolovský: ne mým hlasem, ty blbče, ne.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Písnička z pohádky Kalhoty od Krejčího Zelhoty. Teď se dostaňme naplno už k nejslavnějším filmovým i televizním rolím Pavla Trávníčka. Správně odhadujete, že jde o roli prince.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zahrál si ho třeba ve Strnadově filmu Čas lásky a naděje.
2: Dovolíte, abych se představil? Leutnant Egon, princ Fimberg.
3: Vy jste princ?
2: Ovšem.
3: Opravdu princ?
2: Vaším služba. Zachránila jste mne?
3: Zachránila. Vždyť jsou to jen štěňata paní Hravěnky.
0: Obsazen byl i do pohádky režisérky Libuše Koutné Jak se mele babí hněv. Hrála tam s ním Dagmar Patrasová.
4: Miloň jméno mé a... A ju.
3: Vážně se ti tolik líbí?
4: Ano, prosím, jste nejkrásnější, nejvyvinutější, nejdokonalejší, nejoblíbenější, nejspanilejší, nejlíbistější.
3: Počkej, přestaň. Taky se mi docela líbíš.
4: Jo, vážně, jo.
3: Řekl jsi mi tolik krásných slovíček, že akorát nevím, proč chceš být u nás jenom jako sluha.
4: No a co bych já u vás mohl být jiného než sluha?
3: No, třeba jako můj nápadník. A nebo... A nebo jako můj ženich.
4: Vážně? Vy byste... Tedy, ty bys chtěla, je to pravda?
0: Nejslavnější princovskou a taky vůbec první filmovou rolí byl pro Pavla Trávníčka princ v pohádce Tři oříšky pro Popelku. V roce 1973 byl ještě studentem. A Vorlíček ho do té role obsadil díky Jaroslavu Soukupovi, který tehdy jako posluchač natočil absolventský film. Jednu z rolí tam hrál právě Pavel.
5: A vlastně režisér Vorlíček hledal podle katalogu hereckýho herce do pohádky, takže listoval tím katalogem a tam si je tak tam zval a každý tam den tam proběhlo 10, 20 princů a další. Takže já jsem měl taky na ty kamerové zkoušky, takový klasika, tak se na mě podívali, na ty nohy, punčocháče mi oblíkli právě, jestli to půjde vůbec. Říkám, máš trochu nohy do O, jako fotbalista. Říkám, já jsem hodně hrát. To se spraví, to se srovná, násilím se to srovná. Takže takhle to klasicky, jak jedna dívka ke štěstí přišla, jeden chlapec ke štěstí přišel, a tak jsem se nějak režisérovi Vodlíčkovi zalíbil. A zalíbilo se mu taky Libuška Šafránková. Tak nás tak dal dohromady, koukal na nás, říkal, jste oba dva z Moravy, dobře, tak to budete hrát. Takže jsme takové k tomu přišli.
6: A to neskoušeli, jestli umíte jezdit na koni?
5: No, já jsem neskoušeli, protože oni u filmu, co nejde normálně, tak u filmu jde okamžitě všechno hned, jo. Že říkal, umíš jezdit na koni? A jsem říkal, no, u dědečka jsem na koni seděl, ale říkal, no ne, to musíš mít jako princ, jezdit sedlo a tak. Budeš se chodit učit jezdit na koni? Tak my se hnali jockeye, Tomáš Černý, tehdy mistr republiky v parkouru v Ivanovicích, takový jízdárně. A já jsem tam přišel a Tomáš říkal, já mám na úkol tě naučit jezdit na koni okamžitě hned. A říkal, je to blbost, nejde to, ale pokusíme se o to. A říkal, a já to vezmu s tebou takovou razantní metodou, aby to teda bylo rychle. Tak mě posadil na toho koně, říkal, dávej pozor, kuně ušlechtilý chytrý zvíře, jo. Kuň hned pozná, že na něm sedí blbec, jo. Tak já jsem sedl na toho koně a říkal, no a pobídni ho do toho, do těch slabin toho, já jsem ho pobídl a kůň nic lelkoval po krajině, nevšímal si mě, říkám, ne, pozná, že na něm sedí blbec, ale to je jasný. Říkal, tak takhle by to nešlo, tak to vezmeme takhle a pořád mluvil a takhle nenápadně vzal takovou lať, když jsem se nedíval a toho koně zezadu přetáhl po té zadnici, ten se příšerně lekl a vyrazil z té jízdárny se mnou do volné přírody, no tak jako každý, že, co jsem měl nic, tak jsem pustil všechno, chytil jsem se ho kolem krku a držel jsem se. Držel jsem se a jeho jediným cílem toho koně bylo, jak se měl rychle zbavit, jo, přirozeně. Takže si on mrcha vybíral sami takový místa, kam se vlezl jenom on. Jak viděl dva stromy blízko u sebe, tak neomylně mezi ně. No já jsem byl orvaný, krvavý kloubice a takhle, ale po půl hodině toho koně to přestalo bavit, nezbavil se mě, tak zamířil zpátky zase na tu jízdárnu, schvácený, byl takový spěněný ten kůň a přiběhl na tu jízdárnu a tam v rohu byla taková kupka sena, hnoje, takovej myšmaš a já nevím, jestli se chtěl podrbat na zádech nebo co a ten kůň

0: nebo to bylo jeho oblíbený číslce, a takhle na bok a leh si do té kopky a začal se tam takhle jako vrtět. Já pořád na tom koni, ale já jsem se z té křeče nedostal a furt jsem se držel. A takže jsem byl v tom hnoji, v tým, s tím koněm a celý tohle to pozoroval menšík a říkal, je hele fekální princ.
1: Dobrý večer, výsosti. Děkuji vám za pěkné přivítání.
2: Totiž já vás... Promiňte, překvapila jste mě.
1: Já myslela, že mi jdete vstříc.
2: Ne, naopak, chtěl jsem odejít.
1: Tak to vás nesmím zdržovat.
2: Ale už nechci. Smím prosit?
1: Nebylo by to lepší s hudbou?
2: Proč nehrají preceptoré?
3: Hrajte!

když vidím, co jsme odjezdili na tom koni, tak úplně žasnu. A ještě jeden, je tam jeden slavný záběr pro mě, protože je ten poslední záběr z toho filmu, jak jedeme já za Popelkou, že jo. A režisér Vodlíček říkal, no a pojedete pořád rovně po té pláni, půjdou titulky a půjde písnička, God bude zpívat. Takže se rozjedeš, Pavle, po té pláni a uháněj furt, co to dá, bude to dlouhý. Takže takhle to vypadalo jako rovina. A já jsem sedl na toho koně, a rozjel jsem se od té kamery, šuba asi po 20 metrech, zmizel a zmizel kůň, já taky. Ono to vypadalo, že je to rovina, ale tam byla taková stráň a ten kůň, a před sebou jenom vidím dvě uši z toho sněhu, jak takhle si říkal, a Vodlíček volal, co tam děláš, jeď dál, já pám, nemůžu, nemám koně. Tak já jsem jediný člověk, který utopil v závěji koně, tak přijel traktor, tak ho vyhrabali potom, podařilo se to.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Je třeba doplnit, že za roli prince v Třech oříškách dostal Pavel Trávníček na přehlídce filmu pro děti v Ostrově nad Ohří cenu Zlatého dudka za nejlepší chlapecký herecký výkon. A to jeho roli nadaboval už zesnulý herec Petr Svojtka. Bylo to kvůli jeho moravskému mluvenému projevu. Zatímco později se svým hlasem vypracoval na opravdovou špičku. O čem teď mluvím? O jakém oboru, který miluje Pavel Trávníček?
2: Tak to je disciplína, která se jmenuje dabing. A já myslím, že mnoho herců se tím živí a mnoho herců má dabing rádi. A je to taková, začíná se od malých rolí samozřejmě. Jsme začínali jako všichni ještě v Brně, když jsme byli, tak jsme měli takovou třeba roli, když jsem řekl vždycky třeba dobrý den, nashledanou, ano, děkuji, smlouvu. To by bylo všechno, celá role. Jo. A takže jsou velký role, malý role. Ale ty malé role taky někdo musí, že jo, dabovat. A tuhle se jednou bavili herci takhle ve studiu schválně a soudili, kdo měl nejmenší roli, jo. No, no, a jeden kolega říká, já tam jednou takhle přijdu a dívám se na tu smyčku, na ten film a říkám, pane režisére, co tady mám dabovat? A říká, no, jak ten kočí vyleze na ten kozlík a udělá na ty koně, tak to mi právě nadabuje. A říká, to nic není, já tam jednou přijdu a tam zase taková tma, na tom filmu jenom zase tak v dálce mihotá takový světýlko a taky se ptám, co to mám dabovat? A říká, to je z hornického prostředí. Horník leze štolou, má kahan a na konci ten kahan sfoukneš, tak to mi nadabuje. A ten třetí říká, pánové, to nic není. To dabingový studio je hned vedle, jak já bydlím, jo? Takže když jdu takhle někdy kolem a nemám tam žádnou roli, nejsem tam obsazený, ale zajdu do toho dabingového studia, na stole leží prezenční listina, tak se podepíšu a dostanu 120 korun, jako já jdu domů.
1: Pavel Trávníček se dostal mezi nejlepší české dabéry. Propůjčil hlas mnoha hercům. Nadaboval třeba Alana Delona, Johna Travoltu nebo Mela Gibsona. V komediích Policejní akademie pak propůjčil hlas Mahonymu. A v české verzi seriálu Mesh jste ho slyšeli jako Alana Aldu.
3: Tady je takové napětí, že by se dalo krájet nože.
4: No, s tímhle ne.
3: Je takové ticho, že nikdo nemluví.
5: Možná, že ta dnešní zábava trochu zlepší náladu.
4: Co to bude večer za film, otče?
5: To jsou tajné informace, BJ. Nechci zkazit plukovníkovi Potrovi překvapení.
3: Radši ať je dobrý. Tenhle dav by zmlátil i Shirley Temple.
6: Počkej, vojáku, zkontroluju ten tác. Nedojedl si hrášek.
7: Je tvrdý jak kámen, ulomil jsem si zub.
6: Ty mrháš jídlem, podívej se na ten tác.
7: Nemůžu, pane, je mi z toho špatně.
6: Nedojedl si maso.
7: To maso je tlusté. Vlastně jsou to brambory.
6: Uvědomuješ si, že třeba v Polsku lidé hladoví?
7: No, to můžete jim to poslat.
8: Co tady máš za problém, Barnes?
6: Pane, jsem důstojník přes odpadky.
8: No, to všichni ví.
6: A hrozně se tu mrhá jídlem, hlavně řepou, fazolemi a obalovanými játry.
8: To je pro tebe překvapení.
6: Co kdyby se toho zmocnil nepřítel?
8: Tak bychom vyhráli.

0: Buffy, já si myslím, že je to jeden z nejlepších seriálů, co jsme tak jako dělali a dabovali, protože jednak Alan Alda je skvělý herec, ale takový eruptivní, výbušný to herecí, těžko se daboval. Hodně práce a mluví jako kulomet strašně rychle, takže se mi to dalo zabrat a my jsme to tak těch 160 nebo 170 dílů nadabovali asi za 2 roky téměř, že jsme tam po sobotách, nedělích strávili svůj život, ale dělali jsme to rádi, protože to bylo nesmírně vtipný, chytrý, žádná jeho americká telenovela, nic takového. A tak ten seriál je prostě válečný, což je vlastně...
1: Ale tam, tam je spousta vtipů, který jenom tak hodí a už běží něco dál, že někdy to člověku ani nedojde, nebo to dojde později.
0: Tam měli takový, což se nám podařilo, ty umělý smíchy, jak jsou tam dobudovaný, že jo, to znáte z těch seriálů a všem to pije krev, protože vás navadějí, když se máte smát a kdy ne. A nám se to z toho podařilo vypudit, že to tam nebylo. A prostě Šťabajzna, když to viděla, ona byla tady v Praze, říkala, to jste měli štěstí, to nám se nepodařilo. To je dobře, že se vám to podaří.
2: O, díky bohu, že jsem na vás narazil. Právě umřel Stalin a oni nevědí, kým ho
3: nahradit.
2: Tak jsem se přihlásil. Nejlepší způsob, jak pomoci míru, myslím si, že pokud budu premiérem Ruska, na to bude odpovídat na mé telefony.
3: Pirsi, přestaň.
2: Chtěl bych na vás vyzkoušet svoje slogany. Co si o nich myslíte? Když nemáte rádi zimu, vypadněte ze Sibiře. A co tohle to? Tahle země přestaň, potřebuje 5-centového cara.
4: No, výborně. Major Hulihanová bude ve velice zábavné společnosti, takže já mohu teď odejít.
3: Ne, my jsme právě teď chtěli... Ty blbče, ty jsi na Sibiře, tam umrzne ta tvá

0: Legendární seriál Mesh se odehrává v průběhu tříleté korejské války, ale na televizních obrazovkách se vysílal celých 11 let. Čerpal přitom ze skutečných zkušeností lékařů. Víte, že Alan Alda podepsal smlouvu na roli Hawkeyho pouhých 6 hodin před začátkem prvního natáčení a během epizod odmítal nosit vojenskou čepici, což štáb nakonec i akceptoval.
1: My jsme se nepotkali, já jsem byl pryč, on byl tady, ale říkali mu, že tady dabuje do češtiny jeden český herec a že hodně hraje prince. A Alda se zamyslel, prej říkal, to je dobře, tak já až se vrátím do Ameriky, tak nadabuju zase toho prince do angličtiny.
2: Je to báječný muž.
3: Evidentně jste prožili hezký večer.
2: To rozhodně ano. A díky, že jsi ze sebe dělal šaška.
3: A

0: Je pravda, že taky na Meš vzpomínám velmi rád a taky vzpomínám na něj proto, protože tam jsem poprvé zjistil, že na ty písmena špatně vidím. A jak koukáte pořád do té obrazovky a ke konci těch seriál toho Meše, tak to už jsem musel jít očaři a dneska už bez brýlí ani ťok. Takže ono to všechno něco obnáší. Neříkám, že je to jenom z toho, ale když si vezmete těch hodin tam strávených, kdy koukáte do té zářící obrazovky, tak je to někdy velmi a velmi namáhavý. No.
1: To je to trápení, o kterém divák nemá ani potuchy.
0: Nesmí, divák nesmí vůbec vědět, jak se těžce zkouší v divadle, nebo tak musí to vypadat strašně samozřejmě, lehce, že to prostě vysypěte z rukávu a tak. Takový to úporný herectví, jak někdo trpí hrozně při té roli, to divák to ani nemá rád. Já si myslím, že divák jsem zjistil, že ani nemá rád moc, když má herec příšernou trému, že jo, ho vidíte, jak se klepe a on má být jako dva. No ale premiéra je od toho, že jo, premiéra. Já nezapomenu na svoji první premiéru, jsem měl, jak jsem říkal, mý první angažmá divadlo Bratří Mrštíku. A pak a hrál jsem Raduze, Mahule, na všichni to znáte, krásná pohádka. A moje kolegyně jedna, Eva Gorčicová, ta symbolizovala takovej tanec v takových červených šatech na tu předehru a do toho se říká, ano, jsem pohád, kdo za mnou půjde, povedu ho a tak. A pan režisér Pásek říká, no a ty na ten úvod budeš takhle tančit takovej expresivní tanec a bude to nádherný. No a byla premiéra, že jo, úvod, suk, krásně, jsem pohádka. Eva vytančila, jeden skok, druhý skok, pirueta, šup a zmizela v tom propadlišti. Spadla do těch tympánů. A já jsem nastupoval hned za ní a teď koukám, kde ona je a koukám, že je v tom orchestřišti a zrovna slyším, jak ona říká, jsem pohádka, kdo za mnou půjde? Tak jsem říkal, já to teda určitě nebudu. A ona furt, kdo za mnou půjde? Já jsem nepochopil, že ona chce vytáhnout z toho orchestřiště. Takže to byla strašně, diváci se smáli asi 2 minuty, to byl šok, ale od toho jsou premiéry, aby se něco přihodilo.
1: No ale je to úžasné, rázem jste se stal miláčkem publiky.
0: No to je jo, komedie to sice nebyla.
2: Od roku 1990 působil 3 roky v Hudebním divadle v Karlíně jako umělecký šéf. Pak si založil vlastní uměleckou agenturu a v roce 1994 zrežíroval třeba i hudební komedii Zasněžená romance. Na televizi Prima měl pořad Caruso Show a později společně se Sabinou Laurinovou na televizi Nova pořad Doremi. Ještě se sluší doplnit, že první manželkou Pavla Trávnička byla herečka Simona Stašová, druhou baletka Eva Števková. A třetí, provozní divadla Skelet, Lucie Vrbová. V roce 2015 se pak oženil s Monikou Fialkovou. Dnes už si užívá zaslouženého odpočinku. Možná i proto, že zdraví tolik neslouží.
0: Kde jsou ty doby velebné, kdy naše údy byly ohebné? Až na jeden. Ty doby dávno minuly, teď jsou mi údy strnulí. Až na jeden.
2: Mějte se krásně a úsměv na rtech držte dlouho.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.